račte si pod tím, já umím boogie představit, co chcete. Ale v každém případě to byl hit, který se držel v roce 1977 přes 20 týdnů na prvních místech v hitparádách mnoha evropských zemí. Hudbu a text složili dva Němci. Rolf Soja složil hudbu a text napsal Frank Dostal, asi Franta Dostal, teda mě to jako moc německý jméno nepřipadá, ale budiš. A píseň naspívalo duo Bacara, což byly dvě Španělky, Maite Mati a Maria Mendilo, které tančily flamenco v nějakém baru na ostrově Fuerteventura, ten patří ke Kanárským ostrovům. A náhodou tam zavítal manažer z RCA. Nikdo přesně neví, jak vše probíhalo, ale výsledek byl, že s ním holky podepsali smlouvu. Holky na jeden večer pak odletěly do Německa, natočili tam tuhle píseň, druhý den se vrátili, protože museli dál tančit flamingo. Ale ta píseň se strašně rychle stala slavná po celé Evropě, ale v Americe ji společnost odmítla vydat, protože jí připadala oslovská. A ještě píseň Yes Sir, I Can Boogie se stala oblíbenou skladbou skotského národního fotbalového týmu poté, co na ní v roce 2015 tančil obránce Andrew Considine během své rozlučky se Svobodou. A po dramatickém vítězství Skotska na penalty proti Srbsku, to bylo v listopadu v roce 20, díky kterému se tým kvalifikoval na svůj první velký turnaj od roku 1998, se na sociálních sítích staly virálními videa, na nichž tým, včetně Considina, oslavuje v tanečním sále a zpívá tuhletu píseň. A to vyvolalo obnovenou popularitu singlu skupiny Bacara ze 70. let mezi fanoušky skotské reprezentace a to vedlo k návratu písně do hitparád, kde dosáhla 57. místa. A ještě k textu písně. Samozřejmě není to vůbec nic hlubokomyslného, co by nutilo se zamyslet nad obsahem. Prostě holka flirtuje s chlapíkem, že umí dobře boogie, ale klade si podmínky, prostě ho natahuje, protože mu nechce dát jen tak. To stačilo a hitparády byly zbourány. Jednoduché, že ano?

Tak to byly španělský holky Bacara. A teď to bude písnička s názvem Tom's Dinner a Susan Vega a skupina DNA. Vega to je vlastně krásný jméno. Mě totiž vždycky fascinovaly hvězdy a souhvězdí. A oni mají fantastický jména jako Cassiopeia, Alpha Centauri a Vega, což je vlastně mladá hvězda, která má stáří jenom okolo 400 milionů let a nachází se od nás ve vzdálenosti 25 světelných let. A je to nejjasnější hvězda souhvězdí Liry. No a pak je tu ještě Susan Vega, která už tak mladá není, protože je ročník 1959, takže je jí 67 let. Určitě ji znáte. Je to americká písničkářka, která byla narozená v Kalifornii, ale pak vyrůstala ve Spanish Harlemu v New Yorku. Na kytaru začala hrát v 11, pak studovala anglickou literaturu a divadlo. A v její oficiální biografii se říká, že už od začátku byla ceněná pro přesný pozorovatelský styl psaní a velmi osobitý klidný hlas. Je možné ji popsat jako autorku zaměřenou na městský život, obyčejné lidi a reálné situace. Panečku, to je krásné hodnocení. A já si pamatuju jednu její píseň, která se u nás hrála v 90. letech. A ta píseň se jmenuje Tom's Dinner. Je to vlastně jedna z jejich nejslavnějších písní. Napsala ji na začátku 80. let a původní verze se proslavila na albu Solitude Standing z roku 1987, kde celé album otvírá, ale jenom jako a cappella skladba. A cappella to znamená jen čistý zpěv bez jakéhokoliv doprovodu. Prostě Vega si sedí sama a zpívá. A zpívá o tom, jak sedí v Tom's Café, v Tomově kavárně. Ta je na rohu Broadway a 112. ulice na Manhattanu a pozoruje lidi a to, co se děje kolem. A ten text je tak přirozený, poslechněte si ho. Ráno sedím v kavárně na rohu. Čekám za pultem na muže, až mi naleje kávu. Naleje mi jenom spola. A ještě předtím, než začnu protestovat, zadívá se oknem ven na někoho, kdo přichází. Vždycky tě rád vidím, říká muž za pultem k ženě, která vešla dovnitř. Otřepává deštník a já se raději dívám jinam, když se líbají na uvítanou. Předstírám, že je nevidím a místo toho si naliju mléko. Otevřu noviny. Je v nich příběh o herci, který zemřel, protože hodně pil. Nebyl to nikdo, o kom bych v životě slyšela. Nalistuju horoskop a hledám nějakou zábavu, když v tom ucítím, že mě někdo pozoruje. Tak zvednu hlavu, venku je nějaká žena. Kouká dovnitř. Vidí mě? Ne, skutečně mě nevidí, vidí jen svůj vlastní obraz. Zkouším si ji nevšímat, když si povytahuje sukni a zatímco si narovnává punčochy zmoklý vlasy. Och, bude pršet, ještě je ráno, zatímco já budu poslouchat zvony katedrály a přemýšlet o tvém hlase. A o půlnočním pikniku kdysi dávno, ještě předtím, než začalo pršet, dopila jsem kávu, je čas chytit vlak. To je přeci nádherný. To je úplně přirozený prostě, ale má to nádhernou atmosféru. A tohle je celá píseň. A tu zpívá ona sama v původní verzi. Ale i když ta verze byla ceněná, tak masový skutečný hit se z ní stal, když remix udělalo duo DNA, anglicky DNA, v roce 1990. A ten vznikl, myslím remix, původně úplně bez povolení. Producenti prostě vzali její čistý vokál a kapela vokál a podložili pod něj taneční beat. Ovšem, bez jakýhokoliv povolení nebo dohody s vydavatelem nebo s publisherem a stal se zázrak. Místo soudního sporu nebo procesu se nakonec label Susan Vega dohodl na oficiálním vydání, protože se remix Susan velmi líbil. V Británii se dostal až na druhé místo oficiálního singlového žebříčku a v charts strávil 10 týdnů. Takže happy end, zaplať pánbu.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Sting napsal muzikál, který se jmenuje The Last Ship, čili Poslední loď. Napsal k němu samozřejmě hudbu a texty k písním a ten scénář je inspirovaný jeho dětstvím ve Wallsendu v Newcastlu nebo u Newcastlu a zánikem tamního lodního průmyslu, čehož on byl jako mladý muž svědkem. A to bylo v období vlády Margaret Thatcherové, která teda je fakt, že vedla dost nemilosrdnou ekonomickou politiku. Bylo tehdy zavřeno hodně průmyslových zařízení, doly, odbory ji nenáviděli a muselo to být tehdy v Anglii docela drsný. Premiéru měl muzikál v Chicagu v roce 2014 a pak se přesunul na Broadway, ale ač byl vlastně velmi dobře odborně hodnocen, tak komerční úspěch neměl a skončil po 105 představeních. Faktem je, že je to odborářský muzikál a tohle téma asi muzikálové publikum a obzvlášť v Americe moc nelákalo. Nakonec oni američtí kritici i lidé od divadla často poukazovali na to, že jde o velmi britský, regionálně zakořeněný příběh, který měl přirozenější domov na severovýchodě Anglie než v New Yorku. Proč tohle všecko říkám? Mě volal v lednu můj kamarád John G. Smith, klavírista a dirigent z Londýna, že hraje v tomto muzikálu v orchestru a že Sting předělal hudbu, celý muzikál inovovali, původní scénář taky je novej a je i nová režie od režiséra Lorne Campbella. A jestli nechci na něj se přijet podívat, že budou v únoru 3 neděle v Paříži a že Sting v něm osobně hraje. Tak jsem se s Luckou sebral a okamžitě jsme tam letěli a strašně dobře jsem udělal. Mně se teda hned tak něco nedotkne, ale to, co jsme viděli a slyšeli, bylo opravdu něco hodně výjimečného. Navíc mě se hrozně dotkla hudba. Nádherný, chytrý písně, samozřejmě napsaný v jeho způsobu komponování. Ale nejsou to jenom poskládané písničky za sebou. Ta hudba je skvěle proaranžovaná. Je v ní práce s jednotlivými opakujícími se motivy, které naprosto souvisí s dějem. No a samozřejmě Sting, pane bože. I když hraje teda hlavního odboráře, tak je to úplně jedno. On je pro mě jednou z nejzajímavějších interpretů vůbec. A jen svojí přítomností celému muzikálu dodává opravdu punc výjimečnosti. Já zahraji teď hlavní píseň, jejíž téma se několikrát a v různých verzích celý večer objevuje a ta píseň se jmenuje stejně jako muzikál The Last Ship a ta píseň je o spuštění poslední lodi na vodu, ale nejen doslova. V příběhu i ve Stingově pojetí je ta poslední loď, on to chápe jako symbol konce jedné éry, zániku loděnic a světa, ve kterém žila celá dělnická komunita ve Wallsendu, Stingově rodném městě. A zároveň je v ní silná náboženská a rituální rovina. Jsou v ní verše jako ve jménu otce, ve jméno syna, které ukazují, že spuštění lodi je pojato skoro jako poslední obřad, požehnání nebo rozloučení. Vlastně celý album i muzikál The Last Ship jsou plné biblických obrazů. A v titulní písni to funguje tak, že konec práce v loděnici dostává takový téměř posvátný charakter. A ještě, než píseň pustím, po představení nás John Stingovi představil, že jsme jeho kamarádi z Prahy, co děláme a blablabla. A chvilku jsme si povídali. Já musím říct, že takovou dávku charisma jsem opravdu dlouho nezažil. Takže Sting a jeho poslední loď.

Tak to byl Sting, jeho charismatický hlas a písnička Last Chip ze stejnojmenného muzikálu. A teď to bude Maraton. Maraton a Lucka Bílá. To je písnička z našeho prvního alba Misariel z roku 93. Pamatuju se, nebo mám takový vzdálený pocit, ono je to 35 let, že mě k ní inspirovala nějaká písnička od skupiny The Cure. Možná to byla Lullaby, ale já fakt netuším. Je celá hraná na syntetizátory. Tehdy to bylo totální okouzlení touhle novou technikou a já jsem jejich možností využíval, jak to šlo. Fascinovali mě a musím říct, že mnohé mě fascinují dodnes. Ale v 80. a 90. letech to bylo něco úplně novýho, neoposlouchaného. Stačilo zahrát jakýkoliv akord a nebesa se otevřela. A největší bohatec z nás všech muzikantů byl Karel Svoboda a proto měl Rolanda Jupitera 8, který byl hrozně drahý. A já mu ho záviděl, ale protože jsem tehdy hrál s Karlem Gottem, tak jsem si ušetřil aspoň na Rolanda Jupitera 6, ale ten byl taky fantastický. Akorát, když jsem ho si tehdy v západním Německu koupil, to byl tak rok 86-87, tak jsem ho musel propašovat přes hranice. A já jsem si ho tehdy napsal do celního prohlášení jako zubní pasta Roland, ale oni mě vyhmátli a zabavili mi ho. Čtvrt roku se válel někde na celnici, než mi ho pak po zaplacení pokuty aca dali. A ještě štěstí, že jsem měl peníze na něj vydělané legálně, protože jinak by mi ho asi zabavili. A tenhle nástroj hraje majoritně ve skladbě Maraton. A Lucie v ní strašně znuděně a táhle zpívá verzi písně a pak v refrénu docela přitvrdí. Gábinka napsala text jako takovou zvláštní koláž v několika jazycích. Čeština, němčina, ruština, angličtina a francouzština. Jestli chtěla dát textu nějaký konkrétní obsah, tak to fakt netuším, ale já myslím, že podstatná byla atmosféra jejich slov a mně se k té hudbě hodně líbila. I když ho uslyšíte, já vám ho kus přečtu. Jak prázdný dům, like empty house, ech duša tjomnaja, girl, girl, zo vas brauchstu, prachy jsou přítel, stupí do vodka zbornaja, und Dostojevský přichází, look at your soul, vždyť vidí jen stín. Zatracení, podvedení a refrén je, potácíš se jak přízrak, you angel to die, líšný je ľudí, bokých patěriál, eyes screaming faces, angels of die, blind and crazy. Tak tady je píseň Maraton, Lucka Bílá a můj božský milovaný synthesizer Jupiter 6.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup. Díky, že posloucháte a že u toho vydržíte. Popřes se vám divím. No, dobře. De Ronde dans l'eau. François Hardy. Kruhy ve vodě. To jsem to hezky přečetl, co? To je strašný jazyk, ta francouzština. Tam není jediný slovo, který by se přečetlo tak, jak se píše. Komu se tohle podaří? No, takže De Ronde dans l'eau, to je písnička, která byla původně složena pro film režiséra Claude Lelouche s názvem Vivre pour vivre, čili Žít a užít, z roku 1967. A ve filmu ji v bilingvidní francouzsko-anglické verzi naspívali Nicole Croisil a Annie Girardot a jmenovala se Now You Want to Be Loved. Je docela zajímavý, že ačkoliv ta píseň vznikla pro film, tak její nejznámější verzi nahrála v témže roce François Hardy. Ona totiž Hardy díky jejímu melancholickému přednesu, i když teda já musím říct, že ona nebyla zázračná zpěvačka, ale měla charisma a měla určitý kouzlo, tak se skladba stala celosvětovým hitem. A text té písně je takovou metaforou o ztrátě nevinnosti a prostotě dětství. Snaží se porovnat obraz dítěte, které si s radostí hází kamínky do vody a dělá kruhy na hladině s dospělým člověkem, který se honí za ambicemi a úspěchem v méně klidných vodách a samozřejmě zapomíná na to, co je v životě skutečně důležité. Já jsem si text přečetl a i když ta píseň je vlastně laskavá, tak ten text ke konci použije pár takových drsnějších obratů. Na začátku François Hardy zpívá: Začal si svůj život na břehu potoka, žil si z těch zvuků, které se nesou rákosím, stoupají po cestách, flirtují se křovinami, křídly mlýna, posledními zvony, podtrhuješ úsměvem píseň ptáka, těšilo tě kreslit kruhy ve vodě. A pak pokračuje. Dnes se pohupuješ v méně klidných vodách, snažíš se plavat, ale kde je láska? Chtěl bys, aby tě milovali, trochu jako hrdinu, ale který by přesto uměl kreslit kruhy na vodě? Pokud jsou všichni ti svědci, které chceš za svými zády, řekni si, že by tě mohli před tvými kruhy ve vodě považovat za idiota z tvé vesnice, který tam zůstal, aby dělal kruhy ve vodě. A dávejte si pozor, ten idiot na konci písně je nepřeslechnutelný i ve francouzštině.
3: Tu

This is not America. Tohle není Amerika. David Bowie a Pat Metheny. David Bowie byl opravdu veliký inovátor. Já teda myslím, že úplně ve všem. V hudbě, v prezentování se, ve vztazích s kýmkoliv. Vlastně renesanční osobnost. A on se často spojoval buď s hudebníky, kteří mu byli blízcí, jako Queen, Jagger nebo Tina Turner, a občas zabředl do vzdálenějších vod, jako třeba v roce 77 nahrál s Bingem Crosbym vánoční medley Peace on Earth, Little Drummer Boy. A jedna z takových jeho atypických spoluprací byla s Petem Metheným a vznikla píseň This is not America. Pro ty, kteří Peta Metheného neznají, to je opravdu výborný americký jazzový kytarista a já si ho velice dobře pamatuju ze svého jazzového období a viděl jsem ho, když byl v Praze. Jak k téhle spolupráci došlo? Metheny a jeho spoluhráč Lyle Mays byli osloveni režisérem Johnem Schlesingerem, aby napsali hudbu k filmu The Falcon and the Snowman. A Schlesinger si přál, aby ve filmu byla píseň, kterou bude zpívat David Bowie. Ovšem Metheny vůbec netušil, kdo David Bowie je. On sám k tomu říká: mohl jsem vám říct, kdo hrál na bicí na jakékoliv desce Wesse Montgomeryho, Ornette Colemana nebo Milese Davise, jsou jazzmeni všecko, jo. Ale prostě mě v té době anglická popová hudba vůbec nezajímala a nic jsem o ní nevěděl, takže ani jsem netušil nic, kdo je David Bowie. Já teda musím říct, že dost mě to připomíná mého kamaráda, jazzového kytaristu Rudy Linku. Ten taky z popíku nezná vůbec nikoho. A my spolu děláme podcast, kde se bavíme o všem možném a já občas zabrousím do oblasti pop music a vždycky vidím jeho naprosto zoufalý výraz a je mi jasný, že nemá tušení. Ale všechny ty jazzový bubeníky, basisty, saxofonisty a kdo hraje na jaký desce, to by vyjmenoval taky. Takže k Metheny. Ten si pak poslechl nějaké Bowieho desky a jakože teda asi je docela dobrý. A napsal píseň, Bowie mu poslal její demosnímek. A David se dal do textování. Kluci se shodli na jménu písně This is not America, tohle není Amerika, což byla věta pronesená v jedné ze scén odehrávající se v tom filmu a odehrává se to v Mexiku. Části Bowieho textu se přímo vztahují k osudu mladých amerických špionů, kteří jsou hlavními hrdiny příběhu, píše Bowie. Sněhulák taje zevnitř, sokol klesá k zemi, toto by mohlo být největší nebe, tak krvavě červené zítřejší mraky. No, asi se tam něco blbýho stalo, nevím. A Bowie a Metheny se sešli pak v Montreux, aby nahráli finální verzi. A tam vznikla jedna z nejzásadnějších částí písně a to je doprovodný vokál šalalalala a ten Bowie vymyslel během nahrávání. A podle Metheného chtěl Bowie, aby mu s těmi vokály pomohla Metheného kapela, ale protože nikdo z nich nechtěl zpívat, nahrál si Bowie šalalala sám. A Metheny tehdy řekl, že Bowie se zdál proměnit ve tři odlišné osoby, které zpívaly tři různé části písně a to hned na první pokus. Takže tohle není Amerika.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Pamatujete si na nádherný milostný duet Hey Paula, který napsal Ray Hildebrand a naspíval ho v roce 1963 se slečnou Jill Jackson? Oni totiž Ray Hildebrand a Jill Jackson byli studenti na Howard Payne College v Texasu. A když duo tuhle píseň naspívalo v jistním rozhlasovém pořadu, sklidilo veliký úspěch a vedlo to k podepsání nahrávací smlouvy. První verze téhle písně byla uvedena pod značkou Jill a Ray, ale brzy se ukázalo, že v obchodním zájmu by se duo mělo jmenovat radši Paul a Paula. Měli pak ještě další dva hity v americké top 40 a pak skončili. Pak jsem ještě četl takový romantický příběh téhle písně. Hildebrand přijel za svým kámošem z basketbalového týmu a ubytoval se v penzionu a tam se motala neteř majitelé a jmenovala se Jill. A Ray se jí svěřil s tajným přáním nahrát píseň, kterou psal předtím několik měsíců. A Jill mu obětavě zařídila natáčení v místním rozhlase a Ray nabídl Jill, ať tu písničku zkusí s ním naspívat jako duet. Pak teda šli do rozhlasu a chudáci tam museli celý den čekat ve studiu, než si na ně zvukař udělal čas. Ovšem, asi to stálo za to, teda určitě to stálo za to. Byli 3 týdny v čele americké hitparády a z Hey Paula se stal celosvětový hit. A u nás tehdy tuhle píseň natočil o rok později v roce 1964 Pavel Sedláček s Evou Pilarovou. Oni totiž na rozdíl od Ray a Jill spolu tehdy chodili. Mám pocit, že se i milovali, protože z toho duetu ta láska kape. Doprovázela je skupina Olympic a já měl ten single doma a hrál jsem ho pořád kolem dokola a strašně se mě ta písnička líbila, tak jak ji zpívali. Víte, Sedláček tam měl tak strašně vlastně jemnej, takový chlapecký hlas a Pilarová zpívala hrozně vysoko, já mám pocit, že si ji dali vejš. A na tomhle je pikantní, že já jsem, když mi bylo 18 v roce 69, s Pavlem Sedláčkem hrál asi půl roku na varhany ve skupině Color Images, která ho tehdy doprovázela. A co byl můj vrcholný výkon, teda ve velkých uvozovkách vrcholný výkon, tak jsem s ním byl den před maturitou hrát v Náchodě a cestou naspátek jsem s ním jel v autě a on mi vyprávěl, jak chodil s Pilarovou a já mu ji v tom autě strašně záviděl. Připadala mi strašně krásná. A v jednu v noci jsem přijel domů, ukradl mámě, která byla lékařka, dexfermetrazín, abych nespal a do rána jsem se učil. A to byla jediná doba, kdy jsem se na maturitu připravoval. Prostě nechal jsem to na vůli Boží. A vůle se dostavila, maturitu jsem udělal. Takže tady je Pavel Sedláček, můj předmaturitní Pavel Sedláček, Eva Pilarová a Hey Paula. Hey.

Tak to byl Pavel Sedláček a Eva Pilarová. A jako poslední zahraju Schindler's List theme, téma z filmu Schindlerův seznam. Hraje ho Isaac Perlman a Boston Philharmonic Orchestra. Víte, hudba k filmům má strašně moc rozměru. Dokáže být skvělá, ale přitom velmi nenápadná. Někdy si dokonce ani neuvědomíte, že ve filmu byla, i když může filmu velmi pomoci, což samozřejmě někteří režiséři milují, protože celý úspěch filmu si můžou připsat sobě. No a někdy může být na druhou stranu idiotská nebo otravná a často je hodně funkční. A někdy může obzvlášť ve spojitosti s filmem rozbrečet. A může člověka rozbrečet nebo mu alespoň stáhnout tváře, i když ji slyší samotnou. A to se teda podařilo skladateli Johnu Williamsovi s jeho hlavním tématem k filmu Stevena Spielberga Schindlerův seznam. Ten film jste možná viděli, je o holokaustu. A Williams přes celou plejádu svých geniálních hudeb k filmům jako Čelisti, Harry Potter, Zachraňte vojína Ryana, Setkání třetího druhu, Indiana Jones a další stovce filmů, ke kterým napsal hudbu, tak k filmu Schindlerův seznam napsal nejemotivnější a nejdojemnější hudbu svého života. A já myslím, že prostě nebe se otevřelo a díky poznání, jakou hrůzu může způsobit člověk člověku, mu vyslalo jakési nedefinovatelné poselství. No, jsem trošku patetický, což teda nebývá mým zvykem, ale tady je to na místě. Četl jsem, že když John Williams viděl hrubý sestřih filmu, byl jim natolik zasažen, že řekl Spielbergovi, že film potřebuje lepšího skladatele. A Spielberg mu na to měl odpovědět, že ti lepší už jsou mrtví. Tato epizoda se opakovaně objevuje v článcích o jejich spolupráci a dobře vystihuje, jak výjimečný projekt to pro Williamse byl. A na této skladbě je zajímavý, že hudebně je vystavěná opravdu velmi úsporně. Není vůbec monumentální nebo hollywoodsky vítězná, jako byly třeba Star Wars nebo jeho hudba do Indiana Jones. Ale je to spíš křehká, bolestná a intimní hudba. Má jednoduchou, zpěvnou a takovou téměř lamentační melodii a v tom je obrovská část její síly. Prostě jen tiše umocňuje film. A to je taky důvod, proč se stala rychle zapamatovatelnou. A slavný houslový téma, které hraje dodnes nebo hrálo a často nahrálo mnoho světových virtuózů, do filmu nahrál jeden z nejvýznačnějších houslistů současnosti, americko-izraelský virtuóz Isaac Perlman, a Bostonskou filharmonii diriguje sám John Williams. A touhletou krásnou skladbou se s váma loučím a klidně si u ní zaplačte. Aspoň mně se to stalo. Váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěn Český rozhlas a posloucháte pořad Na cestách. Takže vás vítáme jak u přijímačů, ale protože už to znáte, jedna nahrávka v měsíci vždycky vzniká v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A tento případ je právě teď, takže vítám nejenom vás u přijímačů, kteří nás posloucháte, ale i vás, kteří jste přišli sem do kavárny Muzea východních Čech. Nevím, jestli jste dobře vybaveni, protože my dnes budeme hodně pod zemí, teď je ještě světlo, tak nevím, jak vy to zvládnete, protože my se budeme pohybovat s dnešním hostem hlavně v jeskyních. Dnešním hostem je fenomenální speleolog Marek Audy. Marku, vítej.
5: Tak dobré odpoledne.
4: A je tady hlavně proto, že objevil s kolegy největší podzemní termální jezero světa na pomezí Albánie a Řecka. Jaký je to pocit objevit něco, co nikdo předtím neviděl?
5: No tak to je fantastické. Já jsem takový pocit určitě nezažil poprvé. My jsme toho naobjevovali daleko víc a já si myslím, že důležité při tom pocitu je to, aby u toho člověk nebyl sám. Aby se měl s kým o ten objev rozdělit, protože ty emoce jsou silné a neuron, jezero neuron termální, tak my jsme objevovali na etapy. To první vlastně spatření toho jezera, já jsem to definoval jako nějaké malé jezírko, protože jsem si neuvědomoval, že visím na laně asi 30 metrů vysoko nad jezerem a dole jsem v mlze vlastně, která vychází z toho jezera, ty páry syrovodíkové, tak viděl jakousi šedomodrou hladinu a došlo nám tehdy lano. A vrátili jsme se tam až na podzim, tohle se odehrálo na jaře, to první zhlédnutí a byl jsem samozřejmě netrpělivý a čekal jsem ale na celou tu partu, aby jsme se tam mohli vrátit společně a objevit to společně. A to už je ta zkušenost těch předchozích objevů, kdy jsem věděl, že je potřeba se od ty emoce rozdělit, aby nebyly takový těžký a takový.
4: Dnešnímu hostu pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu svítí oči, protože on se vidí nad tou proláklinou, na tou propastí v hloubce zhruba asi 135 metrů. No, už jste poznali z toho představení, že to bude dnes zajímavé cestování. Tak vydržte s námi a my rozjíždíme první písničku. Dnešním hostem je Marek Audy.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme, nebo cestovat budeme hlavně do podzemí, i když ne někdy úplně přesně, ale budeme se pohybovat převážně v jeskyních. No, co potřebuje člověk do jeskyně? Já zase otevřu kufřík, vy už to znáte, a vyndám něco, bez čeho se asi Marek neobejde, takže tohle je asi povinná výbava.
1: Čelovka. Ano, čelovka, nebo jakékoliv jiné světlo. Já jsem začínal s karbitkou.
0: No, já musím na Marka Audiho, dnešního hosta pořadu Na cestách, než se vypravíme z České republiky dál, prozradit, že on byl vlastně v jeskyních poprvé, ještě když nebyl na tomhle světě.
1: No, je to tak.
0: Je to paradox, ale jak to teda bylo?
1: No tak moje rodiče...
0: My chodíme po houbách, než sem přijdeme.
1: Tak já po jeskyních. Moje rodiče oba byli velmi zarputilí speleologové jeskyňáři, velcí patrioti moravského krasu. A mají takový největší zásek, který dodnes vlastně všichni tam u nás na Moravě využíváme, a to je pasportizace jeskyních vchodů. A oni vlastně očíslovali všechny vchody do jeskyní a dali základ vlastně jednotnému jaksi evidenci jeskyních vchodů v celé republice. Je to nějakých 1200 vchodů. No a v tom já jsem vyrůstal. Mě bylo tehdy nějakých 5-6 let. A běhal jsem po těch stráních žlebových moravského krasu a užíval jsem si dobrodružství v přírodě.
0: Já jsem slyšel, že někteří jeskyňáři tam, kam se neprotáhnou, tam pošlou děti, samozřejmě, které už komunikují s nimi, aby to prozkoumali a dali zprávu. Využívali tě rodiče taky jako zvěda?
1: To už někde na mě vyčmuchal, tohle informaci. Ano, to já s oblibou říkám, že je možné posílat dítě do úžin jakéhokoliv stáří, jen potřeba, aby už umělo mluvit. Protože pokud neumí mluvit, tak nemůže sdělit, co za tou úžinou bylo potom. Takže ano, takhle mě tatínek využíval. Několikrát jsem se zasekl v té úžině, takže jsem nemohl ani dopředu, ani dozadu. Samozřejmě tatínek mě nedokázal pomoct, protože jsem byl od něho třeba už několik metrů zalezlý v nějaký škvíře, a jenom mě vždycky říká, nesmíš s tou skálou bojovat, les pěkně pomalu, milimetr po milimetru a zase vylezeš. Měl pravdu.
0: Měl pravdu a je pravda i to, že se tvrdí, že kam projde hlava, projde i zbytek těla. Pro mě to je neuskutečnitelné.
1: No, myslím si, že ne úplně. My chlapi máme největší problém s hrudníkem a ženský s pánví většinou potom.
0: Já teda s tím, co je pod hrudníkem. Kdybychom byli v jeskyni.
1: To se přelije. To se přelije. To je vyzkoušený, to se přelije.
0: To vypadá jako když mě lákáš do jeskyně. No, v několika jeskyních jsem byl, ale to nebyly takové ty jeskyně, do kterých chodíš ty, protože to byly takové ty malebné s těmi krápníky, které jsou pomenované po něčem a tak dál. Tam si všichni fotí, ale ty chodíš i do jeskyní. Já teď vyndám další rekvizitu z toho kufříku, kde třeba jsou kvanta i takovýchhle zvířátek. Říkejme tomu pavouk, nemusíme určovat, který to je.
1: Pavouk, ten je veliký takovýho.
0: Ten je veliký.
1: Ty v těch tropech bývají.
0: No, ale ty prej si narazil v jeskyni na 60 tisíc pavouků a na pavučiny 100 metrů čtverečních. To je pomalu snad.
1: No, v té pavučině bylo ještě víc, to 120 tisíc nebo kolik. 130 tisíc dokonce.
0: Dámy se tady pomalu začínají ošívat,
1: no,
0: protože je to většinou jim pavouci vadí.
1: Je to odhad samozřejmě, protože nepočítali jsme každého pavoučka, ale ta pavučina vypadá jako hustá deka. To jsme s mojí ženou vlastně objevili v jeskyni Sulfur. Dlouho jsme přemýšleli, jak bychom tu jeskyni nazvali, a protože tou jeskyni protéká taková říčka bohatá na syrovodík, je tam takový krásný oder v té
0: jeskyni. To jsme u těch zkažených vajíček.
1: Ano, ano. Ale ono to tak úplně nesprdí, jak zkažený vajíčka. Takovej pekelný smrad je to trošičku ze sírou namixovaný. Není to tak zlý, ale zajímavé je, že když se o tam vracíme, tak ještě týden člověk se vysprchuje, vykoupá několikrát, a když si čichne k té kůži vlastní, tak pořád cítí tu síru z toho.
0: Dneska to nevypadá jako moc velká reklama na výlet nebo výpravu, když si vezmu tak pavouci, potom hloubka, k tomu teda ta vajíčka zkažená.
1: Musí vidět i pozitiva. Zase v jeskyních my je máme spojený, že je tam zima, vlhko, a tady v těch jeskyních, v těch našich termálních na té hranici Albánie a Řecka, tak tam je teplo, tam je 30 stupňů nad nulou, tak to je zase paráda, že jo? No tak běhají tam nějací škorpioni, štíři a pavouci, ale zase jsou to endemiti. Jo, takže máme s sebou tým nějakých biologů, teďka se vytvořil takový poměrně rozsáhlý mezinárodní tým a už tam našli 4 nebo 5 vlastně endemických živočichů, kteří nikde jinde se nevyskytují.
0: Tak tam jsou endemiti, vy někdy vypadáte spíš jako adamiti. Z toho vznikají i ty názvy některé, třeba jeskyně tří naháčů?
1: Ano.
0: To vzniklo právě proto?
1: Jasně, vzniklo to právě proto, akorát Peršákům dnešní Iránu, tak těm se to zdálo, ten název příliš vulgární, tak se to jmenuje 3N. Cave teda ještě se k tomu doplňuje, aby teda bylo jasný, co to 3N
0: ale ti,
1: je.
0: Co vědí, tak...
1: Tak jsou to tří naháči, ale já jsem nebyl z těch naháčů žádný, to byli kluci z Kladna.
0: Kladeňáci naháči.
1: No.
0: Pojďme zpátky k tomu světovému objevu. Vy jste měli asi štěstí, že to byla oblast, která byla pohraniční, tudíž zakázaná, a tím pádem se tam nikdo ani nemohl moc pohybovat. Tak takže celá, na to nepřišel dřív než
1: ta
0: vy.
1: Oblast, jasně, tak teď už tomu rozumím. Ano, samozřejmě mír mezi Albánií a Řeckem po druhé světové válce byl uzavřen až v roce 1982, poměrně pozdě.
0: To je před chvílí skoro.
1: No, skoro před chvílí. Do toho měli Envera Hodžu. To nebyl příjemný režim, který tam vládnul, takže vlastně do toho pohraničí, podobně jako u nás, se nikdo nedostal. Řeci se tam báli, Albánci tam vůbec nesměli, ani ti prověření. Takže zůstalo to tak trošičku pro nás a Albánie je poslední země, která není součástí Mezinárodní speleologické unie a tím pádem i ten výzkum těch jeskyní je teďka na tom stavu asi ne už 0, ale stavu 1, takže pořád je tam co objevovat. Nějakých 70% Albánie je z vápenců, to znamená z horniny, ve které se jeskyně velmi snadno tvoří a je tam spousta hydrotermálních oblastí a těm jeskyním, které vznikají právě tou silou té vody, která přitéká vlastně někde ze spodu, je vytlačovaná nějaká termální minerálka, tak těm se říká hypogení. A právě Albánie je velmi bohatá, tady na tyhle ty zvláštní hypogení jeskyně jsou unikátní. To nejsou takové jeskyně, které známe tady od nás českého nebo moravského krasu, těm se říká epigení, tam voda vletí nějakým ponorem do jeskyně a vyvěračkou třeba punkevními jeskyněmi a macochou zase vyvěrá potom ven. Tak to jsou ty klasické, těch je plnej svět, se dá říct. Ale těch hypogeních, ty jsou docela vzácnější už. Jako,
0: no, Albánie je v poslední době dost častým cílem a turistů, jsme na cestách, z mých známých spousta lidí už tam byla, ale ty míří úplně jinam. V Albánii někdy na pláži byl jsi?
1: No, byl, ale v době, kdy ty pláže ještě existovaly, protože dneska celé to pobřeží je obsazené nově budovanými rezorty, vznikají tam ploty, vznikají tam spousta vlastně takových slunečníků, jsou oddělené jednotlivé parcely, leslehátek. A to není nic pro romantika, jako jsem já, takže já už tam raději ani nechci to teď vidět.
0: Tam nejsou ti pavouci,
1: pavučiny. Je to tak, ale před nějakými těmi 25 lety to vypadalo zcela jinak. Ona Albánie začínala v období potom Hodžovi, Enveru Hodžovi, z období středověku vlastně se začala rozvíjet, takže dnes dalo by se v tomto kontextu říct, že to je jedna z nejrychleji rozvíjejících se zemí v Evropě, no a zůstala zachovaná ze vším všudy, i s těmi přírodním bohatstvím, nebo s těmi přírodními krásami.
0: A to takže... je něco pro Marka Audiho, dnešního hosta pořadu Na cestách. No, my se ještě vrátíme k neuronu a k téhleté záležitosti. Já teď jenom chci připomenout dalším předmětem z toho kufříku, že ty si vybíráš opravdu destinace ne až tak turisticky, řekněme, profláknuté, protože v téhleté knižce jsou tvoje fotografie.
1: Ano.
0: A to jsme na řece
1: Jenisej. Cesta na Jenisej, ano, Jenisej. Jedna z nejdobrodružnějších cest, kterou jsem podniknul. My jsme se rozhodli vlastně k pramenu Jeniseje dojít pěšky s pomocí jenom místních domorodců, burjatů, a sjet potom nějakých 350 kilometrů horního toku té řeky na čůnech vlastní výroby. Poprvé se nám to nepovedlo v roce 2006, toho už se odehrávalo. To jsme tehdy vzali i svoje partnerky a manželky. Byla to velmi tvrdá akce v červenci, kdy nám nasněžilo 0,5 metru sněhu a nebyli jsme na to připraveni, tak jsme potom inicializovali ještě další výpravu o rok později. A sjeli jsme teda, to už se podařilo všechno, to bylo v září, byly daleko nižší stavy na té řece a bylo to všechno na pohodu. Sice bylo zima, ale nebyly povodně a to, že nasněžilo, s tím už jsme počítali.

0: Dozněla další písnička na vlnách Českého rozhlasu. Cestujeme v pořadu Na cestách s Markem Audym, speleologem. No a jak se stane, že se vydá speleolog hledat jeskyně do Venezuely? Evropa ti nestačila?
1: No to byl zase takový obyčejný vandr, tak jak třeba ta cesta na Jenisej. A byli jsme mladí, chtěli jsme poznávat a chtěli jsme poznat to, co je na naší planetě unikátní, a to byly Stohové hory, takzvaná Guajánská Vysočina, která se rozkládá zase na tom pomezí Brazílie, Venezuela, Guajana. A to je opravdu unikát. Často říkám, že je to jiná planeta a opravdu tato oblast je velice zvláštní, velice krásná. Člověk, když se dostane na vrcholky těch Stohových hor, které trčí na tu okolní savanu nebo tropické pralesy až 2 kilometry vysoko, tam je naprosto odlišná vegetace, herpetofauna úplně jiná, prostě opravdu se cítí, jak kdyby byl mimo planetu Zemi. Takže to byl důvod té první cesty. No a byli jsme tam dva se svým kamarádem Zolo Ágem, on je to Slovák, jméno má sice maďarský, ale je ze Slovenska, tak jsme došli na takovou hranu a proti nám vlastně tekl potůček, který se najednou ztrácel. A tak jsme se na sebe podívali a říkáme si, no tady musí být nějaký ponor, nějaký vstup do jeskyně, jinak by tady muselo být jezero, nějaký přepad, to tady není. No ale co bylo na tom zvláštní, tak je to, že vlastně celý ten útvar horský, ten masiv té Guajánské Vysočiny, je v prekambrických pískovcích, velmi starých, a v těchto pískovcích nebyly známé nějaké větší jeskyní systémy. No, my jsme tam vlezli po tom potoku, objevili jsme jeskyní Krystalové oči, tam jsme se ztratili během prvních pár desítek minut, obrovský labyrint chodeb to byl, a měli jsme jenom takové polovybité čelovky dvě, tak jsme vylezli ven a další rok jsem uspořádal vlastně první už specializovanou expedici tady přímo do této konkrétní jeskyně. No a měli jsme potom dvě takové odezvy. Vlastně jedna byla taková politická, kdy nám vyčítali, že jsme neměli povolení na výzkum jeskyní, což bylo velice zvláštní, protože my jsme samozřejmě na správě Národního parku nahlásili už ten následující rok, že jdeme zkoumat do jeskyně, a oni řekli, ha, tady žádné jeskyně nejsou. A to druhé bylo teda jaksi pozitivnější, kdy se nám ozvala taková vědecká elita venezuelská, která byla koncentrovaná okolo osobnosti jakéhosi Charlesa Brewera, který zkoumal většinu těchto Stohových hor, sepsal o tom desítky knih, o tom endemickém životu právě na těch Stohových horách. A s tímto člověkem jsme začali spolupracovat potom na výzkumu dalších jeskyní na jiných Stohových horách, masivu Chimanta. A to byly opravdu gigantické jeskyně, větší než je celý tady ten prostor kavárny i sálu tady toho východočeského muzea. To prostě obrovské tunely, do které by se vešel obrovský Boeing, a v tomhle s těmi karbitkami, o kterých jsme mluvili v prvním bloku, tak jsme se ztratili, viděli jsme okolo sebe nějakých těch 15 metrů jenom a neviděli jsme ani strop, ani stěny, a kráčeli jsme teda podzemní krajinou.
0: V hlase Marka Audyha můžete cítit to nadšení, protože komu se poštěstí, že Venezuelanům vyvrátí jejich tvrzení, my nemáme jeskyně, najdou jim je Češi. Stačí se zeptat. Marku, ale ty jsi to teď popisoval, přirovnával si ten prostor k tomu Boeingu. To byla ta místa, vy normálně do těch jeskyní buď lezete po 4, nebo se tam spouštíte na laně. To jsou ta místa, kde se do jeskyní dá dostat jedině vrtulníkem?
1: No víceméně ano, tady portál do jeskyně, kterou jsme nazvali právě potom Charlesovi, jeskyně Cueva Brewer nebo Sistema Brewer, délka je okolo 18 kilometrů, tak ten portál má rozměry, šířka toho portálu je zhruba nějakých několik stovek metrů a výška je nějakých 40-50 metrů asi, takže je to opravdu gigantický. A protože v okolí je velmi neprostupná, no velmi špatně prostupná džungle, nad tím je práh, takže je potřeba vsláňovat 80 metrů ze stěny do té jeskyně, no tak ti Venezuelci vymysleli, že tam budeme letat vrtulníkem, teda dovnitř, do té jeskyně. Já si myslím, že to nebyl dobrý nápad, teda, a jednou jsem to zažil a víckrát už jsem to zažít nechtěl a vždycky jsem se nechal vysadit na tou jeskyní, a pak když teda ten přísun expedičníků a expedičního materiálu, my jsme tam bivakovali týden někdy v té jeskyni, tak skončil, přestal jít ten vrtulník, tak jsme si hodili lano potom s kamarády a raději jsme chodili těch 80 metrů po tom laně, než s vrtulníkem.
0: Já teď ještě, než se dostaneme třeba na ten Balkán, vyndám další rekvizitu z toho kufříku, protože tady už padlo několikrát slovo lano, takže...
1: Lano.
0: Co sebou vozíš, kromě lana, karabiny a té čelovky?
1: No, lan máme rozptýlených po celém světě několik kilometrů, protože většinou
0: kvůli
1: letecké dopravě si je necháme vždycky na příště u někoho uskladněné. Myslím si, že ve Venezuele určitě to budou 2 kilometry lan, nám leží tam ve skladu a zase si dovezeme nové, protože už máme strach, co mikroorganismy tropické s těmi lany udělali. Tak těch lan jako je rozptýlených u různých přátel a jeskyňářů celá spousta.
0: Teda. Máte takováhle anebo tlustší?
1: No máme i tenčí.
0: Tenčí.
1: Toho je pořádný, toho je nějaká 11, aspoň 11 mm průměr.
0: No je to od pískařů tady z východních Čech.
1: Dynamik.
0: Takže...
1: Jeskyňáři používají statický lana, dynamicky jsou najištění, takže když člověk dá se představit jako taková skoro jako gumička, že jo, tak člověk spadne a to dynamický lano zachytí ten pád.
0: Statický... Takže ho zhoupne?
1: Zhoupne, no. No, prověsí se trošičku.
0: Prověsí se.
1: No. Zatímco ty statický lana, tak ty se ani nehnou. To je takovej drát tuhej, který vlastně, když potom to lano visí třeba 100 metrů v nějaký šachtě, tak člověk nemusí dole s tím dynamickým lanem, musí třeba 4, 5, 6 metrů našlapat a ještě pořád stojí na zemi, zatímco ten statik hnedka se člověk odlepí od země. No ale my z hlediska úspory materiálu, tak jsem se od Nestoru, svých učitelů, naučil, že lze používat i lana, které třeba nemají předepsanou nosnost, že jsou tenký, musí se o to lépe vystrojovat. Ono lano málo kdy se přetrhne. Taková představa je, že k nehodě dojde tím, že se utrhne lano, ale většinou se utrhne nějaký kotvení nebo se to předře třeba lano. To je běžný, ale zase ten oplet, on nese jenom minimální část té nosnosti toho lana, takže člověk prostě předře ten oplet a zůstane viset na těch tkaničkách na té duši a pořád ještě je tam několik set kilo nosnost. Teda,
0: už
1: že?
0: Si takhle visel?
1: No ano, visel, no. Ale to už teda je...
0: Říkáš to s úsměvem.
1: No, protože jsem tady, že jo, ale... to člověk se z těchto situací ponaučí většinou. Paradoxní je, že to, co nám ten oplet předřilo, tak byl vítr. My jsme byli dlouho v jeskyni a měli jsme to lano pověšené na povrchu, aby jsme se z té jeskyně dokázali dostat ven a jak si ten vítr šoupal přes hranu, to lano sem a tam, tak to lano předřilo a potom stačilo teda ta poslední tečka, že se to předřilo a ten oplet se vlastně utrhl.
0: My jsme utekli od toho s Markem Audym, dnešním hostem pořadu na cestách. Co všechno vozí sebou, tak já ti ještě napovím a ty si rozmyslíš, co k tomu řekneš až po další písničce. Máme tady pitlíkové polévky.
1: Pitlíkové polévky.
0: A vy si uvařte třeba kávu, my budeme za chvilku pokračovat.
2: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Dozněla další písnička, jsme na cestách s Markem Audym, speleologem, se kterým se pohybujeme především v podzemí. No ale my jsme končili před písničkou polévkami z pytlíku, které my, ti normální turisté, ne speleologové, známe z cestování po kempech. A vám to jednou pomohlo, protože nebylo zásobování nám, a byly polévky.
1: To bylo poslední, co nám zbylo na stolové hoře Čurí, kde už jsme neměli co jíst a vrtulník měl doletět až o několik dní později a my už jsme měli pouze několik těch pytlíkových polévek a do toho jsme krájeli teda místní endemit tam, což je bromélie, taková brochinie ectioides a to je Stegolepis guaranensis, to je taková rostlina, která...
0: Já už jsem se lekl, že jste do toho krájeli ty pavouky.
1: Ne, pavouky ne, ale ten stegolepis jsme do toho krájeli celkem 100% a z toho vytékal takový sliz potom v té polívce, tak se od té lžičky táhl takový sliz. Ale věděli jsme od místních pemonů, místních domorodců, že by to mělo být jedlý, ale samozřejmě člověk si nikdy není jistý, jestli dobře rozuměl ve španělštině, že? A tak já jsem to testoval na svých kamarádech Slovácích, oni jsou taky drsní chlapi, prostě tam tak a oni jenom tak, boha, čo je to? A říkám, ne, dobrá polívka, jsem toho nakrájel tu saru, ten stegolepis, jak říkal Antonio, a tak mě je to zlé, a tak pak jsme to jedli všichni, no.
0: Taky gastronomii máme v jeskyních, vidíte to. Přitom jsme asi tady moc chutě ani účastníkům veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, kde slyšíte i cinkat hrnečky a podobně. Moc chutí jsme asi neudělali, tak od té gastronomie půjdeme dál. Co ještě nesmí chybět ve tvém vybavení, když jedeš na cestu?
1: Já vozím nějakou dokumentační techniku. A to je foťák a já se zabývám stereoskopií, jak byla upoutávka na tu naši besedu.
0: Já jsem se k tomu chtěl dostat, protože to je disciplína. Ty, jestli jsem dobře viděl na fotografiích, na to potřebuješ dva fotoaparáty. Ano. A to už je trošku hodně zátěž sebou brát.
1: No bohužel.
0: Bereš to i do jeskyní?
1: No samozřejmě a právě tam je to naprosto perfektní, protože já jsem se dal na fotografování stereoskopické v těch jeskyních, kdy tam je bezvadný to, že tu synchronitu, vlastně tam je to tak, že jsou dvě kamery, pravá fotí obraz pro pravé oko, levá fotí obraz pro levé oko, je jedno, jestli točíme film nebo fotíme fotku. No a tu synchronitu tam dělá ten záblesk u té fotografie a ten je stoprocentní, ta synchronita tam, což se vším, s tím bojujou stereoskopisti na povrchu, aby ty závěrky šly synchronně na těch dvou fotoaparátech teda, no a tady to zrealizuje ten flash, ten opravdu, ten jede v tisícinách sekundy, takže tam ta synchronita, tak ta kapka skutečně visí v tom jednom bodě a ne na každém obrázku na levém a pravém jinak. No a člověk pak se na to podívá ve stereoskopu nebo na nějaké 3D obrazovce a najednou je v tom prostoru daleko líp ještě než ve skutečnosti v té jeskyni. Je to úžasný pohled vlastně do nitra a já rád si to pustím a kochám se tou vlastní samolíbostí těma obrázkama, který jsem třeba vyfotil někde před lety, ať už to byla Venezuela nebo třeba ten Irán.
0: Tak jsme poradili i vám u přijímačů, jak se kochat u 3D fotografií, u těch stereoskopických. Kromě těch, to už tam moc místa nezbývá v tom batohu, když vemu ta lana, vemu ty čelovky, bude tam přilba, něco málo k jídlu, sebe toho moc není.
1: No, tak záleží jak kde, tak říkal jsem, v těch hydrotermálních jeskyních, tak tam je teplo, tam stačí tričko. Aha, ty pavouci jsou tam horší teda v kombinaci s tím, že člověk je polonahej, ale jinak to jde, no a samozřejmě něco na zaměření těch jeskyní, na mapování, to je důležitý, protože jeskyně objevená je jeskyně zmapovaná, jeskyně musí mít mapu. No a teď se dostáváme k tomu mapování toho jezera Neuron. Já si myslím, že my jsme podnikli takový krok, který byl v rámci speleologie docela speleologického mapování revoluční, protože my jsme tu jeskyni naskenovali mobilním lidarem díky nadaci Neuron, která podporuje českou vědu. Vyhráli jsme tam grant nad ostatními dalšími 15 projekty. Tak jsme získali vlastně tento mobilní lidar a on zaznamená 150 tisíc vlastně odražených impulzů světelných a na principu výpočtu světla vytvoří takzvané mračno bodu, respektive 3D model toho jeskynního prostoru. a z toho jde získávat neuvěřitelné množství věcí, které předtím byly jenom v gesci toho mapéra. Prostě na té zkušenosti toho mapéra. On maloval nějaké obrysy, značil tam nějaké poznámky do toho, kde je nějaký stupeň, vrstevnice, krávník a teď najednou my tyhle ty všechny věci dokážeme vyhodnocovat už někde v teple u počítače, silného počítače, protože ty výpočtové algoritmy jsou poměrně náročný a dlouhodobý, ale člověk najednou si s tím zamotá s tou jeskyní, s tím 3D modelem a vidí, hele, tady je nějaká další díra, tam přece nic nebylo, že pak tam se vrátí třeba po půl roce na to místo a zjistí, že tam ta chodba skutečně je.
0: To se mi líbí, že si člověk doma v teple zamotá s jeskyní. No, já jsem si zamotal s těmi obrázky taky, protože vy jste dost popsali a pronikli jste do odborného světa i k laikům třeba přes National Geographic, přes vydání, ve kterém je popis toho jezera Neuron a tady je i ta mapka. Stojí to za vidění, takže jaký ohlas vlastně ten váš objev měl v tom světě?
1: No tak ohlas byl obrovský, snad ve všech jazykových sadách mám postahované různé zprávy, pak už jsem se na to vykašel, protože už jsem ani nevěděl, co to za jazyk vlastně je a psal mě přes Messenger kamarád někde z Bolívie, jsem tady v vestuářský dílně a najednou slyším tvoje jméno, on teda u nás studoval lesnickou fakultu, takže prostě jsme se znali, já jsem za ním chodil na konverzaci španělštiny a říká, když to vysílal i po třetí, tak mě to nahrál a poslal mě nějak rádio La Paz prostě jako nás hlásí prostě o objevu někde jeskyně v Albánii, což vlastně od dob Absalona se u nás nikdy nestala taková popularita. Člověku je to nejdřív velice příjemné a poznášející a pak ta sláva, no já bych nechtěl být slavným člověkem, to je hrozný, prostě po 14 dnech mě to přestalo bavit.
0: Dělej, co dělej, slavný seš, protože si objevil nejenom tuhle tu jeskyni, ale ještě tohle je opravdu velký, ještě ty pavučiny, ano, velký no ne, unikát.
1: Ale víš, jak to bylo s tou pavučinou? Ono to byla taková vějíčka nahozená trošičku jakoby médiím, musím to říct, protože vlastně ta první zpráva s největší pavučinou světa vzniká na základě velmi precizního vědeckého článku, kteří napsali ti biologové. Já jsem tam byl jenom jako autor zase nějakých obrázků, mapek a podobně, jako spoluautor teda, ale ta biologie je o něčem jiným trošičku, takže dneska jsou na to špičkoví specialisti, na popisy každej, jestli je to štírek nebo štír, tak už to má svý odborníky. No a oni popsali kompletní potravní řetězec od nějakých těch sírných bakterií až po netopíry, vlastně, které jsou v té jeskyni Sulfur, která vlastně je jakousi výtokovou jeskyní právě z té jeskyni Atmos a z jezera Neuron. To propojení ještě neznáme, to pořád na tom, třeba se nám to podaří někdy spojit tyhle dvě jeskyně.
0: Je mi z toho jasné, že se tam chystáš znova.
1: No a určitě. A ten potravní řetězec skončil těmi netopíry, tam je třeba zajímavé, ti netopíři vůbec nehibernují v té jeskyni. Oni tam, protože tam teplo, je tam dostatek hmyzu, nějakých pakomáru, tak oni pořád mají co žrát a vlastně jsou celoročně aktivní a navíc v tom teple ani by neusly, tak jak jsou zvyklí u nás hibernovat.
0: Takže jim nelítají pečení holuby, ale obyčejní pavouci rovnou jdou.
1: No jasně, a jedna z těch částí vlastně toho potravního řetězce byly právě tady ti pavouci, ta pavučina, to jsme všichni věděli hned od začátku, už 5 let zpět, že tam vlastně ti pavouci jsou zajímaví, že ta pavučina je veliká. No a pak někdo napadlo, tak napišme tam, že je to takhle jako veliký, napišme tam ty počty těch pavouci. To se bude líbit takovým těm milovníkům přírody a těm, co mají zájem vlastně o tohle. No v Turano to byl prostě druhej boom už v jednom roce, kdy teda se o to začaly zajímat všechny tiskové agentury, Reuters, New York Times a já jsem musel denně asi na 5 až 10 různých licenčních smluv odpovídat, vyplňovat přes nějaký digitální formuláře, že skutečně ta jedna jediná fotka té pavučiny, té deky, že je moje a že teda povolují New York Times opublikování téhle fotky. A oni si z toho vypíchli jenom tu pavučinu.
0: Bavíme se o jezeře, které, já teď řeknu pár údajů, je to ohromující. Obvod 344,9 metrů, plocha 3200 metrů, objem 8336 metrů krychlových, hloubka jenom 7,5 metrů necelých,
1: málo.
0: To je docela málo, to neohromí. Délka 138 metrů, to už je dost na podzemní termální jezero a šířka 42 metrů. No, žádný drobeček to není. Může se stát, že objevíte ještě něco většího na Země kouli?
1: No, to byl největší problém, když jsme se rozhodovali, jestli teda, když jsme řekli to sdělení světu, že je to největší na světě, že? Protože člověk neví, jestli náhodou někde není větší. A nezbývá, než poptat nějaký AI nebo Google, nebo prostudovat literaturu. No a teď jsme hledali, kde by mohlo být ještě větší, tak tam jsme našli nějaký větší. Jezer je v jeskyních a daleko větších celá spousta na celém světě. Teď vlastně to zajímavé na tom je, že je teda skutečně termální a že je to opravdu minerálka, téměř čistá, teda všechno teče ze spodu.
0: Přijde no, někdo na to, že to bude lahvovat, jako se lahvujou minerálky všude?
1: No tak samozřejmě Albánci by velice rádi to zpřístupnili jako turistickou atrakci. A to lahvování bych moc nedoporučoval, ono to trošku tak jako působí, jak projímadlo. Tak možná, že jo, že by to
0: tak
1: šlo.
0: Tak máme šaratici. No, ale to jsme někde jinde od té jeskyně. Já se vrátím ještě k tomu, že jste to našli. Ty jsi nenašel jedinou jeskyni. Je to intuice, je to šestý smysl, nebo je to zkušenost, že člověk jde do míst, kde tuší, že by něco takového mohlo být?
1: Tak já od dětství hledám jeskyně obyčejné a po celém světě. Jak bylo už řečeno, tak už rodiče vlastně čerpám ze zkušeností svých rodičů. To je jako jednoznačný. A nejen ze zkušeností, ale třeba i z kontaktů ve světě, že prostě je to jednodušší.
0: Poraď no. Nám, když budem chtít hledat nějaké příznaky. Když budu chtít najít zlato, no tak se podívám, kde už rýžovali, kde jsou horniny, které jsou zlatonosné nebo podobně.
1: Jak najít jeskyni?
0: No, jak najít jeskyni?
1: Tak u nás už to je horší. Tady nechci říct, že je všechno objeveno. To bych se dotkl asi 1300 aktivních nebo pasivních jeskyňářů.
0: Neberme jim iluze.
1: A nechceme jim brát iluze, třeba v Javoříčku, tak tam je velký potenciál na objevy ještě pořád. Jakoby. A na krásné jeskyně, tam by mohly být opravdu pěkně zdobené jeskyně. Nicméně v tom kontextu na té úrovni té České republiky z hlediska světového nadhledu, tak nechci říct, že jsou to blbodíry, ale budou to jeskyně třetí kategorie, protože nejdelší jeskyně Mamutí, tam má asi 650 kilometrů někde ve Spojených státech amerických. No, měl jsem poradit, že? Ale...
0: No,
1: neporadil jsem.
0: Já vím, že z tebe nic nevypadne, ale protože jo, to chceš klidně objevit sám.
1: Ne, Balkán si myslím, že je pole neorané. Na Balkáně je spousta míst, kde se řeky propadají, jsou to ty pólie, takzvané. Absalon třeba na Popově poli zkoumal jeskyni Větrnici a ona vyvěrá v Dubrovníku, taková obrovská řeka tam vytéká, řeka Omba, dneska má daleko nižší průtok, protože oni tu řeku zregulovali a poslali tu vodu někam jinam, odevřeli se nějaké paleoponory staré a ta řeka dnes odvodňuje Třebišnice už zas na nějaký jiný vlastně kanály, ten systém toho krasu je složitý. No a je tam třeba další z takových zajímavých řek, je řeka Zalomka, která vytéká u Mostaru vyvěračkou, obrovskou vyvěračkou, která řeka Buna a Bunica dohromady dají nějakých 400 kubických metrů za vteřinu při takové běžné třeba desetileté vodě.

0: Cestujeme s Markem Audim, cestujeme nesmírně zajímavě, když si nejsem úplně jistý, Marku, jestli jsme lidi nalákali k té speleologii. Těch pavouků, nebezpečí, neříkám ani vůní, spíš pachu, tam bylo haba děj, rizika taky dost. No a ráj svobodného cestování jako Balkán. A já tady ještě přidám pěšky, offroadem, na kajaku, na lyžích.
1: No samozřejmě Balkán, to je fantastický kus Evropy. Ten čistý, najdete tam neuvěřitelné, jakoby neporušené části přírody. Samozřejmě se tam dají najít i ty negativa, ale ty my nevyhledáváme, takže ty s odpadovým hospodářstvím přivíráme oči, obzvlášť třeba v zemích, jako je Kosovo, tak tam je to asi nejhorší, ale jinak Balkán je plný prostě destinací, kde všechny ty aktivity, které si jmenoval, takhle dělat. Teď před 14 dny jsme se vrátili ze skialpinistického výletu na Šarplaninu, právě mezi Makedonií, Severní Makedonií a Kosovem. Byli jsme tam z té kosovské strany. No něco fantastického, vůbec nechápu, proč lidi jezdí do Alp, ale teď vůbec nevím, jestli to mám takhle říkat.
0: Říkej, jsme na cestách, rozhlas. To je zajímavé cestování.
1: Já vím, ale oni tam pak ty lidi budou jezdit, to já nechci.
0: Neboj se, nebudou. Ne všichni chtějí viset na lanech, mít na sobě helmu, ve tmě mít čelovku. Jsou i jiní posluchači. Či ty tvrdíš, že Balkán je lepší ve spoustě ohledů, které ty máš rád, nežli Francie, protože ve Francii vás nikam do podzemí nepustí, na Balkáně no můžete vlézt, kam se dá.
1: Ano.
0: Takže to je
1: ta výhoda
0: Balkánu.
1: A tam jsou skvělí lidi prostě na Balkáně. Je to tak, že člověk někde zastaví na přespání. My ze západní Evropy jsme zvyklí, že přijde nějaký sedlák, který křičí, es ist meine Grund, a vyžene vás odtam, ale na Balkáně dojde taky sedlák a donese vám melou nebo víno. A to je ten rozdíl, pro který tam já rád jezdím a rád se tam vracím.
0: Já vím, dám ještě jednu rekvizitu, která připomíná spíš přísadu gastronomickou, je to sůl. A my jsme na cestách, tak teď bych se rád ještě zmínil o jednom místě, kde si našel nejdelší jeskyni v soli.
1: Tak musím to opravit, nenašel jsem ji já jsem pouze byl zase přítomem té expedice, která tu jeskyni našla.
0: To se mi líbí, protože ty považuješ tu speleologii za týmovou práci, no, tak já to opravím, jeden z objevitelů.
1: No dobře, ale i tak vlastně já už jsem navazoval na expedice, které tam Češi dělají předtím, ano, a jsme v Perském zálivu, o kterém slyšíme denně dnes. Jedna z těch prvních jeskyní objevených byla právě na ostrově Hormos, který známe z těch zpráv dneska v tom horším kontextu, a na ostrově Kešm, což je 100 kilometrů dlouhý ostrov, a tady tyhle ty jeskyně se nachází v takzvaných solných pních, a to jsou takové jakési obrovské 10-kilometrové sloupy utopené jakoby pod zemí a nahoru se vytlačují jako jakási pasta z tuby a v té čepičce, která někdy teda trčí i několik kilometrů nad ten okolní terén, tak tam je to provrtané vlastně jeskyněmi. Ty jeskyně tam už není potřeba nějaká koroze, nějaký chemismus, ta sůl, jak všichni víme, tak se rozpouští pouze dešťovkou, tou meteorickou vodou. Tam prší velice málo tady v té oblasti Perského zálivu. Takže právě proto ty jeskyně jsou velice zajímavé, ale taky jsou nestabilní trošičku. Takže je potřeba počítat s tím, že tam občas něco spadne, když zaprší, tak by člověk měl utíct z těch jeskyní co nejrychleji.
0: To je zase optimistický konec. To nemůžem tak nechat. Já tu horskou sůl dám trošku stranou, tak se zeptám spíš na to. Láká tě třeba Afrika, nebo jaké máš ty speleologicko-cestovatelské plány? Já se neptám ani na turistiku, protože to...
1: Tak
0: není...
1: já teď opravdu jsem zakořeněný v Albánii a v těch našich termálních jeskyních a myslím si, že tam ještě nějakou chvíli zůstanu, protože hned ve vedlejším údolí tak jsou další jeskyně hydrotermální, to už nebylo žádné pohraniční pásmo, přesto ty jeskyně tam zůstaly. Myslím si, že zdaleka nemáme všechno objeveno tam a každý týden vlastně ke mně se sbírají výsledky třeba těch vědců, kteří tam pracují na té biologii. Je to velice zajímavý a není to daleko, není to ani drahý moc. My jsme řekli, já jsem tady mluvil o New York Times a o licencích, ale oni mě nedali ani korunu. Samozřejmě moje chyba, že jsem žádnou nechtěl, ale je to tak, že jsme amatéři a na jeskyně si musíme vydělat sami, děláme to jako hobby. A je to vlastně koníček. A to je na tomto krásný, že vlastně je to forma odreagování tohleto. Takže určitě bych doporučil všem, je to nádherný dobrodružství objevovat tenhle ten podzemní svět.
0: Marku, pro dnešek moc děkuju.
1: Tak já taky děkuju za skvělé otázky, za skvělé posluchače.
0: Jeden dárek, jsme v rádiu, tak rádio. A na vlnách Českého rozhlasu se s vámi těší opět za týden mezi 18. a 19. na cestách Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech všem, co rádi vaří, jedí nebo je dokáže jenom přitáhnout vůně jídla domů. Pro vás všechny má Patrik Rozehnal další díl oblíbeného kulinárního magazínu. Slavíme s ním už 10 let, a to oslavou a znovu přípravou všech výherních receptů z předchozích soutěžních let. Kromě toho si stihneme říct, jak se vlastně nabírá jídlo u stolu ze společné mísy, aby z nás měl radost i Gut Jarkovský. Režisér a tanečník Radek Balaš zavzpomíná na jeden kulinární trapas s bolkem polívkou a vezmu vás i na ovčí farmu. A nebude chybět soutěž. Slavte s námi a užívejte života s jídlem a pitím.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dále posloucháte Pochoutkový rok, ten jubilejní 10. ročník, a my jsme se dnes rozhodli, že navštívíme Ivana Vodochodského.
1: Jupí!
0: Už ho slyšíte, protože na něj vyšla řada při předělávce dalších receptů. Maria Kocianová z Hořebníku kdysi vyhrála u posluchačů s receptem na králíka, na smetaně, s klusky, speciálními knedlíky. To nás dnes čeká, ale než se na to vrhneme, Ivane, tak my jsme teď u tebe v kuchyni.
2: Ano, já jsem se vás pustil do baráku, což se ukázalo jako zásadní chyba samozřejmě. To se říká pustit si filmaře a děti do baráku nebo zvířata, že jo, peklo. Ale ne, tak jste slušní lidi. Přezuli jste se, je s váma legrace, mám vás rád. A ostatně můj barák je postavený proto, aby jsme tady hostili hosty. Jak se můžete přesvědčit, tak kuchyň je postavená s jídelnou pro společenský účely, vyloženě. A takže vítejte návštěvo, jsem rád, že jste u mě.
0: Tvoje kuchyň, máš přehled, kolik máš třeba hrnců doma?
2: Ty jo, nemám, hodně, no, mám tady, vzadu ve špajzu mám tři obrovský, 20-litrový, 15-litrový, obrovský papiňák, a tady mám, no, určitě nějakých 6-8 hrnců a asi 15 pánviček a pokliček a různých kastrůlků a tak. Mám toho strašně moc.
0: A je nějaký kus nejoblíbenější z hlediska, nebo nejužívanější?
2: No, ty litinový hrnce používám často, protože ty mám strašně rád. Litináče. A pak mám rád pánvičky, no. A používám pánvičky, které jsou super, protože jsou z pětivrství, oceli, nekroutěj se, jako veškerý, nebo většina komerčník, a fakt jako seděj. Já mám rád pánvičku, která prostě, když ji používáš, a já, že používám, tak se ti počas se neskroutí to dno a další, jo.
0: A jak vybrat dobrou pánvičku pro ty domácí účely?
2: No, říkám, ne vždycky rozhoduje cena, protože i levná pánvička někdy může být dobrá, ale vždycky se podívat na to, z čeho to je udělané, jako z čeho jsou ty vrstvy jednotlivé, ať je to ocelová pánev, tak aby to byla opravdu minimálně 3 vrstva, 4 vrstva, nejlépe 5 vrstva ocel, aby bylo pevný dno.
0: Budeme dnes vařit, už to víte, budeme dělat králíka na smetaně, ale v úpravě Ivana Vodochodského. To byl princip, který jsme vždycky od každého z těch našich příznivců Pochoutkového roku chtěli. Uvařte recept, který vyhrál, ale uvařte ho tak, aby chutnal i vám, nebo s nějakým vylepšením, tak co vy byste tomu dali. Tak jsem zvědav, jak dopadne králík na smetaně se speciálními knedlíky klusky. Už za malou chvíli, těšíš se?
2: No, já se těším strašně, protože za prvé takhle je.

0: Jednoduchýho králíka jsem nedělal, já vždycky si to se složitím, kde tam dám víno, že jo, a další věci prostě a hodně zeleniny a hodně cibule a tak. A tohle je jednoduchý, ale ono se občas ukazuje, že v té jednoduchosti je ta síla, že jo. Takže uvidíme, se tak jako dopadne a klusky, to byla výzva teda, to jsem v životě nedělal. V životě, fakt ne, takovýhle. Ani noky bramborový, takovýhle, prostě jsem ne, kluský. A měl jsem z toho obavu, že se mi to rozpadne, rozvaří a ono to... Ale ve finále jsem to uvařil, vypadá to dobře. No,
1: tak... Chodí to neobírá.
0: No já si myslím, že ne, bude to jemnoučký.
1: Dobře, začínáme za chvíli.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni...

0: Pochoutkový rok, ta jubilejní část pokračuje, už víme, že vaří a dělají znovu recepty našich posluchačů, příznivci pochoutkového roku a naši kolegové. Dnes jsme tedy v Hradci Králové doma u Ivana Vodochodského a s ním budeme dělat recept, který kdysi vyhrál u vás posluchačů, dělala ho Maria Kocianová v Hořepníku.
1: Jde o králíka na smetaně a klusky. No a teďko, to je takový to zajímavý klusky, že jo. Vlastně možná to jsou i klousci, ale v takové sleštině polštině, že jo, protože to je příloha bramborová. Vypadá to, je to něco mezi knedlíkem a slizkým nokem. A to je v podstatě podoba takového jako v dolečku. Ono to vypadá jako v dolek. Malinkatej takový ten
0: klusek. S důlkem.
1: S důlečkem. No takže pokusíme se je udělat a k tomu ten králík na smetaně. Já si ho trošičku, nechci říct vytuním, protože ten recept je starý, přenášený z generace na generaci, takže asi vědějí, proč to takhle dělají. Ale přece jenom si myslím, že ke králíkovi patří něco malinko navíc, co v tom receptu mě osobně chybí.
0: Co?
1: No, samozřejmě špek, ne, slanina. Prostě králík, který není prošpikovaný, prostě je mrtvý králík, jako jo. My tady dneska budeme dělat jenom stehna, které jsou vlastně jakoby nejzajímavější, nejšťavnatější.
0: Tak suroviny, které jsou potřeba a jejich množství, ať víme to, co dělávala už s námi kdysi před lety paní Kocianová a co přidáš ty.
1: Takže vezmeme si 4 králičí stehna, lžíce sádla, lžíce másla, půl lžičky mleté sladké papriky, trošku soli, trošku mletého pepře podle chuti a teď koření. 2 bobkový listy, 5 kuliček nového koření, 5 kuliček celého pepře, to dáme do sáčku nebo do sítka, potom k tomu dělat, trošku houbového prachu, 0,5 litru vývaru, 1 deci smetany ke šlehání a na ty klusky potřebujeme brambory, kilo brambor, 250 gramů solamilu, 1 lžička soli, 1 lžička másla a 1 vejce.
2: Pochoutkový rok.
1: Takže uvařil jsem včera, den předem, jsem si uvařil ty brambory a nechal jsem je chvilku prochladnout, vloupal jsem je, pak jsem je propasíroval. Ještě vlažnou tu bramboru propasírovanou jsem posolil a smíchal jsem to z lžící másla, krásně. A až to prochladlo, tak jsem tam přidal těch 250 gramů škrobu, bramborového škrobu. Vypracoval jsem takový jako vláčný těsto, nádherný. Tam je výhoda toho, že tam není mouka, tak to těsto neřídne, jo, když se dělá s tím bramborovým škrobem. Takže pracoval jsem s těsto, uválel jsem takový, jako, takovou tyčku, takový váleček.
0: Hada.
1: Z toho jsem se nakrájel malé puky a každý ten puk jsem v ruce vyformoval do tvaru kuličky a tu kuličku jsem prstičkem takhle hezky promáčkl prostřed, jo?
0: Úplně skrz nebo snechal?
1: Nechal jsem, ne úplně skrz, aby přes to bylo vidět, ale ne, tak jako asi, asi pro hnidopichy, prosím vás, asi 1,25 mm od dna té kuličky. No a kuličky jsem si vystavil na plech, přivedl jsem si vodu k varu, namrskal jsem to tam a v okamžiku, jakmile vyplavu nahoru, což je během 3-4 minut, tak necháte jenom 2 minutky povalet na té vodě, vytáhnete, dáte do mísy. V našem případě jsme omastili máslem, aby se neslepili. No a budeme to podávat potom k tomu králíkovi, který ho snad uděláme.
0: Já už mám hlad teď a ještě jsme nezačali dělat maso.
1: No a teď si ta králičí stehna prošpikujeme. Buď použijeme špikovací jehlu, no a nebo použijem klasickou metodu a to je prostě špikovací nůž. Udělá se do toho masa zářez, nůž se nachýlí směrem jako trošku ven, jo? Nechá se v té ráně, tím nožem se zvětší ta dírka a vlastně pod tím nožem se tam zavede potom ten špek nebo ta slanina. Tak.
0: Kolik tak klínků na jedno stehínko?
1: Tak klidně bych na jedno stehno dával 4 klínky, jo? Stehínka. Něžně obalíme v té směsi zlatké mouky, houbového prachu, soli, pepře a papriky, zauzené papriky. Vidíš, tak takhle je potřeba to stehínko nepřeplácat to, jo? A ona nám zároveň ta mouka, která na tom stehně je, vlastně umožní to, že ta omáčka i trošku zousne, tak pak tam nemusíme dávat tu jíšku.
0: A má to i ten efekt, že to trochu uzavře tu šťávu v tom mase?
1: No to určitě. Proto se vlastně masa opejkají před teplnou úpravu, aby se to zatáhlo na povrchu.
0: A ta mouka tomu pomůže.
1: A mouka tomu pomůže. Tak. Jak jsem říkal, králík je jemný maso, tak já smíchám sádlo, to mám skačen sádlo, když jsem konfitoval kachny. A na tom sádle teď opečeme a na trošce másla přepuštěného tak si opečeme ta králičí stehna. No a teď s obou dvou stran takhle pozvolna opečeme.

0: Tak. Na tom výpeku teď opečeme kořenovou zeleninu. Mrkev, celer, petržel.
1: Cibulku
0: s tím zbytkem špeku.
2: A dáváš to najednou?
0: Dám to najednou, protože já nechci tmavou omáčku. Kdybych chtěl tmavou omáčku jako třeba na svíčkovou, tak nejprve budu dostat mrkev s tou kořenovou zeleninou, aby to pustilo karotén, tu barvu, a teprve potom dám cibuli, jo? A já potřebuji omáčku světlejší, takže to necháme.
2: A při jaké barvě tam znovu vrátíme, nebo do toho položíme, do toho lůžka zeleninového, ta stehna?
0: Až to bude mít barvu, která se mě bude líbit, říká se zlatavou, že ho spěníme, tak to podlejeme trošku vývaru. Dal jsem ho tam 800 ml a dáme tam zpátky ta stehna a plus to koření.
2: Které dáme buď do sáčku nebo do takového toho čajítka, jak já říkám.
0: Teď už jenom přiklopíme a dáme to do trouby na těch 170 stupňů, kolik tam 170, a po 40 minutách zkontrolujeme, no. 40 minut a pak jsem sundal teplotu na 120 a odpočíval si tam teď jako jich půl, tři čtvrtě hodinky, jo. Teda vybereme to maso ven. No a teď jsou dva možné postupy. Buď to tu omáčku prostě vezmeme, scedíme, nebo ji propasírujeme, anebo jako v mém případě prostě rozmixujeme se smetanou. To bude, myslím, nejlepší.
2: Kolik tam přidáme té smetany?
0: Prostě kelímek. Nebo mě se chávat, že... Jejda, to je dobrý.
2: Já už jsem do toho zabot teda vedličku a to se úplně nádherně rozpadá a to maso je krásné.
0: Je to. To je romantika úplná, počkej. No, pojde, a jak je krásně červený to maso, vidíš to? To je proto, jsme to nasolili. Uhum. A já si myslím, že prostě, kdybychom to dělali v tom papiňáku, tak bude na hadry. Takhle to je nádherná konzistence. A to maso zčervenalo díky té slanině, kterou jsme to prošpikovali. Jo?
2: No.
0: Skvělý, krásná uzená chuť v tom, viď?
2: Je to výborný. To je tak měkký, to je masová slast.
0: A teď mám premiéru. Jdu poprvé v životě ochutnávat kluzek. A to je dobrý.
2: To je jemňoučky.
0: No. Já jsem čekal, to bude takový jako těžkopádnej ňok. A on to je lehunký, jako vánek, takový obláček, kluzek. Když to je hezký, ale...
2: Ale musím teda ocenit, to je to vylepšení od tebe, kromě jiného, že jsme to špikovali. To maso určitě díky tomu získalo další krásnou chuť. Ale ta omáčka, protože tam je navíc ta zelenina, že se to rozmixovalo. Nádherná, výborná.
0: Jejda.
2: To se nám to povedlo.
0: Musíme se pochválit. Asi nezbyde.
2: A moc zdravíme Marii Kocianovou do Hořebníku na Vysočině, kde jsme tohle dělali poprvé už před lety a díky tomu získala jednu z cen, tak stálo to za to.
0: Paní Marie, děkujeme za inspiraci. Doufám, že se vám daří dobře a že stále dobře vaříte. A kdybyste asi něco měla takhle vymyšlenýho, tak nás pozvěte. Rádi přijedeme.
2: Říká Ivan Vodochodský. Jeho recept s vylepšeními, stejně jako paní Marie, najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz a budeme zase příště dělat něco s dalším z našich kolegů, ať vystřídáme všechny ty recepty, které jste kdysi poslali do soutěže a porotou nebo vámi byly oceněny. Ivane, děkuju a zase příště.
0: Těším se a mějte se hezky a dobrou chuť.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Rád bych v téhle chvíli, než si pustíme další písničku, jen krátce připomněl, že to naše snažení vytvářet recepty znovu, ty výherní, má svůj důvod. Slavíme totiž 10 let našeho pořadu a tak jsme si řekli, že by bylo fajn najít za těch 10 let taky nejlepší recept od vás, posluchačů. A tak všechny ty výherní recepty z předchozích let si zopakujeme s našimi osobnostmi a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů. Už víte, že k ním patří Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, který dnes vařil, ale třeba také cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. Ti všichni dostali zajímavý úkol. Rozebrat si mezi sebou všech 630 receptů z předchozích 9 let a udělat je znovu, podle svého. Aby chutnali jim, aby byly podle jejich gusta a podle pravidel, která ctí v kuchyni a nebo v pekárně. Každý k tomu přistoupil po svém. Příště tak bude například své umění předvádět Jaroslav Sapík a budeme dělat opět králíka, tentokrát toho, kterého vybrala porota na třetí místo v roce 2020. Vlasta Canová z Jihlavy nám tehdy upekla králíka nazvaného Mican nejmilejší. Ten recept si zopakujeme příští týden. A až odvysíláme všech 36 receptů, teď jsme někde u 13., tak budete hlasovat vy, stejně jako porota, pro recept desetiletí. To všechno se bude odehrávat na stránkách pochutkovýrok.cz. Tak si s námi užijte ten letošní narozeninový rok. A teď už ta slibovaná písnička a za malou chvíli i návštěva ovčí farmy, kam vás vezmeme kvůli dobrému masu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: obyčejnou ženu.
1: A teď vás přivedeme k nádherným jarním zvířatům. Slávka Brádlová se totiž vydala do Sebuzína na Ústecku, na ovčí farmu inženýra Vlastimila Slavíčka, který chová dvě masná plemena. Německou černohlavou a safolky. Nejdřív je pozdravil vůdce stáda, pak dostali ovečky něco na zub a pak už byl čas na povídání.
2: Dneska máme tady 90 matek plemených, který nám teďkon dodělí jehňata.
3: No a řekla bych, že matky jsou to pilné, protože těch jehňátek se tady ve stádu pohybuje docela dost. Kdy je takové jehně vlastně dost velké na to, aby posloužilo účelu maso pro člověka?
2: Většinou lidi si to kupujou tak v dubnu, v květnu, kdy už začíná být tráva na pastvě, aby ty jehňata nemusely být na mlíce u matky, tak v těch 4 měsících má to kolem těch 30-40 kilo a používají to doma jako sekačku a v tom září, když už to má nějaký ten nárůst kolem těch 60 kil, tak to potom dělají jako domácí porážku a maso z užitku. Beránci mají tu smůlu, že se narodili na talíř, jak se říká, protože ovečky používáme na další rozmnožování, protože je jasný, že ta ovce kolem těch 6-9 let nám odchází a potřebujeme mít novou krev, aby nám zajistili další stádo.
3: Když už jsme u toho jehněčího, musím připomenout i skopové. Někdo na tohle maso nedá dopustit, někomu vadí specifické aroma, ale to se dá zmírnit použitím bylinek, třeba šalvějí nebo tymiánem. A patrně nejúčinnější a taky nejčastěji používaný je česnek. Pro kvalitu masa je důležitá i rychlá porážka bez stresu a následné odležení.
2: To jako každý zvíře, nejenom ovce nebo jehně, se to zabije, rozporcuje, nechá se to rozložit v chladu. U některých to bývá třeba den, 2 dny, 3 dny, aby to maso, jak se říká, vymrtvilo. To jehněčí je jehněčí a to je taková pochoutka delikatéz. Skopový to je stará ovce nebo berán, kteří se používají spíš na klobásy nebo na ty šašliky, guláše a takový, ale jehněčí to jsou jehňata kolem těch 5 roku do těch 9 měsíců, to je nejlepší maso, jak se říká. Když to vemete, je to živeno bylinkama a ta ovce je sama chytrá a ví, co si má vzít za trávu a co ne, protože prase ve

0: maso a je to prohnaný přes bylinky.
1: Nádherné fotografie z farmy a povídání o jehněčím najdete i na našem webu www.pochoutkovirok.cz. Tuhle adresu si určitě pamatujete. Možná už jste se podívali i na to dnešní video. Tak se teď podívejte i na fotografie a z vysílání si za pár chvil poslechněte i to, jaký vztah k jídlu má režisér a tanečník Radek Balaš. Ptát se budu já a Naděja Konvalinková.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my si teď budeme chviličku povídat. Chvilku s Naďou Konvalinkovou a s naším hostem. Kdo to je?
1: Je to choreograf, režisér, stepař, je to Radek Baláš.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Měl jste nějakou scénu spojenou i s jídlem, že byste jídlo využil, nebo se to tomu jídlo blížilo?
2: O ano, dokonce to bylo hned vlastně moje první představení v mém životě. V roce 1973 si mě Bolek Polívka tenkrát vybral jako svého dětského partnera do představení, které mimochodem v rámci toho divadla Na provázku patřinějších. Jmenovalo se PP a hráli jsme tam jenom tři. Bolek Polívka, kterému tenkrát bylo nějakých 26, jako mladíček neuvěřitelný, já sedmiletý a ten třetí hráč byla slepice. To jídlo tam bylo tak, že ta slepice, kterou on nosil se sebou jako ten clown, na tom jevišti jakože snesla vejce, na jevišti ho Bolek Polívka uvařil, nicméně mělo to nepříjemnou dohru občas, protože možná ti, kteří se dívají na dlouhá léta, už běží manéž Bolka Polívky, tak on tam má ty své asistenty Barin a Frety.
1: Ano.
2: Ty jsou s ním od začátku prostě jeho divadelní dráhy a ten Frety byl schovaný prostě v dekoraci a podával tam tyhle ty rekvizity, zatímco Barin seděl u zvuku a měl na starost to, aby to vejce bylo dostatečně natvrdo uvařeno, protože aby jsme ho my mohli tomu a pak jsme to papali na tom jevišti. Leč! Dneška si to pamatuju. Jednou se stalo, že Barina si trošičku déle prostě byl veselý den předtím a to vejce bylo skutečně nedostatečně uvařený. Bolek to naťuknul, teď to z toho začalo týct a on, Bolek má rád, je to vysoký profesionál, má rád absolutní profesionalitu. A s ním to tak hnulo na tom jevišti, oni v divadle Na provázku ti zvukaři nebyli v žádné kabině, protože se hralo v Domě umění, tak ten zvukař byl takhle nalevo od nás, navíc nějakých 8 metrů. A ten naštvaný Bolek to vejce vzal. A hodil to potom zvukaři. Ale co se nestalo? Ten zvukař tam měl svou dívku. Protože byl na Bolka zvyklý, tak se ohnul. To vejce zasvištělo nad ním a rozpláclo se přímo na nějaké toaletě té dívky, která se vypravila do divadla. A myslím, že to tenkrát divadlo muselo dokonce zaplatit. Takže takovou mám krásnou vzpomínku nejenom na Bolka Polívku, nejenom na první svoje jídlo na jevišti, ale i na řadu těch vtipných situací, které díky tomu vznikaly.
0: Tak děkujeme moc za tohle veselé, příjemné i krátké povídání.
2: Já děkuji za pozvání, děkuji Naděnce, děkuji vám a rád jsem se zúčastnil, byl to pro mě čest.

0: Rada z etikety, pravidelná krátká rubrika, ale myslím si, že zajímavá a někdy i důležitá. Dřív bývalo zvykem, že na stůl se třeba nosilo jídlo ve společné míse. Dnes už to tak občas bývá jen s polévkou, ale takhle se kdysi nosilo i maso, přílohy. Kdyby se něco takového stalo, událo v restauraci, jak se máme zachovat? Jak nabrat takové jídlo ze společné mísy a můžeme si mezi stolovníky posílat? Na to se chci teď ptát odborníka na etiketu Ladislava Špačka.
1: Při stolování se mísy užívaly odjakživa. Celý středověk se jedlo tak, že ten pokrm, to znamená sele nebo beran, se položili na mísu doprostřed stolu a hosté si dýkou nebo jídelním nožem, to bylo to též, to nosili stále muži u sebe, si odkrojili plátek masa a ten vložili do úst. Tento způsob vlastně fungoval až do počátku 19. století. Říká se tomu servírování à la française, tedy francouzský způsob, tedy jedna velká mísa na stole a hosté si nabírají. Vždycky, pokud budeme takto stolovat doma, třeba při návštěvě, počítáme s překládacími příbory, počítáme s dezertními talířky, tak, aby hosté si mohli přeložit ten pokrm na svůj dezertní talířek. Vždycky by ta porce měla být připravena k tomu, abychom si ji mohli přeložit. Je stejně tak běžné, že hosté si tu mísu posílají jeden za druhým kolem toho stolu. Důležité je, v jakém směru. Musí to být proti směru hodinových ručiček. To znamená, že podáváme mísu tomu člověku, který sedí po mé pravé ruce, a to proto, aby on si mohl zleva přeložit ty plátky masa a nebo příloh na svůj dezertní talíř. Takto vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na začátku jsem slíbil soutěž a to je snad to jediné, co nám ještě v programu zbývá a určitě se ještě před zprávami do éteru vejde. Hrajeme jako vždycky o kuchařky, ty kněžní, pochoutky z horské chaloupky. Je to krásný soubor nejenom nádherných receptů, ale i fotografií. Ke každému z nich patří fotografie, tak jak jsme to udělali s naší porotou. Naďa Konvalinková, Roman Paulus a Jaroslav Sapík posvětili kuchařku, kterou jsem dal dohromady a prostřednictvím radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu ji poslal do světa. Vy si ji můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji u nás vyhrát. Minule jsem se ptal v soutěži, jaké ovoce přidal do kardinálských řezů Vojtěch Vrtiška. Bylo to mango. A z těch, co správně odpověděli, tedy poslali nám svou soutěžní SMSku, počítač vylosoval tři majitele. Kuchařku dostanou Jan Jíra z Dusejova, Květa Hubáčková z Kostelce na Hané a Iva Hladíková z Jihlavy. A jsou tu další tři kuchařky. S podpisem kuchařky pochoutky z horské chaloupky pro toho, kdo nejprve správně odpoví a pak bude mít to štěstí, že ho vylosujeme příští týden. A ta otázka dnes zní, čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Co dal dovnitř? Za A špek nebo za B ořechy? Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu oproti tomu původnímu? Pokud si myslíte, že to bylo špekem, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že plnil králičí stehna ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera B a zase mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a otázku i pravidla samozřejmě jako vždycky najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Tak vám přeju štěstí a těším se příští týden zase naslyšenou u našeho pořadu. Mějte se chutně, krásně a podle svých představ. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, zahrady kvetou, příroda nás volá, abychom využívali její krásy a my jsme slavili narozeniny sestry mého přítele. U stolu v restauraci se nás sešlo 10 a prožili jsme moc hezké společné chvíle. Dala jsem si mimořádně řízek z králíka se salátem z nových brambor, s řetkvičkami a s jogurtem. A inspirovalo mne toto menu k tomu, že jsem se rozhodla, že co nevidět upeču králíka na česneku. Když jsem byla malá, tak náš pan domácí v Podkrkonoších choval králíky. A já jsem jim jednou natrhala trávu a jim pak po ní bylo špatně. Bála jsem se pak i králíkárně i jen přiblížit. Náš pan domácí měl taky kozu. Její mléko mě nechutnalo. Ale už je tomu jinak. Mléko sice od koz nepiju, ale kozí sýry patří k mým nejoblíbenějším. Protože příroda tak zintenzivnila, tak se jí dnes v omeletkách budeme věnovat. Ale nebudeme opěhovat její krásu. My se soustředíme na dramatičtější akce. Hovořit budeme o bouřkách. Omeletky právě začínají a vy jistě víte, že se jedná o komorní

Dneska je bouřka. Ne, nezbláznila jsem se. Jen vám chci říci, že dnešní omeletky na dvojce jsme naplnili úvahami a vyprávěním o bouřce. Bouři si můžeme užít sněhovou, větrnou a taky rodinou. A bouřit můžou hromy a blesky, ale taky politici a vzbouřit se vám může i žaludek. A když se vám zdá o bouři s krupobytím, bude dobrá úrada. Když se ve snu před bouřkou schováváte, brousí si na vás zuby nepřátelé. A když ve snu slyšíte hřmění, čeká vás bouřlivý den. No a když ve spaní vidíte vichřici, bude boj. Jednou na rodinném výletě se spustila bouřka a matka začala volat: lehněte si na zem, vztyčená postava přitahuje blesky. A můj otec jen odmítavě zamručel: buď ráda, že ještě někoho přitahuješ. Já osobně se bouřky bojím. Mně na obloze vůbec nepřipadá vzrušující, když vidím křižující se blesky. A vždycky, když je bouřka, tak si hned vybavím vyprávění tatínka, který mi říkal, jak do jeho sestřenice na poli udeřil blesk a ona zčernala na uhel. Existuje hodně druhů strachu. Astrafobie se jmenuje právě strach z bouřek. Keraunofobie, to je konkrétně strach z blesku. No a když už takhle vyjmenovávám různé fobie, tak se mi vybavila teď taková zvláštní fobie, pogonofobie. To je hrůza z vousů. A optofobie, to je strach otevřít oči. No a to se mě někdy ráno zmocňuje před zrcadlem. A lysofobie, to je strach před nákazou vztek.

0: rakovinou. Jeden z dost takových běžných děsů je arachnofobie, no a to já mám jistě. Já se prostě bojím pavouků. Ale už teď míň než dřív. A proto upozorňuju, že kdyby mi dneska někdo poslal z lásky v dopise pavouka, ať už si od toho za stolik neslibuje. Jednou jsem děsně obtěžovala v letadle, protože jsme letěli bouřkou a byly turbulence. A tehdy jsem pořád chytala za ruku stevarda a chtěla jsem víc vína a víc pozornosti a zase víc vína a prášky. A pak jsem se na toho stevarda skoro pověsila a plačtivě jsem za ně říkala, já se tak strašně bojím. No a letadlo se v turbulencích třáslo jako blázen a steward mi tiše řekl, já taky. U nás, zejména když jsem byla mladší, se doma odehrávaly domácí bouřky. Přijela jsem třeba jednou ze služební cesty a muž nebyl doma a syn měl narozeniny. Tak jsem muži zavolala a byl v hospodě opilý. Proč nejsi doma? Stydím se přijít v takovém stavu, odpověděl manžel. No tak nechoď vůbec, řekla jsem. Taky mě to napadlo, odpověděl. A bylo ticho. No tak co mám dělat, zeptal se manžel. A já jsem absolutně chladně řekla. A víš, že je mi to fakt úplně jedno? A manžel truchlivě řekl. Tak to je horší, než jsem si myslel. Drobné bouřky měly často na svědomí mé děti, třeba právě můj syn. Jednou jsem zpozorovala, že Péťa neustále přepíná televizní kanály. Jak můžeš vědět, o čem ty pořady jsou, když skáčeš z jednoho programu na druhý? Zeptala jsem se. A Péťa mi tehdy na to řekl, vítej ve světě mužů, mami.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Bouřky dnes tvoří téma omeletek tady na dvojce. Já jsem měla tuhle bouřlivý den, takovýhle. Kupovala jsem si nový prostor od bezdomovce. Řekl mi, děkuju vám, krásná vílo. No tak jsem se celá načechrala, usmála jsem se a říkám, no tedy to už mi dlouho nikdo neřekl. No a ten bezelstný muž vyhrkl, no ale to já říkám všem. No a hned na to jsem si šla už s trochu menším sebevědomím koupit šaty. Tak, aby mi zase trochu to sebevědomí narostlo, koupila jsem si ty šaty hned dvoje. A prodavačka byla přeochotná a moc milá. Vážila pár deka. A když jsem platila, moc mile mi řekla, to je báječný střih těch šatů, vidíte, chodí sem pro ně všechny tlustý ženský z Prahy. Sen se ti rozletěl na 1000 kusů? No tak si dej knedlíky, zelí a husu. Na zemi udeří zhruba 100 blesků za sekundu a nejvíc bouřek je v oblasti Konga v Africe. Kongo drží absolutní světový rekord. Na druhém místě je Venezuela, místo Catatumbo, kde bouří až 260 dní v roce. Blesk má teplotu až 30 000 stupňů Celsia, pětkrát větší, než je povrch slunce. A blesk může udeřit i z čistého nebe. A šance, že vás za život zasáhne blesk, je 1 ku 15 000. Ovšem Roy Sullivan, ranger, byl zasažen bleskem 7x a přišel o nehty, vlasy a měl popáleniny, ale přežil všechny zásahy. Ironie je, že pak zemřel později vlastní rukou a ne bleskem.

0: Milí posluchači dvojky, bouřkami jsem dnes naplnila omeletky. V Kongu v roce 1998 se odehrál nejznámější a nejděsivější případ z fotbalového prostředí, protože během zápasu v Kasai udeřil blesk přímo do hřiště a 11 hráčů jednoho týmu zemřelo na místě. Druhý tým vyvázl téměř bez zranění. V Česku se tento rok, v roce 2026, pravděpodobně objeví i silnější bouřky, hlavně v létě. A důvodem je teplejší a nestabilní počasí, které vytváří ideální podmínky pro prudké výboje. Nebudou nutně ty bouřky častější, ale když přijdou, mohou být intenzivnější, s přívalovým deštěm, větrem a kroupami. Nemáme-li se za bouřky kam schovat, měli bychom stát schodidly těsně u sebe, aby se nevytvořilo krokové napětí, protože uhodí-li blesk blízko nás, můžeme mít mezi nohama na krátký okamžik napětí až několik tisíc voltů. Ještě lepší je schoulit se v dřepu do klubíčka, chodidla pěkně u sebe a čekat, až se živly uklidní. Když se nebe hrozivě zatáhne a začne bouřka, není žádné místo absolutně bezpečné. Jsou jen místa relativně bezpečná a naopak jsou místa vysloveně riziková. Já se už teď bojím bouřky, která přijde, no a myslím, že je na čase se uklidnit. A nevím jak vás, ale mě vždycky uklidní jídlo. No a tak si dneska společně připravíme plněné žampiony a plněné papriky. A já vám teď hned na ně dám recept. Na plněné žampiony potřebujeme pochopitelně žampiony, strouhanku, vejce, pažitku nebo petrželku, máslo, šunku, sýr a olivový olej. A ideální je, když si koupíme velké, tlusté, hnědé žampiony, které ale ještě mají hlavičku ve tvaru zvonu. Sloupneme ji a naplníme směsí ze strouhanky, vejce, pažitky či petrželky, rozpuštěného másla, trošku šunky a sýra. A utvoříme kuličky, které nacpeme do žampionů a omastíme je olivovým olejem a dáme do uzavřeného pekáčku asi na 30 minut péci za mírné teploty kolem 160 stupňů. A tyhle žampiony s nádivkou jsou výborný předkrm nebo slouží jako příloha k masu. A samozřejmě se mohou nabídnout i jako hlavní jídlo. To je potom doporučuju s římským salátem s medovou zálivkou. A teď si připravíme plněné papriky. A tyto papriky vždycky připravoval můj otec. Jednou jsem o ní vyprávěla režiséru Emiru Kusturicovi a on hned věděl, o jaký recept jde. A od té doby tomuto receptu neřeknu jinak, než Emirovi plněné papriky. A potřebujeme na ně papriky, olivový olej, fetu nebo balkánský sýr, vejce, zakysanou smetanu, strouhanku, česnek, petrželku, kdo chce tak, čubricu a pepř. A vezmeme bílé nebo zelené, nepříliš pálivé papriky, potřeme je vně olivovým olejem a naplníme směsí strouhané nebo rozsekané fety či balkánského sýra s nastrouhanými vajíčky natvrdo. A tuto směs spojíme zakysanou smetanou s trochou opražené strouhanky. A přidáme česnek, dva prolisované stroužky a nasekanou zelenou petrželku. A můžeme přichutit čubricou, ale já mám radši jenom obyčejný černý pepř. A naplněné papriky vyrovnáme do pekáče nebo do dortové formy jako vzpřímené vojáky. Širší okraj papriky přiklopíme odříznutým vrškem se stopkou jako zátkou, takže náplň nevyteče. A opět papriky zakápneme olivovým olejem, do pekáče přidáme stroužky česneku a vše znovu opepříme a pečeme při 160 až 180 stupních podle toho, jakou máte troubu, zhruba 40 minut. A podáváme s tmavým chlebem jako samostatné jídlo. A pozor, paprika je dost těžko stravitelná, takže konzumaci na noc nedoporučuji. No, tak si pochutnejte. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes v omeletkách bouříme, ale musíme si taky popřát od výbojů odpočinek. A ten nám možná zaručí má povídka s názvem Proklid duše. A přečtu vám ji teď. Hnusí se mi, nesnáším ho, chce se mi z něj zvracet, je mi odpornej, nemůžu se na něj ani kouknout. Zhruba takhle mluvila Naděja o svém muži, když ho podezřívala z nevěry. Takhle mluvila o svém muži Klára, když se pořád jen povaloval u počítačových her. A takhle promluvila má dcera, když její partner přišel až k ránu. Moje dcera se mě vůbec neptala na radu. Potřebovala jen vylít svůj vztek a zmařené iluze. A když se má dcera vykřičela do mého zkušeného a unaveného mozku, tak se uklidnila a úplně vyrovnaně řekla, co mám dneska uvařit. A já si vybavila, jak můj muž odešel z domova, aby našel sám sebe. A já pak čekala, jestli se vrátí. A nečekala jsem tehdy pasivně. Šla jsem nejdřív do hospody a tam jsem zbalila jakéhosi psychologa, který byl docela fešák a vedl spoustu psychologických řečí. Pozvala jsem ho domů, pak ještě kamarádku a další kamarády. Líbala jsem se s psychologem a on hovořil vytříbeně o mých kvalitách. Jenže mě to nedělalo radost, protože jsem myslela na to, jak můj muž hledá sám sebe v náručí nějaké pochybné krávy. Psychologa jsem proto brutálně přerušila. Hele, jdi pryč, už nemám čas. A psycholog se zarazil, protože byla noc. A co teď budeš dělat? Budu čarovat, aby všichni nevěrníci na zeměkouli přestali dejchat. Psycholog doufal, že od líbání postoupíme k atraktivnějším tělesným úkonům. Když ale zjistil, že jeho snahy nikam nevedou, tak neotravoval a fakt zmizel. A já doopravdy začala kouzlit nad sporákem a udělala jsem sobě i svým kamarádům jídlo, které mi zatím vždycky pomohlo. Vrhla jsem se totiž do přípravy krvavé polévky. Abyste rozuměli, šlo o rajčatovou polévku podle speciálního receptu tety Kiki, která žila za války v italské části Švýcarska. Ne, že bych tak milovala rajčata. Ne, že by ve mně jejich červená barva evokovala horoucí vášeň. Ne. Ale při přípravě polévky je potřeba nakrájet víc než kilo rajčat na drobné kousíčky. A právě ten proces krájení, ta brutální práce s nožem, to je to, co vždycky potřebují moje zjitřelé nervy. S každou ukrojenou čtvrtkou jsem cítila, jak ze mě odchází zničující adrenalin. Když polévka dobublala, když jsem ochutnala první lžíci a moje kamarádka řekla, že nic lepšího v životě nejedla, tak klaply dveře. A v nich stál on, můj muž. Už se zřejmě našel. Měl nablblý obličej, svetr na ruby a dech mu páchl milionem cigaret a hektolitry piva. Odbíjeli 3 ráno. Můj manžel chtěl vykouzlit bodrý úsměv, vyšel mu z toho stařecký šklep. No to je výborný, že jdu akorát k večeři. Obrovská síla mi vstoupila do paží. Popadla jsem 5litrový hrnec, zvedla jsem ho svižně, jak prvomájové mávátko, a pak jsem ho nasadila na tu už tak dost spustošenou kebuli svého muže. No takže, jak zní rada pro mou dceru? Uvař mu rajčatovou polévku a čím jí bude víc, tím budeš klidnější. No a kdyby i váš partner přišel z práce podezřele pozdě, kdyby se náhodou taky potřeboval najít, tak tady máte recept tety Kiki na uklidňující rajskou polévku. Potřebujete kilo rajčat, 4 velká rajčata, olivový olej, čili papričku, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, čabátu, 2 červené cibule, 4 lžíce balzamikového octa. 6 rajčátka, nejlepší jsou žlutá i červená, a 4 veliká normální rajčata nakrájte na čtvrtky. Dejte na pekáč, podsákejte olivovým olejem a přidejte 1 červenou čili papričku rozkrojenou na půl a zbavenou semínek. A přidejte ještě 3 prolisované stroužky česneku. Osolte, opepřete, V rozpálené troubě pečte při 220 stupních asi 20 minut. Na spodní rošt vložte na 4 kusy roztranou čabátu. A mezitím si na plotně v hrnci osmahněte 2 nahrubo nakrájené červené cibule. Osmažte je na olivovém oleji. Nechte změknout. A pak zalijte asi 4 lžícemi balzamikového octa. A přisypejte rajčata z plechu, nahrubo rozmixujte. 2 kusy čabáty vložte na dno polévkové mísy a zalijte horkou polévkou. No a ozdobte kopečkem zakysané smetany, lístečky bazalky, no a nechte si chutnat.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Pro klid duše se jmenovala povídka, kterou jsem tady na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A teď je na řadě příspěvek posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky. Jmenuje se Překvapení na letišti. Jedu tramvají ze školy. Bezmyšlenkovitě koukám z okna. Vidím, jak nastupuje nejlepší kamarádka Petra. Ahoj, Ivo, mává na mě. Ahoj. Tak co, napsal? Nenapsal. Se podrž. Za měsíc naši miláčkové přiletí, říká nadšeně. Ty nemáš radost? Neboj, on ti napíše. Kašle na mě, prohání na pláži americký opálený kočky. Má hodně učení. David mi popisoval, jak doslova leží v knížkách. Chce mít nejlepší výsledky, však ho znáš. Kdy přesně přiletí? Za 20 dní to nevydržím. Vydrželi jsme to rok, pár dní nás už nezabije. Už vystupuju. Pa a netruchli. Dívám se smutně za Petrou. David jí píše každý den. Já musím Vojtu prosit o pár řádek. Neuvěřitelně mi chybí. Loni po jeho promoci jsme spolu měli začít bydlet. On se rozhodl odcestovat s Davidem do USA studovat angličtinu. Možná mě už nechce. Mám pocit, že píše jenom z povinnosti. Aspoň Davidová láska k Petře je stále žavá. Nejspíš zase neusnu. Prohlížím si naši společnou fotku z dovolené. Vojta je vážně velký fešák. Neměla jsem ho nikam pouštět. Škoda, že to nemám rádio. Usínalo by se mi líp. Zdá se mi živý sen, jak Vojta stojí u velkého okna asi na školní chodbě. Na parapetu sedí černovlasá holka v oranžové minisukni. Šeptá mu něco do ouška. On se na ní směje jak měsíček a dá jí ruku na opálené stehno. Raději se probouzím. Poslední dobou se mi daří utéct z ošklivého snu. Nikdo mi nebude svádět Vojtu. No bohužel to nedokážu ovlivnit. A je tu den D. Oči mám červené jako králík. Nedokázala jsem za celou noc usnout. Vlasy mi trčí na všechny strany. Nervózní jsem jak sáňky v létě. Vojta se ani neobtěžoval napsat, v kolik hodin přiletí. Mám ho jít vůbec vítat na letiště? Z pochmurných myšlenek mě vyleká zvonek. Ospale otevírám dveře. Jak to vypadáš? Děsí se Petra. Oblíkej se, vyrážíme. Neboj, Vojta tě miluje. Určitě si tě nemůže dočkat. Sedni si, učešu tě, namaluju a on ti zaručeně neodolá. Bože, kde jsou? Cestující dávno vychází, asi budu zvracet. Klid, Ivo, sedni si raději na lavičku a zhluboka dýchej. Dva opálení, moderně zastřižení hoši jdou přímo k nám. Ahoj, princezny, vy nás nepoznáváte, to jsme tak zkrásněli. Culí se David a pevně Petru objímá. Ivanko, jsi celá bledá, pojď sem, neboj, už jsem s tebou, chlácholí mě Vojta. Proč jsi mi nepsal? Měl jsem moc učení. Do postele jsem chodil úplně mrtvej. No, když po nocích vykládá zboží v obchodním domě, tak se nemůžeš divit, rýpnul si David. Proč jsi pracoval, když na studia jsi měl peněz doc? Vůbec jsem tomu nerozuměla. Vojta mlčí. Poklekl na zem a něco hledal v batohu. Nejspíš mi chce ukázat vysvědčení. Už to nemůžu vydržet. Zavři oči a nastav ruku. A v dlani cítím nějaký plyš. Snad to není ta ohavná plyšová krysa, kterou se mu nenápadně hodila do batohu, když se balil na cestu. Můžeš. Otvírám oči a v ruce držím růžové srdíčko. Je na zip. Rozepni ho, pobízí mě Vojta. Rozklepali se mi ruce. Je to prsten? Nikdy jsme o svatbě nemluvili. On má odpor k manželství. Rozepínám zip. A ze srdíčka vypadává prstýnek a kutálí se po podlaze neznámo kam. Sakra, hledejte ho, stál půl melounu, povídá rozrušeně Vojta. Bezmocně jsem stála, zkazila jsem nejdůležitější chvíli svého života. Klid, mám ho, byl za lavičkou, oddychne si Vojta. Promiň mi to, Vojto, nezlob se na mě, už se to nestane, provinile klopím oči. To doufám, protože už ho nikdy nesundáš z prstu. Počkat, vždyť ona ti ještě neřekla ano, směje se Petra. A Vojta znovu poklekne. Ivanko, staneš se mou ženou? Zadívám se na prsten. Vojta se na něj musel pořádně nadřít. Ano, ano, ráda si tě vezmu a ještě jednou promiň. Nebreč, už budu pořád s tebou. Šeptá mi Vojta do vlasů a dlouze mě políbí na rty. No to jsou dneska lidi. Nemělo by celé letiště tleskat, jako ve filmu, povídá Petra. Život není film, život je lepší. A jdeme slavit, zavelí David. A konečně ze mě opadl všechen stres a nejistota. Je tu Vojta, můj princ. A už mi nikdy nikam neodletí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.
0: Překvapení na letišti se jmenoval příspěvek od posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky, který jsem vám zde na Dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A moc vás prosím, milí posluchači a posluchačky, posílejte mi své zážitky, popisujte své zkušenosti a vzpomínky, úvahy a sny a vše zašlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. O bouřkách jsme si dnes povídali v omeletkách. A tak vám ještě prozradím pár bouřkových informací o známých lidech. Jedna méně známá, ale zajímavá historka se týká George R. R. Martina, autora Hry o trůny, který má silnou fobii z bouřek a blesků, která sahá až do jeho dětství. Jako malý zažil velmi intenzivní bouřku, při které měl pocit, že se dům rozpadne. A od té doby špatně snáší hromy a při bouřkách bývá neklidný. A tahle zkušenost se nepřímo propsala i do jeho tvorby. Jeho příběhy jsou plné náhlých zvratů, chaosu a bouřlivých momentů. Další zvláštní případ je herec Jim Caviezel, známý z filmu Umučení Krista. Během natáčení byl zasažen bleskem dokonce dvakrát. Poprvé při natáčení scény kázání nahoře a podruhé během ukřižování. A lidé ze štábu popisovali, že to působilo, jako by do něj skutečně udeřila energie z nebe. Caviezel to přežil bez vážných následků, ale zážitek byl extrémní a dost symbolický vzhledem k roli, kterou zrovna hrál. Bouře je nejznámější divadelní romance proslulého anglického básníka a dramatika Williama Shakespearea. Tato hra byla napsána roku 1611 a je zároveň poslední samostatně napsanou hrou autora, protože dále psal hry jen ve spolupráci s dramatikem Johnem Fletcherem. Děj se odehrává na ostrově, který se nápadně podobá politické utopii. Délka hry je 2275 řádků, patří tedy ke kratším autorovým hrám. O hlavní postavě Prosperovi lze říci, že je autorovým alter egem. V závěrečném monologu se Prospero loučí se svými kouzly. Shakespeare se loučí s kariérou divadelníka a děkuje svým divákům a upozorňuje na svůj návrat z Londýna do rodného Stratfordu nad Avonou, kde 5 let po napsání této hry umírá. Po každé bouřce vyjde slunce. Bouře čistí vzduch i mezi lidmi. Klidné moře nikdy nevychovalo silného námořníka. A někdy musí udeřit blesk, aby bylo vidět pravdu. Počasí je jediná věc, na kterou si stěžují lidé všech vyznání. A přesto za něj nikdo nemůže. Předpověď počasí je jediná profese, kde se můžete mýlit každý den a pořád vám věří. Říká se, tichá voda břehy mele, ale bouře je strhne. Po hromu bývá déšť. Každá bouře jednou přejde. Každý den se nad zemí přežene 45 000 bouří. Průměrná bouře má průměrnou energii asi jako atomová puma. Každý den také na zemi dopadne asi 8 milionů blesků. A vy každý den máte šanci 1 ku 300 milionům, že jeden z nich spálí na škvareček právě vás. A ochránit vás může kosí hnízdo u domu. A taky rovnička a taky oslí hlava. Julius Caesar věřil na vavřínový věnec a proto ho nosil pořád na hlavě. a jeho kolega Augustus se zase při bouři schovával pod kůži stelete. A američtí indiáni věří, že zemřít po zásahu bleskem je čest a že člověk přijde rovnou do nebe. Do nebe zřejmě přišla jedna 39-letá paní v Londýně. Během bouřky se v Hyde Parku schovala pod strom a do toho stromu udeřil blesk a projel drátem v její podprsence. Takže na závěr dnešních omeletek vám musím dát dobrou radu. Když hurikán bouří a tajfun kácí les, choď nahoře bez. No to je všechno. Přeju vám krásné, klidné počasí. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport+.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc, ráno se znovu zapojí vrtulníky. Lhůta pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení vypršela, tisíce firem ji nestihly. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost, teploty většinou do 27 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
2: Už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
0: České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
3: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna

0: vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. V hlavním městě dnes pořádají pražský maraton. Závod začne v 8 hodin. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce také dočasně omezí provoz tramvají a autobusů. Upozorňuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
1: Doporučujeme proto využít především linky metra, jejichž provoz bude posílen. Během neděle budou zároveň zavedeny náhradní autobusové linky.
0: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposled se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách bude od západu oblačnost přibývat. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29.
3: Doprava.
0: V Praze v komplexu Blanka směrem na Troju je hlášená nehoda. V Dejvickém tunelu u sjezdu na Letnou blokuje levý pruh. Na Bruntálsku na silnici 457 z Osoblahy do Jindřichova srazilo auto lesní zvěř. Odbočka, tedy nehoda je u odbočky na Karlov, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Robert Tamchina.
4: A to byla Naďa Procházková. Teď je 6 hodin a 4 minuty a já se dívám ven z okna. Ráno s datem neděle 3. května je už teď krásně probuzené a tak buďte vítáni.

dobré ráno. S nedělním dobrým ránem na Dvojce a na Pohodě Českého rozhlasu. To je to krásné ranní dilema, o kterém zpívala Miluška Voborníková. Měla bych vstát, na druhou stranu taky v jedné sloce chtěla bych spát. Co si vy?

0: berete. Já se přiznám, že když jsem šel po ránu do rozhlasu, tak jsem si spíš pospěvoval a prospěvoval tu písničku skupiny Neres se Zuzanou Navarovou, Když ptáci řvou, protože to ranní probuzení skutečně už mezi 4. a 5. bylo hodně hlasité, notabene tedy u nás, u Botanické zahrady v Praze v Podskalí. Pohled do scénáře dnešního nedělního dobrého rána, samozřejmě jako vždycky nějaké narozeninové gratulace, taky emoce, které patří k nedělnímu ránu, tak jako je vykouzlila ta první písnička, a samozřejmě i pár vzpomínek. Máme květen, první květnovou neděli, a to je ten krásný čas, kdy začínáme třeba víc cestovat než v zimě, tedy s tím pohledem ven do krajiny. Tak jako to dělával celý život a hezky o tom psal, nejenom modeloval, sochař Vladimír Preclík, který se díval kolem sebe a dokázal vidět věci neviděné, nejenom očima sochaře, ale i očima milovníka české krajiny.
1: Na nějaký čas mě to vždycky pustí, ale zase se k tomu vracím. Jsem si vědom, že je to drzé povyšování, že je to prostořeké. Třeba si to i zakážu, ale za čas překračuji svůj vlastní zákaz a zase tvrdím, že naše zeměkoule je největší sochařské dílo. Najdeme na ní úplně všechny sochařské termíny, grify. Nescházejí typické stopy sochařských předmětů, aby se výtvor mohl považovat za plastické dílo. Vidíme reliéfy, cítíme hmotu, zaznamenáváme přeměny stavby, různé materiály od bláta po diority. Krajina je měněna vlivy sil vnitřních i vlivy silnějších jako sochařství. Sám termín vnitřní stavba běžný v geologii je často opakován při studiu sochařství. Tehdy mě poprvé napadla ta hříšná myšlenka o globu jako absolutní plastice. Potkám-li pláž nebo písečnou dunu, koukám-li na pohlednici Obřího dolu nebo Korinského průplavu, jedu-li silnicí do Skutče, tiše spřádám důkazy o tom, že globus je veliké sochařské dílo, nekonečně nedokončené, na tom největším ze všech sochařských pracovišť dohromady.

Nezaměnitelný Karel Hála, ale ještě k tomu Vladimíru Preclíkovi a k jeho pohledu na krajinu, k cestování a vlastně taky ke květnu. Jedna láskyplná básnička, úplně malinká, čtyřverší Jiřího Žáčka z jeho knížky, která už vyšla v roce 2018, takže před 8 lety. Maličkosti z lásky se jmenuje a je to přesně tak. Báseň psaná na letenku. Kdo chce vidět všechno, neuvidí nic. Marně překračuješ všechny rovnoběžky. Lepší kupka sena nežli hotel Ritz. Nejvíc vidí ti, co chodí pěšky. Je to tak. Tak jestli dovolíte k tomu cestování ještě tři pohledy na češtinu nebo třikrát taková radost z češtiny, z toho, že ji máme a že je taková, jaká je. Zrovna teď o víkendu jsme byli na výletu s manželkou. Ne, že bychom zabloudili, ale dívali jsme se právě na mapu. Vedle nás byly takové dvě starší dámy a já jsem nad tou mapou říkal, no, tady to vidíš, tady máš vrstevnice. Jenže můj pohled na mapu asi ty dvě starší dámy kousek od nás nezaregistrovaly a jedna se hned osmělila. Nejste, pane, náhodou na manželku trochu drzej? Vrstevnice, vrstevnice. Do toho mi přišla přes den taky SMS-ka od mého tatínka, občas ještě obhospodařujícího domácí nebo domovní dvorek v Praze, sekání trávy, a v SMS-ce mi přišlo, že trochu jsem dneska přičmoudnul sekačku, tak měl jsem okamžitě strach ze spáleného motoru, zásah elektrického proudu a kdo ví co ještě, a přitom, jak jsem při dalším čtení zjistil, přičmoudlá sekačka, jak už asi tušíte, byla tedy stále ještě jídlu. No a na tom výletě, o kterém jsem mluvil, jsem si všiml hezké cedule. Pozor na psa, nikoli pozor pes. Většinou to bývá pozor pes, někdy tam bývá ještě napsáno pozor zlý pes, nebo třeba já utíkat umím, a co ty? Ale pozor na psa, to se zase tak často nevidí. Tak jsem si říkal pozor na psa. A pochopil jsem, že čeština je krásná. Může to znamenat úplný opak toho zlého psa, protože právě z toho dvorku nebo z té zahrádky, kde byla ta cedulka pozor na psa, se proti nám ze zahrady vymotalo cosi, s čapkem řečeno, jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko. A co se nožiček týče, mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky, ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, třeba že ještě za mnoho nestály a takové byly vratké a slaboučké. No, tak tedy takhle to bylo. Nikoli pozor pes, ale pozor na psa může znamenat, dávejte si pozor, co se vám může přimotat pod nohy.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

Robert Křesťan a jeho druhá tráva se prý snad už vrátila z Ameriky zase zpátky. Zaděláno je na nové album, které by mělo vyjít ještě v letošním roce. Ale já jsem tu mluvil o češtině jako o vtipném jazyku, ty vrstevnice nebo ti psi. Ale to mi připomnělo jeden z článků nebo fejetonů Ivana Krause, který mám vždycky tak jako ve scénáři, mám pár těch maličkostí schovaných, kdyby se hodili, tak mi ta čeština teďka to přihrála. Jeden Angličan se rozhodl, že se naučí česky. Docela mu to šlo až do chvíle, kdy zjistil, že stačí, aby český Švec potkal kolegu, který je taky Švec a jen se s ním dá do řeči, už mluví s Ševcem. Ještě víc žasl, když se dozvěděl, že sotva se ti dva Ševci rozejdou, je zase každý z nich Švec, ale nikdy ne Ševc. Ani kdyby zrovna byla válka. Ten Brit byl člověk racionální jako všichni Angličané, nenechal se odradit a zkoumal dál. Pátral potom, jak je to s tím podivným českým Ševcem a nevěřil svým očím, když přišel na to, že jen Švec vezme do ruky nářadí a to je hned ševcovské, i když mu je půjčí sousední Švec, tak bude ševcovské. Ještě víc ho zaujalo zjištění, že pokud kterýkoliv český Švec nechá práce a jde do penze, je zase klidně Švec na penzi. Ale jde-li do penze tucet jeho kolegů, pak Ševců, ale nikdy Šveců. Když zjistil, že na českého Ševce neplatí žádné pravidlo, pochopil, že by se musel v Čechách narodit, aby se v té ševcovské řeči vyznal a vrátil se raději na svůj ostrov a začal luštit křížovky. Jo, v pen-

0: Tak to byl Pavel Sedláček, poznali jste jistě. Hezká česká variace na Beatlesovskou Penny Lane, teď je 6 hodin a 26 minut, za malou chvíli půl sedmá, neděle 3. května. Informace pro vás, kteří vstáváte teď s Pohodou nebo Dvojkou Českého rozhlasu. Ostatně ta Penny Lane mi připomněla, že svého času ji do češtiny jako poctu dačicím, kde se narodila, prožil dětství, taky přeložil a ještě si ji stačil párkrát zahrát se svým antikvartetem Dušan Vančura. Já jsem tu v tom posledním povelikonočním nedělním ranním setkání mluvil o víře a humoru, citoval jsem Karla Čapka, Bohumila Hrabala, odkazoval jsem na texty pana profesora Tomáše Halíka a taky mi zůstalo ještě zanechty pro dnešní vysílání s odkazem na Jiřího Voskovce, který tu víru v absurdno a legraci spojuje s tragédií a komedií. Píše, zaveďte Čeplina k jezeru tragédie a já se s vámi vsadím, že tvář, která se mu v tom temném zrcadle zjeví, bude Hamletova. Čeplin je jako maska komedie. Hamlet s koutky úst obrácenými vzhůru. A Hamlet, polapený v pasti mezi královraždou a ctí svého otce, mezi činem a myšlenkou, mezi skutečností a abstraktem, se jediným douškem elixíru komična promění v Čeplina. Čeplina obětí domněnky, že dívka, kterou obdivuje, se usmívá na něho, zatímco její úsměv náleží ovšem silákovi tyčícímu se za ním. Na co neúprosná mašinérie náhod a omylů s jedem v šarmířském utkání s Laertem. Ten absurdní pekelný stroj, který Hamlet, kdyby se jak chtěl snažil, nemůže zastavit, protože nemůže vědět, co by vědět musel, aby mohl jednat. Kdyby tahle sofoklovská scéna nevedla k čtyřnásobné násilné smrti, byla by právě tak k smíchu, jako bezmocný Čeplin, který spolkne píšťalku, dostane škytavku a při každém škytu hlasitě a nekontrolovatelně pískne. Bez úmyslu, jen podle bezohledných přírodních zákonů. Škytavka, písknutí a právě tak nevyhnutelně je záhy obklopen smečkou psů z celé čtvrti. Docela nedávno jsem si s jedním kamarádem vyprávěl o tom, jak se vracíme často, nebo stále ještě vracíme do světa němé grotesky, ale zároveň, jako bychom tam cítili, že ten dnešní rychlý svět, ta klipovitost, nás už natolik obmanula, že vlastně tu němou grotesku trochu považujeme za zpomalenou, za zkrátka jinou, než jak jsme ji vnímali v dětství, kdy i temporitmus života byl jiný a možná to bylo i tím, že třeba seriál Komik a jeho svět ukazoval jenom kousky. Ale já jsem si vám tuhle pustil pana Ilota, poštovský panáček nebo můj strýček a říkal jsem si, no jo, už je to trošku někde jinde. A kamarád mi oponoval a říkal, víš, ale třeba, já nevím, jak u Čeplina, ale Buster Keaton, to je pro mě s tím jeho výrazem naprosto nehybným věc, která odolává času, protože tam fungují ta pravidla, že my víme zatímco on netuší a my už se bavíme a možná to zrychlení dnešního světa a ten návrat k němé grotesce je právě u Bastra Keatona to, co pomáhá překonat ten rozdíl temporitmu, to je právě ta jeho tvrdá, neměná, jakoby smutná a kamenná tvář.
1: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže nebo němé grotesky, Laurel Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holených kostí, nebo že si házejí šeláčku do obličeje? To je humor? A říkám, no pomalu s tou šeláčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šeláčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šeláčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šráčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem groteska humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak si vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šlehačkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šlehačkový dorty, konev čaje, seděl tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi? Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh humor. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsku. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom zpustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli, to jo, lidi se smáli, protože to si přiznejme, vidět Miloše Kopeckýho očiláčky. To je veliká legrace, veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soud.
2: V mém těle zídnou vývoje, v mé duši dávné ohně planou.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

Když už tady Jiří Voskovec připomněl tu paralelu mezi Chaplinem a Shakespeareovým Hamletem, tak zůstaňme ještě chvilku právě u Shakespeara a jeho Hamleta ve dvojím překladu. Já mám v hlavě ten Jiřího Joska a Luděk Munzar kdysi připomínal samozřejmě ten, ve kterém hrál Mercutia, to byl překlad Josefa Topola. A na to chci vzpomínat, protože moje maminka měla z těch divadelních představení v hlavě Die jako úhelné, jednak to bylo Krejčovo představení Romea a Julie v Národním divadle v 60. letech, stejně tak jako Pleskotův Hamlet s Radovanem Lukavským. A já, když jsem kdysi s panem Munzarem vzpomínal na jeho přátelství s Františkem Hrubínem v Pražské Viole, tak jsem ho jednou v šatně poprosil, říkal jsem, kdyby se to povedlo, nakonec se to nezdařilo, kdybyste se potkal s mojí maminkou, znova byste jí mohl říct to, na co se vlastně do toho Národního chodilo, na vašeho Mercutia. No a on říká, jo, jo, psí rody. To byl ten Mercutio a Romeo a Julie. No a vidíte, uplynul nějaký čas, no, kolik, 10-15 let, a já jsem si v archivu poslouchal jeden ze starších tobogánů Tomáše Slámy a najednou to všechno bylo zpátky. Luděk Munzar, jeho Hamlet a vzpomínka, pardon, jeho Romeo Julie, jeho Mercutio a jeho vzpomínka na to představení. Mimochodem, v tom tobogánu Tomáše Slámy se jakoby na chvíli zastavil čas. Tam najednou nemusel být humor za každou cenu, jak jsme zvyklí slyšet dnes. Každou chvíli smích, narážka, trumfování se humorem. Byl to zastavený čas Luďka Munzara, Zuzany Navarové a Tomáše Slámy a takové pábení kolem divadla a písniček.

0: Děkuju Zuzaně Ludku, bylo v té písničce Sladko nám bylo, bolně nám bylo. Bylo tam to, mám tě rád.
1: To víte,
0: cítil,
1: že jo.
0: Cítil jste to v tom? Ano. Zuzanko, posaď se i u nás, já budu rád, když i ty se budeš ptát pana Munzora.
1: Ale tak...
2: já se možná budu stydět, ale...
0: Ne, nestýď se, nestýď. Co je důležité pro zpěváka i pro herce? Je to to udržení atmosféry písničky? Je to také to potvrzení toho, že tam musí být nějak, u toho interpreta i nějaké vnitřní tajemství? Nebo herec vystačí, nebo i zpěvák s řemeslnou dovedností odzpívá všechno, ale je to vlastně o ničem?
2: Tak ty jsi tady, Tomáši, to už načal, že jo, s tím tajemstvím. Ty jste na pana Munzara naléhal, že nemá mít tajemství, že má s vnučkou nahatou jít do světa. A takže ono je to opravdu osobní věc, jestli všecko na sebe člověk vytreperendí, anebo jestli si to tajemství nechá. Co se tedy nutnosti osobních tajemství přímo při produkci týká, tak bych řekla, že nevyhnutelné není, ale je to výhoda.
3: To bychom si museli říct, jaké tajemství. Já hrozně nemám rád takzvané totální divadlo, kde prostě se všecko udělá, protože je všecko zřejmý, viditelný. Proč by lidi na to chodili? Lidi přece chtějí, aby se někde se svýma pocitama ten den, v ten okamžik do něčeho vešli, aby se s něčím solidarizovali, aby to někdo vypověděl za ně. V tom je to herectví. Asi, já nevím, já nechci teoretizovat, strašně krutý. To je na psychiatrii tohleto. A přesto to lidi dělají, chodí se na to dívat a jsou lidi, kteří dokážou tu svoji duši takhle obnažovat a dochází k nějakému očistnému procesu, protože jak je možný, že v dnešní době techniky, já nevím čeho, všeho, co kolem nás je a v čem žijeme, se lidi v určitý okamžik sejdou večer v divadle a věřej vám, že jste král, třeba Jindřich V., a vy máte na hlavě plechovou pozlacenou korunku, v ruce máte divadelní meč a oni se chvějou o váš osud, protože jdete do války, kterou podle všech běžných pravidel musíte prohrát a vy jako Jindřich V. vyhrajete. Proč lidi podléhají tomuhle krásnému, mysterióznímu okamžiku? Protože se nějakým způsobem očišťují a zároveň obohacují. Proto je divadlo věčný.
0: Většině také zůstane, protože o divadle máme šanci možná i prostřednictvím rozhlasových vln hovořit a připomínat osudy hrdinů. Kdyby rozhlasový posluchač teďka nahlédl k nám do divadla u hasičů, tak by kromě kytek a dárků z Českého rozhlasu tady zahlédl i dvě grafiky. Od pana Pechara, který je pravidelným hostem našeho tobogánu a přišel vás také touto formou pozdravit. A na jedné je Julie, na druhé je Romeo. Slavná inscenace o Tomra Krejči v Národním divadle. Co tam byly těmi důležitými vteřinami právě u tohodle pojetí, ve kterém jste hrál?
3: No já si myslím, jednak to byl vynikající překlad pana Josefa Topola, tedy můžu říct Pepíka, no. A pak tam byla jedna taková šťastná událost, protože jsme byli mladí a bylo to v partě mladých kluků z italské Verony, kteří byli z Prahy. Já jsem tam umřel jako Mercutio a jednou jsem šel pozdě v noci po Národní třídě, to se ještě stavěl ten, teď je to Tesco, dřív to byl Máj, to se stavělo ten barák a šel jsem sám a bylo už po půlnoci a proti mě šla parta takových kluků a já jsem dostal strach, že si se, tenkrát to nebylo tak běžný, jako je to dneska, ale přesto jsem ten strach měl, takhle jsem si zmač klíče, dal jsem si je do ruky a pám, no to nemůžu, ale aspoň se budu bránit. A oni mě obklopili a já jsem pořád byl úzkostnější a úzkostnější a najednou jeden z těch mladíků ke mně přišel a říká: pane Munzar, řekněte nám, psí rody. Ze mě to spadlo, protože ty kluci, on říká, my už jsme na tom byli 15krát. Oni se solidarizovali s náma, s Mercuciem, s Tybaltem, s Romem, jako s generací, která je proti těm starším, tak jak to mládí vždycky má mít. A v tom psí rody, kdy ten Mercutio tohle zavolal těsně předtím, než zemře, protože on vlastně umřel z nenávisti těch starých, tak to mě hrozně potěšilo a dodneska na to vzpomínám a neprali jsme se.

0: I tohle je Český rozhlas, to neuvěřitelné množství záznamů v rozhlasovém archivu. Mimochodem, já jsem vlastně nepřipomněl ten Joskův překlad. Topol tam měl psí rody, umírající Merkucio, a Jiří Josek mor na vaše rody, to má takhle. A jak je to důležité, jak je to někdy v té vzpomínce, moje maminka to měla v hlavě celý život a chtěla to od pana Munzara tenkrát slyšet ještě jednou. Mluvil jsem o archivu, tak pojďme ještě jednou do rozhlasového archivu s naším nedělním ranním setkáním teď v neděli 3. května. Čeká nás dnes ve vzpomínce na Jana Potněšila v té další hodině návštěva chrámu Matky Boží před týdnem, kde bylo v tomto týdnu poslední rozloučení s Honzíkem Potněšilem. A tak mi přišlo, abych vám představil vlastně to dotýkané prostředí chrámu Matky Boží před týdnem v Praze na Staroměstském náměstí, že když vlastně čas od času vybírám z těch starších dobrých jiter, tak se tam pojďme podívat, respektive pojďme si připomenout osobnost slavného faráře tamnějšího kostela, pana doktora Jiřího Reinsberga. Povídal si s ním v dobrém jitru Mirek Kovařík, recitátor a milovník poezie.
1: V první hodině návštěvy monsignora Jiřího Reinsberga v našem dobrém jitru propátráváme tak trochu jeho cestu ke kněžství a zastavili jsme se v roce 1945. Je jaro a vy jste v Anglii.
2: Já jsem v Anglii jako ucho obecné a přemístěn z původního krátkého pobytu na vyšetření z jiného špion k našim jednotkám do Southend-on-Sea, nebo Chalkwell, je to na ústí Temže, kde jsme byli konečně vlastně odvedeni. My jsme tam jeli na vlastní riziko.
1: A dostali jste uniformy?
2: To jsme už měli. Aha. Ale takový všelijaký, protože já jsem v Neapoli vyfasoval kalhoty, které měly rozkrok někdy mezi kolenama, ale hrdě jsem kráčel co spojenecký vojín. A jednu nášivku Čekoslovakia a dvě nebyly. A jiné takové legrace. No a tam jsme byli odvedeni a jo, dostal jsem taky nové boty. Měli jsme dvoje boty. A ty druhé byly lepší. Na těch prvních si Churchill sedl vepředu na botu a tam byl takový džulík a vždycky mi to rozřezalo nohu, takže mi mokvala a strhoval jsem botu a fusekli a zase to. A pak mi dali novou botu. Ale to je detail, že ano. No a pak jsme byli přemístěni do je to blízko Cambridge. Proč já jsem v Cambridge studoval? A sice přískoky a plížení. A jiné vojenské cviky. Když to tam potom, když jsme byli vycvičeni u dělostřelců, tak nás zase poslali zpátky. Great Shelford se to jmenovalo. Bylo to na řece Granta, která se vlévá do řeky Kame, která teče z Cambridge. A zase jsme byli v Southendu a nastoupili jsme zdravotnický kurz. Když to jsme byli vycvičeni na zdravotníky a když jsem zrovna, plíže se po břiše v trávě, na zádech maje raněného, ale jenom tedy on byl zdravý, ale cvičili jsme to, tak dole v přístavě bouchala, skončila válka.
1: Takže byl květen 1945.
2: Takže byl květen 19.
1: A vy jste jeli do Prahy?
2: Depak, až v říjnu, protože na nás bylo času dost. Oni ty velmoce mají vždycky čas. Takže svobodovo vojáci v Rusku dostali zimní oblečení na jaře. To je tak běžný, s tím se musí počítat, to dělají velmoci. Takže jsme přijeli tedy v říjnu do Prahy. To byla hezká cesta. Jeli jsme s nákladníma autama, s kanónama.
1: Ale já vám teď musím skočit do řeči. Vy jste Pražák, dokonce takový ten...
2: Typický Pražák, protože jsem se narodil v Ázii, no.
1: Jo. Jak to?
2: No, mám Brně.
1: Ale pocházejí rodiče z Prahy, z Malé Strany?
2: Ano, to jo. Ne, maminka pochází z Nového Města, pradědeček z Malé Strany, prababička taky, pradědeček měl tam jeden kupectví a druhý hospodu, to jsou kádrový skony. A já měl víc těch kádrových skon, když mě je pak operovali na ledviny, tak mi rozřízli od pupíku po páteř a on mi ten pupík uhnul doprava a já měl strach, že budu mít špatný posudek, že mám pupík napravo. A pak se vrátil, no.
3: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
4: Na Dvojce a Pohodě.
0: Tak to byl monsignor Jiří Reinsberg a jeho vzpomínky, kterými jsme jakoby vlastně byli v předmluvě toho letošního výročí konce druhé světové války a přitom jsme taky zůstali v Praze, taky vlastně odposlechnuto v Praze. Mimochodem i k těm běžným a jedinečným situacím lidí, kteří se pohybují v hlavním městě a co se tady v Praze občas řekne, co se odehraje, se vrátíme v té příští hodince našeho nedělního ranního setkání. Předtím ale samozřejmě ještě zprávy a můžu prozradit, že jsem z archivu vybral i po 7 hodině na začátek jednu starší písničku. Ona ji ve francouzštině tehdy zpívala paní Patašu a tady u nás doma ji krásně do češtiny probudila Luba Hermanová. Ale jestliže Jiří Reinsberg mluvil o Praze, o svém pražáctví, o svých kořenech, tedy sice z Brna, ale o životě v Praze, tak tahle písnička je závěrem té první hodiny našeho ranního setkání. Valdemar Matuška, Starou Kampou.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa, zasahují tam hasiči z několika krajů a teď ráno se znovu přidají i vrtulníky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO míří do arménského Jerevanu, plánuje tam jednat taky s ukrajinským prezidentem Zelenským. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost a teploty většinou do 27 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojovali s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě teď zasahuje zhruba 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný val, aby se požár nedostal na cestu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase teď ráno. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Policie prosí, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Před nebezpečím požáru varují i meteorologové. Výstraha kvůli suchu a teplému počasí platí až do konce víkendu. V Národním parku České Švýcarsko kvůli tomu platí noční zákaz vstupu do lesů od 10 večer do 6 ráno. Předseda české vlády Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes.cz Babiš řekl, že se tam plánuje taky setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Pražský maraton dnes poběží přes 11 000 běžců. Start je už za hodinu na Staroměstském náměstí. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz hromadné dopravy. Metro bude jezdit bez

0: patří k největším událostem slavností svobody, které připomínají konec druhé světové války a osvobození města americkými vojáky. Kolona vyjede v 11 hodin a omezí provoz aut i hromadné dopravy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách od západu oblačnost přibude. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí naměří až 29.
2: Doprava.
0: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto na kilometru 9,5. Nepřekáží, ale kolem vozu se pohybuje chodec, tak velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Robert Tamchina.
3: 7 hodin a 4 minuty zprávy s Nadějou Procházkovou právě skončily a tady je ta slíbená písnička. Ona se totiž tak jmenuje s velkým P. Písnička s Lubou Hermanovou.

Ta jak kytička je tady s náma. Módní hit nechte být, ať jde do háje. Letí čas, prosím vás, kdo pak pozná je. Ta malá jedině zbude a nezbude.

To byl ten slibovaný český překlad nebo české vročení písničce. K písničce Luby Hermanové, jak už jsem říkal, tak v originále paní Patašů, taky krásný život, tuším, že se dožila asi 97 let, takže byla na blízku Luba Hermanová své francouzské kolegyni. Ale já jsem si teďka tak narychlo škrtal ve scénáři, posunoval, protože mi ta písnička už tou aranží a tím ta nahrávka mi prostě připomněla 70. respektive 80. léta. No a v té době samozřejmě k neděli ve vysílání Dvojky, tehdy tedy Českého rozhlasu Praha, patřil pořad, naprosto nezaměnitelný pořad, který v neděli odpoledne po nedělní pohádce patřil k neděli co neděli. Byl to pořad z revue orchestru Karla Vlacha, nebo vlastně vzpomínky na písničky, které Vlachův orchestr nahrál, a v rozhlase ho uváděl Vladimír Dvořák. A tak jsem si říkal, že když tuhle hodinu uvádí právě Luba Hermanová v takovém nostalgickém nádechu, tak v něm ještě malou chvíli můžeme pokračovat, jako by byla ta 13. hodina, se vrátit v čase.

A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Adžie Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Caselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: Tak upřímně, znali jste tuhle verzi italského originálu Maledetta Primavera? Já myslím, že ten text Mirka Černého, Moje malá premiéra, to Jaro je můj kamarád Ivo Fischera, tak jako nechal ve stínu, ale je hezké si to připomenout. To byli Vlachovci a paní Iveta Simonová. No a když mluvím o Karlu Vlachovi a jeho orchestru, nemohu nevzpomenout na nedávno zesnulého Václava Hybše, který si o té, jak to říct, řevnivosti, no spíš přátelství mezi dirigenty a mezi kapelníky povídal svého času v rozhovoru s Jitkou Novotnou.
1: Jste sám pohodář, pane Hybši?
2: No tak je mi nádherně, jsem rád, že jsem na světě.
1: A kde je na světě nejkrásněji? Někteří říkají, že v hospodě, muzikanti říkají na koncertech. Kde je vám nejkrásněji?
2: Ne, muzikanti říkají taky v hospodě. Já jsem rád všude.
1: A taky prý máte sbírku not a nástrojů a taktovek?
2: To mám všecko, ano.
1: Tak nám řekněte, co tam máte za vzácné exempláře.
2: No tak nejvzácnější taktovku jsem dostal od Karla Gotta i s věnováním. Tu jsem dostal při koncertě k mým osmdesátinám. Tak to mě věnoval Karel Gott.
1: Já jsem se někde doslechla, že máte i taktovku od Čajkovského, to je pravda?
2: Ano, takhle mě ji přivezli chlapci z České filharmonie, když byli v Rusku. Možná, že ji tam někde šlohli a řekli, to je taktovka po Čajkovským.
1: Na pódiu, musím říct, jste působil blaženě. A jevilo se to tak i v roce vašich osmdesátin, kdy vám na Žofín přišli pogratulovat mnozí zpěváci, báječní interpreti a také kamarádi kapelníci. A to se, myslím, hodně cení, ne? Když mezi takovými v dobrém slova smyslu soky vládne přátelství.
2: Samozřejmě do dneška já nemůžu říct, že bych s někým nebyl kamarád. Pro mě bylo třeba krásný, když jsem jel ve večerních hodinách třeba z rozhlasu okolo Karlínského divadla, tak jsem se zastavil a sednul jsem si do ponorky, do orchestřiště vedle pana Vlacha a pak jsem se díval na jeviště. No a pak jsem říkal tomu Vlachovi, stejně pane Vlach, vám to hraje úžasně. No a Vlach říkal, a teď oni to taky nemají tak špatný. No, tak, takhle to bylo mezi námi přátelství.

Tak rozhlasový střih spojil dvě nahrávky orchestru Václava Hejpše, totiž Valdemara Matušku a Františka Filipovského a taky Karla Gotta, Vladimíra Dvořáka a Jiřinu Bohdalovou v jednu písničku. Václav Hejpš kdysi vzpomínal, že kde jsou noty, tam je bída. Přiznával, že si zvolil tohle muzikantské krédo už kdysi dávno v začátcích svého orchestru. Když totiž přinesl do studia plnou tašku not a začal je rozdávat hudebníkům, ozývalo se ze všech stran, kde jsou noty, tam je bída. Já jsem to vlastně postavil tu druhou hodinu od začátku tímhle způsobem, protože jsem chtěl, aby na začátku zazněl hlas Vladimíra Dvořáka, neb jsem věděl, že za malou chvíli se přidá paní Jiřina Bohdalová, která právě dnes oslavuje své 95. narozeniny. Já jsem si tak včera nějak probíral ta výročí a říkal jsem si, že ta Jiřinka je mladší jenom o 5 let než Hurvínek, pak jsem si říkal, můžu to já takhle vůbec říct, ale na druhou stranu ona by se tomu jistě zasmála, taky proč ne. Já si pamatuju, že jsme spolu jednou v rozhlase mluvili po telefonu právě o Vladimíru Dvořákovi. A já jsem říkal, vidíte, tady ve Wikipedii, a to jsem měl tak jako připraveno, na ní tady ve Wikipedii píší příbuzná Jiřina Bohdalová. A paní Jiřinka říkala, no to mám radost, že to ta Wikipedie tak hezky propojila, my jsme příbuzní nebyli, ale je teda dobře, že to tam tak hezky píšou, jako bychom byli. A já jsem nemohl nedodat, říkám, počkejte, paní Jiřina tady píší, Jiřina Bohdalová, příbuzná témata. Pak bylo dlouhé ticho a paní Bohdalová říká, no tak to jste nemusel. Ale v dobrém samozřejmě zasmáli jsme se. No a když jsem zmiňoval tedy Vladimíra Dvořáka, tak i s tím blahopřáním Jiřině Bohdalové a přáním hodně zdraví, teď připomenutí jejich slavné éry v televizním televarieté, kde samozřejmě zase nejenom s tou znělkou, ale i v průběhu toho pořadu Václav Hipš nemohl chybět.

0: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
1: Ano?
0: Kdybyste dovolil, tak já bych ho tady přečetla.
1: Tady? No, no. Když jinak nedáte. Jo. Co to máte?
0: No ten dopis. Tak, milý je B a VD.
1: Co to je?
0: No, to jsou zkratky, no, teda ty naše iniciály. No, milý je B.
1: A jo, je B a VD, to jsme my dva no, jako no, živí.
0: No. Milý je B.
1: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
0: No. Milý je B a VD.
1: U nás v mlíkárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě.
0: Jo.
1: No, třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
0: Milý je B a VD.
1: Tam šel a tam stál kamarád před tou mlíkárnou a slabikoval si TV a ROH, televize a revoluční odborové hnutí.
0: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
1: Ne, Tvaroh tam měli na sebe.

Darek Vostřel, Karel Štědrý a ještě jednou paní Jiřina Bohdalová. Já už jsem tu krátce před sedmou říkal, že chci dnes opět citovat z knížky Odposlechnuto v Praze, což je vlastně zajímavá publikace, která vznikla na základě facebookové skupiny, kam si lidé začali psát to, co v Praze slyšeli, tak, jak to autenticky zaznamenali. Nevím, jestli by už neměla vyjít po těch letech další knížka, ale v každém případě je to vtipné čtení nejenom do městské hromadné dopravy v Praze. Tak jestli dovolíte, tři dopravní odposlechnuté historky. Rodinka se dvěma holčičkami se na hlaváku, na hlavním nádraží v City Elefantu omylem nahrnula nahoru do první třídy. No a protože holčičky chtěli výhled, ale když přišla průvodčí, jemně je upozornila, že musí pryč, že nemají lístky do první třídy. Načež se větší holčička ohradila. No ale já sem patřím, já do první třídy chodím. Jejda, dneska jsem se šíleně nasmál, píše jeden z účastníků té facebookové skupiny na metru v Namůstku. Tatínek sedí s malým klukem, kterého asi veze do školky. Vypadá, že si dal večer předtím trochu do nosu, zkrátka veselější večer, a jen tak prostě kouká do ztracena. Najednou do vagonu nastupuje typická skupinka Italů, nemohou se tam nějak dostat, takže metro klasicky zatroubí. A v ten moment se malý chlapec podívá na svůj idol a ptá se: tatínku, a proč ten pan řidič troubí? A otec neméně oduševnělého výrazu jen suše odpoví: já nevím, asi srnka na kolejích. A poslední je z večerní 197 z autobusu. K mladíkovi přistoupí poměrně sympatický muž. Dobrý den, kontrola jízdenek. A mladík s lítostí v očích odpovídá: a vy jste se tvářil jako přítel?

Jak teď v 7:30 po ránu na Dvojce a na Pohodě mluvit o výstavě, která už vlastně není, protože výstava Jiřího Anderleho, nazvaná příznačně Navzdory, skončila na konci dubna v Obecním domě v Praze za účasti prezidentského páru a od 7. května se v Obecním domě otevře nová výstava kontroverzního německého malíře, vlastně známého spíš dlouhodobě jako slavného padělatele umění Wolfganga Beltrakiho. Snad ho vyslovuji dobře, protože tam ta německá výslovnost, nikoli ta italská Beltrači, tak tedy Wolfganga Beltrakiho, který bude vystavovat v Praze své božské příběhy, ale já chci mluvit o té výstavě, která už tedy není, ale třeba se zase někde v podobné verzi nebo v jiné podobě objeví. Jiří Anderle samozřejmě ke Dvojce se svou Láskou za lásku patří a ta výstava byla mnohem takovou prohlídkou nebo cestou paměti, protože jsem si znovu po mnoha letech prohlédl ten cyklus, kde Jiří vlastně maloval na základě fotografií vojáků z první světové války. Byl tam instalován asi 5 nebo 6 obrazů vývoje tance, jeho vesnická kapela i ty nejnovější výtvarné opusy a obrazy. Dlouho jsem stál u jeho slavného pláče, u těch dlaní, které zakrývají obličej. Zkrátka, pokud se vám někde podaří zachytit tu výstavu tak, jak ji dramaturgicky připravil Karel Srb, tak ji prosím neoslyšte, neopomeňte, běžte se podívat. Patří k té výstavě i Jiřího vzkazy, které byly napsány černou tuší nebo barvou a v nichž mimo jiné říká: osud nám rozdal karty, my je hrajem a říkáme tomu život. Já maluju jen to, čím jsem žil. A nebo teď, když se blíží 90, si uvědomuji, že jsem žil život plný změn, ale že navzdory všem tragédiím a protivenstvím ke mně byl osud milostivý. Snad i proto jsem nikdy nebyl se svou prací spokojený a do nových kreseb jsem se dával s nadějí, že teď snad něco dobrého vytvořím. Žádný obraz jsem nepovažoval za dokončený, všechny jsem si ponechal. A ještě postřeh, který vlastně dal celé té výstavě motiv vnitřní nebo i titulek Navzdory. Navzdory letícímu času, vizuální pakultuře mnohým pomateným politikům hrozící válce, abych byl šťastný, musím malovat.

Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz, zrovna tam seděl vedle mě v křesle, byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
1: Pamatuješ na tu scénu? No, jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
0: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: fialu. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Malíř a grafik Jiří Andrle tu v archivním záznamu mluvil o tom, jak se musí vrátit ke svým fotografiím a nějakým způsobem je utřídit. A svým způsobem otevřel tak následující téma rozhovoru s Martinem Wagnerem. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno, Roberte.
1: Fotografem a kurátorem, jak to jinak říct. Mně se tu vlastně spojují dvě věci. Jednak to vyprávění Jiřího Anderleho a jednak ta facebooková skupina, o které jsem mluvil, odposlechnuto v Praze. Přece i vy jste tu knížku Negativy z popelnice z let 1900 až 1945 vytvořil na základě původně facebookové skupiny. Jak to bylo? Vy jste nějakým způsobem vyhlásil to, že hledáte staré zapadlé negativy a lidé se začali přidávat?
2: No, bohužel se lidé přidávají málo. Když to zkusím říct krátce úplně od začátku, tak od mých 12 let fotografuju a ta fotografie je nějakým způsobem důležitou součástí mého života a kromě svých vlastních negativů jsem v průběhu už vlastně v mládí dostal do ruky negativy po někom jiným, třeba po mém dědečkovi. A nebo když jsem studoval, tak jsem objevil negativy po fotografovi Františkovi Benešovi. A protože jsem takovej milovník vetešničtí a milovník bleších trhů, tak zkrátka vždycky, když jsem narazil někde na nějakou krabičku s negativama, a protože jsem sám fotografoval a věděl jsem, že ty negativy jsou pro fotografa strašně důležitá věc, a vlastně cena a hodnotná a zároveň, že se z těch negativů dá vytvořit kvalitní fotografie, jak jsem ty negativy shromažďoval. A vlastně až za dobu covidu jsme najednou s manželkou zjistili, že nemáme práci, že se všechny galerie zavřely a že bychom se mohli soustředit na to, že bychom začali zpracovávat ty negativy, které jsem za roky nashromáždil. A ta facebooková skupina, nebo založení té facebookové skupiny, byla taková vlastně nejsnažší cesta té naší práce a těch zdigitalizovaných fotografií k divákům. A doufal jsem, že najdu víc nadšenců, jako jsem já, který taky se fascinují starýma fotografiema, nebo v tomto případě starýma negativama, který budou zveřejňovat v té skupině. A hlavně původně ta moje myšlenka byla o tom, že to budou hlavně takový fotografie jako obrazy. Ale tím, jak se zveřejňovaly příspěvky, a který ukázalo se, že mají poměrně velký ohlas, že to lidi zajímá a ta skupina začala mít víc a víc členů a diváků, tak najednou jsme objevili, že na ty fotografie se lidi nedívají jenom jako fotografové nebo umělci, jako na obrazy, jako na fotografie s dobrou kompozicí, ale že se na to dívají jako lidi, kteří se zajímají o místopis, o historii, o dopravní prostředky, o módu.
1: A vznikla tedy první knížka, ta vyšla v roce 2024, měla značný ohlas. Už jenom ten sám fakt, že to vzniklo na základě toho Facebooku a vlastně sociální sítě, tak je patřičné k dnešku, ale ten konec, ta knížka nebo to pokračování, to už je samozřejmě věc, která je tady jako materie. A teď tedy máte před sebou, Martine, druhou knížku. Je těžší nějakým způsobem připravovat po úspěchu té první to pokračování, které tuším bude navazovat zase po roce 1945 dál?
2: Když vytváříte příspěvky na Facebooku, tak to je něco, co hrozně rychle uplyne a zmizí. A vlastně vytvořit knihu byla taková myšlenka, jak těm fotografiím dát důstojný prostor. Protože pro každého fotografa je knížka ten nejvyšší level a měli jsme naskenováno 10 tisíce, dá se říct 100 tisíce fotografií, z nich jsme vybrali ty nejlepší a chtěli jsme zkrátka najít nějaké místo, jak by jsme tu naši práci a jak by jsme ty fotografie umístili do něčeho trvalejšího než je Facebook. A to, že se ta první knížka lidem líbí, z toho máme obrovskou radost. Ona je taky nesmírně poetická, protože fotografové, kteří fotili za doby Rakouska-Uherska nebo za první republiky, tak vždycky, když fotografujete, tak povětšinou se snažíte zachytit nějaký momenty, kdy jste v pohodě nebo kdy jste šťastný a chcete si ten moment uchovat a nějakým způsobem se k němu vrátit. A ta určitá noblesa a elegance té první republiky, ale zároveň pro nás exotika, protože když ten fotograf za první republiky vyrazil na venkov a začal tam fotografovat, tak je to něco, co je pro nás už jako natolik vzdálený, že je to zkrátka jako historie a je to fascinující.
1: A teď přijdou ta 50. léta, veďte.
2: No a teďka najednou jsme začali vybírat fotografie pováleční. A najednou se ta doba změnila. Už není taková noblesní, už to není o těch krásných oblečení a drahých interiérech a drahých autech. Ale zase na druhou stranu, mě fascinuje historie a často jsem poslouchal na Českém rozhlase Plus různý reportáže, dokumenty a pořady o 50. 60. letech. A najednou jsem zjistil, že ale tyhle ty historické okamžiky já na těch negativech nemám. Já na těch negativech nemám lágry, nemám tam vězně v Uranových dolech nebo perzekuci kněží nebo měnovou reformu. Zkrátka fotografové, i když ta doba je těžká, tak stejně, obzvláště ty amatérští fotografové, kteří tvoří gro té naší sbírky, tak stejně se snaží vyfotografovat Vánoce, narozeniny svých dětí, dovolenou, ale i na těchto z těch filmech se někdy stane, že fotograf potřebuje dofotit poslední políčko a vyfotí ho třeba cestou do laboratoře a vyfotí ulici, a nebo jsou potom pro nás velice cenní ty autoři, kteří kromě těch svátečních momentů nafotili ten svůj život nebo to prostředí, ve kterým žili objektivně.
1: Kulisy a oblečení se mění v určité první republice samozřejmě, ale ty emoce zůstávají. Martine, já vám pro tuhle chvíli musím poděkovat. Děkuju, že jste byl s námi. Moc se na tu druhou knížku těším a jsem zvědav, jak vlastně naváže, jak si ruku podá s tou první. Jestli to budou dvě samostatné publikace, anebo jestli nějakým způsobem tam k tomu propojení dojde. To byl Martin Wagner, fotograf a kurátor. Já děkuju za vaši v podstatě virtuální návštěvu v dnešním nedělním Dobrém ránu. Díky a hezkou neděli. Třeba si někdo dneska vezme fotoaparát na základě toho, o čem jste mluvil, a vzniknou časem zase nějaké negativy, ne z popelnice, ale negativy, které nějakým způsobem budou hrát svou roli. Díky a hezký den, hezkou neděli.
2: Moc děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pracovní hlášení číslo 1, 3. březen. Doktor Strauss mi říkal, ať od teďka zapisuju všechno, co myslím. A co si pamatuju. A každou věc, co se mi stane. No já fakt nevím. Ale on říkal, že je to důležitý, aby věděli, jestli mě můžou užít. Snad mě budou moc použít, poněvadž slečna Kinyanová říká, že bych se snad mohl stát chytrý. Chci být chytrý. Jmenuji se Charlie Gordon a pracuju v Donnerový pekárně a pan Donner mi dává $11 týdně a chleba a jiný pečivo, když chci. Je mi 32 let a za měsíc budu mít narozeniny. Říkal jsem doktorovi Straussovi a profesorovi Nemurovi, že nepíšu dobře. Ale on říkal, že to nevadí, že můžu psát, jako mluvím. A jako píšu kompozice ve třídě slečny Kinyanový v Bikmínový vzdělávacím středisku pro retardovaný dospělý. Tam chodím 3x týdně, když mám po práci. Doktor Strauss říká, ať toho píšu hodně moc, všecko, co myslím a všecko, co se mi stane. Ale mě už nic nemůže napadnout, protože už nemám co psát. A proto pro dneska toho nechám. S úctou, váš Charlie Gordon.
1: Poděkujeme režisérovi Michalu Burešovi, že vlastně pro jednou provždycky zachytil hlas Jana Potměšila v jeho úhelné roli na jevišti ve hře Daniela Kýze. Růže pro Algernon měla víc jak 880 repríz, já nevím, skoro 900 repríz. A Honza Potměšil se v roli Charlie Gordona skutečně našel. To byla jeho úhelná role, tak si ho budeme pamatovat. V tomto týdnu jsme se s ním v chrámu Matky Boží před týnem na Staroměstském náměstí rozloučili. A těch vzpomínek, které člověku proběhly hlavou, bylo nespočet. Já si pamatuju, že vlastně poprvé jsem na jevišti Honzu zaznamenal ještě v divadle na Vinohradech, to bylo v roce 1989 nebo 8, Hlasy ptáků. Josef Topol, říkalo se Nová Topolova hra. To už něco znamená, něco se děje v režii Jana Kačera. A potom samozřejmě Záviš z Falkensteina jako král Václav II. No a pak už to pokračovalo, znali jsme se vlastně od revoluce, od listopadu 89. A to všechno mi běželo hlavou, když jsem slyšel taky slova Honzova kmotra, herce Tomáše Kargra, který se s Honzou Potměšilem loučil slovy můj milovaný Honzíku, draku a kamaráde. Někde jsem četl, že opravdový přítel je ten, který o tobě ví všechno a přesto tě má pořád rád. A tady bych asi mohl skončit, ale dneska mluvím za sebe, za všechny přítomné a za všechny, kteří na tebe myslí. Zůstává s námi ta tvoje ohromná síla v podobě statečnosti, pracovitosti a velké lásky. Ano, láska k lidem, kteří ti pomáhali a kterým si pomáhal ty. O lásce se hodně v chrámu Matky Boží před týdnem při rozloučení s Janem Potměšilem mluvilo. Četl se list Korinským a na závěr v interpretaci Ileny Svobodové zazněl taky sonet Williama Shakespearea 660. o velké lásce.

0: Talent tím vším smrt měl bych za svůj cíl. Kdybych tím svoji lásku nezradil.
1: To je ten věčný spor překladatelů, jestli je to vyznání ženě, tvou lásku tu nechávám, svou lásku nezradil obecně. Tak já si myslím, že v případě Jana Podpněšila při rozloučení s ním, to byla ta veliká láska, o které se mluvilo, jak už jsem řekl, list apoštola Pavla Korinským například. Přátelé, před námi je posledních 5 minut našeho dnešního setkání. My se teď dlouho neuslyšíme, já zase můžu sbírat na to příští setkání z kraje léta, totiž na začátku července, v pondělí 6. července, ale říkám si, když jsem to dnešní ráno krátce po páté jsem vstával a snídal, tak tedy po 6. hodině, když jsem ho otevřel básničkou z lásky, která ke květnu patří, z pera Jiřího Žáčka, tak jednou takovou z té jeho sbírky Maličkosti z lásky se i teď rozloučím. Zůstávejte ve zdraví a budu se těšit na to ráno 6. července, to bude v pondělí po ráno, to nebude neděle. Tak tedy Žáčkovi Dveře. Za dveřmi čeká celý svět, svět ztrát a nálezů, svět věčných vart a štací. Dítě se učí odcházet a dospělý se celý život vrací.

do čest.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku se v noci dál nerozšířil, hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost a teploty většinou do 27 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
2: V Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo, takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
0: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělovali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla ČSSZ jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhuty. Francouzské stíhačky Rafale zachytily dvě ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor pobaltských států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
3: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru dva ruské taktické bombardéry Suchoj SU-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil k 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny nebo zdravotníky. Charitativní běhy a procházky pořádá nezisková organizace Nedoklubko.

0: Kvůli dalšímu vývoji potřebují co nejvíc, říká Martin Vita, lékař z fakultní nemocnice Olomouc.
1: Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
0: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne oblačnost přibude. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29.
3: Doprava.
4: Na dálnicích i hlavních tazích je provoz bez výraznějších potíží. V Praze ale čekejte omezení provozu v centru metropole kvůli maratonu. Zavřeno je několik ulic v oblasti Starého Města, také v Karlíně, Holešovicích, na Letné nebo i na Smíchově. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, víc o dalším programu Dvojky od Romana Vyška.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné nedělní ráno z Dvojky. Už za chvíli, přátelé, nabídneme příběh Josefa Skupy, a to už v 62. vydání pravidelného pořadu Toulky první republikou. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
6: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
7: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorálek.
6: Díl 62. Od Kašpárka ke Spejblu a Hurvínkovi. Příběh Josefa Skupy.
3: Dnes se vydáme do Plzně, kde se v časech první republiky zrodily ikonické postavičky, které se zapsaly do dějin českého divadla.
8: Jo, jo, to víš, myslíš, že má každý tak dlouhý bolce jako ty, jo.
9: A to ti tak mě nahubuje, že jo, to, tady člověk se snaží, jeden kouká, aby dlouhý,
8: ano, prosím tebe, tak se nebudeme hádat a musíme něco dělat.
7: Ano, to jsou oni. Představovat je netřeba.
6: Spejbl a Hurvínek se ale nezrodili jen tak z ničeho. Navázali na tradici.
3: Už ve středověku s loutkami vystupovali komedianti na trzích a jarmarcích.
6: Loutkářství se dědilo z otce na syna jako rodové řemeslo.
7: Jistě všichni známe například rod Matěje Kopeckého.
6: Významnou roli sehráli lidoví loutkáři v době národního obrození.
7: Protože často působili na publikum jako jediní zástupci české kultury.
3: Loutková divadelka časem zdomácněla v mnoha rodinách.
6: A také ve školách a v různých spolcích.
7: Zkrátka loutkářství se postupně stalo svébytným uměleckým oborem.
3: Na začátku 20. století vznikl v Plzni charitativní spolek pro podporu chudé školní mládeže a ten mimo jiné organizoval takzvané feriální osady.
7: Feriální osady? To bychom asi měli vysvětlit.
6: Feriální, zastaralé, prázdninový.
3: Byly to letní tábory pro zdravotně postižené a chudé děti.
7: Členové spolku připadli na myšlenku hrát jim pro pobavení i poučení divadlo. A tak vzniklo Loutkové divadlo feriálních osad.
6: Poprvé vystoupilo 12. ledna 1913 v jedné plzeňské školní tělocvičně s hrou Matěje Kopeckého Posvícení v Hudlicích.
3: Časem našlo útočiště v lidovém sále Měšťanské besedy a začalo hrát denně pro děti a v neděli večer pro dospělé.
6: Principálem se stal Karel Novák, člen významného loutkářského rodu, a do souboru přivedl i své četné příbuzenstvo.
7: Co bylo na programu?
6: Povětšinou česká klasika. Například Jiráskova Lucerna.
3: A také improvizované scénky plné narážek na aktuální politické dění.
6: Tou dobou se už totiž bojovalo na frontách první světové války.
7: Nejvyšší čas přibrat do hry našeho dnešního protagonistu.
3: Josefa Skupu?
6: Ano, co o něm víme?
7: Narodil se v roce 1892 jako syn strakonického četníka. Od malička miloval kreslení a také loutkové divadlo.
3: Začínal s ním už jako kluk v obecné škole a první

0: divadélko si vyrobil z bedničky.
1: Sufita byla z hedvábného papíru, na okraji nastříhaná jako cukrlátka na stromek. Hra se jmenovala Deš z té hrušky.
2: Zachycuje Skupovu vzpomínku Pavel Grimm v knize Hovory u Spejblů.
1: Pak jsem hru zahrál na stráni proti škole. Konstrukce divadla sice utrpěla malým nalomením, protože jsem uklouzl na husí šišce a břink sebou i s divadlem na anglicky ozobaný trávník od husejch.
2: Josef Skupa se později vydal do Prahy na Umprum.
0: Studium ovšem musel vyměnit za vojenský mundur a narukovat.
1: Měl však štěstí v neštěstí. Kuchař ho opařil horkou kávou a tak byl Skupa z fronty převelen do Plzně, kde pracoval ve škodových závodech.
0: A pak se stal středoškolským profesorem.
2: Navíc navázal spojení s plzeňským městským divadlem, pro které ve volném čase navrhoval scénografie a krátce byl dokonce šéfem výpravy. Psal se rok 1917 a loutkové divadlo feriálních osad postrádalo výtvarníka.
0: A tak oslovilo Skupu.
1: Nabídku přijal a svět panáků na nitích si zamiloval.
2: Moc rád by nejen vymýšlel scénická řešení, ale také loutky sám vodil.
0: Jenže k tomu ho tradicionalista Novák nechtěl pustit. Dovolil mu pouze mluvit hlasem Kašpárka.
1: Takzvaný revoluční Kašpárek,
2: loutka, kterou vyřezal František Nosek,
1: promlouval za velkého ohlasu obecenstva v politických kabaretech.
2: 23. září 1918 uspával Rakousko hláskem přerývaným pláčem.

0: neboj se, neprosíme o pomoc.
1: Po vzniku republiky se loutkové divadlo feriálních osad usadilo v budově Řemeslnické besedy, kde 27. října 1920 sehrálo zahajovací představení.
2: Operu Dráteník od Františka Škroupa.
3: Diváci si feriálky zamilovali a s rostoucí popularitou scény se rozšiřoval i okruh jejich spolupracovníků.
1: Loutkám začali propůjčovat hlasy plzeňští profesionální herci, zpěváci i další známé osobnosti.
3: A vůdčí osobností divadla se postupně stával Josef Skupa.
4: Hrál a tvořil své postavy srdcem a nejen hrál, on tím skutečně žil,
1: vzpomínala herečka Marie Rosůlková.
2: Aniž bych chtěla předbíhat, upozorním na to, že mezi Novákem a Skupou to brzy začne dost skřípat. Dvě významné osobnosti, každá s jiným přístupem k věci, to nemůže dělat dobrotu.
3: Novák byl, jak už jsme řekli, tradicionalista. Chtěl si udržet dospělé diváky a tvořit repertoár s adaptací původních činoher a oper.
1: Skupa tíhl k moderně. Lákala ho parodie, dadaistický humor, kabaret.
2: Chtěl přivést na jeviště novou loutku, která by nebyla přesně zařaditelná.
3: A tento sen mu splnil Josef Spejbl.
1: Spejbl spatřil světlo světa díky řezbáři Karlu Noskovi.
3: Skupa údajně někdy v roce 1919 předložil Noskovi jakýsi náčrtek postavičky na hnědém balicím papíru.
2: Řezbář se ale prý obával, že by se děti takové loutky bály.
1: A tak si návrh po svém trochu poupravil a na podzim roku 1920 přinesl loutku do divadla.
2: Co na ní Skupa řekl?
3: Byl nadšen. Už tím, že jí Nosek vtiskl podobu ve stylu Dada. Jak by jinak mohl nosit k fraku dřeváky?
1: Spejbl se zprvu objevoval v dodatcích dětských představení a na konci pořadu pro dospělé ve dvojici s Kašpárkem.
2: Cvičil na Hrazdě a stával se terčem Kašpárkových šprýmů.
3: Postupem času se z něj stala pošetilá, leč veskrze sympatická esence lidských slabostí a směšností.
2: Jeden ze Skupových spolupracovníků, plzeňský architekt Karel Lhota, v roce 1926 popsal Spejbla takto.
5: Věčně špinavý, s šosy courajícími se po zemi, klade opatrně dřevák za dřevákem na zem, aby se neupachtil. Nikdy nepospíchaje, ale nejraději sedí, neboť tak mu nejlépe chutná potěšení poslouchat sám sebe. A mluví, ach, mluví nejkrásněji nakřáplým basem hluboké pravdy, jichž vyjadřování je vlastní jen jemu, všecek protchnut úctou k vlastní osobě.
2: Poslyšte, a kdo vlastně vymyslel to podivné jméno Spejbl?
1: To už se asi přesně nedozvíme. Pamětníci se ve svých vzpomínkách dost rozcházeli.
3: Teorií je hned několik. Zde jsou dvě nejznámější.
1: Syn principála Karla Nováka měl prý zábavnou kratochvíli.
3: S kamarádem chodili zvonit na zvonek jistého plzeňského občana, na němž se skvělo jméno Š. Bejbl. Zazvonili a pak zdrhli.
2: Aha, takže spojení Š. Bejbl možná dalo vzniknout jménu Spejbl.
1: No, a možná taky ne. V knize Denisy Kiršnerové Spejbl a Hurvínek na nitkách osudu se píše, že pravdě nejblíže bude vzpomínka Karla Kovala Schleise.
2: Novináře, kritika, prozaika, autora loutkových her, Skupova spolupracovníka v divadle Feriálek.
3: Jednou k nám přišel z čisté jasna člověk, který nás rázem zaujal, neboť takového jsme ještě neviděli. Otec se na něho podíval a povídal, to je ale Spejbl, jo. A tomu už zůstalo. Byl to stále nad čím si zadumaný popleta, ale líbil se nám pro svou upřímnost a bodrost.
1: Spejbl měl u diváků úspěch, u dospělých i u dětí.
3: A principál Novák to viděl nerad. Nebyla to totiž loutka s tradicí.
2: V zákulisí dokonce Spejbl musel viset stranou od princů a princezen.
3: Skupa vzpomínal.
5: Bylo na ně žárleno. Byly mrzutosti. Prach usadil se na jeho couravém fraku.
2: Psovi jednoho z loutkářů údajně zavonili papíry od síra, jimiž měl Spejbl vycpané lopatky.
5: Ejhle, napadlo komusi v zákulisí, že půjde s ním na jeviště a pes půjde za ním. A stalo se, že byl Spejbl ve svých začátcích často trhán, ne sice kritikou, ale psem. Byl tedy ve psí v každém slova smyslu.
2: V první polovině 20. let se soubor rozrostl o další postavu, o dobrého vojáka Švejka.
3: Sérii 17 inscenací podle Haškova románu přijali diváci s nadšením.
2: Dokonce s tak velkým, že Švejk, kterého také mluvil Skupa, Spejbla na 3 sezóny zastínil.
1: S tím by se mělo něco udělat.
3: Já vím co. Žádný Kašpárek ani Švejk, Spejbl bude potřebovat rovnocenného spoluhráče.
2: A tak přišel na svět Hurvínek.
1: Spejbl se ve věku pouhých 6 let stal nejmladším otcem v historii.
2: Hurvínek se poprvé ukázal v neděli 2. května 1926 v zábavném přídavku večerního představení komedie Počestný dům na scéně Feriálek.
1: Loutku stvořil Gustav Nosek.
2: Promiňte, ale už jsme tu měli Františka Noska, Karla Noska a teď zase Gustav, abychom se v těch Noscích dočista nestratili.
1: Pojďme si v tom udělat pořádek. Noskovi byli příslušníci významného řezbářského rodu.
3: Ano, jeho zakladatelem byl František Nosek, tvůrce loutky Kašpárka. Ten své umění předal dalším generacím.
1: Františkův syn Karel stvořil loutku z Spejbla.
3: A Karlův synovec Gustav, Františkův vnuk, byl autorem Hurvínka.
2: Augustin Nosek, zvaný Gustav, s Feriálkami dlouhodobě spolupracoval jako řezbář, jevištní mistr a vodič loutek a za svůj život jich pro ně vytvořil více než 650.
3: Gustav Nosek vyřezal Hurvínka pro Skupu jako překvapení.
1: A Skupa byl opět, co? Nadšen. Hlavně tím, že loutka měla specificky upevněná očka, aby je mohla obrátit v sloup.
3: Hurvínkův vznik způsobila pravděpodobně jedna z typických Spejblových vlastností. Silná náklonost k něžnému pohlaví.
2: Tak už to bývá. A kde pak má kluk maminku?
1: No, právě, že žádnou nemá.
3: Skupovi se prý nápad, že Spejbl má potomka od neznámé matky, zalíbil a líbil se i obecenstvu, jak řekl.
5: Kromě toho jsem chtěl, aby tu dítě stálo osamocené, čímž jsou zdůvodněny jeho chyby.
2: Otce i syna sám mluvil a bez obtíží přecházel mezi hlasovými polohami.
1: Hurvínka 35 let vodila Skupova manželka Jiřina.
3: Že vy se teď budete chtít zeptat, kdo vymyslel to podivné jméno Hurvínek?
2: Jak jste to uhodl?
1: Původně to měl být Spejblík či Spejblátko, zmenšená kopie svého otce.
3: Nicméně i v tomto případě musíme konstatovat, že verzí vysvětlujících původ jména je několik a o jejich pravosti se můžeme pouze dohadovat.
2: Tak si zase dáme dvě nejznámější. Spisovatel a novinář Karel Koval Schleis.
3: Vypravoval jsem jednou Josefu Skupovi pohádku o podivném dítěti, které mělo ploutvičku na zadečku. A když je sudičky v kolébce spatřili, přivítali je na svět trojnásobným hurá.
2: No, sudičky dali loutce do vínku 3x hurá a byl z toho Hurvínek? Zajímavé.
1: Existují i další, poněkud pikantnější historky.
2: Skupův spolupracovník Frank Vénik ve svém posledním rozhovoru v roce 1973 o Hurvínkovi uvádí.
6: No, po letech však snad už mohu přiznat,
3: že jsme mu zpočátku mezi sebou říkali trochu jinak. Na začátku jeho jména bylo jiné písmeno. To asi vyplývalo z toho, že jsme si sami pro sebe vymysleli, jak vlastně chudák Spejbl k Hurvinkovi přišel.
1: Poněkud neslušné jméno napovídající, z jaké matky chlapec vzešel, pak údajně paní Skupová změnila na Hurvinka.
2: Podle dochovaného dokumentu je ale autorem jmen Spejbl i Hurvínek právě už zmíněný Karel Koval Schleis. Skupa mu za to dokonce vystavil diplom s oficiálním poděkováním.
6: Koncem 20. let se Spejbl s Hurvínkem začali objevovat i v hlavním městě.
1: Kritika psala, že Skupa způsobil v Praze svým kabaretním představením takřka poplach.
2: Ničím obecenstvo nevzrušuje tak, jako malým okatým klanivým Hurvínkem. Dal mu tenký, slabý, umdlévavý hlas, který na konci vět zaraženě poklesá. Dal mu vyklavou, kývavou chůzi, jež potřebuje koloběžky, aby se smělejí rozrejdila. Dal mu hlavu na stopce, aby se mohla pokorně klanět až k zemi.
1: Jindřich Vodák, České slovo, 1927.
6: Loutky pravidelně vystupovaly v rozhlase, natáčely gramofonové desky, vycházely knihy s jejich příběhy
1: a jejich popularita rostla v skutku raketově.
2: I stalo se to, na co bylo už nějakou dobu zaděláno.
6: Rozdílné názory Skupy a Nováka na směřování divadla vyvrcholily roku 1927 tím, že Karel Novák soubor spolu s celou rodinou opustil.
1: Skupa po něm převzal vedení
2: a vydal se s divadlem na zájezdy po různých štacích u nás i v cizině.
6: Mimo republiku poprvé zamířili v říjnu 1929 na Mezinárodní loutkářský kongres v Paříži a měli úspěch.
2: Dokonce tak velký, že Skupa dostal nabídku vystupovat v tamních divadlech.
1: Nakonec ji ale odmítl.
2: V Hurvínkově památníku najdeme zápis.
3: Hlásíme se uctivě co tlupa naprosto rozštípaných činitelů a očekáváme napjatě Spejbla a Hurvínka v Praze jako hosty. Podepsáni Jiří Oskovec a Jan Verich.
1: Na pozvání V plus V vystupovali loutky v Osvobozeném divadle v listopadu a prosinci 1929.
2: Voskovec s Verichem ale měli ještě odvážnější plány.
6: Na velké scéně divadla u Nováků chystali velkorysý projekt,
2: v němž měli mít své dřevěné dvojníky.
6: Plány Skupovy spolupráce s Osvobozeným divadlem ale ztroskotaly.
1: Proč pak?
2: Podle tehdejšího nařízení loutkové divadlo nebylo pokládáno za umění, nýbrž za atrakci ve stejné kategorii s cirkusem.
6: Tudíž muselo platit vysoké poplatky za jednotlivá představení.
2: Vypráví se, že v jistém městečku byl Skupa dokonce vyzván, aby se dostavil na obecní úřad a sdělil počet dravých zvířat, která sebou vozí, a počet míst, která má jeho stan.
1: Než se Skupovi podařilo získat od úřadu osvědčení, že je jeho divadlo umělecky na výši a zmíněné dávce nepodléhá, bylo už pozdě.
2: Voskovec s Verichem z nákladného projektu vycouvali. Bylo to na spadnutí. A bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
1: Josef Skupa z loutkového divadla feriálních osad v roce 1930 odešel a založil si svůj vlastní profesionální soubor.
6: Plzeňské loutkové divadlo profesora Skupy. De facto první profesionální loutkový soubor u nás.
1: Skupa si sebou z feriálek vzal několik spřízněných členů a utvořil sedmičlenný soubor, založený nikoliv na rodinné loutkářské tradici, jak to dělali jeho předchůdci.
6: Ale na přátelských a pracovně právních vztazích.
2: Profesionální soubor poprvé předstoupil před obecenstvo 16. srpna 1930 v Nýřanech s představením pro děti Veselé příhody loutek a s večerním pořadem pro dospělé Co loutky dovedou.
6: Oficiální premiéra se konala 22. srpna v Poděbradech.
2: Ve stejném roce soubor posílili nové loutky.
1: Ke Spejblovi a Hurvínkovi přibyli Mánička a Žerik. Debitovali v inscenaci Reví jaksi z donucení.
6: Obě loutky za výtvarné spolupráce Jiřího Trnky vyřezal Gustav Nosek a Žerika nějaký čas sám vodil a štěkal.
2: Máničku mluvila loutkoherečka Anna Krojcmanová.
1: Zajímá vás, jak a kdy se Hurvínek s Máničkou poprvé setkali?
2: No, samozřejmě.
6: Já jenom připomenu, že tenkrát představení pro dospělé čtyřnásobně převyšovala ta pro děti.
2: V loutkářské praxi ojedinělá bilance.
1: Tak tedy, Spejbl, opět zmítán vášněmi, zaplanul a prchl z domova. No a náhle osiřelý Hurvínek se s Máničkou potkali v parku.
6: Kde Mánička venčila Žerika?
2: Ale ne, Žerik původně patřil Spejblově vyvolené. Hurvínek oné dámě ale svého otce znechutil a psa jí přebral.
1: A víte, že Hurvínek s Máničkou si zpočátku onikali?
2: Když poprvé společně zavítali do Prahy, představení v Radiopaláci přenášel rozhlas.
6: Na začátku 30. let se hlásí ke slovu hospodářská krize.
1: Navzdory ní se ale divadlu daří.
2: Základnu má v Plzni a odtud ve svém typickém autobusu vyráží na zájezdy po celé republice.
6: Vstupuje i do světa reklamy. Je možno smlsnout si na Hurvíncích z čokolády, Spejbl doporučuje kávu, Hurvínek zase Škodu populárek.
1: Rostoucí obliba ale vyžaduje nové a nové texty a tak se skupa poohlíží po dalších spolupracovnících.
2: Proč pak? Vénik už mu nestačí.
6: Kdože?
2: Frank Vénik, dramatik, novinář a scénárista.
1: Máte pravdu, my jsme na něj úplně zapomněli.
6: No a nejsme sami. Frank Vénik,
1: původním jménem František a původním povoláním učitel,
6: zůstal tak trochu ve stínu Josefa Skupy, ačkoliv měl na podobě jeho divadla značný podíl.
2: Spolupracovali už ve feriálkách a společně vytvořili 35 divadelních her a pořadů.
6: Zpravidla tvorba probíhala tak, že Skupa přišel s námětem.
1: Vénik ho rozvinul do konkrétních dialogů.
6: A Skupa na základě této, řekněme, osnovy improvizoval, inspirován přímým kontaktem s diváky.
2: Vénik stavěl na verbální komice, na hře s nesmyslnými slovními spojeními, nelogickými větnými konstrukcemi a proudem dadaistických asociací.
6: Skupa by ale rád pro své divadlo získal nějaké skutečně velké jméno.
2: A tak v březnu 1936 sebral odvahu a napsal dopis.
1: Vážený pane doktore, už po léta toužím po příležitosti poprosit vás, zda byste napsal nějaké dialogy pro Spejbla a Hurvínka, či dokonce hru, vědomí, že byste jedině vy dovedl udělat ideální loutkovou věc plnou člověčího humoru. Posilovalo se ve mně od knížky ke knížce, které jsem od vás četl, a uzrálo ve mně k odvaze přímo se vás zeptati.
6: Komu to psal?
2: Hned se to dozvíte.
1: Nechci spekulovati se jménem Karel Čapek. Šlo by mi jen o vaší práci, poněvadž vím, že by určitě seděla. Vaše jméno mohlo by se objevit i nemuselo.
6: A jaká byla reakce?
2: Odpověděl téměř okamžitě, ale bohužel zamítavě. Prý toho měl moc. Ve 30. letech Spejbl a Hurvínek dobili také stříbrné plátno.
1: Poprvé se už v roce 1930 objevili ve snímku Spejblův případ, který se promítal před hlavním programem.
6: Byl to krátký reklamní film Nasmaltované vany.
1: Následoval záznam divadelního představení Spejblovo filmové opojení.
2: A Hurvínek se dokonce stal první animovanou postavičkou, která na plátně promluvila.
1: A to v prvním českém zvukovém animovaném filmu z roku 1936.
2: 13-minutový snímek Všudy bylo o dobrodružství v režii Ireny a Karla Dodalových s hudbou Jaroslava Ješka vysvětloval princip rozhlasového vysílání.
6: Hurvínek v roli zvídavého Všudy byla provázel diváky právě dokončenou moderní budovou rozhlasu.
7: Halo, halo, tady Hurvínek, rukulíba.
1: Podle ustálené praxe divadlo vždy nastuduje během sezony jednu hru pro dospělé a k tomu jednu pro děti, obvykle v totožné dekoraci.
2: Do jejich námětů se promítá zostřující se politická situace.
6: Na jeviště se po dlouhé době vrací revoluční kašpárek, co by záměrná reminiscence na politické kabarety z konce první světové války.
1: V roce 1937 vystupuje v inscenaci alegorické hry Jdeme do sebe, inspirované dramatem bratří Čapků ze života hmyzu.
2: Na kterou navazuje kus pro děti Hurvínek se učí čarovat.
6: Později přejmenovaný na Hurvínek mezi broučky.
2: Který dosáhne mimořádného úspěchu a stane se vůbec nejhranějším titulem v historii divadla.
1: Následuje jinotajná protihitlerovská komedie Kolotoč o třech poschodích.
2: V níž debituje loutka paní Drbálkové, předchůdkyně paní Kateřiny.
6: Tato nepříjemná osoba se snaží převzít moc v domě, kde postavy žijí.
1: Zdánlivě úsměvný příběh je odvážnou metaforou mnichovské dohody.
6: Následují další alegorie, s nimiž soubor objíždí zemi a představení se proměňují v tiché protiokupační demonstrace.
2: Není divu, že si na divadlo posvítí cenzura.
6: Všímat si ho začne i nechvalně proslulý časopis Vlajka. Obvinuje skupus prznění české kultury figurkami dvou idiotů.
1: V červnu 1943 skupu zatýká gestapo. Následně přijde o licenci a divadlo končí.
2: Po válce nastane jeho pražská éra. Ale o tom zase někdy příště.
8: Od Kašpárka ke Spejblu a Hurvínkovi. Příběh Josefa Skupy. To bylo další vydání pořadu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkou pořadu byla Jitka Škápíková, dramaturgyní Kateřina Radhouská, režii měla Jitka Škápíková. A ještě připomínám, že všechny odvysílané díly si můžete opětovně poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. A ještě mě napadá, že se Spejblem a Hurvínkem se na Dvojce potkáte vlastně už dnes v 19 hodin a 50 minut v pohádce od Hajaji.
9: Socher slaví 100 let.
10: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
8: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
11: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
12: Host Martiny Viktorie Kopecké.
13: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. S mým hostem se dnes vydáme do světa teoretické informatiky a algoritmu. Ve studiu naproti mně sedí pan doktor Václav Rozhoň, který se ve své práci snaží pochopit samotné základy digitálního světa. Nikoliv jenom to, jak technologie fungují, ale proč fungují. Působí na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, studoval na ETH v Curychu a působil také na Americkém institutu pro studium technologií, takzvaném MIT. Stal se laureátem prestižní ceny Neuron pro nadějné vědce v oblasti informatiky a také byl oceněn za výzkum klasických algoritmů, které dnes stojí například za navigacemi nebo za analýzou dat. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
14: Dobrý den, díky moc za pozvání.
13: Pane doktore, povězte mi, čtete návody?
14: Zrovna nedávno jsem musel skládat dětskou židličku pro svého syna, takže jako návody čtu a když jsou dobrý, tak se i podaří občas něco postavit.
13: A čtete je očima uživatele, tedy táty, který potřebuje poskládat nábytek pro své dítko, nebo se na ně díváte i očima informatika?
14: Vlastně jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Když skládám ty židličky, tak obvykle nepřemýšlím nad tou informatikou, ale máte pravdu, že to, co já studuju, to jsou ty algoritmy. To je vlastně přesně to, o čem je ten návod. Algoritmus je prostě takový proces, kde na začátku máte možná tak nějaký jako dílky, snažíte se to jakoby poskládat do nějakého výsledku. Takže algoritmus může být návod na to, jak složit tu židličku, ale taky to může být nějaký postup, pomocí kterého právě najdete nejkratší cestu z Prahy do Chorvatska.
13: Potlačuje takový algoritmus, nebo spíš naopak umožňuje nám nějakou kreativitu? Jsou algoritmy, které jistě člověka vedou k tomu, že věc má jenom jedno řešení, z bludiště vede jenom jedna cesta ven, nebo nám naopak algoritmy ukazují, jaké množství různých řešení může daný problém, daná věc mít?
14: Já možná odpovím na něco trošku jiného. Z mýho hlediska jakoby algoritmus je skoro všechno. Ať už děláte něco kreativního nebo neděláte něco kreativního, tak je to algoritmus. To slovo je strašně široký. Může to znamenat to, že se vydáte tou nejkratší cestou z bludiště a je to jako všechno strašně nudný. Váš mozek, to je vlastně taky takový algoritmus. Cokoliv děláte v životě, ať už je to teda kreativní nebo ne, tak můžete říct, že je to nějaký algoritmus.
13: A když se vrátíme k tomu návodu na to, jak poskládat židličku, co v tom návodu je vlastně ten algoritmus? Ten sled těch kroků, nebo to, že nesmím přeskočit jeden krok a udělat ho dřív než druhý, protože potom už smontuju díl A a B a nevejde se mi tam nějaký mezičlánek. Jak to je?
14: Přesně tak. Zase algoritmus je strašně obecný princip. Algoritmus je nějaká sekvence nějakých kroků, takže to může být třeba jakoby ten návod, kde máte krok za krokem řečený, jak postavit židličku, může to být nějaký recept, kde máte občas řečený, tak a teď se podívejte na to, jak to vypadá, a pokud to vypadá špatně, tak se možná vraťte o 3 kroky zpátky. To už je jako trošku složitější algoritmus, nebo to může být to, že chodíte po Praze a přemýšlíte, jestli jako zajít do kavárny, anebo jestli zajít do muzea. A to, co se děje uvnitř vašeho mozku, to je taky nějaký algoritmus.
13: Je pravda, že algoritmy dnes zásadně ovlivňují to, jak se rozhodneme? Mohou nás třeba algoritmy manipulovat v určitém slova smyslu?
14: Pokud se bavíme o těch algoritmech, který my programátoři programujeme, tak rozhodně. To je ta velká věc, kterou vlastně podle mě lidi moc jako nečekali před 20 lety, když se rozjížděly sociální sítě a když se rozjížděl třeba YouTube, jo, nebo takovýhle podobné služby, tak lidi vlastně byli jakoby dost překvapení z toho, že to právě vyrobilo tyhle ty sociální bubliny. To jsou prostě nějaké věci, které ty algoritmy dělají tak nějak sami o sobě. Nikdo jim to třeba ani neřekl, nikdo nechtěl, aby se to stalo, ale prostě se to stalo.
13: To znamená, dá se o některých algoritmech uvažovat z hlediska etiky? Existují dobré a špatné nebo škodlivé algoritmy?
14: No, to je ta nejtěžší otázka. No. Já si myslím, že samozřejmě ano, ale já možná ani nejsem kvalifikovaný, abych o tom říkal. Jo? Všichni jsme tak nějak možná podobně kvalifikovaní, abychom o tom debatovali. Nemusíte ani chápat, co se přesně děje uvnitř toho algoritmu na to, abyste jako mohla mít nějaký názor na to, jestli je to teda dobře nebo špatně.
13: A když studujete teoretickou informatiku, je etika důležitou součástí toho vašeho studia, nebo je pro vás spíš mnohem podstatnější proniknout k jádru věci, odhalit určité systémy, nějaké souvislosti a vztahy mezi těmi jednotlivými atributy toho algoritmu, a etika jde třeba stranou? Jak ono to je?
14: Na škole, když já učím, tak my tam žádnou přednášku z etiky nemáme. A to si myslím, že jako není nějaký specifikum té mý školy, jako Univerzity Karlovy. To si myslím, že takhle asi jako na všech školách, ať už jako studujete celkem cokoliv, kromě možná teologie, že tam o etiku asi zas tak moc nezavadíte.
13: Ale tak třeba i v medicíně, že jo, což je exaktní věda, která je opřena o nějaké jako konkrétní hmatatelné výsledky nějakých testů. Říkám si, jestli by nebylo na čase tu etiku aplikovat i do oblasti, jako je teoretická informatika, protože to, že se něco skvěle naučíte, neznamená, že toho člověk jednou nebude moc zneužít. Že?
14: Takhle, já s váma naprosto souhlasím v tom, že etika je strašně důležitá. Etika je mnohem důležitější než to, jestli teda jste schopná navrhnout o 1% lepší algoritmus než nějaký jiný programátor. Problém s etikou je, že je těžký naučit. Nejsem si jistý, jestli je to něco, co umíte s tabulí a křídou předat.
13: A když zůstaneme u té informatiky, obvykle lidé spojují tento obor a tuto oblast s někým, komu říkáme programátor. Jak se liší práce programátora od toho teoretického informatika?
14: Já jsem právě spíš ten teoretický informatik. Řekl bych, že ten můj vztah k tomu programátorovi je trošku podobný jako vztah fyzika k inženýrovi. Občas v angličtině se i těm programátorům říká software engineer, jako ano. Softwarový inženýr. Mm-hmm. Takže ty inženýři to jsou ty lidi, kteří vytvářejí ty nový skvělý produkty. A my, jako teoretičtí fyzici, matematici, informatici, my se snažíme tak jako nějak sedět v křesle, trošku jako přemýšlet nad tím, jak vlastně ty věci fungují, přijít třeba s novým řešením. Trochu štěstí se takhle doplňujeme právě s těma lidma, kteří jsou víc v praxi.
13: Já vím, že to nebude jednoduchá otázka, ale dokázal byste nás všechny pozvat k tomu, co se děje ve vaší hlavě, když sedíte v tom křesle a před vámi je nějaký složitý problém. Vy ho analyzujete, získáváte nějaké myšlenky, nějaké výstupy, možná některé nebudou relevantní a řeknete si, to je chybná varianta řešení, ale jak vy vlastně uvažujete, jak pracujete s těmi algoritmy? Potřebujete rozkouskovat nebo potřebujete naopak získat odstup a dívat se, co třeba ta daná aplikace je konkrétní, naprogramovaná někým, kdo je třeba softwarovým inženýrem, jak to funguje, co to dělá, jak to vypadá ve vaší hlavě, když pracujete?
14: No, máte pravdu, že je to těžká otázka. Obecná taková odpověď o tom, jak si myslím, že často fungují vědci, je, že neexistuje jeden jednoduchý návod na to, jak být jako dobrý vědec, jak dělat dobrou vědu. Musíte prostě kombinovat různý věci. Občas je potřeba, jak jsem říkal, si sednout do toho křesla a jako nad něčím přemýšlet. Občas je potřeba bavit se s jinýma lidma. Protože když budete jenom sedět v tom křesle, tak budete přemýšlet nad něčím, co třeba vlastně nikoho nezajímá. Takže potřeba bavit se s jinýma lidma, chodit na ty jejich přednášky, ptát se jich, nad čím vlastně přemýšlí oni. Je potřeba bavit se s těma lidma z praxe, abyste nedělala něco, co bude bavit jenom vaše kamarády teoretiky, ale vlastně to k ničemu nebude. Takže je potřeba kombinovat spoustu různých věcí.
13: Dá se rozpoznat v tom, čemu se věnujete, i určitý rukopis, jako když bychom byli grafologové nebo kaligrafii se zabývali, dívali se na nějakou krásu rukopisu. Existuje něco jako krásný algoritmus? A no, jak by rozhodně vypadal?
14: Pokud se podíváte na nějakou tisíc let starou kroniku a pak vidíte takhle dvě kroniky vedle sebe a jste schopná rozpoznat, že to psal ten samý člověk, tak podobně vy byste se mohla podívat do nějakého zdrojového kódu, nějakého algoritmu a rozpoznat, že to psal ten samý člověk. Protože i přesto, že ty algoritmy jsou vlastně takový exaktní, že o tom se bavíme, že je to jako takový ten recept, který dost často nepřináší tolik flexibility v tom, jak to nakonec napsat, tak ta flexibilita tam je. Různí lidi mají různý rukopis, jak vy říkáte.
13: Vzorce nebo způsob, jak uvažují o věci.
14: Přesně tak. Občas si můžete číst nějaký zdrojový kód a je to, jako kdybyste si četla Karla Čapka. A občas jako si to čtete a je to, jako kdybyste si četla nějakou povídku desetiletýho kluka.
13: Co je ve vaší oblasti zatím ještě velkou nevyřešenou otázkou? Já vím, že ledacos dokážete rozlousknout, sedíte v křesle, objevíte nějakou strukturu, vzorec, ale je tady ještě něco, na co si lidé vlastně vůbec netroufají v oblasti teoretické informatiky?
14: Rozhodně. Ty největší otázky podle mě teďka se týkají AI. To se možná i trošku vracíme k tomu, jak jsme se bavili o té etice, protože tam jako vlastně zase ty největší otázky nakonec možná nebudou technický, ale budou spíš jako etický. Jak naložit s tím, co teďka vytváříme? Ale kdybychom se vrátili jenom k těm čistě technickým otázkám, i když zůstaneme toho AI, tak tam spousta věcí, spousta těch myšlenek, kterými máme, tak oni fungují dobře, ale jsou to myšlenky jako z 80. let. To je vlastně to strašně překvapivý na tom současném AI boomu. My jsme ty myšlenky měli 40 let, ono se toho zas tak moc nestalo myšlenkově, my prostě máme ten lepší hardware. Podobně jako my lidi jsme do značné míry chytřejší než myši, protože máme větší mozek a ta architektura toho mozku je vlastně hodně podobná. Tak podobně ty systémy jsou dneska tak dobrý, jak jsou, protože máme dostatečně dobrý čipy.
13: Ano, a na druhou stranu jste taky v jednom z rozhovorů hovořil o tom, že někdy nám pomůže koupit si 100 počítačů, budeme mít 100x rychlejší výsledek, ale jedna žena nosí dítě 9 měsíců a když budeme mít 10 žen, tak to dítě rychleji na světě nebude. Je i tohleto součástí toho vašeho uvažování, že některé věci prostě neurychlíme, že některé věci mají svůj přirozený v uvozovkách poločas rozpadu?
14: Kdybych se vrátil k tomu, co jsem říkal, tak my už těch 40 let máme ty základní myšlenky, ale pořád je tady spousta nových myšlenek, které čekají na to, až někdo objeví. Možná, že některé ty myšlenky budou vypadat tak, že si právě jako nakoupíme 100 počítačů a věci budou 100x rychlejší. Některé myšlenky můžou vypadat nějak úplně jinak. Předtím, než se stane nějaký opravdu velký průlom, tak často není jasný, že vůbec na něco čekáme.
13: Ano.
14: Ale rozhodně je tady velký potenciál k tomu, aby přišly nějaký nový myšlenky.
13: Takže tušíme,
14: se jako ještě
13: že
14: zrychle
13: ještě něco nevíme.
14: Rozhodně.
13: Že nás čekají velké věci.
14: My vlastně nevíme skoro nic. V té informatice je to velice mladý obor.
9: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
12: Host Martiny Viktorie Kopecké.
13: Dnes hovořím nejen o algoritmech s teoretickým informatikem panem doktorem Václavem Rozhoněm, který se mimo jiné věnuje i oblasti bezpečnosti umělé inteligence, už jsme se toho dotkli. Pane doktore, proměnila se ta takzvaná AI i v tom, jak vy dnes přemýšlíte o vlastní práci, jak vás ovlivňuje umělá inteligence?
14: Já ještě bych to možná upřesnil, že bezpečnost umělé inteligence je za mě jako strašně důležitý téma. Ty moje hlavní publikace, které mám, jsou spíš trošku jiným oboru, klasičtějším návrhu algoritmu, ale to nic neznamená, jako myslím si, že je to velice důležitý téma. Abych odpověděl na tu vaši otázku, tak rozhodně. AI prostě všechno mění i ve vědě. To, nad čím přemýšlí vědci, je do značné míry to, jak jako zapojit AI do toho vědeckého procesu. A to je něco, co za pár let začne fungovat a pak je dost možný, že všichni odejdeme do důchodu, protože to AI už nás plně nahradí a to bude samozřejmě úžasný z nějakého hlediska, protože to bude znamenat, že věda bude hodně akcelerovat, se myslím, jako dá předpokládat.
13: Je podle vás větším rizikem to, že umělá inteligence udělá určitou chybu, nebo že bude až příliš dobře plnit to zadání člověka, který zadal nějaký úkol?
14: Ty rizika jsou dvojího typu. Jedno to riziko je to, že ta umělá inteligence jako kdyby bude dělat to, co po ní chceme, ale nějak to úplně správně nepochopí. To je podle mě jakoby to, kterým směrem vy míříte. Že my třeba řekneme, vysáj podlahu a ta umělá inteligence, aby vysála podlahu, tak já nevím, přeusporádá celý byt.
13: Tak ji rozebere tu podlahu.
14: No, třeba ji rozebere, nebo něco takového. To je určitě nějaký typ rizika, který může nastat. Naštěstí si myslím, že tohle to jako není zas tak velký riziko, protože ta umělá inteligence tím, jak je chytřejší, tak tím líp prostě chápe, co po ní chceme. Určitě i v budoucnu se občas stane, že budete mít nějaký virální post na Facebooku o tom, jak umělá inteligence něco pokazila, ale tenhle ten problém si myslím, že bude spíš ubývat. Samozřejmě pak máte takový ty problémy, jako ty sociální bubliny, o kterých jsme se bavili, které jsou mnohem složitější, jak je vyřešit. A pořád je to ale ten problém toho prvního typu, že ta umělá inteligence dělá to, co po ní chceme. Pak je ještě problém druhého typu, že možná ta umělá inteligence začne mít nějaký svoje vlastní představy o tom, co dělat se světem. To je takový problém, který je v tuhle chvíli spíš spekulativnější, protože ty umělé inteligence tam jako kdyby ještě nejsou. Nejsou tak dostatečně chytrý na to, aby začaly být takový jako koherentní, aby začaly mít nějaký dlouhodobý vlastní plány. Ale tohle to prostě přijde. V budoucnosti ty umělé inteligence začnou být v něčem asi podobnější člověku. Začnou mít nějaký svoje vlastní agendy.
13: Vlastní hlavu a mohli by zvlčit a mít nějaké svoje plány, co udělat se světem a tak dále. A měli bychom se jako lidstvo snažit tomu zabránit, vychovávat v uvozovkách a učit tu umělou inteligenci tomu, aby se tohle to nemohlo stát, že převezme jednou nadvládu nad vším, co doposud ovládáme my.
14: Mně se strašně líbí to slovo vychovávat, protože to je přesně to, co my jsme schopni v tuhle chvíli dělat. To je právě ta nová věc umělou inteligencí, že my vlastně nejsme schopni ty algoritmy úplně kontrolovat, my vlastně úplně nevidíme dovnitř. My vlastně moc jako nevíme, co se děje uvnitř té umělé inteligence. My jsme spustili určitý učící algoritmus, který byl trošku podobný jako třeba evoluce. A podobně jako evoluce je strašně jednoduchý proces, na konci kterého jsme my lidi, tak my jsme schopni spustit nějaký proces, na konci kterého najednou tady máme umělou inteligenci a vlastně jako nevíme, co se děje vevnitř. Takže právě to je takový to nový jako paradigma, který přišlo s umělou inteligencí, že nikdy nebudeme mít nějakou skvělou garanci, že ta umělá inteligence někde vevnitř nemá nějaký svůj vlastní ďábelský plán na to, jak nás sesadit. To, co umíme je vlastně tak trochu vychovávat. Podobně jako my lidi taky vlastně nemáme garanci, že naše děti nepůjdou do kriminálu, ale my jsme schopni je vychovávat. Podobný situaci my jsme teďka v tom softwarovém světě, že my máme algoritmické techniky, pomocí kterých jsme schopni ukazovat nějaký příklady té umělé inteligenci, říkají, hele, v tomhle případě chceme, aby si udělala tohle. V tomhle případě, když se tě někdo ptá, jak vyrobit atomovou bombu, tak prostě řekni ne. My jsme schopni tohle to jako vysvětlovat, ta umělá inteligence to všechno pochopí. No a teď musíme jak si držet palce a doufat, že to bude fungovat podobně jako u těch lidí.
13: No dobře, ale nezní mi to jako úplně solidní pojistka na to, aby nepřišel člověk, který naopak bude mít nedobré úmysly a řekne ano, vyrob toto a vytvoř zbraň hromadného ničení. Jakým způsobem existují nějaké jako pojistné mechanismy pro to, aby se to někde na světě nezvrtlo?
14: Tohle se právě bohužel moc neumí. Nějaký pojistní mechanismy jsou, ale trvá tak přibližně jako jeden den na to, abyste odstranila z toho modelu a pak to jako lidi mohli používat, jak chtějí. Zase vracíme se zpátky k těm nevyřešeným problémům. Tohle je jeden z těch obrovských problémů, jak jako technologicky zajistit, aby pokud tu umělou inteligenci natrénujeme správně, vychováváme ji správně, tak aby to nebylo jednoduše odstranitelné, aby ty pojistky opravdu fungovaly.
13: Je ona umělá inteligence jenom jedna? To znamená, je to jeden jazyk, jeden systém, jedna sada nějakých informací a jedna sada, která je nějakým způsobem edukována? A nebo je těch umělých inteligencí mnoho?
14: Umělá inteligence je strašně starý obor, který prostě začal už někdy v 50. letech a od té chvíle lidi zkoušeli různé věci, vytvářeli různé algoritmy, pomocí kterých se snažili dosáhnout toho, abychom měli nějaký inteligentní systém. Takže existuje celá škála algoritmů. Velká část těch algoritmů jsou vlastně nějaký strašně hloupý věci, které lidi zkoušeli v 70. letech a moc dobře to nefungovalo. No a teďka my se tady dostáváme do toho stavu, že máme jedno takový paradigma, který funguje velice dobře. Tomu paradigmatu se říká neuronové sítě. Je to vlastně trošku podobný jako to, co teda máme v té hlavě. V něčem je to podobný, v něčem je to trošku jiný. A tohle to funguje velice dobře, ale zase je to jenom takový paradigma neuronových sítí, těch architektur existuje strašně moc, podobně jako existuje spousta živočišných druhů. A vlastně tyhle ty věci se od sebe liší ještě víc, než jak se od sebe liší třeba různí savci. Takže je to jakoby celá škála různých umělých inteligencí, různých instanciací toho obecního schématu.
13: Když se jako uživatelka zcela laická umělé inteligence rozhoduji pro to, kterou tu aplikaci si vyberu, tak mám pocit, že vznikají stále výkonnější a výkonnější systémy a že vlastně ten partner, se kterým v rámci nějakého chatu hovořím, mi nabízí víc a víc věcí. Máte pocit, že je důležitější akcentovat a podporovat právě tenhle ten dynamický rozvoj? A nebo se naopak na chvíli zastavit a zkusit lépe tu umělou inteligenci tak, jak je, vychovat, vzdělat, vštípit i nějaké etické rozměry, to znamená spíš lépe pochopit a krotit. Co je podle vás důležitější?
14: Já si myslím, že ta relevantnější věc je pořádně pochopit, s čím teda vlastně pracujeme, ano. Pochopit ty základy a pak teda postupně to jako škálovat a vytvářet chytřejší věci. Kapitalismus si myslím něco jiného než já. Kapitalismus říká, že to první, za čím jít, je to, z čeho jsou ty peníze, a to je to, že vezmete něco, co funguje, a pak se snažíte to škálovat, udělat to větší, protože když ta umělá inteligence je větší, tak prostě bude výkonnější a bude řešit víc problémů. Takže to je jeden z těch současných problémů, který jako možná tak nějak existují. My tvrdšíme tou co největší rychlostí a snažíme se vytvářet čím větší a větší umělý inteligence, kterým vlastně rozumíme míň a míň, protože jsou složitější. Ale je jenom málo peněz v tom snažit se pochopit, co se vlastně děje uvnitř.
11: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
12: Host Martiny Viktorie Kopecké.
13: Mým hostem je dnes teoretický informatik a taky popularizátor vědy a zároveň otec dvou dětí, pan doktor Václav Rozhoň. Zeptám se obecně, jak děti učit orientovat se ve světě technologií? Já vím, že máte zatím ještě maličké děti, ale když se podívám třeba na rodiny, které mám v okolí, tak rozhodně my rodiče nebo starší lidé víme mnohem méně než naše děti. Tak jak ty děti vést v tomto odvětví?
14: Přiznám se, že na to nemám žádnou odpověď. Já bych strašně rád jako nějakou odpověď znal. Pokud něco máte, tak mi to prosím řekněte, to já si rád poslechnu.
13: Tak já spíš vycházím z toho, že na naši psychiku a vůbec to, jakým způsobem se vyvíjíme, má velký význam to, že máme kontakt s obličejem člověka, že vidíme, že nás někdo rozpoznává, reaguje na nás, dokážeme odečítat nějaké emoce v tváři, ale naopak ve chvíli, kdy je nějaká velká časová dotace věnována tomu, že dítě dostane do ruky tablet a nic proti tomu, někdy se to hodí, tak může nastat určitým způsobem stagnace toho vývoje a nerozvíjíme se tak, jak bychom potřebovali. To znamená, mohla bych se zeptat třeba trošku jinak, zdali dáváte svým vlastním dětem do ruky ten tablet, aby si na chvilku pohráli sami, protože to prostě považujete za součást života tak, jak je.
14: Tohle to ne, my se snažíme ty děti odstínit od té elektroniky. To úplně nejde a ani se jako nesnažíme, aby to fungovalo na 100%. Konec konců každý den koukáme na Večerníček a Zprávičky. A každý ráno posloucháme Svěráka a Uhlíře, takže s elektronikou samozřejmě jsme v kontaktu, ale snažíme se ty děti od toho trošku odstínit. Myslím si, že to je něco, co asi dává smysl, no.
13: A když to děláte, když ty děti takto, jak říkáte, odstěňujete, před čím je vlastně možná potenciálně chráníte z vašeho pohledu?
14: Já si myslím, že vy jste to řekla krásně. Není úplně jasný, jak dobře funguje development toho dítěte, když jenom sedí celý den u tabletu. Incentiva těch různých her, které budou hrát na tabletu, je vlastně jiná než ta incentiva, kterou máte vy jako rodič. Ta hra se je snaží tak nějak přinutit, aby pořád koukali na ten tablet, zatímco vy jako rodič si představujete asi něco jiného.
13: Vaše žena je podobně vzdělána jako vy, je bioinformatičkou. Máte tedy v domácím prostředí poučenou osobu pro kvalifikovaný rozhovor. Využíváte toho někdy? Konzultujete
14: rozhodně.
13: Se svojí ženou?
14: Moje žena je mnohem moudřejší než já. To ani nesouvisí s tím, kolik by znala algoritmu, ale doma já nejsem ten nejchytřejší. No.
13: Spíš mě zajímá, jestli vám to bio do toho vašeho uvažování přináší další důležitou dimenzi, nějaký rozměr, o který byste jinak přišel, kdybyste se svojí ženou, která je znala v těchto odvětvích, nehovořil.
14: Pokud se vrátíme takhle technickým tématům, jakože moje žena opravdu dělá, jak říkáte, tu bioinformatiku, tak ano, tím se možná zase vracíme k tomu, jak jsem říkal, že pokud jste jako vědec, tak byste se měla zajímat o to, kde ta vaše práce vlastně může mít uplatnění. A biologie je jeden z oborů, kde opravdu informatika má velký uplatnění. V posledních pár letech se stal obrovský průlomy, co se týče návrhu nových léků. A tyhle ty průlomy přišly z informatiky.
13: Vy se věnujete vedle vědy také i popularizaci. Spolu vytváříte edukativní projekt Polylog, který přibližuje svět algoritmů široké veřejnosti. Shledla jsem několik dílů, hovoříte se svými kolegy o různých fenoménech, které jsou součástí našeho života, mluvíte zároveň anglicky. Jak náročné je oslovit publikum v této oblasti?
14: Pro mě tohle to vůbec náročný není, protože já mluvím o tom, co mě baví. To je obrovská výhoda toho YouTube, že vy tam mluvíte k celému světu, takže i když já vlastně mluvím jenom k malému spektru populace, protože já mluvím jenom k lidem, kteří jsou v tomhle oboru trošku vzdělaní. I když takových lidí je v Česku 1000, tak jako na světě jich dostatečně na to, aby se mi vyplatilo tohle to dělat.
13: V souladu s tou myšlenkou, anebo ji to trochu rozvíjí, je to, že matematika je u řady lidí spíše v neoblibě. Ale přitom, když si otevřeme noviny a tam nějaký matematický rébus nebo hříčka, tak je to častokrát to první, po čem skočíme a chceme se tomu věnovat. Čím to podle vás je?
14: Já si myslím, že to dost souvisí s tím, co a jak ve škole učíme. Já teďka nechci nadávat na to, jak se to dělá, protože jako učit je těžký.
13: A máte pocit, že máme deficity v tom, jak vzděláváme děti a dospívající matematice?
14: Učit je těžký, dá se to dělat si myslím mnohem líp, ale já zároveň nechci vyznívat, jako, že na to chci nějak jako nadávat. Je jasný, že učitelství má obrovskou setrvačnost, protože abyste něco mohla učit, tak to nejdřív musíte naučit ty učitele, že jo? Je prostě obrovská setrvačnost v tom, co a jak učíme. A to samozřejmě není úplně ideální. No.
13: A když vy jako pedagog na matematicko-fyzikální fakultě pracujete s lidmi, kteří vstupují na tu akademickou půdu, máte pocit, že jejich návyky v tom matematickém uvažování nebo v oblasti předmětu, kterým vy se věnujete, je na pokročilejší úrovni, než tomu bylo třeba tak, jako když vy jste vstupoval na akademickou půdu a začal studovat vysokou školu?
14: To je skvělá otázka. Já na ní nemám odpověď, protože jsem ještě docela mladý.
13: Kolik let učíte?
14: Půl roku asi tak.
13: Aha, jo. Tak to se ptám, jako kdybyste za sebou měl desítky let vzdělávání.
14: Pozvěte, ano, tak za 10 let a
13: na to se vás budu muset ještě jednou zeptat. Pane doktore, na závěr zajímá mě, na co se v blízké nebo vzdálenější budoucnosti těšíte. Věnujete se algoritmům, to znamená postupy a plánování jsou součástí vašeho pracovního života. Ale říkám si, jestli pro vás někdy nemá kouzlo právě ta spontaneita nebo nečekané krásné věci, které se v životě odehrají.
14: Dáváte mi strašně těžké otázky, jsou to hodně důležité otázky. Po tomhle rozhovoru budu jiný člověk, než jaký jsem byl, když jsem do něj přišel, protože mi nutíte se nad tímhle s tím zamyslet. Ale to, nad čím jako dost často přemýšlím, jak bude vypadat třeba svět za 5 let, to si myslím, že svět bude úplně jiný, než jak vypadá teď. A v mnohem bude mnohem lepší, mnohem jako zajímavější. A v mnohem taky bude dost možná jako mnohem problematičtější než ten svět, ve kterém žijeme teď.
13: A když bychom se dívali optimistickýma očima na to, jaký bude svět za 5 let, na co se můžeme těšit podle vás?
14: Já si myslím, že právě dojde k tomu, že věda bude frčet mnohem rychlejc, než jak se pohybuje teď. A to povede k tomu, že medicína bude na úplně jiný úrovni, než na který je teď. To nepřijde nutně za 5 let, ale myslím si, že očekávám obrovský pokroky.
13: Kéž se to všechno naplní, děkuji vám, pane doktore, za rozhovor. Přeju vám hodně úspěchu, vážím si toho, čemu se věnujete.
14: Děkuji moc, mějte se.
13: S mým hostem, kterým byl doktor Václav Rozhoň, jsme se dnes vydali do světa teoretické informatiky, algoritmů a bezpečnosti umělé inteligence. Milí posluchači, děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám krásnou neděli. Od mikrofonu se loučí Martina Viktorie Kopecká.
12: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Bylo 9 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Požár v Českém Švýcarsku dnes likviduje 500 hasičů a 7 vrtulníků. Izraelská armáda vyzvala k další evakuaci obyvatel na jihu Libanonu. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost. Teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle ale nezasáhl. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo.
16: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupal třeba kouř z lesa.
2: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří, a na místě pak zasáhli hasiči. Podle Salova požár nemohl vzniknout přirozenou příčinou a pravděpodobně ho někdo zapálil. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U tisíce absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75%.
17: Srovnávali jsme tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy.
18: Říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu. Na terapie podle něj chodí řidiči třeba zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky.
17: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců.
18: Program může nařídit i soud. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u účastníků terapii často vidí posun v empatii k ostatním.
19: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu.
18: Program zatím absolvovalo 7000 řidičů. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci. Informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizbalách a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí. V hlavním městě se dnes běží pražský maraton. Závod začal před hodinou. Na dopravu v centru města dohlíží policisté. Akce také dočasně omezí provoz tramvají a autobusů. Upozorňuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
20: Doporučujeme proto využít především linky metra, jejichž provoz bude posílen. Během neděle budou zároveň zavedeny náhradní autobusové linky.
21: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer bude oblačnost přibývat.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.
1: Osobnosti Dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
2: Přeji pěkné nedělní dopoledne, milí posluchači. Začíná další, letos už 19. Život na Dvojce a já vás v pravidelný čas vítám při poslechu dalšího vydání našeho magazínu Aktualit a zajímavostí ze zákulisí vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Co dnes nabídneme? Tak už za chvíli to bude třeba rozhovor s naší novou sympatickou kolegyní, herečkou Lucí Polišenskou, která na Dvojce moderuje pořad s půvabným názvem Kecky. Potom se společně vrátíme o týden zpátky, a to do soboty 25. dubna, kdy jsme odvysílali speciální dvouhodinový tobogan se Štěpánem Kozubem a Jiřím Krhutem z Velkého sálu Městské knihovny v Praze. Pozvu vás také k poslechu jedné zajímavé četby na pokračování anebo 10 premiérových dílů oblíbeného cyklu Historie českého zločinu. V neposlední řadě vám představím květnový čtyřlístek osobností naší stanice, kterému budu po celý měsíc pokládat nezáludné otázky v rámci naší ankety s tvářemi a hlasy Dvojky. No a nakonec za mnou dorazí ještě kolegyně Tereza Stýblová, která nám prozradí, na co všechno se budete moci těšit v příštím týdnu v kávě o čtvrté. I tentokrát to, myslím, bude nabité a zajímavé, tak pojďme na to, ať to všechno stihneme. Tak tedy ještě jednou pěkné dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje z Dvojky od mikrofonu Michal Jagelka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Na vlnách dvojky už jsme odvysílali dva díly z brusu nového pořadu Kecky. A já jsem moc rád, že jeho moderátorka, herečka Lucie Polišenská, dnes přijala moje pozvání do Života na dvojce. Vítej a pěkné dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Tak Lucko, jak si zatím svou novou roli užíváš? A je to tvoje první moderátorská zkušenost?
3: Je to moje první moderátorská zkušenost. Já se toho bojím jak čert kříže. Moderování od jak živa, nevím proč. Sice se mi říká Kecka, proto taky pořád.

0: kecky, ale když to má zadání, tak já vždycky nějak nemám úplně ráda být za sebe a mám hroznou zodpovědnost, takže jsem se tomu vždycky vyhýbala a bojím se toho. Takže opravdu tohle je moje úplně první jako moderátorská, kromě nějakého plesu kdysi dávno, někde na střední škole. Pořád se bojím, ale je to taková ta kombinace toho, že se člověk jako bojí, ale zároveň je to něčím jako vzrušující a hlavně to, že si člověk po každý může pozvat někoho jiného. Tak mně přijde jako skvělý, že se potkává člověk s lidma i takhle v rádiu, nejenom na natáčení, nebo někdy si i zvu lidi, který jsem třeba dlouho neviděla a tak, takže je to skvělý, ale pořád se bojím a jsem nervózní, aby člověk jako nesklamal.
1: Už jsi se dočkala nějaké po těch dvou dílech odvysílaných nějaké zpětné vazby? Už ti třeba někdo říká nebo píše maily, že se do tebe zamiloval a že to je nádherný a že bez tebe prostě nemůže ty neděle bez kecek a bez dvojky být. Jaká je zpětná vazba?
0: A víš, že ani nevím. Tak moje ségra mi říkala, protože ona mě nikdy nešetří, že bych měla mluvit spisovněji, což jsem se teda trošku jako urazila, protože jsem zjistila, že pořád o sobě mluvím jako o holce z Moravy, ale přece jenom za těch 20 let už člověk trošku jako vyměk.
1: Pražák, víš?
0: Jako, ne, to, tak to ne, jo. Jako Pražák, víš, a rozsvít neřeknu nikdy, vždycky bude rožní.
1: Rožní.
0: Taky samozřejmě dneska normálně v civilu člověk mluví trošičku jinak, ne už tak knižně jako třeba moje babička a tak. Ale je mi to vlastně líto, dám si na to trošku pozor, ale tím, jak člověk chce být nějak spontánní a autentický, tak mě to k tomu trošku svádí, ale zapracuju na tom. Jako trošku mi to mrzí, že mě někdo nenapsal, že mě miluje a že si bez toho neděli neumí představit, ale třeba...
1: To přijde.
0: Oni všichni říkají, že to trvá prý dlouho, než se to takhle rozjede. A nebo třeba taky mi to nikdo nenapíše, to je taky možný.
1: Hele, až odvysíláš nějakých 200, 300, 400 dílů, tak si myslím, že to zcela jistě přijde.
0: Myslíš, jo?
1: Já jsem o tom přesvědčen.
0: V důchodu.
1: Lidsko, pořad se jmenuje Kecky, to už jsme prozradili. Tobě se říká Kecka, tak na jakém principu je ten pořad založen? O čem je, pokud bychom měli nalákat někoho, kdo třeba ještě Kecky neslyšel?
0: Já ještě doplním, že ta moje původní přezdívka není Kecka, ale Kecinka z Moravy. Takhle jako, že mě lidi říkali Keci a Kecinko. A až tady v Praze, protože jsou lidi líní mluvit, tak to zkrátili na Kecku. Takže pořad Kecky je o tom, je to takový složitý, už jsme teda měli dva díly, takže už o tom se mluví trošku líp, ale že si zvu dva hosty vždycky a bavíme se o různých jako zajímavostech z různých oborů a vždycky si říkáme, jestli to pravda být může nebo nemůže. Potom máme tajného hosta, který taky říká svoje historky a my hádáme, jestli to pravda je nebo není. Takže je to takový něco mezi věřte, nevěřte a videostopem nebo něčím takovým. Ale spíš jde o to, že ty hosti se rozvykládají v rámci nějakých svých zkušeností nad těma zajímavostma a třeba jim to něco evokuje a vyprávějí sami svoje vlastní historky. A já jsem ráda, že to není bulvární, že mě nezajímá, kdo jak bydlí, kdo s kým žije, kdo tohle, ale opravdu si popovídat s lidma nějak jako normálně na nějakých třeba zajímavých věcech.
1: Jaký je klíč v tom výběru hostů? Jsou to tví kolegové, kamarádi nebo naopak zvete do pořadu někoho, koho třeba vůbec neznáš? Co je pro tebe příjemnější?
0: Já jsem zvolila to, že když jsem teď ještě taková jako nejistá, nebo není to pro mě denní chléb jako pro někoho, takže si samozřejmě zvu lidi, který mám ráda a který znám a o kterých vím, že jsou třeba zábavní nebo že mě pomůžou, nebo že mě to nedají úplně sežrat, ačkoliv tam je to vždycky taková dvojsečná zbraň. Takže zatím čerpám z těch svých přátel, vlastně jich znám jako hodně a vybírám si lidi, který pro mě jsou asi zajímaví a který si myslím, že jsou zajímaví i pro posluchače. A samozřejmě postupně se dostaneme určitě k tomu, že to budou i lidi, který já neznám. A já bych si hrozně přála dát šanci hostům, kteří třeba nejsou tak úplně známí, ale jsou dobří ve svém oboru, nebo že to jsou herci, kteří nejsou třeba tak vidět v televizi, ale mají za sebou třeba velkou kariéru v nějakých divadlech. Dneska to tak je, že pokud člověk není vidět, tak vlastně nemůže už skoro nikam. Mě zajímají ty lidi, kteří třeba nejsou vidět, protože o to třeba nestojí nebo tak moc, ale jsou jako skvělí ve svých oborech. Tak já chci, aby je lidi poznali.
1: Lucko, jak jsi na tom ty s naskakováním na podobné chytáky? Já jsem třeba takový, že vidím v lidech vždycky to lepší, takže každému na všechno skočím. Jak to máš ty?
0: Mohli bychom se vzít za ruku a jít spolu na tábor. Já taky si myslím, že je v lidech hlavně to dobrý, i když pak člověk zjistí, že to tak úplně není. Ale já taky jsem hrozná na chytáky. Já jsem hrozně důvěřivá a já nějak furt předpokládám, že mi ty lidi nelžou, že by mi to jako neudělali, ale občas na to jako radar mám, ale občas se taky hodně divit. Takže myslím, že my dva bychom měli do nějaké soutěže, kde se lže. Ale myslím, že to mám stejně jako ty.
1: Tak já ti děkuju. Kecinka Lucie Polišenská byla dnes hlavním hostem našeho Života na dvojce. Já ti přeji, ať se ti dál daří na vlnách naší stanice a nejenom tam. No a vy, milí posluchači, nezapomeňte, že Kecky vysíláme v premiéře každou čtvrtou neděli v měsíci, a to po 11. hodině dopoledne. Děkujeme, Lucko, a přejeme pěknou neděli.
0: Mějte se hezky.

0: Je s vámi Život na dvojce a my se v něm teď vrátíme v čase o týden zpátky, a to do soboty 25. dubna, kdy jsme mezi 11. a 13. hodinou odvysílali speciální dvouhodinový tobogan z Velkého sálu Městské knihovny v Praze. Hosty moderátora Aleše Cibulky byly tentokrát doslova neřízené střely Štěpán Kozub a Jiří Krhůt. A výtěžek z tohoto speciálu putoval prostřednictvím neziskové organizace Hajma do Ostravy, do tamní fakultní nemocnice, a to přímo na dětskou hematoonkologii. Pokud jste pořad slyšeli, tak víte stejně tak jako já, že bránit se publika i posluchačů doma u rozhlasových přijímačů jednoduše dostali zabrat, no a vedle neuvěřitelně vtipného průvodního slova tu zazněly i poněkud poetičtější a klidnější písničky v podání obou pánů. Vybrat něco z té dvouhodinové smršti humoru je úkol nadmíru těžký a skoro nemožný. A tak vám pustím třeba tento krátký kousek, ve kterém se probíralo to, jestli by měl mít humor nějaké hranice.
1: No, dívejte se, to, že vy se tomu smějete, je jednoznačná odpověď na to, jestli má mít humor nějaké hranice. Já si myslím, že neexistuje a nemělo by existovat nic jako univerzální hranice. Jak by to asi jako vypadalo? Já si to vždycky představuji, že by teda seděla nějaká komise lidí, kteří by byli nějak vybraní, že teda tomu rozumí, nevím, kdo by to měl být. A každý komik jako by před ně předstoupil a musel by jim odprezentovat, z čeho si chce dělat srandu, a oni by jako rozhodovali o tom, jestli to je vtipné nebo ne. A oni by jako byli ti garanti toho, jestli je dobrý, jo? To si myslím, že je úplný nesmysl.
2: No to už tady hlavně bylo, tyhle zkušební komise.
1: A už to bylo,
2: komise,
1: a pojďme si to už nevracet, tyhle věci. Jakože už jsme se poučili, že to nebylo úplně nejlepší, tak pojďme to nechat tak už. Jo, myslím si, že jsme se nepoučili, ale pojďme trošičku tak jako...
2: Ale zase je hezký, že i ta komise by musela být vyvážená, no, takže by tam musel být zástupce každé té skupiny, která je urážená, takže přesně, by tam seděla ta černošská lesbička.
1: Ano, pozor. Trpasličí transvestita.
2: Ano, ano.
1: A to, abys pohledal dneska.
2: Ano, nebinární blondýna.
1: Nebinární blondýna,
3: poslouchej, první ano. Já jsem zjistil teďka, jak jsem měl vlakem, že první nebinární vztah měl John Lennon. On měl totiž ono.
1: Dívej, já myslím, že každý humor... Víš, jak jsou vyřízení. Každý humor má nějakého svého jako posluchače a diváka. A ano, to, co říkal Jirka, je vlastně jako úplně za mě nejčistší myšlenka. Já dělám nějaký humor, který já mám rád, který mě je příjemný, a můžu se o to s někým podělit, pokud bude chtít.
2: Ano.
1: A když se tomu nebude smát, nebo bude připadat hloupé, vulgární, nemusí na to koukat. A nic se neděje. Jako najde si svůj styl, najde si někoho jiného, kdo ho baví. A je to úplně fair a já to přijmu. Blbé potom je, když ti někdo říká, tohle dělat nesmíš.
2: No jistě.
1: Tam už si myslím, že opatrně, jako jo. Každý ať se směje tomu, čemu se chce smát. Pakliže humor nemá za cíl někoho mu ubližovat, tak je to úplně čisté a můžete si dělat srandu, z čeho chcete. A já vím nejlíp, jestli chci někomu ubližovat humorem nebo ne. A nikdy to nebyl můj cíl. A pokud se to někoho dotklo, je mi to líto, ale nebyl to můj záměr.
0: Tolik tedy pánové Štěpán Kozub a Jiří Krhůt a náš speciální dvouhodinový tobogán z Velkého sálu Městské knihovny v Praze, který vedle pobavení pomohl i dobré věci, a to konkrétně dětem na hematoonkologii ve fakultní nemocnici v Ostravě. Pokud jste tentokrát tobogan neslyšeli, vřele doporučuji si ho pustit zpětně na webu Dvojky v našem audioarchivu. Říká se, že smích dokáže prodloužit život, takže pokud byste chtěli žít déle, pusťte si prostě tyhle dvě hodiny. No a protože včera jsme odvysílali další dvouhodinový tobogan, tentokrát ve znamení 95. narozenin Jiřiny Bohdalové, myslím, že příště si zase pustíme alespoň kousek právě z něj. Mimochodem, paní Jiřina slaví narozeniny přímo dnes, a taky ještě jednou za sebe, za celou Dvojku a jistě i za všechny naše posluchače přeji vše dobré, no a především i nadále pevné zdraví a tu nádhernou obdivuhodnou vitalitu a elán, který v Jiřina vládne tak jako málo kdo. Takže všechno nej a pusu velikou.
4: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Pokud máte rádi silné příběhy, ve kterých se velké lidské drama odehrává na pozadí skutečných událostí, pak by vám rozhodně neměla uniknout četba na pokračování, kterou jsme na vlnách naší stanice začali vysílat teď v pátek. Má celkem 6 dílů, jejím autorem je jihočeský spisovatel a novinář Jan Štifter a nese název Krajina roztavených zvonů. Tentokrát se v příběhu přeneseme do jihočeských trhových svinů roku 1832, kam přichází zákeřná cholera. Lékař Jan Soukup má nemoc léčit, jenže neví jak. Jisté je jediné, choroba je nakažlivá, nemocné je třeba izolovat a městečko na to není připravené. Z epidemie se rychle stává nejen lidská tragédie, ale i politikum. Lidé, lékaři umírají pod rukama, jeho milovaná Klára se utápí v bolesti a alkoholu a nad vším se vznáší obraz ještě jedné tragédie. Vzpomínka na požár, který kdysi roztavil zvony na kostele a navždy změnil život celého města. Autor našel dle vlastních slov inspiraci ve starých letopisech a právě z několika stručných historických zmínek vystavil příběh o strachu, vině, lásce i bezmoci. Jak sám říká, začal přemýšlet, co asi vedlo lékaře k tomu, že v tak těžké chvíli odmítl plnit svou povinnost. A možná za tím vším byla také, cituji, svinenská láska za časů cholery.
3: Jsme znepokojení. Celá městská rada, doplňuje starosta.
4: Nejsme překvapeni ani zaskočeni, usuzuje lékař.
3: 21 postelí a stejně tak slamníků, prostěradel 27, čte starosta z listu. Pokrývek 16, 10 nočních stolic a 10 hrnců. Bude to pro začátek stačit?
4: Špitál jsme zajistili, přikývne Jan Soukup. Domy v karanténě. Ráno přibudou další.
5: Dneska snad ještě nějak vystačí. Zítra prvně začínáme vařit, přikývne radní. Potřebujeme denně seznam, kam vozit jídlo. Pověřím komisara, aby všem tuhle zprávu předal. Musíme je udržet doma. Nemůžeme si dovolit, aby snad bídou a nouzí zesláblí se nám potulovali městem a nemoc ještě víc roznesli. Venkoncem, vy byste se měl taky držet stranou, pane doktor.
3: U všech jste byl doma, viďte, znejistí starosta Borovanský.
4: Kdo jiný?
3: Od zítřka mě referujte písemně, pane doktore.
2: Tak to byla ukázka z šestidílné četby na pokračování s názvem Krajina roztavených zvonů, kterou vysíláme na vlnách dvojky od pátku. Napsal Jan Štifter, četbu pro rozhlas připravila Martina Toušková, účinkují Pavel Oubram, Jiří Untermiller, Daniela Bambasová, Dana Verzichová a David Krchňavý. Režii měla Martina Šlegelová. Četba byla natočena v roce 2024 a poslouchat ji na naší stanici můžete až do středy 6. května vždy ve 22 hodin. Už svítá.

Posloucháte Život na dvojce a jak právě zpíval Michal David, život je náš. Já bych tedy dodal v intencích našeho pořadu, že život na dvojce je náš. Máme neděli 3. května a pravidelní posluchači Života na dvojce dobře vědí, že s novým měsícem vám dnes představím také z brusu nový čtyřlístek osobností dvojky, který bude v květnu v roli respondentů odpovídat na mé nezáludné otázky v rámci naší pravidelné ankety. Už po písničce vám prozradím, kdo bude tento čtyřlístek tvořit a zatím tedy jen naznačím, že řeč bude tentokrát o dnešních 95. Jiřiny Bohdalové, o kterých už jsme si tu ostatně povídali. Potom vás pozvu k poslechu premiérového dílu oblíbeného cyklu Historie českého zločinu a nakonec ve studiu přivítám ještě kolegyni Terezu Stýblovou, která nás pozve k poslechu kávy o 4. v příštím týdnu. Jak jsem se tak díval do programu, tak ta témata i hosté budou stát za to, tak si na Terezčiny aktuální informace určitě počkejte. My všichni tady ve studiu a v režii jsme rádi, že vám dvojka a náš život na dvojce dělají společníka i dnes, tedy v neděli 3. května roku 2026. Tak tedy pěkné dopoledne a i dál příjemný poslech. To vám přeje ze studia od mikrofonu Michal Jagelka.

0: Je s vámi stále náš první letošní květnový život na dvojce s datem 3. května a pořadovým číslem 122. A teď už je čas na naši anketu. Milí posluchači, je to absolutně neuvěřitelné, ale dneska slaví své 95. narozeniny herečka Jiřina Bohdalová. Ve které z jejich rolí ji máte nejraději? Milujete spíš Ucho, Fanny, Rákosníčka anebo scénky z televariete? Tak právě tuhle otázku jsem dnes jako rozehřívací položil našemu květnovému čtyřlístku osobností dvojky, se kterým se teď po celý měsíc budeme potkávat v rámci naší pravidelné ankety. A kdo to tedy bude? Inu, prozradím vám to. Budou to Tereza Stýblová, Mirek Vaňura, Tereza Kostková a Lukáš Bárcaj.
1: Tak to je hned na úvod zákeřná otázka, protože já Bohdalku miluju úplně ve všech rolích. To asi říká každý. Ale u ní jsem si několikrát potvrdila, že je ten typ, že opravdu je uvěřitelná úplně ve všem. A vždycky, když ji vidím třeba v televariété, tak si řeknu, jak je skvělá komička. A pak ji za chvilku vidím v Uchu, říkám si, ne, ona je daleko lepší v těch dramatických rolích. A pak ji zase slyším jako Rákosníčka, řeknu si, ne, jí nejvíc sedělo, když namlouvala ty animované večerníčky. Takže já fakt nevyberu, v čem ji mám nejraději, ale možná právě proto, že je prostě legendární, geniální úplně ve všem, tak Bohdalku můžu na jakýkoliv způsob.
2: Jiřina Bohdalová, nezlobte se na mě, já vím, že film Ucho je výborný, znám ho skoro nazpaměť mimochodem, ale pro mě je Jiřina Bohdalová a Televariete a pan Dvořák. To proto, že to měli perfektně vypointované, přitom to ale vypadalo jako náhoda. Takže když se řekne Jiřina Bohdalová, skvělá herečka, ale pro Mirka Vaňuru Televariete, no a pak teda ještě Rákosníček, ale to už bych byl hodně infantilní.
3: No já si právě myslím, že paní Jiřina Bohdalová je tak všestranná špičková herečka, že nelze vybrat jeden z těch směrů. Je to prostě komplexní kvalita herce, takže všechno.
4: Asi nejvíc mám rád anekdotu pro pana Bucalu, takový ten remake té starší verze scénky z Televariete, kdy hraje Magdu a sekunduje jí Vladimír Dvořák a taky Jiří Lír. To mám prostě nejradši.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
6: Život plne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Život na dvojce, programový tip.
2: Pravda bývá někdy temnější než fikce. A právě to už řadu let potvrzuje oblíbený cyklus dvojky Historie českého zločinu, který se vrací ke skutečným kriminálním případům, ke kterým došlo na našem území. Projekt vznikl navíc z podnětu Muzea policie České republiky, kde se mezi archivními dokumenty, protokoly a soudními spisy zrodila myšlenka natočit pořady, které budou nejenom napínavé, ale které zároveň připomenou i lopotnou práci dnes už často zapomenutých kriminalistů. Teď nás čeká 10 nových dílů, které nás svými autentickými případy zavedou do let 1938 až 1962. Do už tak těžké práce kriminalistů tu vrhají stín dvě po sobě jdoucí totality. Vyšetřovatelé tak často nebojují jen se zločinci z řad galérky, ale i s tlakem doby, která jim komplikovala hledání pravdy a spravedlnosti. První díl z nové řady uslyšíte v premiéře dnes, krátce po 18. hodině, a ponese název Tajemný balíček. Tentokrát se přeneseme do doby mnichovských událostí a budeme sledovat případ pokusu o loupež v pražském klenotnictví. Původní plán pachatele selže, zazní výstřely a dojde k těžkému zranění. Podezřelého sice policie zadrží takřka okamžitě, jenže dokázat mu jeho skutečné úmysly nebude vůbec jednoduché.
3: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Snad... Ve Vodičkově ulici.
4: Snad? A proč jste do toho domu šel?
3: Je já? No, já tam hledal jednoho člověka. Dlužil mi, víte? Nějaký pan Hronek. Ne, vlastně Hánek. Hánek. No, tak teď si nemůžu vzpomenout. Já jsem nechtěl nikomu ublížit, to je nešťastná náhoda, pane komisaři. Chtěl jsem si dát opravit přívěsek, položil jsem ten balík na pult a ono to vystřelilo.
5: Komisař Borkovec tuší, že muž proti němu lže a zaplétá se do vlastních výmyslů. Ale proč by měl majitel knihařství potřebu střílet ve zlatnictví? Tohle není pobuda a běžný zloděj. Dobře oblečený, slušné chování.
2: Tak tedy ještě jednou Historie českého zločinu a 10 nových dílů tohoto oblíbeného cyklu opět na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. První díl s názvem Tajemný balíček vysíláme v premiéře už dnes v podvečer, krátce po 18. hodině.

0: Pokud bych počítal i naši anketu, tak dnes už po druhé kolegyně Tereza Stýblová v životě na dvojce a právě teď se žhavou pozvánkou k poslechu kávy o čtvrté v příštím týdnu. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Michale, i všem, kdo nás poslouchají, tak můžu hned na to skočit?
0: Teresko, vrhni se, na jaká témata budeš chtít, co nás čeká v tom 19. týdnu a kdo?
1: My budeme v pondělí hned 4. května, to znamená zítra mluvit o klíšťatech, protože ta sezona zase vypukla, takže je potřeba to připomenout, že je dobré se očkovat, ale paní doktorka Dita Smíšková zmíní i zajímavost, že třeba Česko patří mezi 3 nejzasaženější země v Evropě, co se klíšťat týče, že se klíšťata vyskytují víc v městských parcích než v lesích. A také vysvětlí takzvaný český paradox, že vlastně někteří lidé, kteří jsou očkovaní, ale už třeba dávno, tak trpí takovou tou falešnou imunitou. To mají pocit, že jsou chráněni, ale vlastně nejsou, takže je potřeba na to myslet. Tak to připomeneme. 100%.
0: No prosím tě, promiň, ale já jsem očkovaný a teď si mě úplně rozhodila tuto
1: tak
0: sezónu.
1: Tak to poslechni. Vítra, jak to bude, jestli je potřeba se přeočkovat a jak na to vlastně si. Tak a v úterý navážeme na náš projekt Dvojka pomáhá, protože jsme před časem mluvili s právníkem, advokátem Štěpánem Cyprínem o tom, když nás trápí hluk od sousedů, protože nás vyzvala k tomu paní Alena, kterou trápí štěkající pes, kterého mají sousedi a nemůže se s nimi nějak domluvit. Takže advokát Štěpán Cyprín radil, jak na to z té právní stránky, kam se obrátit, jaké kroky můžeme podniknout, když ta domluva se sousedem nefunguje. A v úterý o tom budeme mluvit z té druhé stránky, to znamená z pohledu chovatelů, protože bychom se měli samozřejmě, pokud máme takového pejska, nad sebou zamyslet a přiznat si, že může obtěžovat naše sousedy. Takže přijde Helena Chaloupková, která je vedoucí Centra pro výzkum chování psů a bude právě radit páničkům, kteří mají štěkavé pejsky, jak s nimi, jak je uklidnit. Co váš pejsek?
0: Náš pejsek občas štěká, je to pravda, ale máš pravdu, no, že člověk je tolerantní od té doby, co má pejska, tak jako to víc chápe, ale je to všecko o lidech podle mě, takže se vždycky musí ty lidi domluvit a pokud jsou rozumní, tak si myslím, že není problém. Pokud rozumní nejsou, tak potom je jedno, jestli jde o psa nebo o nějakou jinou záminku.
1: Je to tak. Je důležité se to přiznat, něco s tím dělat. Samozřejmě taky záleží, kde ten pejsek žije, jestli je to ve městě, v činžáku nebo na vesnici, tak tam se to posuzuje jinak, ale jako chovatel s tím můžu vždycky něco udělat a třeba tomu pejskovi pomoci. Možná se cítí opuštěný nebo je nemocný, není mu dobře a proto štěká. A já bych chtěla ještě všechny vyzvat, všechny, kdo nás poslouchají, něco je trápí, už se snaží to řešit, ať jsou to sousedi, a nebo třeba zahrádka, zdraví, cokoliv, zkrátka už se pokoušeli to řešit, ale nic nepomáhá, všechno vede do slepé uličky, tak se na nás můžou obrátit stále. Je to přes webový portál dvojkapomáha.cz, kde je webový formulář, tam napíšete váš problém, vaše trápení a my tam máme přijedeme, natočíme reportáž a pak si pozveme odborníka, ten vám dá určitě cenné rady.
0: Co bude ve středu?
1: Ve středu budeme cestovat za rebarborou s gastronomickou publicistkou Dagmar Heřtovou. To už bude moderovat kolegyně Patrika Strouhalová, takže se vydají za touhle zajímavou rostlinou, která se hodně využívá v naší kuchyni, respektive naše babičky je hodně používaly a my se k tomu vracíme. Takže o tom budou mluvit a pak tady máme ještě čtvrtek a to bude balkonové zahradničení s influencerkou Lenkou Železnou, kterou možná znáte jako balkonistku. V pátek je státní svátek a to se kávička nevysílá.
0: Vaše každodenní inspirace, takový je podtitul kávy o čtvrté a musím říct, že i ten příští týden by mohl být opravdu každý den odpoledne díky vašemu pořadu docela inspirativní. K poslechu kávy o čtvrté nás přišla pozvat kolegyně Tereza Stýblová. Děkujeme a pěknou neděli.
1: A já děkuju za tu možnost a přeji vám krásný víkend.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Letošní 19. a celkově už stý 22. život na dvojce končí. Víc už se nám do něj nevejde. Těším se na vás opět za týden, tedy v neděli 10. května krátce po 9. hodině dopoledne, kdy naše známá znělka odstartuje další vydání tohoto magazínu aktualit a zajímavostí ze zákulisí vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Do příprav dalšího dílu našeho pořadu se vrhneme hned zítra ráno, no a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký týden, krásné slunné dny a horu dobré nálady, jak jinak než ve společnosti Dvojky. Tak se mějte krásně a hezkou neděli. Pro dnešek už se s vámi loučí Michal Jagelka.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Neznámý muž postřelil ženu v klenotnictví.
2: Já jsem nevinný, pane komisaři. Já nevěděl, že to střílí.
3: Že střílí co?
2: Ten balíček.
1: Co bylo v záhadném balíčku? A kde k němu zadržený muž přišel?
2: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Já tam hledal jednoho člověka. Dlužil mi, víte?
0: Tajemný balíček.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Požár v Českém Švýcarsku likviduje už 500 hasičů. Ukrajina u přístavu Novorosijsk zasáhla dva tankery ruské stínové flotily. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost a teploty většinou do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Od včerejšího odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo 1 km2. Platí zvláštní stupeň poplachu. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 mrtvolníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. Hašení požáru komplikuje hlavně nepřístupný terén. V celé zasažené oblasti hrozí pád stromů. Zatím se nikdo ze záchranářů nezranil. Ukrajinská armáda zasáhla dva tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na Telegramu to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něj aktivně používala k převozu ruské ropy. Rozsah škod nicméně není známý a Rusko se zatím nevyjádřilo. Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Moskva s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. Charita Prachatice Vimperk dokončila rekonstrukci azylového domu svatého Petra v Záblatí. Podle sítě aktérů pro domov přitom podobné úpravy nejsou ve službách pro lidi bez domova běžné. Obnova se týkala technického zázemí i vnitřních prostor. Klienti mají k dispozici lepší vybavení a víc soukromí. Zařízení zároveň navýšilo kapacitu.
5: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu.
6: Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
7: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
8: Přednostně bereme klienty z jeho českého kraje.
7: Rekonstrukce ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
9: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
7: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a Charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: V Hrádku nad Nisou a Chotyni na Liberecku si lidé od zítřka můžou objednat jízdu malým autobusem. Jde už o třetí oblast, kam se Liberecký kraj rozhodl zavést poptávkovou dopravu. Malý 8-místný vůz na zavolání jezdí od září 2024 na Frýdlansku. Od dubna si ho můžou objednat i cestující v okolí Železného Brodu. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, která se o nedonošené děti starají.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno. Večer v Čechách oblačnost přibude. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pozor v nájezdu od Sázavy. Na 34. kilometru stojí v připojovacím pruhu nepojízdné auto. Na místě jsou hasiči, vybočuje se tam. Opatrně na D1 z Brna do Ostravy na obchvatu Přerova za sjezdem na Přerov centrum.

0: baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
2: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu vás zdraví ostatně tak jako každý týden váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech tam zase běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. A nemůže chybět ani úvodní citát. Čím dokonalejší je člověk navenek, tím více démonů skrývá uvnitř. Sigmund Freud.

0: Pety Label a Jiří Korn, dvojice interpretů, kteří se postarali o hudební rozjezd dnešních zlatých časů. Leslie Nielsen, báječný americký komik, muž s řezanou tváří, uhrančivým pohledem, bílými vlasy. Komik, který vystupoval, pravda, někdy v dosti dětinských komediích parodického charakteru. Připoutejte se, prosím, Bláznivá střela. Jistě vzpomínáte. A já ho mám moc rád. On je báječný komik, byl, promiňte, abych byl úplně přesný, muž, který právě mátl svou vizáží. On mohl hrát všechny možné vědce, prezidenty a muže z velkého biznisu. K tomu byla jeho vizáž přímo předurčena a on šel celý život právě proti tomuto svému typu, a to nejenom výběrem rolí, které natáčel, ale i ve svém soukromém životě. A já jsem se do něj úplně nejvíc zamiloval v okamžiku, kdy jsem objevil ukázky z nejrůznějších pořadů, zejména tedy talk show, do kterých byl velice často zván. A on si od jisté doby začal sebou do studia brát takový, no, koupíte to v legračních předmětech, říká se tomu prdítko. Není to polštářek, ale je to takové malé technické zařízení, které se vám vejde do dlaně. A Leslie Nielsen velice rád a často přicházel právě do studia těchto talk show s tímto pokladem ukrytým v dlani. Nevěřili byste, jak takový drobný předmět, dokonale simulující onen společensky nepřijatelný zvuk, který simuluje tak dokonale, že skutečně je to k nerozeznání od matky přírody, tak to byste nevěřili, co vám to udělá s atmosférou ve studiu, nejenom s publikem, ale i s kameramany, s režisérem, ale zejména s moderátorem. Leslie Nielsen dokázal takového profesionála úplně zničit. Nejdříve mu to tak jenom lehounce cvrnklo, abych tak řekl, takže všichni se snažili dělat, že to přeslechli. Známe všichni tento společenský úzus, kdy se velice taktně povzneseme nad něco tak nepatrně trapného, jako je s prominutím upšouknutí. Leslie Nielsen ovšem přitvrdil a to tajmování těch zvuků je možno považovat naprosto za dokonalé. On dokázal toho moderátora vždy úplně odstřelit, stačilo dvakrát či třikrát použít toto zařízení ukryté v dlani, no a bylo po talk show. Já jsem zatoužil mít takové zařízení taky. Okamžitě jsem si začal představovat situace, ve kterých bych ho velice rád vyzkoušel. Zejména a nejvíce jsem se těšil na divadelní prostředí, kdy během představení, třeba v dialogu s Alešem Hámou, budu mít toto zařízení ukryté v kapse, v dlani a občas ho zkrátka použiju. Nebudu zacházet do detailů, strašně jsem se na to těšil. Zapojil jsem do hry internet, zjistil jsem, že to vůbec není drahá nákladná záležitost, objednal jsem si a už 3 měsíce mi chodí každý týden minimálně 3 e-maily o stavu mé zakázky. Kdybych byl býval tušil, že tento nepatrný předmět bude ke mně putovat, jak bylo uvedeno v prvním mailu, až z pevninské Číny, že zabloudí přes mnoho moří, oceánů a letadel až do Amsterdamu, kde se mimochodem nachází už asi 3 neděle, tak bych se možná na to bych si to rozmyslel, tak bych to řekl správně. Takový nepatrný předmět a tak neuvěřitelně složitá cesta. Zatím mi čínský výrobce nabízí jako náhradu pouze masku Spidermana, případně legrační ponožky. Já ale trvám na svém, chci být stejně vtipný a veselý jako Leslie Nielsen a tak neustále vyhlížím své zatoulané prdítko. Doufejme, že dorazí. Co tu máme dál v hudební nabídce? Jejda, to se ale vůbec nehodí k tomu veselému tématu, nicméně tím aspoň trochu srazíme té legraci hřebínek, dámy a pánové, Leonard Cohen v pořadu Zlaté časy na Českém rozhlasu 2. I see when windows that open so wide, there's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandal and shake out your hair. The salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet. The river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals
1: clothes and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost. The lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
0: Není to tak dlouho, co jsem se ve zlatých časech vyspovídal ze svých hříchů mládí. Nebylo jich mnoho a byly vcelku roztomilé, jak jste mě někteří z vás ujistili ve svých dopisech. A tak jsem se rozhodl, že se přiznám ještě k jednomu drobnému hříchu svého dětství. V něm jsem nefiguroval ovšem jako nějaký malý zločinec, ale spíš jako takový začínající udavač, jinak se to říct nedá. Totiž před pár dny tady zazvonili mladí manželé, kteří bydlí v sousedství a ptali se, zdali jsme na zahradě nenašli jejich želvu Lízu. A protože jsem si uvědomil, že oni bydlí v domě, kde kdysi dávno, když jsem byl ještě chlapcem, jakási želva pobývala u jednoho staršího kamaráda Jiřího, tak jsem se zeptal, jestli náhodou, ale už když jsem kladl tu otázku, tak jsem si uvědomil, že už by to bylo 50 let minimálně, co jsem si tu želvu pamatoval a oni říkají, ano, to je naše Líza. Úplně mi spadla brada, když jsem si uvědomil, za prvé, že je to vůbec možné a za druhé, jak ten čas neuvěřitelně rychle letí. A teď k tomu hříchu, totiž tato nešťastně zatoulaná a bohužel dodnes nenalezená želva Líza, může být nějak okolo 70 let. Je to neuvěřitelné, ale údajně podle slov majitelů současných je tomu tak. No a tahle Líza, kdysi dávno, řekněme někdy v 70. letech minulého století, se pásla na předzahrádce tady kousek od nás a můj kamarád, a teď budu za toho udavače, Vítek Malinovský, Vítku, promiň, musím to říct, údajně z důvodu, aby želvu zachránil. On nám tvrdil tenkrát, že byla jaksi krunýřem nahoru, nebo jak to říct, nožičkama nahoru, tak je to správně. Zkrátka, že se převrátila na ten krunýř a nemohla se pohybovat, tak on, aby ji zachránil v té úporné snaze ochránce zvířat, tu želvu vzal a jakýmsi nedopatřením jí omylem odnesl k sobě domů. A protože se mi okamžitě tím pochlubil a já jsem byl vždy takový spíš rychlý šíp než vont, tak jsem to vyhodnotil a přišlo mi toho majitele, který se podobně jako před několika dny jeho potomci, taky se přišel zeptat, jestli jsme náhodou nezaregistrovali zatoulanou želvu. A mě vám to tenkrát před těma skoro 50 lety přišlo tak líto, že já jsem přítele Malinovského prostě Jirkovi udal a on byl takový formát, že si pro želvu došel a místo, aby mu vyčinil, případně si to s ním vyřídil jako správný starší kamarád, tak vlastně jenom poděkoval a celou věc velmi gentlemansky a s nadhledem uzavřel. Uplynulo, jak říkám, víc jak 50 let. Příběh se opakuje s tou smutnou dohrou, že nemám koho udat, nevím, kam se želva zatoulala, a tak za nás všechny, kteří máme zvířata rádi a želvy obzvlášť, posílám vzkaz milé Líze, ať nestrácí naději, protože při tempu, které dokážou želvy jaksi vyvinout, tak určitě neutekla daleko. Držíme ti palce, Lízo, my všichni. Jsou tu Rangers, později Plavci, a jejich píseň Vina vína. Posloucháte Zlaté časy.

Když už byla řeč o zvířatech, udělal jsem si během písně takovou soukromou reminiscenci a ve vzpomínkách jsem se zatoulal do seznamu zvířat, která mne obšťastňovala v dětství a v dospívání. A bohužel musím se přiznat k jedné věci, přátelé, to následující povídání, tedy ten výčet, vůbec to nebude veselé. Z toho prostého důvodu, že já jako malý chlapec jsem měl enormní smůlu jako chovatel a vůbec se mi nedařilo. Copak mně se vcelku dařilo, ale zvířata, kterými jsem se obklopoval, měla většinou velice pohnutý osud. Ostatně posuďte sami. Neuvěřitelně silně jsem toužil po vlastním psíkovi. Všude okolo mě byli spolužáci, kteří měli psa, někteří dokonce dva psy, a já jsem neustále na rodiče naléhal. Vždy mi bylo řečeno, že ne, že to je moc komplikované, že jezdíme často do Libochovic na chalupu, nemáme auto a jak se psem do autobusu. No, zřejmě jsem byl velice, velice důsledný v tom tlaku na rodiče. Nakonec otec přivezl, nevím už přesně, kde k tomu psu přišel, ale ono to podle toho také dopadlo. Byl to malý zrzavý voříšek, matně ve vzpomínkách ho mám uloženého jako takového krysaříka zrzavé barvy. Drobný pejsek, stále se třásl, klepal, no pobyl u nás asi 14 dní. Onemocněl psinkou, protože určitě nebyl očkovaný, a zmizel tak rychle, jak se v mém životě objevil, tak byl pryč. Jeho konce jsem byl ušetřen jako malý chlapec a jak známo, nejlepší náplastí na bolest po pejskovi, který nás opustí, je štěně. Tak otec věrný této tradici přispěchal s Arikem, tak se jmenovala rovněž, Arik číslo 2, byl to takový žíhaný černobílý kokr španěl, velký sympaťák, s tím jsme se měli hodně rádi, a představte si, jak někdy ten osud je krutý. Můj milovaný pes zahynul pod koly mého milovaného autobusu linky číslo 131. Té linky, která provází nejenom všechny mé vzpomínky, celý můj život, ale i kus té autobusácké profese. Takhle krutě někdy osud zasáhne do života. Zkrátka venčil jsem Arika u nás v parku, říkáme mu Kaštaňák, a po protějším chodníku kráčela zrovna tou dobou hárající fena našich sousedů. Arik se mi vytrhl, vyběhl a neštěstí bylo hotovo. Můžu vám říct, že to bylo trauma, které se mi vracelo do snu ještě několik let, a kdykoliv naleznu nějakou fotografii, tak je mi smutno vlastně ještě dnes. No a ten smutný výčet by pokračoval přes mé laboratorní myši. Tam jsem vůbec nepochopil, proč mělo naše soužití tak krátké trvání, a tuto smutnou galerii završí vzpomínka na kanárka, říkali jsme mu Pupík, a toho zase zahubila prateta Františka, která ho nakrmila čerstvě nasekanou, bohužel mokrou travou. Pupík asi 8x zvětšil svůj objem, aby nás navždy opustil, a to byl takový další smutný příběh, který nadlouho předznamenal pauzu v mé chovatelské činnosti. Ale abych nekončil pesimisticky, od té doby, co jsme se zamilovali do labradorských retrieverů, se u nás, tedy u Koptů na Hanspalce, zvířatům daří, protože všechny naše feny labradorských retrieverů, ať už to byla Vikinka, Amálka a dnes naše milovaná Bára, všechny se dožívají vysokého věku. Já pevně věřím, že nejinak to bude i v případě Barunky, protože Viki byla s námi 16 let, Amálka, jestli se nepletu, 14 let, a Bára má před sebou určitě také dlouhý a spokojený život. A za tu hromadu radosti a legrace, kterou naši labradoři přinášejí do života, tak za tu si určitě zaslouží minimálně písničku. Kdo se o ní postará? Carole King.

Náš dům a spolu s ním i my prožíváme velice složité období. Manželka totiž rozhodla, že se bude malovat. A to tak, že včetně chodeb, schodišť a všech přilehlých prostor, zkrátka, že to vezmeme z gruntu. A teď přichází k okamžiku, kdy vzpomenu na legendární pořad Československého rozhlasu, ten se jmenoval Hrajeme za dobrou práci. Totiž měli jsme veliké štěstí, že nám osud do života přivál dokonalého řemeslníka, mistra svého oboru, pana Maláka. Pan Malák nám dojíždí až z Českého středohoří, je přesný jako hodinky, jeho práce je dokonalá, vůbec nenasviní. Víte, jak někdy se stávalo, zejména když jsme se o to pokoušeli my, amatéři, něco vymalovat, takže víc barvy bylo vždy na štaflích ve vlasech, ale zejména na podlaze. Mohl bych přidat spousty příběhů ze svého mládí, kdy jsme například chvilku bydleli v bytě po babičce mé ženy, ten byt se nacházel v ulici Na Slupy, jak dnes to vidím, kdy jsem se rozhodl, že manželku potěším, tehdy jsme nebyli svoji, ale o to větší váhu jsem přikládal tady tomu svému gestu, že ona se vrátí z dabingu od někud a kuchyně bude nádherně dozelena vymalovaná. Dopadlo to tak strašně, přátelé, ale opravdu teď nepřeháním. Já jsem vymaloval prakticky i přilehlou botanickou zahradu Na Slupy. Vymaloval jsem okenní skla i rámy. Podlaha se změnila v jasně sytě zelenou, ale té barvy bylo ze všeho nejméně na stěnách, kde měla být. Neuměl jsem tu technologii, jak udržet, nebo neznal jsem ty postupy, jak udržet tu barvu, zejména když se maluje strop. Jakmile jsem štětku zvedl směrem ke stropu, logicky následovala změna štětky ve sprchu, takže já sám jsem byl asi o 3 litry té zelené tekutiny těžší a jak říkám, barva byla úplně všude. Ku podivu se dostala i do prostor mimo tu kuchyň, zřejmě tak, jak jsem roznášel na totálně zničených botách tu barvu po zbytku bytu. Ale jak se dostala například do vnitřku plynové trouby, to už mi nevysvětlil nikdo. Zkrátka je dobře, že už nemaluji a ještě lépe je to, že do našeho života, jak už jsem říkal, vstoupil ten dokonalý řemeslník, idol všech hospodyň, ale i spokojených manželů. Pane Malák, hrajeme za dobrou práci, protože vy si to opravdu zasloužíte. Zaspívat vám přichází Pavel Novák a Helena Blehárová a píseň se jmenuje Koření.

Kdybyste se společně se mnou zahleděli z balkonu našeho domu směrem k jednomu ze záhonů, narazili byste pohledem na zapíchnutý, stařičký a rozpadávající se volant. Taková obyčejná věc po celém světě, už jich byly vyrobeny miliony a zrovna ten jeden prach obyčejný volant, typoval bych někdy ze 60. let, pomalu a důstojně končí svoji životní cestu u nás na zahradě. A je to ten volant v úvozovkách slavný, o kterém jsem vyprávěl před mnoha lety v pořadu Karla Šípa a který mě provázel celým mým dětstvím až do dospělé části života a nikdy jsem nedopustil, aby mi byl vyhozen. Třikrát se ocitl na kontejneru, který měl vyvážet odpad z našeho domu a třikrát jsem ho vrátil zpátky do hry, tak říkajíc, protože to není jenom obyčejný volant. Víte, to je kus mého života, kus mého srdce a valná část mých vzpomínek, které mě nakonec dovedly nejenom k tomu, že jsem se stal majitelem řidičského průkazu a že jsem tisíckrát vyprávěl o tom svém vztahu, ale že jsem také měl možnost například moderovat pro Sdružení dopravních podniků celý cyklus, nebo chcete-li seriál dokumentů o životě v dopravních podnicích ve významných městech České republiky. A to je vám pro mě taková podsta se toho zúčastňovat, že to lze jenom těžko přirovnat k něčemu, v čem se pohybuji profesně, tedy k něčemu z toho našeho showbiznisu. Ono to má takovou pro mě velice významnou a v jistém ohledu i smutnou tečku. Totiž před vlastně několika dny jsem byl vyzván, abych se dostavil ve večerních hodinách slušně oděn na slavnostní zasedání Sdružení dopravních podniků v jednom nádherném prostoru tady u nás v Praze a bylo mi naznačeno, že bych snad se mohl dočkat milého překvapení. Skutečně se tak stalo, přátelé, protože já, představte si, jsem byl oceněn, abych tak řekl, za výjimečný přínos městské hromadné dopravě, jsem, milí přátelé, obdržel ocenění v podobě nádherného originálního pístu ze škodováckého motoru. Celé je to upevněno na takové dřevěné platformě s nádhernou mosaznou cedulí. Nahoře je originální znak škodovácký z těch slavných RTOček, o kterých tak rád a často mluvím. Víte, těžko se v rozhlase popisuje krása toho předmětu, ale můžu vám popsat snad jeho význam, protože to víte, je to pro mě hodně osobní věc, to ocenění a když se zamyslím nad tím, co všechno mě v tom mém profesním životě minulo, teď mám na mysli všechny ty možné Oscary a České lvy a anděly, to se tak prostě stane, s tím jsem byl smířen, ale to, že ke mně osud přinesl toto ocenění, to je pro mě nesmírně důležité a můžu vám bez uzardění říct, že mě ty okamžiky dojaly a že si je budu navždy pamatovat. Viděl jsem i nějaké fotografie z předávání této ceny a opravdu je na nich vidět, že jsem šťastný. Když jsem mluvil o tom, že je nad touto cenou a nad tím večerem takový obláček i smutku, musím připojit takové jedno doplnění, které opravdu veselé není, protože kromě Aničky Marešové, slavné designérky, která má také svůj jednoznačně veliký přínos pro historii naší dopravy, zejména tedy v tom designu dopravních prostředků, které ona navrhovala se svým týmem, tak kromě Aničky a mne se zúčastnil této traktace, když tak řeknu, a byl oceněn také pan Josef Bína. A představte si, že jenom několik dní poté, co jsme se všichni radovali z toho ocenění, přišla smutná zpráva, že nás pan Bína opustil. V 71 letech zcela nečekaně muž, který široké veřejnosti, jeho jméno předpokládám nic neřekne, víte, ale pro nás, pro lidi, kteří máme vztah k veřejné dopravě a víme, že každý takový člověk, který má opravdový nefalšovaný vztah k dopravě, tak to je ta sůl těch dopravních podniků. Josef Bína byl veliký profesionál a machr přes elektrifikaci, nejenom v Českých Budějovicích. Byl to muž, který měl, když to tak řeknu obrazně, na triku rozvoj, údržbu a
zejména bezpečnost elektrifikovaných tratí. Trolejbusy jezdí na mnoha místech u nás právě díky jeho práci. A tento muž, který se té profesi věnoval naprosto oddaně, nás tak rychle a nečekaně po svém ocenění opustil. Tak se snad nebudete na mě zlobit, když za nás všechny lidi, kteří máme k dopravě nějaký vztah a vážíme si těchto lidí, tak mi snad prominete, že následující skladby budou věnovány právě tady tomuto člověku. Takže Lee Michaels a také CK Vokál. Stále posloucháte Zlaté časy.

dětská upřímnost může být v skutku, no, zabijácká. Zažil jsem to mnohokrát, určitě jsem to už ve Zlatých časech vyprávěl, například o slavném vystoupení Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou v pražské zoo. Křtilo se nějaké zvířátko a Jiří s Jitkou zaimprovizovali takový kratičký koncert, zejména složený z písniček o zvířatech z těch slavných semaforských. No a Jitka pak s mikrofonem obcházela početné publikum a tatínek držící malého chlapce na ruce se nabídl, že by chlapec rád něco dodal, a když se ho Jitka zeptala: a chlapečku, co ty bys si ještě přál, v domnění, že řekne třeba, že by chtěl ještě slyšet písničku Máme rádi zvířata, tak tedy položila tuto sugestivní otázku, co by si s chlapečku přál, a chlapec naprosto nemilosrdně od boku vystřelil: já bych si přál, aby už byl brzo konec. A to je právě ta dětská upřímnost, která dokáže skutečně velice zkomplikovat život, ale neplatí to jenom o dětech, víte? Já jsem totiž nedávno s Marií Formáčkovou, kamarádkou a dámou, která nás často provází jako moderátorka v našich pořadech s manželkou, tak jsme jenom ve dvojici s Marií navštívili Dům seniorů v Jihočeském Písku a my jsme se těšili na to vystoupení. Postupně přicházeli klienti tohoto Domu seniorů, zejména dámy, a už z toho, jak jsme si povídali ještě před začátkem vystoupení, bylo zřejmé, že to bude příjemné posezení, a tak jsme se těšili navzájem. No a Marie, aby řeč nestála, zkušeně, velmi důrazně, tak, aby všichni seniori měli komfortní pocit z toho odpoledne, tak důkladně vyslovovala, aby každé slovo krásně zaznělo, a povídá mimo jiné: to jsme rádi, že jsme mohli za vámi přijet až do Písku, dámy a pánové, a já vám teď představím tady muže, na kterého se určitě těšíte. Je to člověk, který hraje na piano, zpívá, skládá písničky, je to herec. No, Marie vždycky si dává záležet na často až přehnaných superlativech, kterými mě uvádí. No, ale tentokrát mě uvedla i do rozpaků, protože zakončila sugestivní otázkou, kterou položila dámě, která byla hned u ní, a pravda, dotyčná působila dojmem, že si spíš na chvilku zdřímla, nebyla úplně při věci, což v Domě seniorů je zcela pochopitelné. No a Marie se na ní zahleděla a povídá: a představte si, milá paní, že tady Václavovi už loni bylo 60 let. No a na to určitě nevypadá, že ne? No a dotyčná dáma se na chviličku probrala, koukla na mě a velice nahlas pronesla, že to bylo slyšet až ve Vodňanech: no tak to teda vypadá. No a tím nás definitivně odsoudila k záchvatu smíchu, a tím se dostávám k té upřímnosti, která je někdy mezi dětmi a seniory v podstatě totožná a je nesmírně půvabná. Já se nezlobím na tu dámu, jednak měla pravdu, a za další já tyhle neplánované okamžiky, kdy to tak jako gramodeska poskočí a člověk se musí chvilku vyrovnávat s tím, že se dostal mimo komfortní zónu, já je mám rád a proto je přitahuju, a nejen proto, možná také z toho důvodu, abych o nich mohl vyprávět v tomto pořadu, který právě posloucháte. Už se pomalu blíží konec, ale stihneme ještě dvě písně. Cat Stevens. No,

No a je tu závěr dnešního dílu Zlatých časů. Já vám chci moc poděkovat, že jste si udělali chvilku, abychom ten čas strávili společně. Přeju vám, abychom se sešli i za týden, buďte do té doby zdraví, opatrujte se, mějte se rádi a nezapomeňte, že týden co týden pro vás připravuji tento pořad, který se stále jmenuje Zlaté časy. Takže za týden zase naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. No a k Václavovi se, přátelé, už za pár minut přidá také Daniela Brzobohatá. Budou tady květnoví vypravěči a hosty jsou akademický malíř Martin Velíšek a také herečka Aneta Kalertová. Spojilo je věčné Shakespeareovo drama a jeden pomíjivý obraz ve Švandově divadle. Dozvíte se víc, pokud i po zprávách zůstanete s námi.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Požár v Českém Švýcarsku zatím nepoškodil žádné významné turistické cíle. Ukrajinské úřady hlásí po ruských nočních útocích mrtvé i zraněné. Počasí bude slunečno, večer od západu přibude oblačnost, teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
3: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem. A to se prokazatelně stát nemohlo. Takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
1: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu za 2 roky od spuštění absolvovalo 7 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo dopravy poskytlo Českému rozhlasu. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku a všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. Podstoupit terapie ale k vrácení řidičského průkazu nestačí, říká mluvčí rezortu Alena Míl.
4: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
1: Ruský útok v ukrajinské Oděse oblasti dnes v noci nepřežili 2 lidé. Na Telegramu o tom informují šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič. Další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům proti Ukrajině použilo jednu balistickou raketu a téměř 270 dronů. Protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila. Při slavnostech svobody dnes Plzní projíždí konvoj of Liberty. Letos se do něj zapojilo 300 historických vojenských vozidel v čele s bojovou formací 16. obrněné divize, která Plzeň osvobodila. Pokračuje vedoucí marketingu plzeňského magistrátu Jana Komišová.
5: Konkrétní tanky, které pojedou v konvoji svobody, jsou M36 Jackson, což je stíhač tanků, M4 Sherman, a pak to bude letos po několika letech zase zpátky v Plzni M24 Chaffee, který je právě známý tím, že ho provozovala, na něm přejela ta 16. obrněná divize v květnu 45 do Plzni.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na západě zpočátku oblačno. Večer oblačnost přibude. Teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na kilometru 152 se srazila v levém pruhu 2 osobní auta. Na místě už jsou hasiči, vybočuje se do pravého pruhu. Na D1 z Hradce Králové do Prahy teď velmi opatrně u sjezdu na Lysou nad Labem na 19. kilometru. Na výjezdu z odpočívky vyšetřují nehodu osobního auta mimo dálnici. Vybočuje se, ale fronty se zatím netvoří. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Vypravěči na dvojce.

0: roliček toaletního papíru. V citronu nevidí jen ovoce, chápe ho jako mystický plod umění. V komiksové encyklopedii Putování s českým lvem hravou formou přiblížil českou historii a státnost dětem. Cyklem Bruslašky vtipně odpověděl na groteskní kresby nahatých lyžařů svého jmenovce Martina Velíška. Takže pozor, není Velíšek jako Velíšek. Tento se narodil v Aténách v roce 1968. Je akademickým malířem, grafikem, obalovým designérem a konceptuálním umělcem. A my ho moc zdravíme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já navážu druhou vizitkou. Mluví se o ní jako o vycházející hvězdě českého divadla, studuje damu, ale už má za sebou titulní roli v inscenaci Valérie a týden divů v Laterně Magice. V inscenaci Forman na letní scéně Muzea Kampa hraje femme fatale Oscarového režiséra. Září na jevišti Švandova divadla jako Julie v Shakespeareově věhlasné Love Story. Slavnou scénu plesu rozjíždí repem v italštině. Ve 13 letech reprezentovala Českou republiku v italském Sanremu na mezinárodní pěvecké soutěži Sanremo Junior. Herečka, tedy divadelní, ale také seriálová, skvělá tanečnice, výborná zpěvačka, zkrátka šikovné děvče Aneta Kalertová. Dobrý den. Začnu tedy s vámi, Aneto. Střihnout si, nebo tedy zahrát si Julii, to je v životě herečky jednoznačně splněný sen. Je tomu tak i u vás?
3: Určitě. Shakespeare obecně je podle mě taková věc, kterou by si každý chtěl jednou dát.
2: Je to milník v životě každého herce, to jednoznačně. Vám je teď, prosím, 20?
3: 21.
2: 21, tak to už jsou opravdu velká holka, ale i tak teda není to přece jenom veliký skok rovnou do toho Shakespeareova jazyka.
3: Určitě jo, ale já jsem měla teda velký štěstí, protože jsem teďka ve druháku na damu a zrovna jsme to brali jako látku tohoto semestru, takže jsem měla výhodu, že jsem ze zkoušky šla do školy na hereckou a tam jsem měla pořád Shakespeara a mám velký štěstí, že s kolegama tak hezky fungujem a myslím, že tam vznikl takovej táborový efekt a fakt, když hrajem, tak se to tak semkne a pomáháme si navzájem.
0: Když to vezmu ze svého vlastního pohledu, tak já, protože jsem o něco starší než vy, jsem mohla těch Julií zažít za svůj život už spoustu. Je to pro herečku tím větší břemeno, protože si uvědomuje, že třeba diváci můžou srovnávat, že si řeknou, ta poslední Julie, kterou jsme viděli, byla pro nás daleko pochopitelnější. Jde mi o to, jak k tomu vůbec přistupujete, protože je to notoricky známá role, kterou už člověk mohl vidět vícekrát.
3: Pro mě to byl hlavně úkol v tom, že jsem chtěla, aby byla co nejvíc hravá a moje a co nejmíň lirická a patosová, což je u Shakespeara těžký. Je to určitě úkol a břemeno, ale já myslím, že jsem se s tím nějak poprala a teď se uvidí, jak se tomu bude dařit a kam to posměřuje dál.
0: To znamená, že studium na tuto roli neznamenalo vidět všechny možné Julie v okolí a v jiných městech?
3: Jo, ano, vůbec. Já jsem se snažila co nejvíc se zapnout a napojit se na energii jak kolegu, tak celého toho prostoru Švandova divadla a nacítit to, jak to chceme dělat my teď v dnešní době a v tomhle čase.
2: Ještě se vrátím k tomu repu, jak to přijímají. Někdy může přijít i konzervativní publikum a mývají s tím problém s těma aktualizacema. Jak je to ve vašem případě?
3: Já myslím, že je to takový prostředek v tom představení, který je trochu udělaný v takovém bezčasí. Mně přijde, že ať co se týče scény, přes kostýmy a přes celý to zpracování, jsou tam prvky jako moderní, ale co se týče třeba jazyka, tak jsme vycházeli z překladu Joska a ten text je vlastně původní a tenhle ten prvek repovej je podle mě jenom nějaký osvěžení a myslím, že to je fajn.
4: Já jsem přirozeně to představení viděl, přirozeně, ale nějak jsem taky se k tomu nachomejtl a opravdu jsem celou tu dobu, co běželo to představení, tak jsem byl zvědavý, jak to bude dál, přestože to člověk jako notoricky zná ten příběh. A mně přijde, že to není prvoplánově moderní. Já si myslím, že to je nadčasový, jakože i ta scéna, i ty kostýmy nejsou moderní,

0: ale oni jsou nadčasový. Mm-hmm. Já myslím, že se to představení opravdu dotklo té podstaty, která pro mě, přestože Shakespeare, mám pocit, že ta premiéra byla, nevím, 440 let zpátky, nebo že vlastně se motáme kolem takovýhleho relativně kulatýho výročí, ale na to, jak je ten text starý, tak si myslím, že se v něm jako všichni nějak můžeme potkat a najít. A myslím si, že to, co se podařilo v tomhle představení, a to nejsem herec, nerozumím tomu, nejsem divadelník, ale jako divák musím říct, že opravdu mám pocit, že to je nadčasový, že se to dotýká nějakého principu.
1: Vy jste tak trošku skromně podotknul, že jste se k tomu nachomítnul, tak já to vysvětlím, jakým způsobem jste se k tomu nachomítnul, protože vy jste v den premiéry Romea a Julie odhalil ve foaje Švandova divadla svůj pomíjivý obraz s názvem Romeo a Julie. Co je to pomíjivý obraz?
0: Já nevím, kdo ho nazval pomíjivým a doufám, že ne já a že si to nepamatuju, ale já jsem se dostal jako akorát do foaje, myslím, že Aneta a zbytek toho ansámblu, jako ty se dostali až na jeviště a já teda potom taky jako divák. Jo. Tak skončil jsem ve foaje se štětcem v ruce. No pomíjivý je možná, proto mě napadá, že vlastně ta stěna, která v tom foaje je a vždycky se dává k dispozici nějakému autorovi, tak to tam vydrží, myslím, rok, maximálně dva, tak možná pomíjivý, protože
2: to je pomíjivý.
0: Přijde někdo po mně.
1: To je poměrně pomíjivý.
0: A přemaluje jej.
2: Několikrát ale už zaznělo to spojení výtvarného umění a divadla z minulosti. Já si pamatuju spoustu velkých přátelských vztahů mezi herci a výtvarníky. Já sám mám bráchu grafika a výtvarníka, tak vím, co může znamenat takové propojení toho divadelního světa s tím vaším výtvarným. Proto se chci zeptat na jedno srovnání. Víte, pro každého herce je den premiéry takový velice klíčový, někdy složitý, někdo se těší, ale v 99% se jedná o mučení, o odklady, o přemýšlení, o konci a tak podobně. Jsou herci, kteří opravdu nestojí za nic ten den. Výtvarník to v malém může prožít v rámci vernisáže. Také jdete z kůží na trh, poprvé se dostaví nejen vaši kamarádi a příbuzní, ale také tu a tam nějaký přísný recenzent. Jak prožívá výtvarník svou vernisáž?
0: Já myslím, že to je hodně individuální. Já teď si vybavuju teda svého pana profesora Bedřicha Dlouhého a ten vždycky předstíral, že na té vernisáži není, že stál někde opřený u sloupu a ještě tak jako si zakrýval dlaní hlavu anebo koukal do země a vždycky ho všichni hledali. Přestože tam byl, tak byl neviditelný. Já se teda nesnažím být neviditelný, ale je to tak, že ta vernisáž je opravdu to otevření. Určitě tam není tolik stresu, předpokládám, jako mají herci. Mě možná spíš zajímá ten konec té výstavy, protože to je nějaký rezumé, zjistíte, kolik lidí do té galerie přišlo. A ty recenze, pak když se nějaké vůbec objeví, tak chodí jako v průběhu té výstavy, takže ta vernisáž je čistě společenská událost, kde je jako spousta těch lidí, takže já nevnímám vernisáž jako úplně zásadní moment, je to opravdu jako to, že se otevřou ty dveře té galerie.
2: Je pro vás příjemný takový ten rozhovor? Po každý člověk během té vernisáže i premiéry narazí na někoho, kdo má na srdci strašně důležitý sdělení. A jsou to takový ty hry na pravdu. To je noční můra každého herce. Nejlíp ještě, když ten člověk drží třetí, čtvrtou sklenku vína v ruce a ta pravda se mu jaksi vyjeví. A takový ty unáhlený hodnocení. Mě to celý život přivádí do takových rozpaků, že se snažím z každý té premiéry rychle vypadnout. Jste připraven i na rychlý soudy, nebo zažil jste někdy takový rozhovor v rámci vernisáže, kdy jste si říkal, hele, já sem příště pošlu jenom děti nebo manželku, já už se prostě nepůjdu. Jsou takový upřímní snobové i mezi návštěvníky vernisáží?
0: Něco podobného dělám já, ne, že by ty lidi jako po mně něco chtěli nebo mi dělovali takovýhle věci, a spíš já je obcházím a omlouvám se jim, že jsem jim poslal pozvánku a jo, že jako museli přijít, a už to dělám tak, že posílám ty pozvánky a píšu tam, že to je ale nepovinný, a moje žena si klepe na čelo. Takže já se většinou na té vernisáži omlouvám těm lidem, že tam museli přijít a tak.
2: To zkusím při další premiéře se omluvit.
1: Vy jste zmiňoval, že ta vernisáž pro vás není zas až tak podstatná. Co je při vaší tvorbě u vás nejpodstatnější? Tak se u toho cítíte vy sám? Nebo co vám řeknou nejbližší?
0: Já myslím, že to umění, jako to výtvarný, je o sobectví. Jste s tím celou dobu sama. V průběhu té tvorby neustále se ptáte jenom sama sebe, jo? Tak podejít by člověk nějak jako nebyl otočený do sebe, takže pro mě je důležitý, co si o tom myslím já. Ne, že by mě úplně netěšilo, když o tom někdo něco napíše, ale já myslím, že žijem v době, kdy zas na to ty lidi tolik nedají, a já myslím, že ta doba jako Jindřichů Chaloupeckých a vysoce erudovaných teoretiků, teď už jsme ji nějak asi minuli, čímž teda se nechci dotknout nikoho z teoretiků, ale je to tak, že pro mě prostě je důležitý to, co si o tom myslím já a jak si tu věc v sobě zhodnotím já. Mě pobavilo za covidu ty galerie, jak nebylo co vystavovat, tak dělali takový ty talk show nebo rozhovory s umělcema a mě se jednou ptali, jak to prožívám jinak, jako co je jinak za toho covidu. A já jsem říkal, vypadá to úplně stejně, zase jsem sám v ateliéru, akorát jsou teplý obědy, protože je zavřená doma i žena. Jo? A jinak je to tak, že teda si dám nějaký rohlík, ale to jste opravdu jako zavřený sami a děláte na tom den, dva, měsíc, půl roku, rok a opravdu se nemáte koho zeptat. Nebo zeptat se můžete, ale je to váš obraz, vaše grafika a já si pamatuju, že takhle jsem se jednou ptal svého pana profesora, jak mám namalovat to či ono. A on jako dlouho mlčel, koukal na mě a pak říkal, já vůbec nevím, na co se mě ptáš, jo. Já ti řeknu, jak bych to namaloval já, ale jak to máš namalovat ty, to teda já fakt nevím.
2: K tomu se možná ještě dostaneme, protože teď je před námi první hudební předěl, o který se postará František Segrádo s písní Hledám tě.

0: Posloucháte na Českém rozhlasu Vypravěče a my jsme moc rádi, že s námi ve studiu zůstávají Martin Velíšek a Aneta Kalertová. My jsme se před malou chvíli s Martinem bavili o tom, co všechno se dá z profesora na žáka přenést. A mě by zajímalo, jestli studium na DAMU je o tom, že rozvíjíte svůj vlastní talent, nebo se dá herectví naučit.
1: Já myslím, že to je jako u jakýhokoliv jinýho umění, že jsou určité věci, techniky, znalosti, které pomáhají hercům nebo umělcům vytvořit nějakou roli nebo mít prostě ty šuplíčky takzvané, které můžou pak použít. Ale energie, jakou člověk vyzařuje, se naučit nedá, myslím si. Dá se kultivovat, ale...
2: To si myslím, že je přesně ono. Netvrdím, že se umění nedá učit, to by asi ty školy neexistovaly. Dá, ale je to hrozně těžký, protože to opravdu není takový to frontální učení, jako že těm lidem říkáte, že dvě a dvě jsou čtyři a oni si to zapamatujou. Vy jim vlastně pomáháte, a teď to říkám ano, i z pozice učitele, že vy vlastně se na ně nějak musíte naladit a pomáháte jim jako by zaostřit to, co už v nich je. Čili já myslím, že přesně tak, jak to řekla Aneta, to bych podepsal.
3: Mimochodem, už na začátku byl tady výčet všech talentů, kterými jste obdařena, Aneto. Není jich málo, zpíváte, tančíte. Teď jsme se utvrdili i v tom, že vaše hvězda se jasně začíná rýsovat i na tom činoherním nebi a to je skvělé. Zkrátka multitalent. Takže teď ode mě přijde to největší klišé, se kterým se musíte naučit žít, protože tuhle otázku uslyšíte tak 2000krát, protože se vám bude lepit na paty, to vám zaručuju, vzpomeňte si na mě. Z těch všech talentů, které jsme vyjmenovali a činností, kterým se věnujete, co je vám nejbližší a v jakém z nich si myslíte, že byste měla ještě trochu přidat?
1: Asi nejbližší je mi hudba a zpěv. Je to forma, ve které se dokážu vyjádřit úplně nejvíc jako já a je mi nejpřirozenější. A skrz hudbu jsem se vlastně dostala k divadlu, což je pro mě mnohem komplexnější a baví mě na tom to, že si musím každý den klást spoustu otázek a rozvíjet se.
0: Zpěv, tanec je velmi typický pro jeden žánr a to je muzikál. Vidíte se v muzikálu do budoucna?
1: Já jsem zatím měla štěstí, že skoro v každém představení, ve kterém jsem byla, tak jsem i zpívala, ale nejednalo se o muzikál. A pro mě je muzikál taková hrozně složitá látka a nevím, jestli bych na to měla, protože je to taky úplně jiný druh řemesla, myslím, než s jakým jsem se doposud setkala. Ale zajímalo by mě to. Určitě bych si to chtěla zkusit.
3: Když jste mluvila o tom propojení hudby a divadla, to jste měla na mysli představení Forman?
1: Spíš ve Valerii a Týden divů. Mm-hmm. Tam jsme spolupracovali s Davidem Hlaváčem úplně od začátku zkoušení a tvořili jsme spolu muziku mě přímo na míru a myslím, že díky tomuto představení má velký kouzlo, protože jsme v takovém splynutí s tou Valerií a ten zpěv není jenom hezká písnička, ale je to něco, co je pro mě osobní.
0: Máte i autorské ambice?
1: Jo, asi jo. A teď to tak vzniká. Já jsem měla kapelu, která jsem trošku rozpadla a teď to beru do vlastních rukou a snažím se psát svoje texty a svoji hudbu. Učím se dávat to umění do technologie a do programu, což jelikož nejsem úplně analytický typ, tak je to pro mě trochu těžký tu energii a to umění prostě najednou vložit do počítače. Ale učím se.
0: Martina, my jsme tady mluvili o vašich vernisážích. Mě by zajímalo, jestli si vybavíte ještě vůbec svůj první obraz, který jste někomu prodal. Jak vypadal a co jste si případně za ty utržené peníze koupil?
2: Já se přiznám, že jsem ten typ, nebo teď už teda ne, jo, ono pak jako s tou rodinou člověk pochopí, že si to nemůže dovolit a teď ano, co si nemůže dovolit. Já jsem nějak jako nechtěl se těch obrazů vzdávat, takže já jsem si je tak jako syslil a ani jsem nestál o to, aby si je někdo kupoval, takže
3: je to trošku jako herec, který trvá na zavřený oponě, že?
2: Takže já se přiznám, že tohle si asi nevybavím.
0: Já si třeba naprosto pamatuju svoji první odmoderovanou tiskovou konferenci, která byla tak příšerná, pozorná, že já jsem se v každý větě zakoktala třeba dvakrát až třikrát. Měla jsem za to tehdy mrzký peníz, ale i to jsem se chtěla vstát, protože mi přišlo, že jestli někdo ten den něco pokazil, tak jsem to byla já. A do dneška, když potkám, teď jsem nedávno potkala ještě tu paní, která to organizovala, a zase jsem se jí omluvila. A je to třeba podle mě 15 let.
2: Já to nějak vytěsňuju, je pravda, teď to už těch prohnaných obrazů je hodně a už jsem došel k tomu, že bych si to měl psát, protože nevím, Aneta je z Mníšku pod Brdy, tak já jsem prodal jeden obraz do Mníšku pod Brdy. Jo. A zrovna jsem někde asi před týdnem hledal kontakt na tu paní a já ho někde mám, jo, jenom nevím kde a teď si nemůžu vzpomenout, jak ona se jmenuje. Asi bych tam možná jako trefil, kdybych přijel do Mníšku, ale i v Mníšku pod Brdy mám jeden a docela zásadní a docela veliký, možná jeden skoro jako z největších. A kdybych měl lovit v paměti jako první, který jsem namaloval, no tak to jsme někde hluboko v dětství, ale mně se stalo, že jednou sestra, mám sestru dvojče, nebo víc sester, ale jedno z nich, to je dvojče, a nějak jsme sdíleli pokoj a ona větrala a shodou okolností to bylo tady na Vinohradský, protože jsme bydleli dva baráky nad rozhlasem, otevřela v okno, že vyvětrá a ty obrázky se rozletěly po té Vinohradský, takže možná tu ještě někde jsou, už to je 50 let zpátky.
3: To je pomývej obraz, jak
2: ale...
0: Tady jo. Okamžitě pomývej.
3: Výtvarník stejně jako herec, předpokládám, taky čeká na oslovení ze strany galeristy nebo kurátora, který vás osloví a řekne, Martine, je na čase, příští rok uděláme velkou soubornou výstavu. Těžko asi si dovedu představit vás, jak chodíte s nabídkovým listem po pražských a okresních galeriích a říkáte, moc bych stál o to udělat si u vás. Funguje to tak, jako u nás herců, že koukáme na ten tichý telefon a modlíme se, aby někdo zavolal a nabídl nám práci?
2: Já jsem samozřejmě prošel tou etapou, kdy jsem teda ne, že bych volal, ale posílal jsem maily a vypadalo to tak jako, že na 10 mailů 8 odpovědí nepřišlo, 2 přišly a takový, helejte, máme všechno plný, zkuste to za rok, nebo víte, co spíš za 3 a ono doví, jak to bude, tak možná za 5 let. Já jsem tenkrát se ptal, už jsem o tom mluvil svého pana profesora, jak to mám dělat, protože odejdete z té akademie a opravdu člověk jako pochopí v tom červenci, že to skončilo, ten studentský život, a dál si jako malujete, ale pak zjistíte, že nemáte z čeho žít, tak já jsem říkal, dobře, jak se mám živit, tak jsem šel někde v srpnu za svým profesorem. A on říkal, no to je jednoduchý, já jsem říkal, to poslouchám. A on říkal, no do 50 tě musí živit manželka, pak už to jde. Jo. Tak u mě se to zlomilo, myslím, 49,5. Teď už je to tak, že opravdu mi zavolají z nějaký galerie, že by chtěli, abych si u nich udělal výstavu. Ale dlouho to tak nebylo.
3: Chodíte na castingy, Aneto?
1: Moc ne, já vlastně mám pocit, že furt jsem úplně na začátku. A teď se to tak postupně rozjíždí. Já myslím, že s každým projektem vždycky se otevřou další dveře a možnosti, ale zatím jsem byla jenom na pár.
0: Já jsem se v jednom rozhovoru dočetla. Vy jste zmiňovala, že vaší hlavní motivací, proč jste začala vystupovat na veřejnosti, bylo odbourat trému. Prý jste v sobě cítila určitý blok, když jste měla vystoupit před veřejností. Tak dnes už je to v pořádku? Nebo stále ještě s trémou bojujete?
1: Já s trémou bojuju pořád a je to boj, který asi nikdy nepřejde. Už jsem o tom slyšela od svých starších kolegů, že naopak s přibývajícím věkem to bude ještě horší. Tak teď jsem víc v klidu, než určitě jsem byla na začátku úplně. Ale s každým projektem přichází něco, co ve mně vyvolá velké emoce a stres a musím to vždycky nějak překonat. Ale když jsem začínala úplně se zpíváním, tak jsem se po každý rozbrečela po tom výstupu. Jak mi na tom hrozně záleželo, tak to nebylo úplně ideální. Ale s postupem času se to vylepšilo a teď mě to hrozně naplňuje a je to pro mě vlastně jeden z ventilů, který potřebuju úplně nutně pro žití a pro to, abych mohla být šťastná asi.
3: Já jsem si pustil i ten záznam vašeho finálového vystoupení
1: Ježiš,
3: v těch 13 letech. Já to obdivuju, já si dovedu představit sebe v tomhle věku, to dětský srdíčko, jak se rozbuší, protože to je člověk nervózní i z obyčejných přehrávek v Lidové škole umění. Moc dobře si na ty okamžiky pamatuju, kdy se v té dětské hlavě setmí a člověk vůbec neví, proč tam je a jestli náhodou neměl hrát na klarinet a ne na klavír. Je to hrozná tréma a zmatek. zbytek v té dětské duši. A vy jste působila velmi zkušeně a působilo to na mě takovým suverénním dojmem. Takže vidíte, že to je nesmírně subjektivní, to, jak člověk sám sebe vnímá, a mimochodem to byl ohromný výkon. A taky si veliká zkušenost, ne? Přece jenom Sanremo je pro naši generaci díky panu Skalkovi, jak si uchovaný jako velký hudební pojem. Byl to opravdu takový fičák, jak si to představuju, nebo to byla spíš už taková oblastní záležitost i pro ty Italy. Jak to bylo tam?
1: Byl to fičák. Italové hlavně to brali úplně jinak než tady v Česku ten finálový večer, protože ono to bylo tak, že jsme 4 měsíce zkoušeli na český finálový večer. Ten byl v Hibernii a byl tam orchestra, bylo to krásný, všechno hrozně připravený. A pak jsme přijeli do Itálie a tam to prostě všechno trvalo 5 hodin a bylo to náročný, ale potkala jsem tam spoustu děcek z různých koutů světa a to bylo hrozně zajímavý.
0: Možná tohle to je cesta na tu trému, nechat někoho čekat 5 hodin, pak už tak strašně to chceš mít za sebou, že už to možná ani nestihneš nervovat.
3: Škoda, že jsem teď nevybral Drupyho nebo někoho jiného, ale myslím si, že Tony Bennett potěší každého, tento jazzový veterán. Stále posloucháte na Českém rozhlasu 2 Vypravěče. Tony Bennett.

0: Ve Vypravěčích, které posloucháte jako vždy na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospíval Tony Bennett. Martine, humor je velice široký pojem, samozřejmě je součástí i výtvarného umění, bývá a myslím vás nevyjímaje. Jenom mě zajímá, jaký humor preferujete vy, protože známe humor pokleslý, lidový, černý, suchý, verbální, intelektuální, hloupý a tak dále, je jich strašně moc. Co je vašemu srdci nejbližší z těch kategorií?
1: Já myslím, že nějaká fúze těch posledních dvou, jakože osciluju mezi tím hloupým a intelektuálním. Ono to vypadá, že to nejde spojit, jo, ale...
0: Ne. Ne.
1: Tak jsem měl přinést nějaký obrazy. Mě baví občas ty prvoplánové spojení nebo ta první signální a ono, když se k tomu teda přidá něco, co je jako svým způsobem sofistikovaný, tak to působí příjemně. Nicméně to si pamatuju, že nám říkali na škole, že je dobrý si uvědomit, že obraz nerovná se kreslený vtip. Mě baví třeba doslovnost a řada věcí takových, kterou bych teda zase říkal, že to je možná ta prvoplánovost, ale jsou to drobné niance jako hra se slovy. Možná, když jsme vlastně se bavili o tom obraze ve foaje, který se jmenuje stejně jako to představení Romeo a Julie. Já jsem teda k tomu dal do závorky v množném čísle, protože mi říkali, no to se jmenuje stejně jako představení, to je divný, ne. Ale na tom obraze je těch Julií asi 40. A ona vlastně ta čeština v té první osobě jednotného množného čísla jako ta Julie, ty Julie, takže on je to Romeo a Julie, akorát těch Julií na tom obraze je 40 a teda tam stojí před panelákem, kde na těch balkónech je řada Julií a v podstatě asi jako na něm, aby si vybral. Takže mě baví tyhle věci, jo. Třeba to, že najednou to slovo, když ho řeknete, tak v sobě skrývá jako jednotný množný číslo. Mě fascinuje, jak teda Aneta tam má ten zpěv, divadlo, tanec. To jsou všechno úplně jiné disciplíny. A já opravdu jako neumím nic jiného než to malování, ale zrovna to Sanremo a to možná máme společný skrze teda dobu, jako kdy jsme se narodili, že to bylo poprvé, kdy jsem se odvázal a kromě teda tanečních jsem tančil teda na písničky ze Sanremo, ale bylo to na chalupě na dvoře, kde mě nikdo neviděl. Akorát tam byla sestra, sestřenice a ještě naše babička taky tančila. Jo. Tak,
0: a tam jste prožil takový ten první amok okouzení.
1: Ano, ano, úplně extatický.
0: Já to zažil taky na chalupě, teda v malém městě a byl to Maškarní ples, mě mohlo být tak 10 let a místní kapela, což byla paní Vlčková, její manžel a její syn, takový trio odvážný, tam hráli píseň o La Paloma Blanca. Jedna z nejstupidnějších věcí vůbec v dějinách vesmíru, nejen hudby. O La Paloma Blanca, ta odrhovačka neuvěří. A já jsem tam prožil tady ten zvláštní šok z těch synkop a z toho a já nejstydlivější dítě v celém severočeském kraji jsem tančil, úplně mi hořely tváře a 100-kilová paní Vlčková hrála na nějaký enderácký varhany a byl to taková mše v podstatě.
1: To máme stejně, akorát já jsem to teda prožil v jižních Čechách, ne v severních.
0: Já byl obklopen lidmi.
1: Ale to možná ve stejném věku, když jsme se bavili teda Sanremo a Aneta ve 13, tak tohle možná jsem taky prožil ve 13, akorát v jižních Čechách. A myslím, že to byl nějaký Toto Kutunu nebo něco takového, ale...
0: Ale Aneta byla ve finále, že už jste byl na dvoře, to je ten zásadní rozdíl.
1: A nikam mě to neposunulo teda. Musím říct, že tohle je moje trauma, že třeba tu hudbu já mám moc rád a myslím, že málo kdo z těch výtvarných umělců je jako schopen si povídat tak, aby vás to nenudilo, nebo aby jsme se teda nebavili o tom, jak rozmíchat temperu, ale já to mám tak, že si myslím, že ty umělci většinou jsou teda ano, disponovaný na to výtvarné umění. Občas někdo z nich jako třeba hraje na housle nebo že ještě má ten muzikální talent, ale u mě zrovna je to tak, že ještě jako ten tělocvik super, to mě bavilo a leta jsem dělal sport. A pak teda to výtvarné umění, ale ta hudba bohužel jako šla mimo mě, nicméně mě vyloučili z lidové školy umění po 2 týdnech v první třídě, že si pro mě mají rodiče přijít, že ze mě malíř teda nikdy nebude. Tak si pro mě přišli, takže já jsem navštěvoval Zušku 14 dní, takže vždycky, když mi někdo říká, jakože 10 let Zušky a teď ty vysvědčení a tak k tomu já jsem nikdy nedošel. Ale já jsem chtěl mluvit o té muzice, tak já samozřejmě jsem jako cítil tu potřebu, takže na gymnáziu jsme s klukama teda založili kapelu a já jsem hrál vehementně na bicí, do dneška je mám ve sklepě, ale nedržím rytmus, jo, což bohužel pro tenhle nástor je jako špatný, takže on se mnou nikdo nikdy nechtěl hrát.
0: Zrovna u bubeníka je to škoda, jako no, to je velice nevýhodná dispozice.
1: Přesně, no, nějak jsem si špatně vybral, A pak teda jsem na vysoké škole, vlastně na akademii, jsme měli společnou katedru jazyku s HAMU, s Hudební akademii muzických umění. Takže jsem chodil na jazyk na HAMU, což byla krásná škola, protože tam člověk šel na toaletu a oni vám k tomu hráli, že v každý té kabince někdo na něco hrál, takže já jsem poprvé konal potřebu v takovýmhle jako vlastně
0: osvíceným. Mezi pozounem, ale s ním to, rohem.
1: Opravdu jsem se cítil povznesený. Jo.
0: To chápu.
1: A když skončil teda ten jazyk, na který jsem chodil, tak tam přišel takový zvláštní člověk s nějakou trubkou přes rameno, dlouhovlasej na boso. A já jsem byl zvědavý, co to bude, tak jsem tam zůstal a seděli tam asi 3 lidi, jako tam přišli na ten seminář. A byl to dneska teda kamarád nějaký Vlasta Matoušek, který učí etnomuzikologii, a on vlastně na každou tu hodinu přines nějaký nástroj, má úžasnou sbírku etnických nástrojů. A leckdy to bylo tak jako, že třeba mu přišel a říkal, tak zkuste na to zahrát, jo. A tam ležela nějaká koule a k tomu byl nějaký kousek plechu, jo. A teď nevíte, jestli to máte třít o sebe nebo do toho tlouct. Pro mě to byla jako výzva a já jsem pochopil na tomhle semináři jako úplný nevzdělanec, jak je úžasný vyluzovat zvuk, jo. A pamatuju si krásný seminář, kde nám jenom dal snímače na tělo a jenom jsme bubnovali jako na hlavu a na břicho a na hrudník a ono to znělo jako každý úplně jinak, teda u mě myslím, že to bylo dutý teda ta hlava, ale znělo to opravdu jako krásně a já jsem tam chodil nakonec 2 roky a hrál jsem na niněru a na fujaru. Akorát, když teda pak dával zápočty nebo zkoušku a to vypadalo tak, že se opřel před loktím o klavír a oni mu říkali, který to nedomáčk, jo. A já jsem řekl, nezlobte se, to jde mimo mě. Ale já jsem tam pochopil, jak je ta hudba krásná. A na základní škole trojkař prostě z hudebky a vždycky to končilo tím, jako teď se ještě pobavíme, máme 5 minut čas, tak nám Martin půjde něco zaspívat. Tak já jsem šel na ten stupínek, tam jsem teda zpíval, všichni se smáli. A já jsem prostě v 27 pochopil, že hudba je úžasná. Tak jsem si koupil trumpetu, akorát to má jako podobný finále jako ty bicí, že já nezatroubím dvoučárkový C, takže je málo písniček, který si můžu zahrát. A ještě ty, co hrajou na trumpetu, vědí, že C a G jako se liší, to nemačkáte ty klapky jenom tím, kolik do toho dechnete. Akorát já na začátku nikdy nevím, co dechnu. Jako když už se rozehraju, tak vím, jo.
0: Ale trumpeta je o sebevědomí. Trumpeťák, který si nevěří a nemá tu duši v těch rtech, tak
1: teď jste to
0: by měl
1: odhalil,
0: zkusit tu niněru. Možná bych se vrátil k tomu. Jenom pro ilustraci, já to mám v rodině a taky mi to nikdo nevysvětlí. Můj brácha vystudoval holarovku, je grafik, je prostě výtvarník, celý život od mlada se tak projevoval, z hudebních nástrojů ani hoří, nezahraje na nic, zkoušel kytaru, flétnu, všechno možný, naprosto bez talentu, tedy v hudebním směřování. Já jsem dojal několik generací dětí i učitelů svým výtvarným projevem. To už hraničilo buď s autismem nebo s provokací. Já jsem opravdu nebyl schopný nakreslit nic, co by připomínalo živej předmět. Nebo to je tak zvláštně namíchaný. Já nevím, proč to tak je. Jak to máte vy s výtvarným uměním, Aneto?
2: Můj kluk je trochu malíř, takže...
0: Co to je trochu malíř?
2: Maluje obrazy, no.
1: To je hodně malíř. Jestli maluje úplně malíř.
2: Ale takovej začínající, přece jenom v našem věku, myslím, že ještě nemůže být vlastně víc než začínající.
3: Tak jenom koukáte, abych použila vaši terminologii na vašeho kluka, když maluje, anebo se přidáte někdy, že vás
2: přidám.
3: To taky láká.
2: Teď mě to přidám. Úplně pohltilo o prázdninách až těch letních. Mě tím provedl, nejdřív jsem se u toho strašně rozčilovala a hrozně mě štvalo, že mi to nejde a že nevím a on dělá hodně abstraktní věci, které nějak vyjdou. A pak postupem času jsem se k tomu taky nějak dostala a najednou jsme týden v kuse na zahradě u nich doma malovali a bylo to nejlepší, co mě potkalo za celý léto. Fakt je to bomba.
1: Tohle je můj sen, jako mít týden v kuse a moc si malovat, že já to většinou lepím jak vlaštovka hnízdo. Ale napadá mě, jestli váš přítel začínající malíř, tak já jsem zase ještě frustrovaný, protože já nejsem ani začínající herec. Já jsem opravdu jenom malíř a rád bych byl pořád v té kategorii začínající, protože když jsme se bavili o tom, jak teda volají ty galerie, tak oni jako volají a říkají, víte, my bychom vám k tomu vašemu jubileu udělali tu výstavu. Já říkám, jaký jubileum? No, že za 3 roky vám bude 60. Já říkám, Ježíši Kriste, tady jste mu udělal radost tou výstavou a teď jste mě teda úplně jako zranila tím, že
0: Martine,
1: jsem důchodce.
0: Stále jste velice mladý,
1: začínající člověk.
0: Nejhorší kategorie je, když vám někdo připomene, že jste v kategorii, kdy člověk začíná, ale končit. Takže to vás teprve čeká, zůstaňte úplně klidný. Je před námi další hudební předěl. předěl, já řeknu dvě zásadní jména, které se k tomu předělu vážou. Za prvé zpívat bude Radúza a píseň se jmenuje Josefína. Můj svět

0: Na Českém rozhlasu Dvojka stále posloucháte pořad Vypravěči.
1: Martin Velíšek před malou chvílí zmiňoval, že vyrůstal nedaleko odsud, asi dva domy od místa, kde natáčíme, ale narodil jste se v Aténách. Máte české příjmení. Jak se to tak stane? Byl to špatně naplánovaný výlet?
2: To byl poměrně dlouhý výlet. Můj tatínek byl československý chargé d'affaires v Aténách v 60. letech, ale jenom teda do jara 69, kdy ho odvolali, pak ho teda vyhodili z ministerstva zahraničních věcí a já si tatínka pamatuju, že stavěl bazén na Žižkově, na Pražačce, takže my jsme tam chodili se sestrou do jeslí a tatínek jezdil s multikárou a já jsem měl pocit, jak to je úžasný, že můj tatínek řídí multikáru a je zedník. Jo. A to jsem netušil, že teda tatínek mluví 7 jazyky a že vystudoval mezinárodní právo. Takže to je ten důvod, proč jsem se narodil v Řecku, ale vydržel jsem tam teda nějakých 6 nebo 7 měsíců, než nás pak, protože tatínka už tam nepustili zpátky, tak než maminka pobalila rodinu a dovezli nás zpátky. Pak jsem se tam teda vrátil po revoluci a bylo to komický, protože jsem přijel s tím českým pasem a na letišti v Aténách úředník odevřel ten pas a tam bylo místo narození Atény Řecko a on se tak usmál, sklapnul ten pas, podal mi ho a začal na mě mluvit řecky. A teď já jsem říkal, no tak to vůbec, tak jsme přešli teda do angličtiny. A já jsem někdy asi ve 40 jsem si říkal, že bych se ten rodný jazyk měl naučit. Takže jsem se naučil řecky, nemluvím dobře, ale když jsem měl 2 roky zpátky v rámci Erasmu, teda nějaký studentky na fakultě, který přijeli z Kréty a tak hezky jsme si popovídali. Tak je to taková jako pro mě láska. Já mám pocit asi, když se člověk někde narodí, byť ho odsaď odvezou, takže k tomu nějak přilne, tak Řecko mám přirozeně rád.
1: A ne to dokázalo byste si představit žít v jiné zemi než v Česku? Lákalo by vás to třeba nějaké Španělsko, Itálie?
3: Jo, určitě by mě to zajímalo. Nevím přímo, kde přesně, ale pro mě osobně je důležitý zkoumat různý místa a kultury a baví mě to i pro tu práci. Je to asi i nutný nezabřednout a nezůstat jenom stát na jednom místě. Já miluju moře a je to něco, co mi teď hrozně chybí a úplně bych odletěla okamžitě někam do tepla. Je to pro mě očistný a úplně se tam cítím jako doma, jakkoliv, kdekoliv, kde je moře. Miluju Portugalsko, Španělsko, Itálii, Chorvatsko, kdekoliv, kde to je tady blízko a dostupně.
1: Vy jste se, Aneto, narodila do doby, kde jsou všudy přítomné, už bych řekla, sociální sítě. Máte pocit, že je to pro vás spíš výhoda nebo naopak nevýhoda, protože na sociálních sítích můžete napsat úplně ledaco, což může druhého člověka zasáhnout. Jak se vůbec na tuto problematiku díváte?
3: Je to velký problém. Já žiju v určitý bublině, která se zajímá o svět a o politiku a o umění, ale není to tomu tak jako ve všech bublinách, takže nemám takovej rozhled, jak to funguje mimo tu moji bublinu, ale pro mě je to spíš nevýhoda. Dělám povolání, momentálně tím myslím hlavně divadlo, který si myslím, že se snaží co nejmíň být digitální a vymyká se právě téhle době sociální sítí a všechno je AI a tak. Pro mě je to spíš nevýhoda.
0: Evidentně vaše hvězda je na vzestupu a dá se předpokládat, že s tou vzrůstající popularitou, kterou vám z celého srdce pochopitelně přejeme, se dostaví i ta odvrácená strana. A to je to, co jsme měli na mysli, jestli počítáte s tím, že v okamžiku, kdy člověk vystoupá na určitý bod své kariéry, pomyslně řečeno na nějaký kopec, tak musí počítat s tím, že na tom kopci přirozeně víc fouká. A to jsou ty hejty, to je ta anonymita toho internetového prostředí. Tak na to jsme se chtěli zeptat, jestli i s tou odvrácenou stranou, nejenom sociálních sítí, ale internetu obecně, jestli jste na to připravená a jestli s tím počítáte.
3: Já s tím vůbec nepočítám ještě.
0: Ale
3: já
0: přijde to,
3: to takže to prostě se mě netýká a že to nějak jako nepřijde, že vlastně nevím, proč by lidi zajímalo, co já zrovna jako dělám, kam chodím na jídlo nebo moje názory na svět. Vlastně je to pro mě nějaká platforma, která je fajn třeba co se týče té muziky, protože můžete se dostat k hodně lidem.
1: Mně přijde velmi sympatický, že Aneta chce žít obklopená lidmi, nikoli prostřednictvím sociálních sítí, což bohužel někdy taky mladí dělají, že aniž by vyšli ven, tak raději scrollují na sociálních sítích několik hodin v kuse. Jak jste na tom vy, Martine, se sociálními sítěmi? Využíváte je třeba v rámci propagace?
0: Martine, vypněte ten mobilní telefon.
2: No, mluvíte s člověkem, který přešel, myslím, rok zpátky z tlačítkového telefonu na nějaký iPhone. Ještě pořád si s tím nějak jako nevím rady. Ne, tohle opravdu jde asi jako mimo mě. Moje žena říká, že jsem se oženil, protože neumím ani zapnout počítač, tak to samozřejmě lež. Já to teď nemám jak dokázat, ale oženil jsem se, protože miluji svoji ženu a umím zapnout počítač. Dokonce jsem si nějak založil facebookový profil, který mi spravovala žena, pak řekla, že už jí to nebaví, tak jsem se o to snažil já a teď jsem si uvědomil, že asi rok jsem tam nic nedal, tak to možná vypadá, že jsem zemřel nebo nevím a říkám si, jestli už to, jako říká, tak po roce už to nemá cenu, tak to už to doklepu bez toho. Přiznám se, že když jedu metrem, skicuju si, co mě napadne, píšu si, co mě napadne, případně sebou teda vozím nějaký slovník, protože se snažím nějak, jako když si říkám, když se Šlíman mohl naučit ty jazyky, takže bych mohl taky, no ta bude moje žena, je učitelka francouzštiny a tak dále, tak se snažím nějak jako se sebou něco dělat, ale koukám přes rameno těm lidem a pro mě jako naprosto nesmyslně jako sjíždí nějaký video, kde nějaká paní maluje si pusu rtěnkou. Pak je tam nějaký autobus, který do něčeho narazil a tak dále. Spousta věcí, tohle jde mimo mě, jo. Vůbec tomu nerozumím.
1: Aneto, vy byste si dokázala představit nějaký prostor, kde byste ve své práci mohla využít umělou inteligenci? Dokážete si představit, že by pro vás mohla být i třeba v něčem inspirativní?
3: Určitě, my jsme to chtěli v jedné klauzuře na Damu ve snu noci svatojánské. Jsme to chtěli použít jako prostředek, že přímo na jevišti budeme vyhledávat, jo, tak teďka hraju Hermy, tak jak to mám teda zahrát? A je fascinující, že ta umělá inteligence vám vygeneruje body, jak teda byste měli tu postavu jako stvárnit. Ale samozřejmě se tam vytrácí ten účel, proč teda podle mě to divadlo dělám. A na tuhle otázku jsme chtěli vlastně tak upozornit tím.
1: Máte z ní strach?
3: Jo, mám. Je to strašně rychlý a mám pocit, že na to vůbec nejsme připravení. Ani ve školství se s tím vlastně nepracuje. Pořád děti vypracovávají referáty, prezentace a během minuty to zadají do umělé inteligence a mají to hotový a už je to tak dokonalý v uvozovkách, že už není ani potřeba tu formulaci nějak jako měnit. Takže to mě děsí, protože cítím i na svých vrstevnících, i na sobě, že nás to otupuje, že jsme hloupější, že je to tak jednoduchý, že nám to usnadňuje, ale ve špatném slova smyslu život.
0: Já jsem hrozně rád, že tohle slyším zrovna od slečny ve vašem věku, protože je to veliký světlo na konci tunelu, že i v rámci vaší generace jsou lidé, kteří o tomhle přemýšlejí, kteří mají jasno v tom, co z nás lidí dělá to podstatné a určitě to nebude umělá inteligence. Vymysleli jsme si sami na sebe čerta, kterého teď máme na řetězu a záleží jenom na nás, jak ten řetěz bude dlouhý a kam toho čerta pustíme. No, pojďme se trvat v tom, že všechno dobře dopadne, tak jako dopadly dnešní vypravěči. My vám moc děkujeme, že jste přišli k nám do studia. Jenom připomenu našim posluchačům, že našimi hosty byly herečka Aneta Kallertová a výtvarník a pedagog Martin Velíšek.
1: A my se budeme loučit. Loučíme se s Václavem Koptou.
0: S Danielou Brzobohatou, s vámi se všemi a tu hudební tečku, Aneto, abyste viděla, že jsme taky trendy ve vypravěči, neudělá nikdo jiný, dámy a pánové, než Bruno Mars. Děkujeme, že jste nás poslouchali a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Tak to byly Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a také jejich hosté Aneta Kalertová a Martin Velíšek. Tahle čtveřice vytvořila květnové vypravěče. No a ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Halina Pavlovská.
1: Toulky první republikou na dvojce.
2: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
3: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
4: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
2: To všechno je první republika.
3: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
4: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
2: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
4: K poslechu vás zvou
3: Jaroslav Plesl,
2: Jana Striková
4: a Jiří Vyhora.
1: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Tak se podívej na ty naše kluky. To jsou blázni, co?
8: Hrdinství nezačíná velkými činy.
9: Kdo to je?
10: Řekni mu, že tady máme francouzského pilota.
8: Ale dobrým plánem.
11: Ten Němec, jde sem.
8: Odvahou.
12: Tady zůstat nemůže.
11: Tam ho odvezeme.
8: A rozhodnutím udělat správnou věc.
11: Tiše!
13: Foje!
8: Premiéra rodinného filmu Tichá pošta. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Zvony chrámu svatého Víta ohlásí pravé pole.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Požár v Českém Švýcarsku hasí zhruba 500 hasičů a 5 vrtulníků. Premiér Babiš odletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Sejde se tam i se Zelenským. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili si ho na 4 úseky. Jeden z nich je blízko domova důchodců. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Oheň teď hasí zhruba 500 hasičů a 5 vrtulníků. Další 2 vrtulníky dorazí na místo krátce popoledni. Hasiči využívají i další speciální techniku.
3: Za prvé jsou tady 4 skolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské 2 flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do pambivaku.
2: Oheň hoří na ploše zhruba 100 hektarů. Hasiči se ho snaží uhasit od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. A meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání. Určitě máme příležitost se k tomu vrátit.
5: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Na různých místech Česka dnes lidé poběží na podporu předčasně narozených dětí. Výtěžek z akce půjde na vybavení neonatologických oddělení v nemocnicích. Podle dat ministerstva zdravotnictví se v Česku každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Šanci na přežití mají jen miminka narozené po 20. týdnu těhotenství, říká primář novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Olomouc Jan Hálek.
6: Narážíme i na nějaké technické problémy, protože všechny ty hadičky a ty přístroje vlastně nejsou určeny pro takto malé děti, takže často jsme nuceni nějak trošku jako improvizovat, ale je to velice těžké, hlavně jako pro rodiče, že ta jejich situace je velice obtížná, dlouhou dobu žijí v nejistotě.
2: Peníze z výtěžku chce olomoucká nemocnice využít hlavně na vzdělávání lékařů, a to nejen v péči o předčasně narozené děti, ale taky v komunikaci s jejich rodiči. Školáci a učitelé na Vysočině se budou v novém vzdělávacím programu seznamovat s umělou inteligencí. Vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků. Má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i v profesním životě.
7: Přeshraničně vedený vzdělávací program je zaměřený na pedagogy a žáky středních a základních škol ve věkové skupině od 12 do 18 let. Počítá i se zapojením rodičů, aby se v oblasti umělé inteligence lépe orientovali. Seznámí se i s tím, jak ovlivňuje už dnes pracovní profese a pracovní trh. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Bečovská botanická zahrada pokračuje v revitalizaci vodních nádrží. Původní rybí sádky, ochránci přírody a zaměstnanci zahrady.

0: by se mohly pak znovu vracet na ty původní stanoviště, odkud třeba postupně mizí.
1: Představení nové expozice plánuje vedení zahrady na příští rok.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, teploty budou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, na horách 19. Zítra bude v Čechách převládat velká oblačnost, později odpoledne a večer čekejte výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek, teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18 stupňů.
3: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně na dvou místech. Na výjezdu z Brna na kilometru 189 stojí dvě auta v odstavném pruhu. Kolona je od sjezdu na Mikulov asi na 10 minut. A další komplikace je na Vysočině směrem do Prahy. Za sjezdem na Tasov se na kilometru 152 srazila dvě auta v levém pruhu. Vybočuje se do pravého a odstavného, zdržíte se 5 minut. Na silnici 37 z Trutnova do Jaroměře a Hradce Králové zpomalte. Za obcí Hajnice havaru osobní auto, jede se Kyvadlově, zdržíte se 15 minut. To byly hlavní zprávy, teď Halina Pavlovská.
4: Milí posluchači Dvojky, tak jak se vám vede v prvním květnovém týdnu? Pálili jste čarodějnice? Líbali jste se pod rozkvětným stromem, abyste neuschli a byli stále milovaní? Že už na tyhle pověry kašlete a byli jste v klidu doma, poslouchali jste rádio, pochutnávali jste si na dobrém jídle a koukali kolem sebe, kde co hezky kvete? Taky dobře. Na každý pád znalec lidských duší, spisovatel Ralph Smart prohlásil: naše vztahy musí být v souladu s našimi hodnotami a přesvědčeními. Je těžké růst s někým, pokud jste oba v opačném směru. Jeho slova a měsíc máj mne inspirovali k dnešnímu omeletkovému tématu. Hovořit budeme, no o čem jiném, než o lásce v máji času. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem naplnila květnem a láskou. Nejprve si zrekapitulujeme datum 1. května, které máme za sebou. 1. květen je oslavován jako svátek práce, spojený s dělnickým hnutím, demonstracemi a ideou solidarity. V českém prostředí má navíc silnou stopu z dob socialismu, průvody, transparenty, oficiální oslavy. Zároveň je ale 1. máj v Česku i svátkem lásky. Hlavně díky básni Máj od Karla Hynka Máchy. Ta báseň zahájila tradici, že by se lidé měli 1. května políbit pod rozkvětlým stromem, aby jejich láska neuschla. Takže to sousloví v sobě nese zvláštní kontrast. Kolektivní ideologii versus osobní romantiku, politiku versus poezii, minulý režim versus nadčasové emoce. No ale pro hodně lidí je 1. květen prostě jarní den, ke kterému by měly patřit slunce, květy a začátek tepla. Já vám teď odvyprávím takovou trošku pikantní příhodu. Kdysi, v raných dobách mého mládí, jsem začala chodit s chlapcem a oba jsme byli poměrně neskušení. A když došlo na první intimní chvíli, byl chlapec zcela uchvácen mou bohatostí tvaru. A chtěl mi ňadra nějak pochválit, zhodnotit. Ale jak byl vynervovaný, přeřekl se a vyrazil. Ježiš, ty máš tak krásný prasa. Potkala jsem tuhle kamarádku, vypadala velmi energicky a zarputile. Kam jdeš takhle odhodlaně? Zeptala jsem se a myslela jsem, že řekne, že jde na jednání, nebo na soud, nebo na policii, nebo prostě tak něco. Ona ale odpověděla, jdu se dát svést. Jeden můj kamarád je velký romantik. V zimě se zamiloval a chtěl se své přítelkyni předvést v celé rozhárané byronovské kráse a pozval ji na nedělní výlet a vybral kousek za městem svou oblíbenou scenérii. Temná obloha, nízko u země se válí chukvelce mlhy, holé větve jsou obsypané desítkami havranů. No není to krása? Zaútočil na nový objev. A dívka se k němu přitiskla, kamarádovi se srdce zatetelilo, když v tom slyšel, hele pojď, rychle to přeběhnem, aby mi ti ptáci nepodělali účes. K lásce často patří zrada. A nejčastěji se zrady páchají kvůli muži. A nejčastěji stačí ke zradě věta. Například Jana se zamilovala do Petra a požádala svou nejlepší přítelkyni Soňu, aby Petrovi říkala, jak je Jana krásná, chytrá a žádaná. A Soňa si pak s Petrem domluvila schůzku a Janu pochválila takhle. Ona teď Jana vypadá fakt dobře. Nikdo by nepoznal, že má na zubech korunky, že si nechala odsát tuk ze stehen a že má silikonová prsa. A Janě to fakt pálí. Občas sice ujede, to když se zamilovala do toho tetovaného Mexičana, ale když se u ní projevily první příznaky, tak hned šla za specialistou a dneska se naštěstí dá vyléčit i syfilis. Soňa nakonec Petra urvala pro sebe a Jana se zhroutila. Ale protože ve skutečnosti byla opravdu chytrá, tak počkala pár let, přesně řečeno počkala 20 let a chodila k Soně domů a pomáhala jí a Petrovi vychovávat jejich syna. A ten jí měl moc rád a říkal jí teto. A protože ve skutečnosti byla opravdu krásná a žádoucí, tak toho 20-letého hocha zblbla tak, že si ji vzal, i když jí bylo 45. A Jana pak svým dalším nejlepším přítelkyním vyprávěla, jak zoufalé Soně, která jí prosila, aby synovi nekazila život, s široce otevřenýma očima upřímně říkala, no ale já ho asi opravdu miluju. On mi tak strašně připomíná Petra za mlada. Máme si dáme písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
3: Dívám.

Májové lásky. Tak by se dalo charakterizovat dnešní téma omeletek tady na dvojce. A proč se říká svatba v máji do roka Máry? Protože květen byl spíš měsícem oslav jara než svateb. Ve Francii je 1. máj oslavován tak, že se lidé dávají konvalinky pro štěstí. A máj zde symbolizuje lásku a nový začátek. Jedna má přítelkyně prožila nedávno peklo, protože její muž měl těžké střevní potíže. Byl přesvědčen, že má rakovinu tlustého střeva a uvažoval už o tom, jaký chce mít pohřeb, smuteční hudbu i parte. Musel projít celou řadou odborných testů a protože výsledky nebyly hned, tak fyzicky i duševně chátral minutu po minutě. A má přítelkyně, jeho žena, byla stále s ním. Sjednávala schůzky s dalšími odborníky, nacházela léčitele, vařila mu, hladila ho, utěšovala. Když mrkal, mrkala s ním. Když spal, poslouchala jeho dech. A když se chytil za srdce, tak automaticky vytáčela číslo záchranky. No potom konečně laboratoř vyhodnotila všechna manželova vyšetření a vyplynulo z nich, že muž přítelkyně je absolutně zdrav. No a oslavovali. Konečně jedl a pil, konečně si s chutí pustil televizi. No a přesně v ten okamžik úlevného poznání organismus mé přítelkyně zaprotestoval proti předchozímu vypětí a kamarádce se udělalo zle. A najednou se nemohla nadechnout a pálilo ji na hrudníku. A službu jí vypověděla celá pravá půlka těla. Má kamarádka ležela na loži vedle svého zdravého manžela a lapala po dechu. Je mi zle, je mi strašně zle, sténala. A manžel nadšeně zařval gól. Mám šílené bolesti, neměl bys zavolat sanitku, pípla jeho žena. A její svěží chlapík nespustil oči z obrazovky, jen jí tak poplácal po boku, tak, jak se uklidňují staří psy, no a jako pravý mačo nesoustředěně řekl, víš co, tak na to zkus nemyslet. Já musím velmi často bojovat sama se sebou, když musím ráno vstávat. Ale do bojovné nálady mě onehdy dostal můj přítel. Bylo to takhle v neděli, já jsem nikam nemusela, ležím v posteli a přítel, který vstává každý den časněji, když nemusí, onou neděli přišel za mnou a povídá mi, takový krásný ráno, všude ticho a klid. Prosím tě, ještě lež a nevstávej. Pro romantika je určitě příjemnější myslet na záchodě na to, že se půjde podívat na východ slunce, než když při pohledu na východ slunce zjistí, že bude muset jít na záchod. Kamarádka mé dcery s manželem se nedávno rozhodli, že půjdou dobrovolně darovat krev. Součástí vyšetření byl dotazník, který z dárci vyplňovala starší dobrovolnice. Platil jste někdy za sex? Zeptala se. A manžel unaveně pohlédl na svou ženu, která se snažila uklidnit nově narozené miminko. Potom přijel pohledem několik svých starších dětí, které se motaly kolem nich a povzdykl si. Ano, pokaždé. No a teď si zopakujeme první slova Máchovy básně, která nám všem určila, jak se máme na měsíc máj dívat. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.

0: Dnes jsou omeletky, milí posluchači, v lásky plné májovém duchu. Po dlouhé době jsme se s přítelem vypravili do kina. Nestálo to za nic a byla bych odešla. Ale přítel pořád seděl a hleděl. Až se ke mně najednou rázně naklonil a rozhodl. Pojď pryč. Kvůli téhle kravině přece nenecháme doma psy samotný. Jeden z našich 4 psů tomu dal na frak a natrhl, zobák to právě nebyl. Zkrátka kousnul nejmenšího Vilíka a krvácelo to. A jela jsem taxikem na veterinu. A Vilíka ošetřili, ránu vyčistili a když už jsem byla zpátky v čekárně a chlácholila Vildu a chystala se k odchodu, tak pan doktor vyrazil z ordinace a před několika dalšími čekajícími radostně zvolal. Paní Pavlovská, počkejte chvilku, já bych se vám rád ještě jednou kouknul na ten zadeček. Naše tortilka zabrala celou sedačku před televizí a nepodařilo se mi ji odtamtud vystrnadit, tak jsem zvolila lest. Šla jsem k ledničce, otevřela jsem jí a když tortilka vstala, rychle jsem jí zase zabouchla a skočila na pohovku. Torty se s vyčítavým pohledem uvelebila u mých nohou. Ale za pár minut vyrazila ke dveřím a začala naléhavě štěkat. No tak jsem vstala, abych ji otevřela na zahradu, ale ona kolem mě proklouzla a než jsem se stačila vzpamatovat, byla zpátky na sedačce. Jedna moje kamarádka klasicky svému milému nastrouhala do salátu hodně celeru. Moc celeru. Netušila, že její milý je na celer alergický. Nejdřív se začal dusit, pak zmodral a pak se mu dokonce na několik okamžiků zastavilo srdce. Vášeň skončila na intenzivní péči a má přítelkyně nedávno, když jí opět někdo k radostnému životu doporučoval celer, prohlásila. Jo, ten já tedy rozhodně mohu použít, ale jako dlahu. A teď vám přeříkám básničku Miroslava Michálka s názvem, který přímo kooperuje s naším dnešním omeletkovým tématem. Miroslav Michálek napsal Libido starého uklízeče. I když drhnu podlahu, přesto toužím po blahu, přesto toužím po blaženě, proto drhnu obnaženě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači, jak už jsem řekla před písničkou, dnes se věnujeme jaru a lásce. Jsem zvědavá, co nám k máji a lásce řekne můj kolega, herec Vašek Šanda. Hned teď mu zavolám.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Dobrý den, Vašíku. Prosím tě, dneska máme v omeletkách téma máj a láska. Co tebe jako první napadne, když ti řeknu máj? Třeba i první máj.
1: Když řeknete máj, tak mi napadne, že mám brzy narozeniny.
0: A kdy?
1: 18.
0: To je za pár. Tak budeš zase o rok moudřejší.
1: No, ano.
0: Muži zrajou, prosím tě, jako víno. Ty jsi ve věku, že se můžeš chlubit každým rokem navíc.
1: To je pravda. 18. května je takové datum, narodila se Emilia Vašáriová, Karel Roden, Sabina Remundová a já.
0: Sami vynikající herci.
1: Ano.
0: To si tím chtěl naznačit, že? Ano. Pochopila jsem to správně.
1: Ano, jsem v dobré společnosti.
0: A prosím tě, kromě svého zrození, máš ještě nějakou jinou osobní májovou příhodu?
1: No já obecně mám ten květen hodně rád, protože už se blíží pomalu konec divadelní sezóny, blíží se to krásné léto a prázdniny, takže já ten květen vysloveně si užívám s tím, že už se blízká na lepší časy.
0: Na volno, viď?
1: Ano.
0: Na večerní volna. Prosím tě, Vašíku, ty jsi odborník na filmy. Existuje film, který je vysloveně zaměřený na máj, na květen? Na prudkou horoucí lásku, to bych řekla, že je hodně filmů soustředěno, ale takové vášnivé jaro odehrává se v nějakém filmu.
1: Vášnivé jaro? Hmm. Tak to se mě teda teď úplně zaskočila.
0: Vidíš, a ty se nikdy nedáš zaskočit s těmi filmy, tak teď vášnivé jaro.
1: Nedám se, vášnivé jaro. No většinou je to tak, že ten film je kolikrát rozdělený na 4 kapitoly. Že po zimě logicky přichází to jaro, ale pak následuje v tom filmu léto, že to není jenom zaměřené na to jaro. Takže já musím říct, že já jsem v koncích. Mě teďka opravdu letí v hlavě všechno. Vím, že je český film, který natočil Zdeněk Tyc. Tuším, že se jmenuje Shadrem a je to celé z vesnice, kde ukradnou májku, ale to už taky není květem přece.
0: Majka je květen, majka je květen. To se, no, tak... se staví 1. máje právě, 1. května.
1: No tak dobře, no tak v tom případě mě napadá toto, český film s Ivanem Trojanem a Smirkou Pleštilovou.
0: Dobře, Vašíku, tak to se budu pamatovat, jmenuje se Shadrem.
1: Ano,
0: ten
1: ano,
0: film.
1: Uf.
0: Tak milý posluchač, jmenuje se Shadrem.
1: Vašíku, teď
0: ti trochu rozvážu ruce a řekni nějaký prostě hezký film o lásce.
1: No ale těch je samozřejmě. Já jsem si teď nedávno pustil své milované Madisonské mosty.
0: To mám taky ráda, s Meryl Streepovou, to je nádherný.
1: A s Clintem Eastwoodem. Potom mám moc rád romantický film Zápisník jedné lásky s Ryanem Goslingem a s Rachel McAdams, to je krásný film. Dům u jezera, Sandra Bullock, Keanu Reeves, jak si oni společně vyměňují dopisy přes takovou kouzelnou stránku a pak zjistí, že bydlí na stejném místě v rozmezí, ale 2 let. Mm-hmm. Takže tam je takové cestování i časem u toho, ale to je taky moc krásný film.
0: Já ti, Vašíku, děkuju a víš, užij si jara.
1: Děkuji. Mějte se moc krásně. Naschledanou.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli názory na jaro a tipy na láskyplné filmy od mého kolegy herce Vaška Šandy. A teď dám prostor vám, konkrétně tedy posluchačce paní Zuzaně Bečvářové z Pardubic. Její příběh vám teď přečtu. A text má název Já to chci taky. Byly 2 roky po válce. Naši bydleli v Liberci v krásné vile, kousek nad botanickou zahradou. Užívali si první poválečné roky a hlavně čas po svatbě. A tak se krásné Jizerské hory údajně staly kolébkou mého vzniku. Babička prý nechtěla, abych se narodila, prý je dost času. Ale já jsem se přes všechny nástrahy nepustila a na svět chtěla. Narodila jsem se na velikonoční pondělí s datem 2 šťastných 7, ještě v demokratických letech před nástupem komunistů. Byla jsem živé dítě. Uhlídat mě bylo těžké, rovněž zvážit mě nebylo prý vůbec snadné. V necelém roce jsem začala chodit a tak lépe objevovat svět. Brzy jsem se také naučila zdravit, a to prý nejraději mladé tatínky, za co se moje maminka, slušně vychovaná v církevní soukromé škole, velice styděla. Na lesním koupališti, kde jsem byla v letních vedrech 47. roku odkojena a ve 4 měsících tatínkem vykoupána, jsem se dále velice ráda seznamovala s vodou, věcmi, dětmi i dospělými kolem nás. Zajímalo mě vše, co jsem neznala, později i to, co jsem neměla. A vyzývavě jsem hleděla na lidi, kteří něco jedli, pili nebo něco zajímavého dělali. Jako hubené dítě jsem vypadala hladově a tak se moje maminka zase styděla a omlouvala. Na pískovišti jsem si přivlastňovala hračky jiných dětí nebo jsem projevovala přání se slovy já to chci taky. Mé všímavosti neuniklo téměř nic. A tak se jednoho dne stalo, že jsem si všimla i detailu nahého chlapečka, který měl něco, co jsem já, nahatá holčička, neměla. A pro jistotu jsem si ještě prohlédla sebe a pak znovu přítomného chlapečka. No a pak už jenom stačilo dojít k němu, vzít zakýžený předmět a volat na maminku, já to chci taky. Chudák chlapeček začal brečet, čím dál tím víc, neboť jsem se oné věci nechtěla jen tak vzdát. A na pískoviště přiběhla moje maminka a chlapečkův tatínek, což bylo pro mou maminku hrozné a moc se styděla. Po chvíli se podařilo křičícího chlapečka ode mě osvobodit a maminka s velkou omluvou pak ujížděla z koupaliště rychle domů. No a pak jsme dlouho na koupaliště nejeli.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Já to chci taky, se jmenoval příběh posluchačky paní Zuzany Bečvářové, který jste slyšeli před písničkou. Milí posluchači dvojky, napište mi taky, co se vám stalo, co jste zažili, na co si vzpomínáte, o čem sníte a o čem přemýšlíte. Na vaše texty se budu moc těšit na mé mailové adrese halina@rozhlas.cz anebo na adrese Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Láska člověka ale většinou zcela nezasytí, takže i na jaře se musí jíst. A teď si proto společně připravíme jarní detoxikační polévku. Na jarní detoxikační polévku potřebujeme 50 dkg másla, 120 gramů oloupaných brambor, nakrájených na kostičky, 2 stroužky drceného česneku, 100 gramů nakrájené cibule, 300 ml horkého vývaru, potřebujeme vývar buď kuřecí nebo zeleninový, 300 gramů nasekaných čerstvých rajčat, 300 gramů hlávkového zelí, nejlepší je křehké, bio. Potom potřebujeme sůl, mletý černý pepř. A polévku vaříme ve větším hrnci s těžkým dnem. Rozpustíme máslo, na něj vložíme brambory, česnek a cibuli. Přikryjeme, restujeme 10 minut pod pokličkou. A potom přidáme vývar, rajčata a přivedeme k varu. A po chvíli snížíme teplotu, přidáme zelí, natrhané na menší kousky a povaříme ještě asi 5 až 10 minut, dokud prostě všechna zelenina nezměkne. A potom dochutíme solí a pepřem a podáváme s krajícem chleba, který je namazaný máslem a taky může být opečený. A je to detoxikační, to znamená dietní a velmi dobrá polévka. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
3: Dávno už vím, že chodím jak

A protože dnes jsme mluvili o jaru a lásce, odcituji vám svého oblíbeného Marfio, který řekl: nikdy nespí s ještě větším bláznem, než si sám. A české přísloví praví: všechny nepomiluješ, ale aspoň se snaž. Existuje velké množství básní o jaru. Až přijde zase máj, až jednou v máji, láska v máji, už je tu máj, zas přiletěl máj, májová pohádka, byla noc krásná májová. No a co se ještě o jaru a máji říká? Máj je poezie, kterou píše sama příroda. První máj není den v kalendáři, je to chvíle, kdy srdce slyší jaro. A v květnu rozkvětají stromy, ale i to, co člověk dlouho skrýval v sobě. No a pak máme několik májových pranostik. Májový déšť padá zlato. Když se v máji blízká, sedlák si výská. Kolik rosy v máji spadne, tolik sena v létě přibude. Když máj vláhy nedá, července předá. No a taky se mi líbí věta. Některé lásky začínají slovem, ty pravé rozkvetlým tichem. Já jsem, když mi bylo asi 20, a marně jsem se snažila uhondat chlapce, který se mi moc líbil, napsala tento výstižný verš. Přišlo jaro, přišlo, zkrátka. Jsem pro něj jen kamarádka. Užijte si májových dnů, poslouchejte cvrlikání ptáků, no a taky omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce.
1: Neznámý muž postřelil ženu v klenotnictví.
2: Já jsem nevinný, pane komisaři. Já nevěděl, že to střílí.
3: Že střílí co?
2: Ten balíček.
1: Co bylo v záhadném balíčku? A kde k němu zadržený muž přišel?
2: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Já tam hledal jednoho člověka. Dlužil mi, víte?
0: Tajemný balíček.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Jeden z požárních úseků v Českém Švýcarsku chrání domov seniorů. Nebezpečí jim teď nehrozí. Ukrajina zasáhla u ruského přístavu dva tankery ze stínové flotily. A bude slunečno, teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží chránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravovali na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: A kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. A naopak do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. Informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Ukrajinská armáda zasáhla dva tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na Telegramu to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něj aktivně používala k převozu ruské ropy. Rozsah škod není známý a Rusko se zatím nevyjádřilo. Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Moskva s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. Novým přírůstkem zoo Hluboká je mládě kočkodana husarského. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým kočkodaním mládětem, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jarjabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
4: Pohlaví budeme zjišťovat těch 2 až 3 měsících. Teď co samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže jaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Je jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, teploty mezi 23 a 27 stupni v Polabí až 29 na horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 je lepší situace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Nehodu v omezení na kilometru 195 už odklidili. Kolona je od sjezdu na výstaviště z kilometru 192 asi na 15 minut. Na D1 na výjezdu z Brna do Prahy je nehoda na kilometru 189 v odstavném pruhu. Fronta od sjezdu na Mikulov je asi na čtvrt hodiny. A nehoda je i v Praze v Průmyslové ulici směrem na Hostivař. Za Českobrodskou se srazilo osobní auto s nákladním. Zdržíte se do 5 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu tradiční nedělní pohádky. Hrát si na jako umí každé malé dítě, a pokud člověk dokáže spojit dohromady jako velrybu, jako trpaslíka a jako kocoura, může z toho vzniknout kouzelná zahrada. Přesně taková, jakou ve své knížce Zahrada popsal a nakreslil v roce 1962 výtvarník, ilustrátor, scénárista a režisér Jiří Trnka. Tahle legendární publikace učarovala nejednomu čtenáři a také mnoha divadelním i filmovým tvůrcům. V rozhlase si s tímto vděčným tématem pohráli Blanka Bohdanová, Jiřina Bohdalová, Viktor Preis, Josef Dvořák a další herci pod vedením režiséra Jiřího Horčičky. Tak ať se vám pěkně poslouchá.

0: Už to mám! My si nějakou pohádku vymyslíme a každý si v ní zahraje to, co umí. Co umíte třeba vy?
1: Já umím rybu.
0: Ukažte. No, no tak, ukazujte.
1: Já ukazuju. To se jenom mlčí. Otevírá se pusa a rukama u uší se takhle pomaloučku hýbe.
0: Výborně! Vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
1: Ale ryby přece nemluví. Ani velryby.
0: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
2: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
0: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
3: Zahradu? S velikými stromy?
0: Ano.
3: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
0: Ano.
3: A s jezírkem?
0: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
3: Tak já jsem jako zahrada.
1: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko a velryba a kocour.
0: Jaký?
1: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
4: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán. Kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první.

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale kouk.

0: že by možná stačilo do té branky strčit.
1: Prsku!
2: A je to.
3: Jde se.
1: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
3: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
1: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
3: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
0: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
1: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
0: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
3: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
1: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki.
4: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
5: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
4: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
5: No ale...
4: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
5: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
4: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
5: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
6: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: A už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty
4: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
3: Nejlepší by bylo zavolat.
5: Kocoure, jsi doma?
6: Nejsem.
4: Zase jinde a je úplně jiná a dělá si z nás legraci.
3: Kdo?
4: No kdo? Ta ozvěna přece je napad. Nejdříve chytíme ozvěnu a potom kocoura.
3: Jo.
0: Ozvěno, kde jsi?
6: Nejsi.
4: A teď byla tamhle u toho sudu.
7: Uá, uá, chá, prsk, mrsk.
2: Koukněte ho, tu ozvěnu dělal on. Sedí na kraji sudu a křičí do něj.
7: Tak co tomu říkáte, pánové? Parádní ozvěnička, co? Pojďte si ji chytit. A když už budete tady u toho sudu, napijte se studené vody. Ale nejdřív hodně běhejte, abyste se pořádně uhřáli a budete v nemocnici na to šup. No tak pojďte, hleďte, vzdávám se.
0: Mňour sedí na kraji sudu a zvedá přední tlapky, jenže... Jak vidím, drápky se mu na nich nenápadně vysouvají.
2: Pozor na něj. Kluci, zrada! On se jako vzdává, ale chce po nás skočit.
3: Ty se pořád bojíš. Nás je pět a on je sám a fakticky se vzdává.
7: Samo sebou, že se vzdávám, je, kam já se na vás hrabu. Už nestojím za nic. Kostičky mi tak drží pohromadě. Zuby se mi vyklají. Na oči nevidím. Na uši neslyším.
3: A co drápy?
7: Co? Já a drápy, je? Těmhle pahýlkům ubohým chudinkám tupým říkáte drápy, jo? Vy mi lichotíte, pane. Panečku, bejvávalo.
5: Takže vy se vzdáváte.
7: No jak jsem řekl, vzdávám, co mi taky zbývá. Nic už mě na tomhle světě netěší. Chyťte si mě, ať už to mám za sebou.
2: Tak já...
1: Počkej!
2: A co když je to lest? Chce nás mít blíž a pak po nás skočí.
3: Uděláme to jinak. Rozdělíme se, obklíčíme sud a pak skočíme my po něm a všichni najednou.
7: Všecko vidím a všecko slyším. Obklíčte si mě, ale jednoho z vás ulovím a toho podrápu.
4: Těmi pahýlky.
7: Těmhle strašlivým drápům vy říkáte pahýlky, pane. Už týden jsem si je nemyl a až po vás seknu, tak vaše kalhoty dostanou otravu krve a vaše paní matka je bude muset zahodit. No, no, nepřejte si pak ten sekec doma. Tak vyberte si, koho z vás mám ulovit prvního, pánové. Já vás vezmu po řadě. Jste připraveni?
3: Prcháme!
7: Stát! Není kam prchnout, vážení. Za vámi je vysoká zeď, kterou nepřelezete, a před vámi jsem já. Já, kocour, mňour, první král téhle zahrady. Připravuji se ke skoku a pozor, skočím teď!
0: Tak to nám to dopadlo. Tak pěkně se nám ta pohádka rozběhla, tak pěkně se nám hrála a teď ji musíme ukončit.
8: Proč?
0: O čem budeme hrát, když kocour mňour se topí? Jak se tak vytahoval na kraji sudu a když se chtěl odrazit ke skoku, ujeli mu nohy a spadl do vody. My končíme, my se loučíme, to už se prosím nedá nic dělat.
9: Ano. Říkáte to naprosto správně, já se topím. Už mám v plících poslední bublinku vzduchu. Naše vysílání pro dnešek končí. Já se loučím, vážení přátelé, a své tajemství si vezmu sebou na dno sudu. Poroučím se.
2: Ale my vás zachráníme.
3: My nechceme, abyste se utopili.
10: Ano, udělejte to, zachraňte ho. A prosím vás rychle, když já jsem si vůbec ještě nezahrál. Dělal jsem jenom autobus a školní zvonek.
9: Pomoc! S.O.S. S.O.S.
3: Organizujeme záchranou akci. Udělejte sanitku.
10: Jo.
3: Výborně. Houkačku.
11: Semafory zelenou, bránu do zahrady otevřít, záchranka sem zatočit k sudu a brzdit.
9: Pomoc!
2: Hrajeme dál, podejte mi tlapku. Au, zatáhněte drápky.
9: Ano, ano, ne, promiňte, zajisté, okamžitě.
3: Táme, raz.
9: Slibuji vám, šlechetní zachráncové, že už budu ten nejhodnější kocour.
2: Dva.
9: Budu konat jen samé dobro.
3: Tři.
10: Och, ach, úch,
2: cich.
9: Raďte maličko poodstoupit, já si vytřepu z kožichu vodu. Auajs. Já jsem se asi zabil, nebo se ve mně něco zlomilo, mně je zlé. Já,
4: to nic není, my vás dáme na nosítka, jo, a odneseme do postele.
5: Ale kde vezmeme nosítka?
2: A kde postel?
4: No. Jedno po druhém, tamhle u zdi je děravý pekáč, to budou jako nosítka.
5: Jo. Kdeže je ten pekáč?
4: Tam u zdi v rošti, skočte pro něj.
3: Jú, to jsem selek.
12: No. Prosím vás, jaké to máte vychování? Nevidíte, že tu pod tím pekáčem spím?
3: A kdo jako jste?
12: No, kdo? Já jsem žába.
3: O, promiňte, paní žábo.
12: Nemůžete zaklepat.
3: Jistě, hned zaklepám. A promiňte, že jsem vás vyrušil.
12: No, proto. Po druhé to nezapomeňte a zaklepejte. A pekáč po použití vrátit v bezvadném stavu. Kdybych spala, stačí přiklopit moje úcta.
7: Honem, honem, kde jsou nosítka, vy uličníci?
4: Aha, teď už můžeme prohlásit, že záchranná akce dopadla výborně, dokonce, že to s kocourem není nejhorší, protože, jak jste slyšeli, už zase nadává.
7: A bodeť by ne,
8: Já mám duši na jazyku, potřebuju okamžitý převoz, tedy převoz na nosítkách, a ten kluk se tam vybavuje s žábou. Fuj!
12: Hele, kdo je u tebe fuj, ty jeden náfuko, ty vejtaho, ty myši žroute.
13: Slyšíte, jak nadává, to je úroveň, co? A to vás napomínala, že nemáte vychování, když jste nezaklepal.
8: Za toho uličníka se vám laskavě omlouvám.
14: Tak co, vlezete si do pekáče sám?
8: Od kdy pak kocour patří na pekáč? Jako nějaký králík nebo bůček.
14: Ale to jsou přece jako nosítka.
8: No, to... A nic lepšího nemáte?
15: Tak jak je to s vámi, šéfe?
13: Jsem na umření.
15: Šup na pekáče, žádné řeči. Tak kam to bude?
13: Pane řidiči houkacího sanitního vozu, upozorňuji vás, že můj ohrožený zdravotní stav vyžaduje šetrné zacházení. Já mám smrt na jazyku. Chci zemřít ve svém sídle.
15: A to je kde?
13: U támhleté jedle. A prosil bych velmi opatrně s těmi nosítky, pomalu je táhnout, nedrncat.
15: Už tam budem, šéfe.
13: No, to jste vedle, to je borovice a ne jedle. Ale co je? Co je? Co to je?
15: No chtěl jste k jedli, jsme u jedle.
13: A nějak se mi to v hlavě už všechno plete. Nezlobte se, chtěl bych tamhle.
14: A nebo radši tamhle. Stát. A co kdybyste to vzali takhle?
15: Jak?
14: No, kolem toho trpaslíka, co stojí u skalky, objeli ho, přefrčeli k brance.
4: Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit a že vůbec nestůněte.
13: Já že nestůňu. Nastává moje poslední hodinka. Já dokonce myslím, že jsem už umřel. A jestli jsem neumřel, mám určitě, jak už jsem říkal, smrt na jazyku. Hele,
4: Na vašem jazyku žádnou smrt nevidím.
13: No tak už jsem ji asi spolknul, určitě. Slyšíte? No, jak to ve mně šplouchá?
4: Mně se spíš zdá, že máte bříško plné vody, z toho sudu.
13: Jo, co vás nemá, pane, poslouchejte. Šplouch, no. To bublání znamená, že už se mi vaří krev. Kdybyste mi dali teploměr, měl bych nejmín 90 stupňů, jestli ne 100. Moje poslední přání je, abyste mě pohřbili u támhle toho trpaslíka a zaspívali píseň Kočka leze dírou, ale s citem.
4: Počkejte! A co je s tím tajemstvím?
13: S jakým?
4: No, které jste bral sebou na dno sudu, když jste se topil.
13: A mé síly jsou u konce. Ach, zeptejte se trpaslíka. Och, jen my dva známe to tajemství. S Bohem, světe.
4: Umřel?
14: Ale ne. Usnul. Slyšíš přece, jak chrápe.
4: Co teď?
14: Co by? Necháme ho spát.
4: A co bude s pohádkou?
15: Kocour je polepšený.
4: A ještě k tomu spí.
15: To má být konec.
14: Kdepak? Vždyť je tu přece ještě to tajemství. Do pohádky teď vstoupí sádrový trpaslík, který stojí tamhle u skalky.
16: A to budu já.
14: Kdo jiný?
16: Ale já nevím, jestli to svedu. Já jsem si nacvičoval ten autobus a školní zvonek. Jak se dělá trpaslík?
14: Já vám napovím. Kocour spí a kluci nevědí, co mají dělat. A v tom se ozve tichý hlas, jako když větřík zašumí.
16: Já bych vám, prosím, něco povídal, kdyby byl zájem.
14: Ano, přesně tak to řekl trpaslík a řekl to přesně tímhle hlasem.
16: Kdybych směl prosit, je to velmi zajímavé tajemství, které skrývá tato zahrada. Mohu?
17: No jistě.
16: Tak já s vaším dovolením začínám. Tady v zahradě je velryba a nikdo o ní neví, jen já a kocour. Na konci téhle cesty je domek. Dnes už je opuštěný, ale tehdy v něm bydlel jeden pán a ten si přivezl domů v malé skleničce rozkošnou rybičku, malonkou, jako je váš malíček. Dobře ji krmil a rybka rostla. Když už se nevešla do skleničky, řekl si pán:
0: na moutě, ona to bude asi štíka.
16: A dal ji do vany.
0: Podívejme, to nebude štíka, to bude na moutě sumec, ještě že je v zahradě bazén.
16: Tak ten sumec v bazénku rostl a rostl a potřeboval k obědu plné kbelíky jídla.
0: Pane, to nebude na moutě sumec, to bude něco na moutě horšího.
16: A tak jednoho dne přijeli stroje, ty zvedli rybu z bazénu a přemístili ji do jezera na konci zahrady. Vchod k tomu jezeru je skrytý bezinkovými keři. Když tudy prolezete, rozprostře se před vámi dosti rozlehlé jezero. A to jezero je naplněno vodou a velrybou. Přesněji řečeno, to jezero je převážně naplněno velrybou. Nenudím vás?
0: Vůbec ne.
12: Ale ta velryba se tam nudila. Já jsem totiž ta velryba. A bylo mi velice smutno.
0: Tak jsem jí předplatil na 100 let dopředu všechny noviny a časopisy a odstěhoval jsem se. Ono se to, prosím pěkně, nedalo vydržet. To zvíře mi šlo na nervy a ublížit se mu nechtěl.
4: Proč vám šlo na nervy?
0: Byla strašně upovídaná.
4: Velryba.
0: Velryba. Co přečetla, ovšem chtěla debatovat a co nejhorší, pořád mě poučovala.
16: Ona totiž všechno ví.
0: Chápete, že se to nedalo vydržet, proto jsem odešel, takže teď tady vlastně nejsem, má poklona.
16: Až někdy za ní půjdete,
4: uvidíme to bezinkové houští.
16: To taky, ale až dojdete na břeh.
4: Uvidíme.
16: Nic neuvidíte. Vlastně uvidíte, spatříte hromady nakupených časopisů, které velryba srovnává podle čísel a ročníků a za těmi hromadami je ona v tom jezeře.
14: Tak a teď už známe tajemství staré zahrady. Kocour pořád ještě spí.
17: A budu spát stále a dále se budu polepšovati.
14: Kluci taky půjdou spát, protože teď si uděláme noc.

0: a budu několik hodin královnou. Zaliju svět modrou barvou a nechám lidi, aby si za mé vlády odpočinuli. Teď však už stříbrné světlo mého měsíce začalo ustupovat zlaté barvě slunce a já se skryju do dalekých moří. Lidé se probouzejí a já jejich sny odnesu sebou. Vracím světu jeho barvy, ptákům jejich zpěv, lidem hlasy a dětem radost z hezkého dne.
1: Jsem den a slunce rozsvěcím nad zahradou a nad tím vším, co patří do pohádky.
2: Prosil bych zvonek, protože opět končí vyučování.
3: Kluci, zítra je poslední zkoušení na vysvědčení.
4: A já nic neumím. Bane, přírodopis umím, ale počty mi nejdou.
5: A já zas umím počty, ale přírodopis mi nejde.
6: A já umím kreslení a zpěv, ale nejde mi čeština.
4: To bude peklo.
5: No, a pak to peklo doma.
3: Tedy, já umím všechno, ale nevím, co všechno umím.
4: To je ono. Kdyby nás tak někdo vyzkoušel, tak poznáme, co víme a co ne.
5: Někdo, ten někdo by musel vědět i to, co my nevíme.
7: Ona totiž všechno ví. Ona ví, kolik obilních zrn položeno na sebe by bylo třeba k dosažení měsíce.
4: Velryba!
3: Jde se do zahrady!
1: Teď někdo dělejte husté křoví.
0: Já jsem houští, co nikoho nepropouští.
1: Ne, to ne, to ne. Nic se nesmí přehánět. Křoví je sice husté, ale musí v něm být co? No, díra, aby kluci mohli prolézt.
0: Jen prolezte houští šerem a budete před jezerem.
1: Jenomže... To jezero zatím není vidět, protože všude, kam kluci dohlédnou, jsou na vysokých hromadách srovnány časopisy a noviny pěkně podle čísel a ročníků.
3: Tady někde bude. Asi za těmi novinami. Když ji pozdravíme, tak nám odpoví a taky podle hlasu najdeme.
1: A teď by měla promluvit velryba.
8: Ale jaký má velryba hlas?
1: Velryba. Ani vysoký, ani hluboký,
8: ano.
1: Ani silný, ani slabý. Jakoby koza měla hlas jako myš a myš jako koza.
8: Aha.
1: Asi takový hlas, jako máte vy.
8: Ano.
3: No,
1: ne, promiňte, chci říci. Asi takový, jaký umíte udělat jedině vy.
9: Kdo to tu stále huláká a ruší?
1: Velmi správně. Jako když myš bučí v sudě, to je přesný velrybý hlas.
10: Dobrý den.
9: Bonsoir, good morning, guten tag, salam aleikum. Ahoj. Čeho sobě žádáte vy, které nevidím?
4: To jsme my, kluci, milostivá paní. Je nás pět a potřebujeme vyzkoušet.
9: Slyším vás, leč nevidím. Odsuňte těchto 12 ročníků malého čtenáře od roku 1912. Tak, podejte mi brýle.
1: To jsem zapomněl říct. Velryba si od samého čtení zkazila oči a tak jsem jí nechal udělat brýle ze starého jízdního kola. Řidítka a zvonek jsem ale oddělal.
9: Čím vám mohu posloužit, pánové?
4: Vyzkoušením
5: na vysvědčení.
6: To bude zítra, to zkoušení, ve škole.
9: A co nevíte, prosím?
5: My něco víme, tedy hodně víme, protože jsme dávali ve škole pozor. Ale nevíme, co všechno víme. Víte?
9: Vím. To je něco, co vymyslel řecký filozof jménem Sokrates. Dávno před naším letopočtem, když řekl, vím, že nic nevím. Byla to tajenka v jedné křížovce v časopise Žena a móda z roku 1921, ročník 12, číslo 3, strana 30 vlevo. Tak se podíváme.
1: Řekla velryba a pečlivě si nasadila brýle.
9: Na přírodopis. Kolik pšeničných zrn, zdůrazňuji pšeničných, neboť s žitnými či ovesnými zrny se to má jinak. Tedy kolik pšeničných zrn je nutno seřadit za sebou, abychom dosáhli měsíce.
6: To jsme prosím neměli a pak to není z přírodopisu.
9: 389 395 222 189 zrn pšeničných a 389 396 285 938 zrn žitních. Divím se, že to nevíte. A ještě více mě překvapuje pochybnost o přírodopisnosti této otázky, protože žito i pšenice rostou kde? V přírodě. A příroda je co? Naše matka.
6: Promiňte, my jsme to tak nemysleli. Ono to vypadalo spíš jako astronomie a to jsme ještě neměli.
9: Opět se mýlíte. Ve vědě zvané astronomie se zabýváme pohybem nebeských těl. Uprostřed naší galaxie se nalézá mléčná dráha, mléko dává. Kdo? Kráva. Kráva je co? Zvíře. Dráha jaká? Jízdní. Jízdní dráha neboli železnice dopravuje mléko. Kam? Do našich měst. Město od A až Albrechtice od B, Brno, Bratislava, Benátky od C na 8 písmen, prosím, Cařihrad, čili Istanbul. Istanbul je kde? V Turecku. Turecko je kde? V Ázii. Evropa, Ázie, Afrika, Amerika, Austrálie, když lije, prší. Prší co? Voda. H2O. Písmeno O má podobu elipsy nebo kružnice. Tím jsme si zopakovali přírodopis a zeměpis i geometrii. A teď počty a jazyk český. 3×3=9, kdo bručí je medvěd. Tomuto literárnímu útvaru se říká báseň. Báseň se může rýmovat, ale taky nemusí. Provedeme-li rozbor slovní, pak medvěd je podstatné jméno rodu mužského, číslo jednotné, pád první. Pád první. První je číslovka. Pád patří do mluvnice, je-li však volný do fyziky. Volný pád vynalezl kdo?
10: Volný pád?
9: Volný pád.
10: Volný pád přece nikdo nevynalezl, ten prostě je.
9: Píšu 5. Volný pád vynalezl Krištof Kolumbus, velký to učenec italský. Tím jsme probrali počty, jazyk český, fyziku tak, a dějepis.
10: Tak my už půjdeme.
9: Kam pak? Zbývá ještě mnoho látky k zopakování. Kolik vlasů spletených dohromady utvoří lano, na kterém zdvihneme Petřínskou rozhlednu. Bylo očištěno v Mladém techniku číslo 22, ročník 14.
1: Ale to už kluci vypadli ze zahrady a utíkali, co mohli, aby je velrybí moudrost nedohonila.
8: No, asi jsem tu velrybu přehnala, ne?
1: Proč myslíte?
8: No, tak těch hloupostí, které jsem napovídala a nakonec, že volný pád někdo vynalezl, ještě k tomu Krištof Kolumbus.
1: No a co? Hrajeme si přeci na pohádku. A v pohádce je možné všechno. I přehnaná velryba,
11: I chaloupka z perníku.
10: I princezny zakleté do žáby.
5: I draci a kouzelníci.
12: I tři zlaté vlasy děda Vševěda.
10: I třeba takový široký, který jedním douškem vypije celé moře.
1: Jak báječně se takové zázraky vymýšlejí.
8: A jak pěkně se poslouchají, když je večer před spaním vypravujeme svým holčičkám a kloučkům, aby celý život vzpomínali na ty hezoučké vymyšlenosti, které si jim večer sedají na postýlky a pak hub na polštář a pak cvaky cvak jim zavřou oči.
1: No a my jsme si teď zahráli jen tak. Sami pro sebe, i když už dávno nejsme kluci.
8: A holky.
1: Slyšíte? To všechno udělala ta zvláštní a tajemná zahrada, kterou jsme si vymysleli. Nebo nevymysleli?
13: Pozor, jsem autobus. Řekl jste přece na začátku, že budu rád autobus. A teď už jsme skoro na konci a autobus nikde. Tak, teď jsem přijel.
2: Přesně. Jako podle jízdního řádu. Protože už se bude stmívat a kluci musí honem domů zopakovat si učení. Zítra se ve škole zkouší.
13: Kluci, nasedat! Za chviličku mám odjezd!
5: No počkat! A co já?
6: No ovšem, vždyť vy jste přece taky kocour.
5: Jsem přímo příkladně polepšený kocour. A chci proto udělat něco lidstvu prospěšného.
6: A co zahrada?
1: Ano. Co zahrada?
0: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mne vešla zákoutí a staré stromy a husté keře a cestičky, vysypané drobnými kamínky, po kterých se dlouho nikdo neprocházel a nikdo po nich neběhal. Až pak přišlo těch pět kluků a najednou to bylo úplně jinak. Když už jsme v pohádce, uděláme zázrak. Zboříme zdi, proklestíme husté křoví, vykouzlíme lavičky a altánky a vyčarujeme novou cestu, ať lidi zajdou až k jezeru, aby si velryba měla s kým povídat. Raz, dva, tři, teď!
14: Dobrý den, lidičky, vítám vás. Poseďte u mě a přijďte zas. Tady v mladém světě jsem se dočetla. Nebo ne, promiňte, já to popletla. To nebylo v mladém světě, asi jsem to četla v květě.
1: Ve vlastě.
14: Květě.
1: Snad v květech, ne?
14: Někde jsem to prostě

0: že zdraví sílu najdete v síru, že hlad vám zažene, lahůdka zpramene. Dobrý den, lidičky, vítám vás. Až vám to vyjde, tak přijďte zas.
1: Mňau. A já, kocour Mňour, si vás dovoluji jménem podniku Sady, Hrady, Zahrady, Ohrady přivítat v tomto parku. Jojojojo, chlapečku, nešlapat na tenhle záhon, je tam čerstvě zasetá travička. Jinak si můžeš pobíhat, kde chceš. Co prosím? Paninko, touhle cestou správně jdete k mluvící velrybě. Jenom tak mimochodem, poslední dobou taky zpívá. A nedávejte jí buráky, ona je nerada. Holčičko, tyhle kytičky netrhat. Pampelišky ano, dělat z nich věnečky je úředně povoleno. Pozor, babičko, tahle lavička je čerstvě natřená. No vidíte, už jste si sedla, teď jste pruhovaná. Ale nic si z toho nedělejte, v altánku číslo 3 jsme otevřeli rychlo čistírnu. A dneska má zavříno, protože je inventura. No jo, občerstvení je vpravo, prosím, dětský koutek s kolotočem vlevo. Já děkuji úctivě, ale buřty nejím, já jsem spíš na myši. Je, omluvte mě laskavě, zrovna tamhle jedna běží. Myšičko!
2: A nakonec...
3: Ze zkoušení jsme všichni dostali jedničku!
2: Nakonec pohádky, protože pohádka přece jen byla. Nakonec musí být... No co? Co se rýmuje na slovo konec?
3: Zvonec!

Tak tedy končí příběh Jiřího Horčičky Pět kluků, kocour a velryba, který vznikl na motivy díla Jiřího Trnky Zahrada. Hudbu složil a řídil Leoš Kosek, dramatizace Jiří Horčička, dramaturgie Eva Košlerová. Účinkovali Blanka Bohdanová, Jiřina Bohdalová, Viktor Preis, Vladimír Brabec, Josef Dvořák, Miroslav Masopust, Jaroslav Drbohlav, Miroslav Středa, Pavel Trávníček a David Vejraška. Příběh natočil režisér Jiří Horčička v roce 1982.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Lhůta pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení vypršela, tisíce firem ji nestihly. Charitativní běhy nebo procházky napříč republikou podpoří neonatologická centra. Je slunečno, teploty do 27 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
4: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Běžci i lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek ze startovného půjde neonatologickým centrum v Česku, která se o předčasně narozené děti starají. K čemu pak peníze využívají třeba ve fakultní nemocnici Olomouc, přibližuje lékař z tamního novorozeneckého oddělení Martin Vita.
5: Investujeme do věcí, které zlepší komfort té rodiny při pobytu u nás na oddělení a zároveň využíváme ty peníze i na vzdělávání. Ta neonatologická péče je jednak ta vyloženě ta medicínská, ta odborná, to znamená, jak jednotlivé úkony udělat co nejlépe, ale zároveň se musíme vzdělávat i v komunikaci, v práci s rodinou.
2: Izrael schválil plán na nákup dalších letek stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. Podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 od společnosti Lockheed Martin a 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. Architekturu i historii otrokovické části Baťov dnes od 15 hodin přiblíží komentovaná procházka. Sraz je u turistického informačního centra v přístavišti Baťova kanálu. Trasa potrvá přibližně hodinu a skončí u baťovského domku na třídě odboje, kde bude možnost jeho prohlídky. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
6: Komentované procházky jsou další z cest, jak se Otrokovice přidávají k oslavám 150 let od narození Tomáše Bati, který se o vybudování této místní části ve 30. letech zasloužil. Další termíny procházek jsou naplánované na 17. května a 7. června a jsou přístupné zcela zdarma.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách čekejte od západu přibývání oblačnosti, teploty mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, na horách kolem 19 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 je stále pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy. Na výjezdu z města na kilometru 188 je nehoda v odstavném pruhu. Kolony jsou od sjezdu na Mikulov na 15 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se zdržíte na obchvatu Petrohradu. Je tam omezení, jede se kyvadlově, zdržíte se 20 minut. A na silnici 3 čekejte silný provoz na výjezdu z Benešova do Prahy. Před mračí se zdržíte asi 10 minut. Tolik zprávy, na řadě je to nejlepší z blízkých setkání.
8: Milí posluchači, vítejte u výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. Herečka Anna Prášilová Fialová se tajně vdala a mě prozradila v Radiokafe Vinohradská 12, jak svatba proběhla. U mikrofonu usedl spisovatel Aleš Palán, který přišel Marku Němcovi představit svou poslední knihu Nekorektního průvodce Šumavou Za tichem. Designérka Anna Marešová si povídala s Markem o tom, jak vznikl nápad na design lanovky na Petřín. Oceněná vinařka Dominika Černohorská mi doporučila druhý vín k ochutnání a prozradila, co všechno musí splňovat držitel ceny Vinař roku. O nové komedii Husákovi děti se s herečkou Erikou Stárkovou povídala kolegyně Adélka. A my vám děkujeme za přízeň, naši posluchači, a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
3: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na dvojce.
2: Anna Prášilová-Fialová, můj dnešní host, má za sebou výrazné, náročné, různorodé projekty a všechno je to vlastně tak, jak jsem se zmínila, je to v rámci jejich kvalit využíváno jak zpěv, tak tanec, tak herectví ve filmu, v televizi, na divadle, v klasické velké činohře, v minulosti v Národním divadle, v komorních pojetích práce Davidského divadla i třeba v muzikálu v Karlíně. Zkrátka prostě umějí po ní sahnout kdekoliv, protože má prostě co nabídnout. Aničko, přeju ti krásné dopoledne tady u nás.
3: Krásné dopoledne.
2: A měli bychom přivítat také tvého čtyřnohého parťáka, který to už asi nebylo slyšet v éteru, ale jakmile naši posluchači přítomní zatleskali Aničce, tak on taky pozdravil. Tak...
3: Ano, on štěká, když se tleská, protože myslím, že to bere jako nějaký projev radosti a tak se rád přidá. Je to Huba a moc vás tady zdraví.
2: Jmenuje se Huba, jo?
3: Jmenuje se Huba.
2: A je to Huba nevymáchaná?
3: Je, právě že je. Je. My jsme původně si říkali, že bychom měli dva Huba a Buba a pak jsme zjistili, že jeden pes stačí.
2: Že Huba stačí.
3: Že Huba stačí, že on si vystačí za dva a pak jsme zjistili, že umí perfektně držkovat právě, takže to sedí.
2: Aničko, samozřejmě vzhledem k tomu, že já tě znám jako Annu Fialovou a pak tam přibyla ta Prášilová logicky, protože jsi se vdala, asi opravdu se ti to povedlo tajně, protože jsem si toho nevšimla, dokud jsem se opravdu nechystala, že na mě vyskočí i to tvé druhé příjmení. Používáš ho nebo jako, že jako i herečka chceš tak být braná nebo zůstáváš Anna Fialová a někde ti řekli, helejte se, madam, to je hodně dlouhý na plakát.
3: No tak jsem řekla, helejte se, to je teď moje nový jméno, takže pokud...
2: Takže si to tam napište.
3: Takže si to tam prostě napište.
2: Mějším fondem.
3: Mně se líbí ten zvyk, že se přebírá to jméno, zároveň jsem si svoje chtěla nechat ne asi tak kvůli práci, ale spíš, že si v tom nějak jako nesu furt svůj rod a nějak si v tom nesu i toho dědu a vlastně nějak jsem si říkala, že obě budou dobrý. Takže...
2: Prostě já samozřejmě, já měla totiž taky tajnou svatbu, takže jsem poslední doby se na tajné svatby ptal. Nicméně uběhne nějaký čas a je něco z toho okamžiku, který bys už třeba sdílet chtěla? Jakkoliv, a já tím nemyslím ani šaty, ani kde. Jenom jako když už to odskočí, jestli je něco, na co se tam můžu zeptat, ale nevím, kam se smím ptát.
3: Hele, tak ono vlastně, jakože to taky to slovo tajný, ono to bylo, já jenom jak nejsem podle mě na těch sociálních sítích a nezdílím tady tyhle ty věci, tak samozřejmě jsem říkala, že budu ráda, když to nebude ani pak zbytečně na tom obřadu jako lidma natáčený a veřejně pouštěný, ale i hlavně z toho důvodu, že mě jako štvalo, když jsem já třeba byla na svatbách kamarádů, že třeba během toho obřadu vlastně ty lidi na to čumějí přes ten telefon a nejsou tam jako přítomný v ten okamžik, tak to byl jako spíš i ten důvod a pak jsem taky prostě šťastná za to, že naše rodiny a naši kamarádi nás znají, protože i můj muž není jako na sociálních sítích nějak aktivní a sdílnej zbytečně, takže to bylo i tak automaticky od těch našich

0: blízkých, že to zůstalo tam, kde to bylo, no.
1: Že vlastně to spíš bylo normálně po staru, to prostě než jsme bylo byli takhle jako furt sledovatelní.
0: No, přesně, jakože jako neschovávala jsem si snubní prsten před lidma, akorát on, no, takže to bylo
1: akorát
0: tak,
1: jako prostě postaru. Nefotila hned na sociální síť.
0: No, a nedělala jsem jako, že jsme se to takový
1: nevěděli. Tak to my jsme teda opravdu vůbec nikoho nepozvali, ani rodiče, my jsme to teda fakt měli, jako
0: by
1: jsme jim to řekli až po měsíce.
0: Tak to měli právě
1: takže to oni to věděli vaši, tak na to se ptám, jak míra tajnosti mě zajímala.
0: Ne, právě, že nebyla vlastně. Kamarádi a známí to věděli a rodina a měli jsme to venku v horách a bylo to super a i nám pršelo. Takže vlastně, což jsme si říkali, že nejdřív jsme z toho byli trošku to, ale pak jsme si říkali, že ono pršelo to štěstí a bylo to fajn.
1: To je hezký, to znamená vlastně pořád ještě s manželem patříte teda, protože tak dneska už je vlastně všeho chuť na světě, jo, lidé se vdávat chtějí, někteří vůbec nechtějí. Jo, je už vlastně všechno má jako skoro stejnou míru, jako už to není něčeho víc mín. To znamená, má to tak jako opravdu klasicky, tak jako stvrdit ten vztah, takový ten...
0: Jo, zatím postupujeme klasicky.
1: Jo.
0: V tom vztahu, jo.
1: To znamená, měli jste i já nevím, teda křenovou rolku k jídlu?
0: Jo, to ne. Tak vlastně ne, jako spíš ten svazek, ale ne, my jsme to právě, my jsme tam nějak jako zase extra nějakých tradic, jakože hromadný stolování, krmení se
1: rozbíjení talířku.
0: Ne, to pak jsme měli hodně volnou zábavu, no i jak to bylo tak jako trošku v tom divočejším prostředí, tak ono to vyžadovalo, aby to bylo takový volný a divoký během.
1: Ale, já se to chápu, že to je strašně hloupá primitivní otázka, ale bude poledne. Tady prostě lidi všichni rádi jedí, rozumíš? Teď to vidíš, jak se furt vaří. Co jste měli k jídlu? Mě to fakt zajímá.
0: My jsme měli k jídlu. To mě jediný jako štvalo, protože já miluju jídlo a vlastně v tom nějakým jako radostným, ale schonu jsem toho vlastně nezvládla sníst tolik, kolik bych si normálně přála, jo? Nebo kolik bych toho normálně spořádala. Ale měli jsme tam mix jako českých, takových přesně těch horských jako jídel a že nějaký, myslím, tam byl guláš, jo, a takovýhle věci, ale pak tam byly i, pak jsme tam měli i skvělý vlastně catering, který tam dělal třeba moje oblíbený melanzáne, což je italský jídlo, je to vlastně pečený lilek s rajčatama, že tam byly i jako prostě třeba lehčí jídla, já nemám ráda, když jsou všude jenom takový ty výborný, ale český jako klasiky, po kterých se člověk tak akorát potřebuje schrupnout. Takže to byl takový mix všeho a k snídaní byla česnečka, takže super.
1: No to je úplně ideální na svatbě, česnečka před polibkem, já myslím, že
0: ne,
1: to je.
0: Ne, k snídaní.
1: Jo, k snídaní.
0: Právě na kocovinu.
1: To, že jste začali česnečko, pak jste si dali svatební polibek. A zase proč ne, bylo by to takový jako fakt
0: ostrý. Tam jsme měli svatební koláčky od známých z Moravy, takže tam bylo opravdu všeho chuť, což je za mě nejlepší
1: vlastně
0: možnost.
1: Si teď vybavuji, jak to vyprávíš, až se nepletu, protože samozřejmě nestihla jsem vidět všechny práce všech svých kolegů, které mám ráda. To bych dělala jenom to, i když by to stálo za to. Ale ty stočila nějaký film, kde seš nevěsta, viď? Přeci, jo. Jsem tě viděla v nějaký upoutávce.
0: To bylo Láska hory přenáší.
1: Ano, vidíš a hory.
0: Ježíš,
1: podívej se, jak se to podobá.
0: Tak tohle bylo, ježišmarja, kde to bylo? To byl Gerlachov, myslím.
1: Jo. Ale to se asi tady tomu filmu, to byla jistě taková trochu komedie, podle mě,
0: no,
1: ne, romantická. To se asi nepodobalo
0: vaše
1: svatba.
0: Tam to bylo o tom, že jsem se vzbudila, nemohla jsem najít ženicha, který se někde strašně ožral s mým otcem, což se díky bohu nestalo v reálu. Ale to jsme se požrali všichni, ne.
1: No, protože jste měli tu česnečku, tak nikam nešli.
0: Ne, to bylo skvělé natáčení, to jsme točili v covidu, takže jsme byli úplně sami ubytovaní na takovém prostě fakt obrovském hotelu a bylo to jako skvělé, to byla hrozná sranda.
1: Takže nepodobala ses ty své filmové nevěstě?
0: Ne. Já jsem to právě nějak, my jsme si to fakt nastavili, že jsme si z toho odmítali dělat nějaký jako zbytečný stres, nebo to nějak jako prožívat víc, než je nutný, co se týče nějakých jako věcí, když se něco nepovede, ale ježiš, to bude tragédie, když se stane tohle, že jsme si to fakt snažili užít, ale myslím, že můžu jako s jistotou říct, že jsme naposled plánovali nějakou akci pro jako víc,
1: pro víc lidí. 10 lidí. Je vidět, že vám to v něčem to stačilo, rozumím. Nenajedla ses tolik
0: lidí. To nebudu rozvádět. Je to prostě náročný. Obdivuju všechny produkční a všechny
1: co nás lidi, dávají kteří, dohromady
0: ano, co nás dávají dohromady, co prostě pracují s termínama, co pracují s lidskýma náturama, jak prostě lidi jsou schopní nekomunikovat nebo prostě, když po nich něco žádáte, tak vám to stejně neřeknou, řeknou to spíš mezi sebou. No.
1: Ne, je to říkáš to velmi přesně.
0: Obdivu všechny produkty.
1: Poslední věc k svatbě, byl tam Huba?
0: No samozřejmě.
1: To je jasný.
0: Byl hlavní hvězda.
1: Tak jsem ráda, že řekl ano. Naším dnešním hostem je Anna Prášilová, Fialová na Dvojce.

0: Vážení naslouchající, vážení posluchači, teď si budeme povídat o nové knize pana Palána Za tichem, tedy o Šumavě, a vy ji častujete přídomkem nekorektní antiprůvodce po nejrozsáhlejším a nejvtipnějším českém pohoří. Kde jste našel humor na Šumavě? Vlastně v kraji, který ale zároveň vyniká taky svou krutostí a tou pohraniční blízkostí, samozřejmě taky velkou bolestí poválečnou. Tak kde ji hledáte? A nejenom tedy prostřednictvím jazyka, protože ten je jedinečný a je stojí za to opravdu si to přečíst, protože se smějete.
1: Pro mě je humor dobrá cesta k přežití. A k přežití každého dne, nejen života. A mě trošku irituje, že Šumava, aspoň teda v Čechách, na Moravě už naštěstí tolik ne, co jsem si ověřil, vnímána jako taková ta jako mystická, romantická, umírající a tečka. A nic jiného. Ale stačí takový to zakázaný slovo paradigma. Stačí zmínit úhel pohledu a najednou je tam něco úplně jiného. A průvodce po Šumavě vychází každý týden 17. A já jsem si říkal, že to přece nebudu opakovat s nějakou bláhovou nadějí, že tam pojmenu nějaký nový místo, který zatím průvodcům nebo aplikacím, že jo, jsou turistické aplikace úplně skvělý, unikal. A rozhodl jsem se, že se podívám jinak a že ta edice Za tichem, nakladatelství Moto, když má jako velebit to ticho, tak já se nad ním nebudu dojímat, ale vezmu to vážně, vezmu to doslova. To znamená, že ticho je dobře a všechno, co je proti tichu, je špatně. A když jsem si našel tuhletu pozici, tak už to šlo samo. A pak spoustu veselých věcí tam při každý návštěvě Šumavy na mě padalo a zřejmě padat bude.
0: Spousta veselých, protože tam, milí posluchači, je fantastický třeba už jenom ten úvod nebo úvodní kapitola, kdy pan Palán hledá ticho na Modravě, kde v hotelích přeplněných ve dvě, ve tři ráno toho ticha asi úplně nedohledáte.
1: Ale každý volá ticho.
0: Ale už vlastně ten úvod, vlastně vaše představení na začátku té knihy, Aleš Palán se bohužel narodil v Jihlavě a tento handicap se marně pokouší napravit tím, že na Šumavu často jezdí a napsal o ní několik knih. Plus tedy závěr, nyní se tak pokouší na Šumavě zabodovat s nekorektním průvodcem, a to tím, že má několik lidí, kteří Šumavu dobře znají a že se ve zdejších lesích už několikrát sám úspěšně ztratil a kupodivu se pokaždé vždy našel. To znamená, už vlastně tím, jak sám sebe berete s rezervou, tak vlastně i uvozujete, jakým způsobem a jakým úhlem pohledu, jakou poťouklostí.
1: Je to humoristický průvodce a samozřejmě i autor toho průvodce musí tímhletím sítem procházet.
0: Když bych se vás měl zeptat, měl byste možnost strávit třeba týden s jednou dotazovanou osobností z vašich knih a toulek po Šumavě a po jejich samotářích. Kdo by to byl? S kým by vám bylo nejlépe? Nebo mění se to třeba v čase?
1: Já bych asi někoho novýho, protože zase mám rozdělaný nějaký další knihy i rozhovorů a i na Šumavě mám nějaký místa, který jsem tady v tom antiprůvodci zatajil, abych měl čerstvou hlavu zase na něco novýho a dalšího. Napadají mě teď lidi, ale který nejsou třeba z těch knížek. Ale nevím, jestli touhletou optikou, která je opravdu taková jiná a nečekaná optika toho až jízlivýho humoru, jestli člověk na to vlastně nemusí být sám, jestli to hledání těch potěuchlej radostí v té krajině není vlastně záležitostí, která je tak jako nečekaná a že to člověk musí jako sám za sebe prvně vstřebat solo. Nevím.
0: Co by se stalo, kdyby většina lidí vlastně na světě třeba na měsíc takhle zpomalila, protože já věřím tomu a na mě to z těch knih a i z toho filmu tak mluví, že vlastně já jsem účasten něčeho, co má úplně jiný temporitmus a už jenom v tom je ukryta nějaká pravda, nějaká autenticita, nějaká opravdovost a možná i to, že my se pohybujeme pořád ve světě, který spěchá. A tady to stišení a ten klid nacházíme.
1: Můžeme to zkusit i v tomhle v tom rozhovoru. Já když dělám rozhovory do knížek, tak s tím respondentem často mlčím. Nemám připravený ty otázky, jenom ho opravdu jako hluboce poslouchám a když se dostaneme do nějakých niterných poloh nebo nějakého zásadního prožitku, tak já to ani nechci rušit další otázkou. A mlčíme, pijeme ten čaj nebo pivo, nebo někam jako chvíli jdeme. A to je vlastně taky takový zpomalení, takže vážení posluchači, teď to budeme praktikovat. A
0: ano, to už taková rada to... na závěr. My vám opravdu tady s panem Palánem teď opravdu vám umožníme užít si 3 vteřiny ticha, taky nastavíme teď. To jsem si vždycky přál v rozhlase 3 vteřinové ticho. Děkuji, že jsem ho s vámi mohl absolvovat.
1: Aby se vám neprodloužilo v rozhlase to ticho.
0: Snad bylo léčivé, nebo i pro vás, milí posluchači. Já moc krát děkuji, že jste přišel dneska sem k nám do blízkých setkání a že jste se mnou strávil moje narozeninové dopoledne. Tak já vám děkuji a přeji vám, ať vaše cesty vedou dál krajinami, které vás budou obohacovat.
1: Děkuji mnohokrát, bylo to opravdu blízké.
0: Díky.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Milí posluchači, i v designu, jako ve všech odvětvích lidského tvoření, je potřeba humor. Jak vy se díváte na potřebu vlastně humoru v designu a vůbec ve všech těchto sférách vlastně produktového zpracování věcí?
1: Pro mě to je hodně zásadní pro můj život, jako být, protože já jsem si uvědomila jednu věc, že ono se furt říká teď a tady a já když se směju, tak já jsem automaticky v tom teď a tady. Takže vlastně ten smích, já jsem si uvědomila, že je strašně léčivý, protože vás dostane do toho úplně přirozeně, do přítomného momentu. Je to vlastně jediná věc, kterou mám vypozorovanou na sobě, že já fakt pustím všechno a v tu chvíli se prostě směju a jim jako dobře. A to je právě podle mě to léčivý. A co se týče designu, tak si myslím, že ten humor, a nemusí to být jenom jako takovej ten jako...
0: Pojďme se smát,
1: pojďme se smát, ale spíš to já to mám tak, že moje jako ambice je vlastně udělat lidem radost a třeba i nějak pobavit, jo. A třeba si myslím, že pak, když se nám povedlo tam vymyslet tu interakci mezi těma dvouma vozama, což teda nepřišlo, nepřišlo od nás, to bylo v zadání, bylo, aby jsme se zamysleli nad nějakou interakcí, protože to je kopec lásky a já nevím, tak to tam bylo popsaný, emoci, aby jsme tam dostali a já úplně, ježišmarja, to je strašní zadání, úplně jsem byla naštvaná z toho, říká, tam nechci nic jako dávat navíc, ten design má být, přesně, design má být čistý. A teď právě kolega Tomáš Chludil, ještě Jakub Žanony tam se mnou jsme také seděli a teď já jsem říkala, tyjo, kluci, mi se vůbec nechce nic vymýšlet a teď Tomáš říká, no ale pojďme do toho, jako to nemůžeme jako přeskočit přece. Byl takový, jako, že nechtěl úplně. Takže jsme fakt potom se bavili. Mm-hmm. Já říkám, to musí být něco, co není pak vlastně vidět. Ani to nebude nic stát navíc prostě. No. A napadla nás ta věc, že ty vozy, když se tam potkávají, jak jsou dva a je to prostě kopec lásky, tak těsně předtím, než se potkají, tak ten jeden blikne světlem, jakože mrkne a ten druhej uvnitř červená toho vozu, že se zastydí. No a pak zase kolem sebe projedou, ten vychladne, ten už nemrká, no a pak se zase potkají, ale nikdy nebudete vidět, který bude mrkat a který bude červená, takže to bude taková jako sázka do loterie, to znamená, že to nebude pravidelný, aha, vůbec, bude to úplně random.
0: Aha, to znamená, že to zčervenání se neodehrává vevnitř v té tramvaji?
1: To se odehrává uvnitř, ale není jasný dopředu, který ten vůz těch dvou to bude zrovna. No, takhle, že vlastně si zrovna vlezete do toho, který se zčervená, tak řeknete, tak se asi zamiluju, nebo jak to bude, takže a já jsem pak jako zjistila, že ty lidi na to reagují a že je to baví a úplně se říká, že to je skvělý, jakože tohle jsem měla pocit z toho najednou, jako to, že to je pro ty lidi a že jako celkově já ten design vnímám tak, když je to ten dopravní design, že to není žádná jako soukromá věc, je to veřejná věc, což samozřejmě já jsem mám jako tu zodpovědnost za to velkou, takže jsem samozřejmě nervózní z každého detailu, aby to fungovalo. Ale prostě pak mám radost, když dostávám tu zpětnou vazbu od těch lidí. A neříkám, že to je jako humor, ale je tam ta jako radost. Takže jako pro mě jako to, že dostat radost a ty pozitivní věci do toho designu je strašně důležitý. No.
0: Když jsem se díval na to, jak by měla vypadat lanovka na ještět, kde já osobně tedy velmi hodnotím jako člověk, který mu není lhostejné, jak věci kolem něj vypadají, tak já velmi hodnotím tu komunikaci s hubáčkovým vysílačem a s tím hotelem. To mě připadá,
1: tak to je úplná ikona,
0: že to je
1: zásadní.
0: Je to zásadní. A ta lanovka vlastně v té čistotě, ona vypadá, že se tak jako vznáší a odkazuje k takový jako lehce pro mě sci-fi 60. 70. let. To prostě hrozně pěkný. A byť to teda, nebo možná, že mě řeknete teď, že tam taky bude nějaká pomrkávačka, ale ve mně to jako ten úsměv vzbuzuje, když to vidím. Jak tohle to je daleko a jak to vzniklo vůbec tenhle ten nápad?
1: No tam samozřejmě jsme dostali zadání nová lanovka na ještět, nebo když jsme prošli tou soutěží, takže nebo jsme věděli, že tam bude tady to zadání, ale nebylo to, měli jsme spíš specifikovaný typ, rozměry, vlastně tyhle ty věci, nebylo tam nic jako, jak by měla vypadat. My jsme se právě taky jsme se o tom bavili docela dlouho, jak to pojmout, protože tam předtím byla lanovka, která jako byla tradiční, byla vlastně roztomilá, byly tam i ty dva vagónky, takže to mě do ty kabinky, což mi vlastně přišlo takový jako pěkný. Ale v zadání bylo, že to má být tenhle ten typ Funifor, se to jmenuje, což je velká na dvou lanech, což já jsem za to teď zpětně velmi ráda, protože to je nejbezpečnější jako systém, který existuje. Mm-hmm. Má vlastně kratší to rameno, takže ve větru je velmi stabilní. A vlastně jsem si říkala, no tak ta lanovka stará už tam není, ale tam prostě ta ikona na tom kopci, to je to zásadní, takže my musíme komunikovat, ta lanovka musí komunikovat s tím ještědem, s tím tím vysílačem. A myslím si, že se to jako povedlo. Teď do toho ještě architektonický studio Sial udělalo tu dráhu s těma stanicema a mám pocit, že to všechno k sobě krásně jde.
0: Je to vyladěný.
1: A ten začátek už bude, že ono se bude dát dojet tramvají na Konečnou. Aha. Tam nastoupíte na lanovku a dojdete pod ten Ještěd. A to mi přijde úplně geniální, že MHD prostě až nahoru na kopec. A jak jste se ptali, jestli pomrkává, tak to se mě ptalo spoustu lidí, když jsme na tom návrhu pracovali, jestli bude taky mrkat. A tohle říkám, no nebude mrkat, to není prostě Petřín, tohle to prostě... Nebudeme opakovat tady prostě něco.
0: Že by si tak vzdychla třeba.
1: No, ale ona udělá to. Ona udělá, protože ona má, my jsme tam nakonec navrhli takový malej otvor vlastně do, nebo by to průhled vlastně podlahou dolů, což pro někoho může být velmi příjemný, pro někoho míň, ale je to udělání tak, aby ten, kdo třeba pro koho to není, to mohl třeba obejít hezky, takže ten, není to celá prosklená podlaha, to ne. No a vlastně ta lanovka dojíždí k tomu Ještědu a v momentě toho v úvozovkách přistání se rozsvítí takový kužel prostě bílého světla, jako vždycky UFO, když přistává a pozdraví, takže vlastně vy dojedete tou lanovkou vlastně k té raketě, jak já říkám.
0: Hezka, blízká setkání třetího druhu, prostě v maličkosti se bude odehrávat. No to je skvělý. A řekněte mi, kde berete inspiraci pro to výtvarné stvárnění, nebo možná i vlastně inspiraci jako takovou, protože... Často si člověk říká, bere jí z přírody, nebo je to nějaká nutnost spíš z té praktické stránky a ten estetický, potom to estetické zpracování přijde samo vlastně logicky.
1: No já to většinou mám tak, že jako hledám tu cestu, jako třeba tady s tím Ještědem. A pak když jsem najednou to cítila, že to je ta správná cesta, protože přesně, my jsme jako chtěli tam dostat tu atmosféru toho filmu Zítra vstanu, opařím se čajem. To je geniální prostě výprava od Teodora Pištěka. A je to, vlastně ten film má humor v sobě a já vlastně zase jsem chtěla prostě ty lidi nějak jako pobavit, zase, aby to nebylo jenom, že přijedou lanovkou, vystoupějí, dojdou tam na kopec, ale jako prostě mít zážitek. A v momentě, kdy já jsem najednou cítila, že jsme na správné cestě, tak já to jako cítím tělesně, jako si říkám, jo, to je dobrý, to je ono. Ale nevím, kde na to jako chodím. A jako do lesa chodím ráda, ale tam tu inspiraci nějak, nevím, spíš na houby tak nějak.

0: Povídáme se svinařkou Dominikou Černohorskou. Zmínili jsme se i o tom světě zahraničí, že ráda ochutnáváte i třeba jezdíte nejenom kolegy, ale i třeba do zahraničí. Kdyby napak cizinec přijel k nám a nechtěl by teda zrovna pivo, řekl by, jako v čem, co je pro vás typické, bychom řekli, no Morava, jo, třeba bychom mu řekli, a přijel by tam k vám, tak co by opravdu bylo typické, jako odrůda nebo druh, co byste mu nabídla, aby poznal Čechy, české víno?
1: Já bych ho zavezla na Moravu, aby to viděl, aby měl vlastně zážitek z toho vinařského kraje. Já si myslím, že Morava už se postupně dostává vlastně na tu mapu vinařských oblastí ve světě. Je to velmi jako postupný proces nějaký, ale pracujeme na tom. A co se týče typických odrůd, tak to máme těžší než třeba kolegové v Rakousku, ve Francii, v Německu, ale taky na tom pracujeme, takže bych mu určitě dala ochutnat Riesling Valašský z oblasti Spálavy, vlastně z Spálavských kopců. Dala bych mu ochutnat Frankovku, dala bych mu určitě ochutnat třeba Pinot Noir nebo Riesling Rýnský. My těch odrůd máme hodně a vlastně to naše vinohradnictví, vinařství je velmi pestré, ale kvalita vín jako roste a je opravdu jako máme vynikající vína, jo. Takže myslím si, že je zajímavější pro mě nabídnout mu třeba nějaké konkrétní vinaře, kteří jsou prostě šikovní, dělají to dobře, ukázat mu tu krajinu a ochutnat si ty vína, ty rukopisy těch jednotlivých vinařů.
0: Už máte tam u těch Valtic to nové? U Valtic jste měli mít, jestli se nepletu, nebo ještě jiné místo. Říkali se, že budete sázet, nebo že máte nové plochy. Že to kuvéčko z toho budete moc dělat, že tam je víc nějakých druhů, tak nevím, jestli už se to rozjelo nebo ne. Kivečko, že jste skupovali nějaké nové prostě.
1: Kive děláme vlastně ze starého vinohradu, který byl úplně původní, který vlastně jsme koupili jako první vinohrad vlastní, tak tam je spousta odrůd, tak z toho děláme kive. A tady na tom Uvalsku jsme našli polohy,
0: kde... Nebo jsou to, je to Uvalsko, nebo tam někde, že?
1: Valtice Uvalinou, vlastně na hranici s Rakouskem, tak tam máme zajímavé polohy s velkým, vysokým obsahem vápence v půdě, je to moc fajn, ale tam zatím čekáme na úrodu. Ano, na některých místech už jsou vinohrady. Máme tam budky, produtky, lítají nám tam ptáci, máme tam teď jezevčí noru, jsme našli. Pěstujeme tam Riesling, právě Pinot Noir Silvan, tak to už nám plodí, ale ještě tam máme vlastně nějaké plochy, kde čekáme na úrodu první.
0: Dobře, nemůžeme opomenout vaše ocenění, to jsou asi, že vám září oči. Za co to tedy přesně bylo? To je asi vždycky hodně konkrétní, víte?
1: Právě, že tohle není vůbec konkrétní.
0: Ne? Tam myslela, no tak...
1: Soutěž vinařství roku je
0: velmi, prostě celý vinařství.
1: Velmi komplexní soutěž, která vlastně hodnotí úplně všechno. Od vinohradu přes vlastně nějakou jako výrobu vína, přes ten výsledný produkt, ale přes nějakou jako prezentaci, nějaký přesah do krajinotvorby, nějaký sociální přesah, to, jak se chováte vlastně ke svým zákazníkům v týmu, jak vám to vlastně takzvaně vibí.
0: Takhle vám to musí vibit, když vás vidím.
1: Takže nám se prostě podařilo vyhrát soutěž vinařství roku, což je fakt jako velká věc, protože my jsme malé vinařství, jsme vlastně takové docela okrajové vinařství, nejsme mainstreamové vinařství a tak tento úspěch, jo, máme za sebou.
0: Já myslím, že to je velmi motivující a že to vás muselo velmi potěšit, ano, tomu.
1: Takže šokovalo nás to a teď už nás to těší.
0: K tomu opravdu vám moc gratuluju, děkuju, protože to je opravdu komplexní věc, ale nedivím se, když se vám dívám do očí. Má nějaký vliv na to, o čem jsme tu mluvili, to čekáte na to víno, kuvéčko a tak dále, změna klimatu? Je to jako cítit? Je cítit to, že se trošku něco děje a to nemusí být vždycky třeba v tomto případě třeba k zlému, možná se něco stane a udělá to něco s tím vínem jako jiného, ale jak to zohledňujete, jestli to vnímáte?
1: My máme za sebou vlastně 10 ročníků vína, začali jsme v roce 2016, takže já můžu hodnotit to, co jsem zažila třeba dříve, jak to měla babička s dědečkem ve vinohradě a jak je to teď. A určitě změna klimatu jde cítit v různých jako rovinách, takže pociťuju to. Jednak se nám posouvá vinobraní vlastně blíže k létu, protože dřív se prostě sbírali hrozny v listopadu, bylo těžké dosáhnout nějaké cukrnatosti hroznů, proto se prostě mošty docukrovávaly normálním vlastně cukrem řepným. A dneska už je to úplně jinak, dneska už ani neplatí, že vlastně na Moravě nejde udělat dobré červené víno, že by nevyzrávaly ty hrozny, naopak máme problémy s přezráváním některých modrých odrůd. Takže takovým směrem se to vlastně klima mění a je potřeba, aby my jako vinaři jsme na to nějakým způsobem reagovali, aby jsme nebyli zajet neplatí v těch kolejích, kdy si myslíme, že vinobraní má být v určitém termínu, ale opravdu se řídili podle tou zralosti si hroznu, což je vlastně jako těžké, protože ona ta práce je docela založená na emocích a nějaké vlastně rodinné tradici, na nějakých jako postupech, které máte zažité jako vlastně dědic nějakých jako informací a pak dělat to nějak jinak, než vás to naučil děda nebo ve škole, je vlastně hrozně těžké, ale je potřeba tady ty změny těch paradigmat dělat.
0: Musíte se přizpůsobit prostě přírodě.
1: Přesně tak.
0: To znamená takové to, co se říkalo, že třeba máme přece jenom oproti jižním zemím méně sluníčka a tak dále, jako pro to dozrávání, že to už taky vlastně teda není pravidlo, nebo
1: to už není,
0: prostě
1: to už
0: hrajete si s tím už dneska jinak, s tou úvodní alchymií.
1: Jo, je to tak. Není to, jako je to opravdu o tom slunci, o tom teple, o tom procesu toho vyzrávání. Nejde srovnávat italské vína s moravskými, to prostě nejde.
0: Ale i zemí a něčím jiným, ne? Je to i tím, není to jenom
1: slunce. Je to vším, je to prostě odrůdama, je to jako charakterem vína. U nás se nevytváří takové vína, jako se dělají v Itálii, takže není možné srovnávat tady ty produkty, které vznikají v jiných zemích, ale neplatí, že nemáme kvalitní červená vína, protože klima, ale už ani nejsme vlastně taková ta studená oblast pro vinohradnictví, už se prostě posouváme do toho teplejšího pásma. Říká se, že v Itálii už prostě budou mít problém s pěstováním hroznů, protože to horko je veliké. No.
0: Tak toliko klima a víno. Povídáme se s vinařkou Dominikou Černohorskou.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Herečka Erika Stárková je mým dnešním hostem. Nedávno měla premiéru Husákovy děti, já bych začala tím právě nejaktuálnějším, bylo to v divadle Na Fidlovačce. Komedie o tom, že opravdové dospívání někdy přijde až po 50. Tak toto by ještě nebylo, já s tím souhlasit mohu, je to pravda. Když vidíš kolem sebe nějaké padesátníky, souhlasila by si s tím?
1: No, já se učím teďka jako nově po té 40 vlastně nesoudit to okolí, protože sama to nemám jako ráda vlastně na sobě. Takže pokud se v tom jako někdo cítí pohodlně, hezky a dobře, tak je to skvělý. Někdo třeba fakt jako nemá rád vlastně tu zodpovědnost, protože já si vlastně myslím, že dospělost rovná se vlastně zodpovědnost, ať už je to zodpovědnost sám jako k sobě za svoje činy, anebo že právě se rozhodnete mít tu rodinu a ono vás to k té zodpovědnosti nějak přirozeně vede. No takže já všem držím pěsti, kteří se rozhodli prostě žít stále svůj diskopříběh.
0: Jak si užíváš vlastně tu módu těch let, že jo, jsou to Husákovy děti, přece jenom to jsou tady lidé narození kolem 70. let, to ty tedy nejsi. A možná si to z dětství pamatuješ, takové ty šusťákové oblečení a odbarvené vlasy kysličníkem a tak. Ano. Ale baví tě, to asi baví hodně generací, viď? Tenhle ten styl, který si tam užíváte.
1: Já jako mám ráda ten vintage hodně. Teď, než jsem šla k tobě, tak jsem do jednoho takového second handu zaběhla. Jednak mně přijde jako úžasný, že myslím si, že ta naše planeta je tak vlastně přehlcená vším možným a zbožím, že je super, jo? Vlastně zase se vracet jako kdyby zpátky a šerovat to, co už tady vlastně bylo, protože co si budeme říkat, ona ta móda těch 70. byla nadčasová a myslím si, že je mnohem víc cool než to, co se teďka vlastně třeba děje a lidi nosí. Takže mě to obrovsky baví. A já občas mám na to chuť si vzít nějaký takovýhle kousek a vzpomínám samozřejmě na své tety a na začátky takového toho aerobiku, který tady byl a vlastně jo, no to bylo super. Já byla ta malá holčička, já si nepamatuju nic jako kdyby negativního z té doby, což samozřejmě ty naše rodiče, ano, já si nepamatuju tady to, ale vzpomínám si na jeden jediný vlastně moment 89, kdy babička stála, kouřila, byla vlastně hymna a Havel v televizi, tak to jo, jako když byla revoluce, tohle si jako pamatuju, že jsem cítila nějak jako dítě energicky, že aha, něco se jako děje, babička brečí a zpívá hymnu. Mm-hmm. No.
0: O čem teda ty Husákovy děti jsou? Na co se máme těšit jako diváci?
1: Tak to vám neřeknu, přijďte se za náma podívat. Ne, tak tuhle inscenaci napsal Tomáš Svoboda, režisér, který pro mě je neuvěřitelně vlastně mladý tvor, který mu už bude něco málo přes 50, ale vlastně pro mě mu je neustále 20-30 a jako když byl na JAMU, kterou jsem já studovala taky, takže celý vlastně setkání s ním bylo pro mě vzpomínkový na to období, kdy jsem byla v Brně a studovala. A on tu dobu zažil a zažil fakt jako i ty náročnější věci samozřejmě a myslím si, že to napsal skvěle, že to začíná jako velmi vtipně, kdy ty lidi opravdu se smějou, protože fakt máme na sobě i to oblečení a všechno a pak to začne právě trošku tuhnout, aby ty lidi si uvědomovali, co vlastně se dělo za té doby toho komunismu, jak to bylo jako ostrý a jak nás nutili necítit, nevidět, nemluvit, nebýt a jenom vlastně se splňovaly nějaký věci. No.
0: Já jsem četla hned nějaké první reakce, přičemž premiéra teda byla jenom zatím jedna, takže to jedno představení už hodně diváků vidělo. Všichni jsou vlastně nadšení a všichni se shodují v tom, je, to jsme zažili, je, to jste nám připomněli a tak dále. Každopádně můžeme asi na závěr tohoto vstupu říct, že to je určený i pro ostatní diváky, i ty, co to právě nezažili, že se pobaví všichni. Je to tedy komedio vážnější?
1: Určitě. Já bych řekla, že to má tam určitě i nějaký jako hloubky. Ten text je bravurně od něj napsaný a je úžasný, že to představení má jenom hodinu 20 v kuse, takže pokud ještě pak chcete stihnout nějaký oblíbený Seroše v Telce nebo jít společně s rodinou ještě vyvenčit pejska do přírody nebo cokoliv jiného udělat, tak doražte za náma, má to hoďku 20.
0: Tak to byla krásná pozvánka na Husákovy děti. Erika Stárková je mým dnešním hostem.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Výstraha před vznikem požáru bude platit do středy. Meteorologové ji rozšířili kvůli suchu a letním teplotám. Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace. Reagoval tak na kritiku od premiéra Babiše. Je slunečno, teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by neměli rozdělávat ohně v přírodě, a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle něj motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích, a kritizoval i styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
4: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
3: Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plné levicových a progresivistických aktivistů, parazitů. Později se za to omluvil a podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá, upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
5: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
6: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
5: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Je jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty jsou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí může být až 29 a na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je omezení za křižovatkou na Zlín a Otrokovice na kilometru 269,5. Je tam i nehoda, kolona na čtvrt hodiny. Na D1 je silný provoz z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se zdržíte asi 10 minut. A silný provoz je i na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy. Pomaleji pojedete u Olbramovic, v okolí Benešova a taky u Mirošovic před nájezdem na D1. Celkově se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza Meteoru.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Právě začíná Meteor.
8: Dnešní vydání má pořadové číslo 3266.
7: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
8: a Kateřina Březinová.
7: Vyvíjí se ještě člověk?
8: První elektrolýza vody.
7: Spolupracují sopky?
8: Je ve sluneční soustavě další život?
7: Co způsobuje malárii?
8: Zvířata odolná proti alergiím.

0: Nejhorší ze všeho je stagnace.
1: Připravujete si snad nějakou motivační řeč?
0: Mluvím o vývoji člověka, evoluci. Pokud by se naše prostředí neměnilo, ani my bychom neměli důvod se měnit.
1: Přišla by stagnace, ale prostředí se přeci mění.
0: A jak rychle se my dokážeme přizpůsobit?
1: Narovnali jsme se, slezli ze stromů, naučili se mluvit. Podle mě evoluce jasně funguje.
0: No, o tom nikdo nepochybuje, ale dá se postřehnout změna během pár generací, nebo je potřeba delší čas?
1: Jak něco takového zjistit?
0: Vědci se o to pokusili. Výsledky přináší doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
2: Tady se podařilo přečíst genetickou informaci, dohromady to bylo 28 lidí a byly to 4 generace. Takže vždycky otec, matka, jejich děti, jejich partneři, další děti a další děti. Nejenom to, dokonce se teda těm autorům podařilo získat souhlas od naprosté většiny členů té jedné rodiny takový, že můžeme ta data používat všichni, že to nebylo jenom pro tu studii. Hodně často ty studie na lidských genomech jsou sice hrozně zajímavé, ale už se v nich nedá pokračovat, protože ten pacient dá souhlas k té konkrétní studii a už pak nemůžete tu DNA nikomu dát dalšímu a vlastně už se to nedá použít. Tak tady je to volně k dispozici, skoro volně k dispozici a můžete si dělat vlastní studie. Navíc to bylo udělané z

0: to za covidu jasně potvrdilo, když se po nucené změně stravy stihli vrátit ke svým původním zobákům.
1: Lidé ale vypadají na první pohled tak nějak pořád stejně.
0: No právě.
2: To je hrozně zajímavé také v souvislosti s tím, že se vedou velké diskuze, jak vlastně je to s evolucí člověka za posledních, já nevím, 100 tisíc nebo 50 tisíc let, protože my jsme se trošku té evoluci utrhli, a to ze dvou důvodů. Za prvé, lidstvo nebo člověk, homo sapiens, je trošku výjimečný, mimo jiné také v tom, že před takovouhle zhruba dobou nás bylo hrozně málo. My pocházíme všichni ze strašně malého množství jedinců, což ve většině případů větších druhů, které přežijí, takhle není. A to znamená, že jsme si všichni mnohem více podobní, než třeba jednotlivé myši od sebe, nebo čápy, nebo jakýkoliv jiný druh. Protože jsme vznikli z takhle malého množství lidí. Jenomže získali jsme takovou vlastnost, která nám umožnila, že tuto planetu, tedy jestli někdo zničí, tak člověk. A od té doby jsme se namnožili už na 8,5 miliardy. A to znamená, že během té poslední části se zdá, že evoluce neměla nástroj, jak na nás působit. Protože ta evoluce většinou působí tak, že ten druh, který žije na nějakém místě, má omezené zdroje. A ti, kteří je dokáží lépe získat, ať už to jsou samičky, možnost k páření, potrava, co si vzpomeneme, tak ti přežívají a dělají víc potomků. A ti, kteří jsou slabší nebo mají horší fitness v těch daných podmínkách, nemusí to být síla, může to být inteligence, může to být hybitost, velikost, cokoliv, tak mají méně potomků. A tím pádem se ten druh mění. Mění se tak, aby lépe fungoval v tom daném prostředí, v tom daném kontextu. A když takhle strašně expandujete, tak to není zapotřebí, protože každý ten jedinec má hromadu potomků. A ty zdroje jsou velký.
1: Na rozdíl od zvířat si žijeme dobře, bezproblémově. Opravdu, kdo z nás denně řeší otázku, jak přežít? Války do toho samozřejmě nepočítám. Jde o přežití v přírodě.
0: Vzniká tedy otázka, jestli u nás vůbec nějaké nové vlastnosti vznikají. A pokud ano, jak by se mohly prosadit v té obrovské spoustě lidí?
2: I kdyby si dneska tady někdo pořídil skvělou vlastnost, která by byla třeba 10x lepší než ta samá vlastnost, kterou mají ostatní lidé, tak šance, že se to rozšíří na těch 9 miliard lidí, je vlastně, i kdyby ten člověk měl 20 dětí, tak ta další generace jich bude mít jenom 200 a prostě ta šance, že by se takováhle vlastnost, že by je o tolik výhodnější, aby se rozšířila, je vlastně hrozně malá. Většinou se fixují nové vlastnosti právě spíš v menších komunitách nějakým genetickým driftem. Jediná výjimka je takzvaný genetický sweep, tedy vymetení, a to je okamžiku, kdy se objeví něco nového, a jedna z těch vlastností ještě být velmi nevýhodná. Tak pak najednou tam ta selekce působí i v takhle expanzivních skupinách. No, ale tomu jsme zase unikli tak, že jsme si pořídili technologii a skvělé zdravotnictví. A většinu těchto věcí můžeme obcházet technicky.
1: Pravda. Některé vrozené vady dokážeme odstranit, vyléčit nebo minimálně zařídit, aby se i s nimi člověk dožil stáří.
0: V minulosti už lidstvo dokázalo s novými vlastnostmi přijít, třeba pití mléka v dospělosti. To jsme se naučili teprve před 4500 lety s prvním zemědělstvím, když lidé začali chovat domácí zvířata, jejichž mléko chtěli využít.
1: A co ta analýza současných 28 lidí z rodin 4 generací? Ukázalo se tam něco?
2: V těch datech se zdálo, že nic nového není. A teďka přišli autoři s hrozně zajímavou studií, protože řekli, ano, my to teď tady nevidíme, ale to je problém posledních pár set let, kdy ta civilizace způsobila, že lidi opravdu strašně rychle cestují a mixují se. A ten signál, který tam někdy mohl být, že nějaká populace získala zajímavou vlastnost, tak už se hrozně rozmazal a už v těch datech není dobře vidět. Pojďme se podívat, jak vypadaly ty populace v době, kdy to cestování nebylo tak jednoduché. Takže přečetli fantastická data, stará, tedy přečetli 1162 archaické DNA ze západní Eurázie, tedy data z různých období těch různých migračních skupin, kdy ty lidi byli třeba dlouhou dobu izolováni, ty jednotlivé skupiny mezi sebou. No a překvapivě, nebo možná ne tak překvapivě, zjistili, že ano,

0: byla tam celá řada hrozně zajímavých selekčních tlaků, které způsobily a díky kterým víme i, co se nám v té naší historii stalo.
1: Našli 57 mutací, změn DNA a všechny znamenaly přizpůsobení se podmínkám, třeba klimatu, stravě, novým nemocem.
2: Takže, dokud nás nebyly stovky milionů a nezačali jsme cestovat po celém světě, všechno fungovalo.
1: A známe opravdu až neuvěřitelné případy, kdy se člověk dokázal přizpůsobit, třeba obyvatelé jihoamerického vysokého pohoří Andy.
0: Arzen je jedovatá věc. Arzenem se dá člověk dobře otrávit. A oni jsou vůči němu rezistentní do určité míry. Důvod je ten, že v těch Andách, v některých těch údolích, je v té půdě poměrně velká koncentrace a dostává se do vody a splachuje se. Takže tam byly celé populace, které žili pořád v kontaktu s arzenem, mají na to speciální variantu genu AS3MT a ta jim umožní ten arzen vychytávat z toho krevního řečiště a uchovávat a vlastně zbavovat se ho a tím pádem jsou schopni spokojeně žít v mnohem vyšších koncentracích arzenu než zbytek populace. Ne, že by ta varianta toho genu se nevyskytovala v úplně nepatrném množství i tady třeba v naší evropské populaci, ale tam ji mají skoro všichni, protože tam je to naprosto nutné.
2: Člověk se dokáže přizpůsobit až neuvěřitelně.
1: V poměrně uzavřené skupině. Ale jak jsme slyšeli, lidí na planetě je už tolik, že rozšíření na skoro všechny lidi je nepravděpodobné.
2: Evoluce člověka se ale nezastavila.
1: Nová studie ukázala, že každé dítě má v průměru 100 až 200 změn mutací oproti dědičné informaci, kterou získalo od rodičů. Přitom většina mutací se odehraje v genech zděděných po otci.

0: Sklenice vody.
1: Úplně obyčejná věc, kterou bereme jako samozřejmost každého dne.
0: Jenže voda v ní jde rozdělit na něco úplně jiného.
1: Zní to skoro jako kouzlo.
0: Ale tohle nebylo kouzlo. Šlo o jeden převratný nápad.
2: Stalo se tento den, 2. května. Vystavit vodu účinkům elektrického proudu zřejmě prvně napadlo holandské zvídavce v roce 1789 Adriana van Trostwijka a Jana Dajmana, kteří skrze ni pomocí zlatých elektrod proháněli náboj vytvářený elektrostatickým generátorem, takzvanou třecí elektrikou. Už tehdy zjistili, že z vody se uvolňuje hořlavý vzduch, tedy vodík, a vzduch k dýchání, kyslík. Třecí elektrika však dává proud nanejvýš v mikroampérech a ten na důkladnější zkoumání nestačil. Situace se změnila v březnu 1800, kdy Ital Alessandro Volta sestavuje první stálý zdroj elektrického proudu, galvanický článek. O něm neprodleně píše prezidentovi Královské společnosti v Londýně Josephu Banksovi i s důvěrným popisem svého vynálezu. Banks neodolal a vyzradil to některým učeným kolegům, mezi nimi lékaři Anthonymu Carlylovi. Ten napřed seznámil s dopisem přítele chemika Williama Nicholsona a potom koncem dubna 1800 sestrojil, jak sám uvádí, sloupec sestávající ze 17 stříbrných půlkorun, stejného počtu kusů zinku a mezi nimi plátků kartonového papíru namočených ve slané vodě. Před zapojením umístil na nejvyšší minci kapku vody, která měla usnadnit kontakt s drátem. Podle Nicholsona pak pan Carlyle pozoroval uvolnění plynu kolem dotýkajícího se drátu. Tento plyn, ačkoliv byl velmi nepatrný, mu zjevně připadal jako vodík. Dnes víme, že drát nedoléhal po celou dobu pokusu, takže právě ona kapička mezi ním a mincí se stala prvním elektrolytem na světě. Nicholsona při pohledu na orosený drát napadlo vložit do obvodu mezi oba dráty trubici s vodou. S tímto uspořádáním začali 2. května 1800 experimentovat. Z drátu připojeného k zinkovému konci sloupu, dnes bychom řekli katodě, okamžitě vystoupil jemný proud bublin vodíku, zatímco drát připojený ke stříbrnému konci a nodě zčernal. Badatelé usoudili, že stmavl účinkem oxidace vznikajícím kyslíkem. Později po 13-hodinové elektrolýze stanovili jednak množství ubivší vody a jednak poměr množství uvolněného vodíku ku kyslíku. Dostali hodnotu 142 ku 72, tedy prakticky 2:1. Tím potvrdili stejný výsledek krajana Henryho Cavendishe z roku 1784, který k němu došel opačně sloučením uvedených poměrů kyslíku s vodíkem na vodu. Především ale vynalezli proces nesmírně důležitý pro vědu i průmysl. Anthony Carlyle a William Nicholson provedli první elektrolýzu vody na den přesně před 226 lety.
1: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Takže z obyčejné vody se najednou staly dva plyny. A ještě ke všemu v přesném poměru.
1: Tím to rozhodně neskončilo. Díky elektrolýze vyrábíme čistý hliník, bez kterého by nebyla letadla ani lehká auta. Používá se při galvanickém pokovování, třeba když chcete mít na oceli tenkou vrstvu zlata nebo chromu.
0: A slyšela jsem, že se hodně mluví o vodíku jako palivu budoucnosti.
1: Přesně tak. Elektrolýza vody je jeden z hlavních způsobů, jak ho vyrábět, ideálně z obnovitelných zdrojů energie. Pokud se to podaří ve velkém, může se zásadně změnit energetika.
0: Takže experiment s bublinkami ve vodě odstartoval celou řadu technologií, bez kterých si dnešní svět ani neumíme představit.
1: No, někdy stačí jedna kapka vody a správně zapojený drát. Poměrně jednoduchých vynálezů má naše civilizace bezpočet.
0: A co jiné civilizace? Napadá mě Mezopotámie a kolo, Egypt a papyrus, Řím a beton, Čína a střelný prach nebo kompas?
1: No, do vašeho výčtu bych doplnil mínojskou civilizaci. Sídlila hlavně na Krétě v letech 2700 až 1450 před naším letopočtem. Stavěla paláce bez hradeb, zřejmě žila bez strachu z válek, o čemž svědčí její umělecká díla. Měla splachovací záchody a kanalizaci. Byla to námořní velmoc, ovládající obchod ve Středozemí.
0: Ano. Mínojská civilizace měla i své zvláštní písmo, které ale dodnes nikdo nerozluštil. Nakonec ovšem skončila v pádem Achájů z pevninského Řecka.
1: Jenomže to už byla na ústupu a oslabená. Mohlo za to přírodní živel, výbuch sopky nad Héře.
0: Dnes tomuto ostrovu říkáme Santorini a sopka na něm stále je.
1: Nikdo se nemůže divit, že se o ní vědci zajímají. I profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd, který ji osobně navštívil.
3: Když stojíte na okraji kaldery Santorini a díváte se do prastarého kráteru, tak v podstatě je to taková připomínka na jednu z největších a nejslavnějších erupcí starověku. Je to takzvaná mínojská erupce, ke které došlo zhruba v roce 1600 před naším letopočtem. A odhady objemu vyvrženého sopečného materiálu kolísají zhruba mezi 30 až 80 kubickými kilometry. No a právě takto obrovské množství vyvrženého materiálu způsobilo, že se střed ostrova Santorini propadl sám do sebe a vznikla obří kaldera, kterou dnes vyplňuje taková temně modrá laguna. A uprostřed ní leží mladý vulkanický ostrov, který se jmenuje Nea Kameni. A ten během 20. století už čtyřikrát byl vulkanicky aktivní. Poslední erupce zde skončila v roce 1950 a ty erupce Nea Kameni nám ukázaly, že tento systém není tak v uvozovkách mírný, jakým na první pohled působí, a geochemická data nám ukazují, že magma v tomto systému může být mimořádně viskózní a výbušné.
0: Sopka tedy rozhodně není vyhaslá. Bydlet tam asi jsem nervózní.
1: Dlouho byl klid, jenomže loni se to změnilo.
3: Do zdánlivé idyly té kaldery Santorini na začátku ledna roku 2025 vstoupil výrazný neklid. Přibližně 25 kilometrů severovýchodně od Santorini začala série otřesů slabějších i středně silných zemětřesení, takzvaných zemětřesných rojů. A během třeba pouhých 2 týdnů zde bylo zaznamenáno víc než 4000 otřesů, přičemž ty nejsilnější otřesy měly velikost magnituda 5. Magnitudo je takové číslo, které nám říká, kolik té energie se uvolní při zemětřesení. A pro takovou určitou představu, 1 stupeň magnituda znamená 30-násobný nárůst energie oproti tomu stupni jinému. A rozdíl mezi magnitudem 5 a 6 je takový, jako když třeba si vezmeme běžnou žárovku anebo silný reflektor. Jo, je tam dynamický nárůst. No a není tedy divu, že takovéto silné zemětřesení o magnitudu přes 5 doslova vyhnalo obyvatele Santorini pryč mimo tento ostrov, začali ho svévolně opouštět a nakonec sem zasáhli i úřady a 6. února 2025 byl tento ostrov evakuován. Byl zde vyhlášen stav nouze.
0: Vzpomínám si dobře na loňský úprk obyvatel i turistů.
1: Sopka samotná přitom vypadala klidně. Žádný kouř, natož pak láva.
0: Proč tedy ten útěk?
1: Velká nejistota, jestli nepřijde nějaké opravdu silné zemětřesení. Možno sesuvů a pádů skal a obava, jestli se sopka přeci jenom neprobudí.
0: Co se tedy v podzemí dělo?
3: Ohniska těchto otřesů ležela v loukách mezi 3 kilometry až 15 kilometry. 3 až 15 kilometrů, to je taková zóna, kde se mohou uvolňovat tektonická napětí, mohou se tady také přesouvat taveniny na straně jedné, anebo horká fluida. No a právě to rozdělilo odborníky na takové dva tábory. Jedna skupina říká, že zdrojem těch zemětřesení jsou v podstatě pohyby na zlomech. Tady je několik významných regionálních zlomů. Ty zlomy zde vznikly díky kolizi africké desky a egejské mikrodesky. A v podstatě nedaleko Santoriny se nachází jedna z takových nejdynamičtějších kolizních zón v Evropě a díky podsouvání jedné desky pod druhou vznikl pás sopek, mezi které patří i právě Santoriny.
0: Takže příčinou loňských zemětřesení byl obyčejný pohyb desek na zlomech?
1: Je to jedna z možností, ale část vědců je jiného názoru.
3: Druhý vědecký tábor spíš upozorňuje na to, že takovéhle zemětřesné roje často vznikají ve chvíli, kdy se nám v hloubce začne pohybovat tavenina, kdy se nám tam začne v podstatě pohybovat žhavá hmota, magma. Takový proces dokáže totiž horniny nad sebou rozpínat, lámat, vytvářet přesně ten typ takových jemných drobných otřesů, které byly zaznamenány severovýchodně od Santoriny. A právě v době, kdy se odborníci přeli o původ těchto zemětřesení, tedy jestli byl tektonický nebo magmatický, tak přišel průlomový objev. Geofyzikální data totiž ukázala, že na přelomu let 2024 a 2025 se v hloubkách 3 až 7 kilometrů začala šířit magmatická intruze. Je to taková podzemní žíla, která má objem zhruba jenom 0,3 kilometrů krychlových, ale dosáhla úctihodné délky 13 kilometrů. A co je nejdůležitější, tato žíla v podstatě postupovala od Santoriny směrem k podmořskému vulkánu, který se jmenuje Columbo. A právě hloubka 3 až 7 kilometrů je v této události klíčová, protože v této hloubce je magma pod vysokým tlakem, ale zároveň už není uvězněno v té rigidní zemské kůře. Je to taková citlivá zóna, kdy to magma může vyhledávat nové pukliny a může začít migrovat. A to je přesně to, co se stalo zde. Intruze se tedy vmístila do směru, kde byl systém mechanicky nejslabší, tedy směrem k vulkánu Columbo.
0: Počkejte, jaký vulkán? Já tady koukám do mapy, co můžu, ale žádný v blízkosti ostrova není.
1: V mapě ho nenajdete. Celý je totiž schován pod hladinou, ale kdybyste měla průhlednou loď, vyhlídka by byla skvělá. Vrchol této sopky je totiž pouhých 15 metrů pod hladinou.
0: Chcete říct, že si dvě sousední sopky spolu vyměňují a posílají magma?
1: Intruzi. Tedy téměř utuhlé magma.
3: To, že se intruze u Santoriny šířila přímo mezi dvěma sopkami, je zásadní objev. Poprvé máme takový fyzikální důkaz, že sopky Santoriny a ten podmorský vulkan Columbo nejsou izolované, ale jsou nyní součástí jednoho stejného společného podzemního magmatického systému a mohou se chovat jako propojený celek. A to je důležité. Vulkán Columbo totiž není nějaký obyčejný nevinný podmořský vulkán, ale jeho erupce v roce 1650 byla natolik výbušná, že při této erupci zahynuli stovky lidí, zejména tedy kvůli toxickým plynům, a dokonce některé geologické studie uvádějí, že v okolí byla také lokální vlna tsunami a tato vlna zasáhla pravděpodobně i pobřeží Santoriny. No a právě proto se nová intruze, nové porce magmatu pod touto sopkou setkalo s tak velkou pozorností.
0: Jak pak by ne? Sopky pracující v tandemu. Jako by se na nás domlouvali.
1: Výjimečný případ, důkazy u ostatních sopek zatím chybí. Sopky často sdílejí hluboký zdroj, ale nefungují jako propojené nádoby.
0: Jde pro obyvatele regionu o špatnou zprávu?
3: Nemůžeme říct, že by to byl signál bezprostřední blížící se katastrofy, ale je to potvrzení něčeho, co jsme jenom zatím tušili. A to, že Santorini a Kolumbo jsou propojený jeden sopečný systém. Jakmile se změní tlak v jednom, může na to reagovat ten druhý systém. A to přesně vysvětluje ty zemětřesné roje, které se objevily začátkem ledna 2025 severovýchodně od Santorini. No a ještě můžeme říci, že ta intruze se zastavila v hloubce necelých 3 kilometrů pod mořským dnem. A to je už velmi mělké prostředí, místo, kde se napětí hromadí poměrně snadno a kde i malé změny v napětí mohou vést k nějakému rychlému ději, třeba i k erupci. Proto dnes pečlivě musíme tuto oblast monitorovat a v podstatě nás zajímá každý další větší otřes, jestli třeba se to ohnisko těch otřesů neblíží ještě blíž k povrchu, což už by bylo indikátorem toho, že se ta erupce blíží.
0: Bezprostřední nebezpečí tedy nehrozí.
1: Víme to díky úžasnému pokroku geologie a geofyziky. Jen si to představte. Odborníci sledují pohyb magmatu několik kilometrů pod povrchem.
0: Na rozdíl od minojské civilizace máme sopečnou aktivitu pod kontrolou.

0: Málo komu se povedlo to, co dokázal americký vědec španělského původu Luis Walter Alvarez.
1: Uspěl hned v několika oborech. Postupně vyměnil fyziku za archeologii, tu za geologii a nakonec kosmologii.
0: Byl to právě on, kdo se svým synem přišel s teorií, že dinosaury zahubil pád planetky.
1: A byl to on, kdo použil takzvanou bublinkovou komoru ke sledování elementárních částic, za což byl v roce 1968 odměněn Nobelovou cenou za fyziku.
0: A Jiřího Grigara zaujal tento jeho citát.
2: Ve fyzice neplatí žádná demokracie. Nelze říci, že nějaký druhořadý fyzik má stejné právo na svůj názor jako Fermi.
1: Jen velká osobnost si může dovolit tak radikální sdělení.
0: Demokracie opravdu neplatí všude. Třeba v lidském těle. To se musí hlavně umět bránit.
1: Bakterie, viry, paraziti. Všelijaká havěť si z nás chce udělat živoucí spižírnu a laciný zdroj energie, nebo jen schránku na rozmnožení.
0: V našem cyklu s názvem Tajemný host meteoru takové tvory či entity zveme přímo sem k nám.
1: A doufáme, že brzy odejdou. Hned poté, co je poznáte.
0: Dnešní host je zodpovědný za jednu z nejstarších a nejnebezpečnějších nemocí lidstva.
1: Ročně se s ním setká ohromné množství lidí.
3: Děkuji za pozvání. Přiznávám, že lidé většinou o mé návštěvě nestojí.
0: No, nemůžete se divit. Pojďme začít tím nejjednodušším. Kde vlastně žijete?
3: Můj život je dobrodružný. Vystřídám během něj dvě zcela odlišná prostředí. Jedním z nich je tělo hmyzu. A tím druhým je tělo člověka.
1: Takže jste parazit.
3: Ano. Bez hostitelů bych nepřežil. A také bez nich nemohu dokončit svůj životní cyklus.
0: Jak se tedy dostanete do lidského těla?
3: Potřebuji dopravce. Malého létajícího pomocníka. Když tento hmyz saje krev, může mě přenést z jednoho člověka na druhého.
1: Takže vás přenáší třeba komár?
3: Přesně tak. Ale jen určitý druh. Zvládnou to jen komáři rodu Anopheles.
0: Jak to? Na světě je 3,5 tisíce druhů komárů. Co se vám na komárech tohoto rodu tak líbí?
3: Jejich imunitní systém. Nedokáže mě zničit.
1: Když vás komár přenese do člověka, kam se vydáte jako první?
3: Do jater. Tam se několik dní tiše množím v jaterních buňkách. Člověk o mě v té době většinou vůbec neví.
1: Takže první fáze je skrytá.
3: Ano. V jediné jaterní buňce mohou vzniknout i desítky tisíc mých sourozenců.
0: A pak?
3: Pak se vydám do krve. Přesně je řečeno do červených krvinek. Vniknu dovnitř, živím se jejich obsahem a postupně se množím.
1: To se krvince jistě nelíbí. Co se s ní pak stane?
3: Nakonec praskne. A z ní se uvolní nová generace mých sourozenců, která napadne další krvinky.
0: To zní jako řetězová reakce.
3: Přesně tak. A když k prasknutí velkého množství krvinek dojde najednou, projeví se to u člověka velmi dramaticky.
1: Jak?
3: Silnou zimnicí, třesem a vysokou horečkou. Tyto záchvaty přicházejí v pravidelných intervalech.
1: Proč pravidelných?
3: Přesně podle rytmu našeho množení. Podle druhu parazita obvykle každých 48 nebo 72 hodin.
1: To pacientům nezávidím.
0: Kolik lidí takto každoročně onemocní?
3: Přibližně 200 až 250 milionů lidí. A 100 tisíce z nich zemřou. Nejčastěji v tropické Africe, kde jsou podmínky pro mého komářího přepravce ideální.
0: Říkal jste, že váš život probíhá ve dvou hostitelích. Co se děje v tom druhém?
3: Když komár saje krev nakaženého člověka, dostanu se do jeho těla. A právě tam proběhne část mého rozmnožování, která u lidí není možná.
1: Takže komár není jen dopravce.
3: Je to vlastně druhý domov mého životního cyklu. Když saje krev nakaženého člověka, nasaje také mé samčí a samičí pohlavní stádia. Ta se v žaludku komára musí spojit, pak proniknout stěnou komářího střeva ven a vytvořit mně. Když je hotovo, přesunu se do slinných žláz komára, odkud se při dalším bodnutí dostanu do člověka.
0: Velmi sofistikované.
1: Kolik druhů vás vlastně existuje?
3: Přes 200. Ale vás asi zajímají jen ty, které umí napadat člověka. Těch je 5. Nejznámější a nejnebezpečnější druh je Plasmodium falciparum.
0: Ten může způsobit i velmi těžké komplikace.
3: Ano, ano. Někdy dokonce postihuje mozek.
1: Jak dlouho o vás lidstvo ví?
3: Popisy nemoci existují už ve starověkých textech z Číny a Egypta. Lidé tuhle nemoc znali 1000 let, ale dlouho nevěděli, co ji způsobuje.
0: Až do konce 19. století.
3: Ano, teprve tehdy vědci zjistili, že za vším stojí mikroskopický parazit přenášený komáry.
1: Co vás zastaví nejspolehlivěji?
3: Léky proti malárii a ochrana před komáry. Moskytiéry, repelenty nebo přímo hubení komárů.
0: Takže, když komár neštípne?
3: Já se nikam nedostanu.
1: Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl původce malárie.
0: Jednobuněčný parazit rodu Plasmodium a jeden z nejnebezpečnějších nepřátel lidstva.
1: Kterého nám stělesnil Jan Batěk.

0: To věčné hledání, kdy skončí?
1: Nebojte, určitě ty ztracené klíče zase nakonec najdete.
0: No tak přízemní věc do meteoru nepatří. Já myslím na hledání něčeho, co má obrovský přesah, třeba i filozofický.
1: Ztracené mládí?
0: Tak, to není žádná výzva. Za to hledání mimozemského života, to je panečku něco.
1: Malí zelení mužičci. UFO. O tom se určitě bavit nebudeme, ale jak může seriózní věda hledat život v dalekém vesmíru, kam i světlo letí stovky, tisíce, miliony, ba i miliardy let?
0: Proč hned tak daleko? Zůstaňme pěkně doma, nebo skoro doma, ve sluneční soustavě.
1: Ale mimo Zemi v ní žádný život objeven nebyl.
0: Zatím.
1: A může se to podařit?
0: Na to se zeptáme astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
1: Na kterých tělesech sluneční soustavy je alespoň něco z toho, co my pro život nezbytně potřebujeme?
2: Těch podmínek pro život je celá řada. Těm základním patří samozřejmě voda, bez které pozemský život není možný, a organické látky. To jsou ingredience, u kterých se v posledních letech a desetiletích ukazuje, že jsou ve vesmíru velmi běžné, na nebi je v podstatě téměř všude. I na tak nepravděpodobných místech, jako jsou třeba póly Merkuru, kde jsou organické látky a voda ve zmrzlé podobě, najdeme je i třeba v atmosférách obřích planet. Ale to všechno jsou místa, kde nejsou splněny ty ostatní požadavky. Třeba není tam ta voda, podle všeho, pokud víme, v kapalném stavu, nejsou tam dostatečně stabilní podmínky, chybí tam vhodná teplota.
1: Ano, příliš nízká teplota znamená, že voda zamrzne v led, a příliš vysoká, že se vypaří.
0: Vzdálenost od hvězdy, kde může být voda tekutá, se nazývá zónou života či obyvatelnou zónou.
1: V případě Slunce v ní obíhá Země. Nebo ještě nějaká planeta?
2: Zdá se, že možná ze začátku, když Slunce bylo chladnější, že možná i Venuše spadala do obyvatelné zóny, že tam mohla být nějakou dobu tekutá voda. Ale s tím, jak Slunce po svém vzniku zjasnilo, tak asi ty obyvatelné podmínky tam postupně zmizely a Venuše podlehla skleníkovému efektu. Na druhé straně, v případě Marsu, tam není ta situace tak jednoznačná. Ten možná v té obyvatelné zóně stále je, ale ztratil ty zemipodobné podmínky z úplně jiných důvodů. Vlastně ta planeta vyhasla sama od sebe, ztratila magnetické pole, ztratila geologickou aktivitu a tím pádem přišla i o atmosféru a o vodu.
1: Tady? To bylo štěstí, že si Země uchovala podmínky pro život po celou dobu existence?
0: Na druhou stranu, dnes máme důkazy, že na Marsu byly podmínky pro život příhodné. Víme, kdy se to změnilo? Pokud to nebylo moc dávno, třeba se mohl život někam schovat a přežít dodnes.
2: Předpokládá se, že ty obyvatelné podmínky v tom pravém slova smyslu, tedy kdy tam pršelo, tekly tam řeky, možná tam dokonce byla moře, že to je minulost vzdálená nejméně 3 miliardy let. Což ale zase z hlediska třeba biologie není až tak špatná zpráva, protože tou dobou už byla Země plná života. Takže pokud ten vývoj pokračoval zhruba stejně rychle, jak na Marsu, tak na Zemi, tak to znamená, že na Marsu život mohl nejenom vzniknout, ale i se poměrně rozvinout. Ale pochopitelně to datování je zatím hodně hrubé. A třeba některé údaje z marsovských meteoritů ukazují, že tam minimálně v malém množství ta kapalná voda byla i v podstatně nedávnější minulosti. Takže tam bychom mohli čekat, že nějaká izolovaná prostředí, kde se životu mohlo dařit, tam mohla být ještě relativně nedávno a možná tam jsou dodnes.
0: Jenomže jak víme, zatím se nic nenašlo.
1: A co by tam mohlo být? Asi jen život na úrovni bakterií, že?
2: Záleží, o jakém místě, o jakém prostředí na Marsu se bavíme. Ten povrch je hodně nehostinný z toho hlediska, že je vystavený extrémním výkyvům teplot, velmi intenzivnímu UV záření, protože Mars nemá ozonovou vrstvu, je tam řídká atmosféra, je tam extrémní sucho, navíc tam jsou různé agresivní chemikálie. Takže ten povrch je zhruba na hranici toho, o čem víme, že by pozemský život ještě mohl vydržet. Některé nejodolnější formy, třeba lišejníků, by se mohly udržet skutečně i na povrchu těch marsovských skal. Ale je to takové hodně nejisté. Pokud bychom chtěli hledat úplně vhodné prostředí pro život, asi bychom nepochybili, kdybychom se podívali hlouběji pod povrch Marsu, kde přece jenom ta prostředí třeba někde v trhlinách skal nebo v nějakých podzemních jezerech, o kterých už dnes víme, že tam s velkou pravděpodobností jsou, tak budou stíněná před těmi škodlivými vlivy. Před zářením hlavně, před výkyvy teplot. Dá se předpokládat, že tam bude obecně tepleji. a v několika kilometrové hloubce už možná najdeme skutečně kapalnou vodu. Takže tam bychom se mohli bavit o nějakém třeba skutečně společenstvu, ale asi stále půjde o nějaké jednoduché, spíše mikroskopické organismy, protože zkrátka Mars je relativně nehostinnou planetou.
1: Zdáte se být spíše optimistou.
0: Jaký je váš osobní tip? Je na Marsu život?
2: Jsem si skoro jistý, že tam je. Domnívám se, že by vyžadovalo velmi zvláštní shodu okolností, aby tam nebyl alespoň život, který by se tam dostal ze Země. Víme, že si v historii obě planety vyměňovaly materiál v podobě meteoritů a považuji za pravděpodobné, že se tam život mohl touhle formou, i kdyby tam třeba sám od sebe nevznikl, ze Země dostat.
1: Chtělo by to pořádnou sondu, která Mars prověří.
0: Nebýt technické závady, už tam jedna mohla být.
1: A co jiná místa ve sluneční soustavě? Všude mrtvo? Za drahou Marsu už je obrovská zima.
0: To je. Jenomže došlo k překvapivému zjištění, že na některých měsících obřích planet může být pod vrstvou ledu tekutý oceán.
1: Ano. A co ho ohřívá, když slunce už tam nemá takovou sílu?
2: Ty ledové měsíce skutečně přišly jako velké překvapení, kde se ukázalo, že to, o čem jsme si mysleli, že jsou jednoduše zmrzlé ledové koule, jsou ve skutečnosti geologicky aktivní tělesa. Ukazuje se, že tím zdrojem tepla je teplo geologické, přicházející z nitra toho tělesa. A to vzniká jednak radioaktivním rozpadem, stejně jako vnitru Země, ale jinak k němu přispívají i slapové síly, tedy gravitační působení té mateřské planety a případně dalších sousedních měsíců. Že tam máme zdroj podzemního tepla, který pod tou povrchovou ledovou kůrou může ten led natavit a vytvořit tak podpovrchový oceán. Kolik těch oceánů ve sluneční soustavě vlastně máme? To je stále otevřená otázka. Dá se říct, že s velkou pravděpodobností jich tu bude minimálně 5 až 7, ale pokud počítáme i ty, které nebyly jednoznačně potvrzeny, nebo jejich existence jenom možná, ale zatím o ní nemáme žádné doklady, tak ten počet může jít možná i do 10.
0: Ty potvrzené nebo skoro potvrzené jsou na Jupiterových měsících Europa, Ganymedes a Kalisto, Saturnově Titanu a Enceladu, no a Neptunově Tritonu. A na Ganymedu by mělo být, a to se podržte, víc vody než ve všech zemských oceánech dohromady.
1: Ano, ale víme, že tekutá voda není jedinou podmínkou života. Jak by tam pro Boha mohlo něco žít? Vždyť tam například musí být pořád tma?
2: Rozhodně ty hypotetické biosféry na takových tělesech by byly hodně mimozemské. Lišily by se od toho, jak funguje biosféra tady na Zemi. My tady máme určitá místa, třeba v hlubokých mořích, kde existuje život, který žije bez přístupu ke slunečnímu světlu, který využívá zdroje energie z nitra Země, nějaké hydrotermální vývěry, které produkují chemické látky, jako je třeba vodík a oxid uhličitý, které mohou sloužit jako zdroj energie. A víme, že kolem nich existují celé oázy, celé ekosystémy jednoduchých, někdy i složitějších organismů. Předpoklad je, že něco takového by mohlo na Evropě existovat nebo na jiných ledových měsících. V případě, že ta ledová kůra je v pohybu, že tam dochází k nějaké geologické činnosti, což je třeba případ Jupiterova měsíce Europa, Saturnova měsíce Enceladus, tak tam může být i přísun živin z povrchu toho měsíce, nejenom teda z nitra. Kde už pak se bavíme o docela zajímavém prostředí, ale rozhodně základem života na takovém tělese by nebyla jako tady u nás fotosyntéza, ale využívání chemických látek v zásadě nebiologického, nějakého geologického původu.
1: Stejně si tamní případný život neumím moc představit. Kdybychom tam převezli život pozemský, dokázal by v temných oceánech přežít?
2: Co se týče třeba Enceladu, tam máme v podstatě jistotu, že by tam pozemský život přežil. Tam se podařilo dokonce nazbírat přímo vzorky materiálu z toho oceánu, protože trhlinami v tom povrchovém ledovci ta voda stříká volně do vesmíru, takže sonda Cassini, která Enceladu zkoumala, mohla těmito výtrysky přímo proletět a prozkoumat jejich chemické složení. Takže tam víme, že jde o oceán vody, která je mírně slaná a je tak někde v rozmezí, jako se pohybuje kapalná voda tady na Zemi, má přijatelnou teplotu, má relativně pro nás rozumné chemické složení, není ani moc zásaditá, ani moc kyselá a obsahuje v zásadě všechny prvky, které jsou klíčové pro život. Takže to je třeba prostředí, o kterém 100% víme, že by bylo pro život příznivé.
1: Ale podíváme se někdy do těchto schovaných oceánů?
0: Myslím si, že za hodně dlouho.
1: Naděje, že tam najdeme život, přípravy k letům možná urychlí.
0: Každopádně je naděje, že Země možná opravdu není jediným tělesem sluneční soustavy, kde je život.
1: A co planety jiných hvězd?
0: K těm se vydáme příště.

0: pomaloučku, polehoučku se nám blíží závěr Meteoru. Takže je čas otevřít novou knihu.
1: No, tentokrát nebudeme číst žádné knihy.
0: Počkejte, ale já vidím, že je četba připravená a že bude číst i o Timer.
1: To souhlasí. Jenom nejde o knihu, ale sérii textů napsaných přímo pro Meteor.
0: Kdo pak nás poctil?
1: Biolog profesor Jaroslav Petra.
0: Tak to jistě půjde o nějaké velmi zajímavé téma. Těch přináší do našeho pořadu spousty.
1: Naše nová četba se zaměří na geneticky modifikovaná zvířata. Na zcela konkrétní, skutečně vyrobená. No, vyrobená úplně ne, ona se narodila.
0: Ale s genem či geny, které podstrčil člověk v laboratoři.
1: Pojďme na to. Dnes poznáme zvířata s jednou praktickou vlastností.
2: Zvířata proti alergii. Čičí. Tak takhle k sobě můžou lákat domácí micky a můrky jen lidé, kteří netrpí alergií na kočky. V evropské populaci hrozí po kontaktu s kočkou nepříjemná reakce 10 až 30% lidí. A není pro ně lehké se kočkám vyhnout, protože ty patří k nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. Látek, které produkují kočky a u člověka mohou vyvolat alergii, existuje hned několik. Ty nejběžnější patří mezi proteiny. Vědci je označují zkratkou FeLD, z latinského názvu kočky Felis domesticus a pořadovým číslem od jedničky po osmičku. Nejvážnější problémy vyvolává protein FeLD1. 90% lidí alergických na kočky je na něj citlivých a připisuje se mu až 90% celkového účinku kočičích alergenů. Jeho zrádnost spočívá v tom, že je silně lepkavý a ulpívá proto na nejrůznějších površích. Odstranit ho z oblečení nebo z koberce není vůbec jednoduché. Přenáší se vzduchem, takže na něj alergik narazí i tam, kde se s kočkami přímo nesetká. Snahy o vyšlechtění koček, které by alergeny do okolí neuvolňovaly, skončily bez valného úspěchu. Nezabrali ani vakcíny, které měly u koček navodit likvidaci proteinu FeLD1 jejich imunitním systémem. Některá plemena, například kočka sibiřská, si nesou v dědičné informaci změny, které poněkud oslabí schopnost proteinu FeLD1 vyvolat alergickou reakci. Protein je sice pro imunitní systém citlivých lidí méně dráždivý, ale u alergiků může i tak kontakt se sibiřskými kočkami vyvolat přehnanou reakci imunitního systému. Projeví se to silným podrážděním nosní sliznice, zanícením spojivek oka nebo i astmatickým záchvatem. K léčbě či prevenci alergie na kočky se nenabízí o mnoho více než léky ze skupiny antihistaminik. O úlohách, jež plní protein FeLD1 v kočičím organismu, toho víme jen málo. Snad sehrává nějakou roli v imunitním systému. Je přítomen v kůži a do okolí se dostává například s odloupanými šupinkami odumřelé pokožky. Kočky ale produkují alergii vyvolávající protein i ve slinách. A protože si často upravují srst jazykem, vyskytuje se protein FeLD1 také na kočičích chlupech. Vědci stáli před otázkou, nakolik by se kočky bez tohoto proteinu obešly. Jihokorejští genetici nejprve využili nástroje genového inženýrství k cílenému vyřazení genu pro bílkovinu FeLD1 z činnosti v laboratorně pěstovaných kočičích buňkách. Na funkce ani životnost buněk to nemělo žádný vliv, a tak mohli vědci přistoupit k vytvoření koček, kterým gen pro protein vyvolávající alergii chyběl ve všech buňkách těla. Využili k tomu klonování. Kočičí vajíčko zbavené vlastní dědičné informace spojili s kočičí buňkou, v níž vyřadili z činnosti gen pro protein FeLD1. Vznikl tak zárodek, který veterináři transplantovali do těla náhradní kočičí matky. T té se pak narodilo kotě s dědičnou informací geneticky upravené buňky. Byla to první kočka pro alergiky. Testy u ní skutečně prokázaly dramaticky sníženou produkci proteinu vyvolávajícího alergii. Postupem času jí ale začalo proteinu FLD1 opět přibývat, především na srsti. Vědce to zaskočilo. Znamená to snad, že gen vyřazený z činnosti nějakým záhadným způsobem vstal z mrtvých? To by odporovalo všemu, co o úpravách dědičné informace genovým inženýrstvím víme. Záhada se brzy vysvětlila. Vědci chovali pro experimenty také běžné domácí kočky. Ty měly gen pro protein FLD1 plně funkční a vylučovali ho do okolí. A protože je látka vyvolávající alergii silně lepkavá, nachytala se na srst nealergenní kočky. Postupem času se protein na chlupech hromadil a jeho množství proto stále rostlo. To by samozřejmě nehrozilo v domácnostech, kde by chovali jen kočky bez alergenního proteinu. Prosadí se tedy kočky postrádající bílkovinu FLD1 u chovatelů? To ukáže čas. Není pochyb o tom, že by tato zvířata musela nejprve projít sérií přísných testů, které by prokázaly, že jejich chov je pro alergiky skutečně bezpečný a nenese sebou ani jiná rizika.
1: Řešení alergie na kočky se zdálo být jednoduché. Vyrobit si nové kočky.
0: Jak jsme slyšeli, realita je složitější.
1: Je to pro nás lekce. Když zasahujeme do genetické výbavy zvířete, neřešíme jenom jeden protein. Vždycky saháme do systému, který úplně neznáme.
0: Takže otázka nezní jen zbavíme se alergie, ale i co všechno tím změníme.
1: A to je téma celé téhle série. Geneticky upravená zvířata nám můžou pomoct, ale zároveň nás nutí přemýšlet, kde jsou hranice a jestli je vůbec chceme překračovat.
0: Protože kočka bez alergie zní lákavě. Ale svět, kde si zvířata upravujeme podle potřeby, ten už tak jednoznačný není.
1: A právě do něj se podíváme i příště. Za týden se oba moc těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Hasiči zasahují u zříceného domu v Šanově na Znojemsku. Premiér Babiš přiletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku, kde se zřítil dům. Stalo se to před 15. hodinou. Jednotky na místě zjistily, že je v budově jeden mrtvý člověk. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom, ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
2: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
5: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom setkání, určitě mi příležitost se k tomu vrátit.
6: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: V novém systému jednotného měsíčního hlášení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i víc než 5 pracovních dní. Registrace proto zůstanou otevřené dál. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí nemusí bát pokut. Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později odpoledne a večer čekejte výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 je stále pomalý provoz. Z Brna do Prahy popojíždět budete od sjezdu na Šternov až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Zdržíte se 20 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je kolona před Starou Boleslaví. Mezi 16. a 14. kilometrem je omezení. Zdržíte se asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
7: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Timko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů. Z nichž mohu i pár vyjmenovat, za Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anaka, samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den.

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten singl se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle singl vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich spolupráce.

0: host České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čau tě.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu. A jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No, nějaký rok to už je a oslovili ju onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to ten z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štruktúrálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a povedala, chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám si prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo v nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, ten Počíte leta, Počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej povedal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovu a No Name, a Nepočíte leta, Počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíry, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici. A chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli, nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadoro, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané a všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slavit a chystáte veľkou oslavu k nám sem do České republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 40 ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád prídu také. Měj se moc hezky, díky za predstavení hitu, ktorý sa jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodne přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedným z nich. Krásny deň. Nepočítej.

Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zazpomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit, mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit, mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit, mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne a ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo, Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipy.

Tři týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě osmém. Na místě osmém před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na sedmé místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Laichtová, pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud. 16 týdnů v žebříčku už je jejich duet v hitparádě a jmenuje se Když zaspíváš. Má také ocenění Zlatá česká dvanáctka a může dostat i platinovou českou dvanáctku, protože má na svém kontě 6 vítězství. Ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě česká dvanáctka. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

Hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou dvanáctku.

0: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Laj Laj Laj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsali ji a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a Mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, 5. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, 4. Loďky, Venuše, hit Mezera 4, 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a 2. místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. A ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak slonej slou, snad nevzbudí.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Neznámý muž postřelil ženu v klenotnictví.
2: Já jsem nevinný, pane komisaři. Já nevěděl, že to střílí.
3: Že střílí co?
2: Ten balíček.
1: Co bylo v záhadném balíčku? A kde k němu zadržený muž přišel?
2: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Já tam hledal jednoho člověka. Dlužil mi, víte?
0: Tajemný balíček.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Americký prezident Trump řekl, že Spojené státy by mohly z Německa stáhnout víc než ohlášených 5000 vojáků. Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku. Čekejte většinou polojasno a teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zvýšené nebezpečí ve vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
7: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
6: Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Kriminalisté se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v Libeři u Prahy. Smrtelné zranění tam utrpělo dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se stalo, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
8: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
6: Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než o ohlášených 5000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. Ministerstvo kultury zapsalo pevnost Terezín z 18. století na takzvaný indikativní seznam památek UNESCO. Nově se k Terezínu přidala také pevnost Josefov. Společně podle historika Jiřího Hofmana vznikla silnější nominace.
9: Potvrdili jsme si tu naši výjimečnost Terezína a současně i jsme pomohli dostat se tam Josefovu a celý to tvoří ten mezinárodní celek, což je i ta citace z toho vyhodnocení Ministerstva kultury, že ano, jsme unikátní, máme obrovský potenciál, ale zejména v té mezinárodní sériové nominaci.
6: Současně jde o důležitý krok, který pevnostní města přiblíží k možnému zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později odpoledne a večer výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je silný provoz. Kolony začínají u sjezdu na Divišov na 42. kilometru. Asi 20 minut pojedete nesouvisle do omezení na mostě Šmejkalka. Na silnici 35 a dálnici D10 z Liberce do Turnova a Prahy jsou kolony na dvou místech. Na 35. u Hodkovic je omezení fronta na čtvrt hodiny. 15 minut se zdržíte i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy před omezením u Staré Boleslavy na 14. kilometru. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz. Fronty na 15 minut jsou v okolí Olbramovic. 10 minut se zdržíte u Benešova a pak před dálnicí D1 u Senohrab. Tolik zprávy. Teď příběhy z kalendáře.
3: Dobrý den, když se tak dívám, jaké téma mají dnešní příběhy z kalendáře, cítím naléhavou potřebu hovořit velmi rychle.
10: No to úplně nechápu, ale možná bych se rychlosti navzdory přivítala s posluchači.
3: Ale no, tak to můžeme.
10: Hezký den vám přeje Jitka Novotná.
3: A Jan Kovařík, a odpusťte mi ten kalup, on totiž životní příběh dnes připomínané osobnosti je víc než pestrý, takže je mi předem jasné, že se do hodinky vyměřené našemu pořadu vejde opravdu jen nepatrný zlomek.
10: Aha, rozumím, tudíž nestrácejme onen čas a přejdeme rovnou ke třem indicím.
3: Ano, první indicie zní mlýny.
10: Já přihodím kupku.
3: A já drobnou slovní hříčku. Dcera sládka, žena mládka.
10: To je ale vydařená hříčka. Už jsem moc vědavá, jak se s našimi třemi indiciemi poperou posluchači dvojky.
3: Já pevně doufám, že alespoň někteří si již propojili tři indicie do jediného jména protagonistky našeho dnešního pořadu. Dámy, která se dožila úctyhodných 102 let.
0: Český rozhlas dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Jak už jsme řekli, na obsáhlý a barvitý životní příběh naší hlavní hrdinky je hodina krátká, tak rychle k odhalení totožnosti.
1: Myslím, že všem bude jasno, když upřesníme, že ony mlýny, které byly první indicií, jsou sovovy.
0: Kupka pak není množství nebo snad tvar, nýbrž příjmení, k němuž náleží křestní jméno František.
1: A příjmením je i Mládek, a to nás dovede i k celému jménu naší hrdinky Medy Mládkové. Dnes si ji připomínáme proto, že její bohatý život skončil 3. května roku 2022 a dožila se úžasného věku 102 let.
0: Meda Mládková byla sběratelka a mecenáška umění, která v sovových mlýnech v Praze založila muzeum Kampa. Tam také vystavila svou jedinečnou sbírku děl Františka Kupky.
1: Mám pocit, že zbývá už jen odhalit, co v tom úvodu dělal onen Sládek.
0: Sládek není jméno, nýbrž profese Medina otce. A teď už vzhůru a pěkně postupně za životními osudy Medy Mládkové.
1: Pozor, v této fázi života musíme mluvit o Marii Sokolové.
0: Počkej, že se ženám během života mění příjmení, to je běžné, ale co to křestní jméno?
1: Vysvětlím. Meda byla pokřtěna Marie. Její otec ovšem se křtem nesouhlasil, ale když už si ho jeho žena prosadila, řekl, hlavně ať to není Marie nebo Magdaléna.
0: Jenomže právě to se stalo, tedy Marie, a aby byl despotický otec uchlácholen, dívčině se začalo říkat Medy. Šlo vlastně o zdrobnělinu německého Mädchen. Ostatně maminka pocházela ze Sudet a v Americe se z toho pak stala Meda.
1: Jenže do Ameriky to máme ještě dost daleko. Nejprve prosím zpátky do rodných Zákup.
0: A do dalších měst, kterými rodina prošla, jelikož otec byl posílán za prací na různá místa.
1: Rodina nikdy netrpěla nouzí, za to však otcovým despotismem ano.
0: Táta malou Medu i zbytek rodiny byl. A Meda mu zavdávala příčiny jak svými špatnými výsledky ve škole, tak zápisky v deníku, který jí vždy někde našel.
1: Tam se dozvěděl i o jejím milostném vzplanutí a učinil mu rázný konec.
0: Na druhou stranu, kdyby vztah vydržel, dnes si o Medě možná nevyprávíme.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 3. května si v příbězích z kalendáře připomínáme Medu Mládkovou, historičku umění, mecenášku, sběratelku
1: a tanečnici. Tanec ji učaroval už v dětství a když se dostala na studia do Prahy, začala se mu věnovat.
0: A postupně se jim i začala živit. Účinkovala především v operetách a když přišla válka, odjela za prací do Litvy. Chtěla tak utéct před nepsanou povinností tančit v Praze pro nacisty.
1: Jenomže těm se nevyhnula ani v Litvě. A samozřejmě pro ně musela tančit i ve Vídni, kam se během války přesunula.
0: Nikdy však s nimi nechtěla mít nic společného a také neměla.
1: Když válka skončila, chtěla si Meda splnit svůj sen. Toužila cestovat a studovat jazyky. Podařilo se jí získat stipendium na škole ve Švýcarsku.
0: I tady si na studia přivydělávala tancem v nočních podnicích.
1: Studovala nejprve tlumočnictví a poté ekonomii a politologii.
0: A mezi tím její rodnou zem zachvátil komunismus. Na výzvu, aby se vrátila domů, nereagovala. Chtěla zůstat ve svobodném světě.
1: Jenomže potřebovala něco trvalejšího než dočasné povolení k pobytu.
0: Mám nápad, že by manželství...
1: Výborný nápad, je to přesně tak, jak říkáš. K dívčímu jménu si brzy přidala belgické příjmení, de Millener.
0: Byl to čirý sňatek s rozumu a tak logicky ani dlouho nevydržel.
1: Medě v něm chyběla láska, ale také možnost povídat si s partnerem v rodném jazyce.
0: Něco však přeci jen do jejího života tento účelový vztah přinesl a rozhodně to nebyla jen ona možnost zůstat na západě.
1: Byl to zájem o výtvarné umění. Se svým prvním mužem prošla mnoho muzeí a galerií, a to nejen ve Švýcarsku nebo v Belgii.
0: Oba manželé spojovala také láska k cestování.
1: A my se po cestách Medy Mládkové vydáme zase za chvilku.

0: A je to tady.
1: Co přesně máš na mysli?
0: No přeci osudové setkání Jana Mládka a Marie Sokolové.
1: Pozor, v tuto chvíli ovšem ještě Marie de Milliner.
0: Pravda, tak tedy postupně. Meda se stala významnou součástí redakce exilového časopisu Skutečnost, který víceméně řídila a získávala pro něj prostředky.
1: Když časopis zanikl, rozhodla se založit nakladatelství Edicion Sokolova.
0: I na ně potřebovala peníze a tak obesílala nejrůznější bohaté exulanty a také se s nimi osobně setkávala.
1: Jeden takový se líbil její kamarádce, ale komunikovala s ním francouzsky, což jí Meda vyčítala, že prý čeština by ho zaujala více.
0: Jistě měla pravdu, zvláště čeština v Medině neotřelém podání. Meda na něj byla zvědavá a když zjistila, že patří mezi přispěvatele jejího nakladatelství, vydala se za ním.
1: Nejprve mu mazaně zalichotila, že o něm skvěle hovoří studenti, ekonomové a také krásné slečny.
0: A Jan Mládek, jak se onen bohatý exulant jmenoval, odpověděl:
1: ty první dvě skupiny mě nezajímají. A na tu třetí chci adresy.
0: Meda se s chutí zasmála a pohotově nadhodila, že na nakladatelství přispívá pan Mládek velmi málo, tedy méně, než by mohl.
1: Ostatně jako významný činitel Mezinárodního měnového fondu rozhodně neměl hluboko do kapsy.
0: A bylo to tady. Vzájemně si učarovali. Scházeli se, chodili do divadel, na výstavy, zkrátka užívali si života.
1: Jan Mládek měl také zálibu ve starožitnostech a také spolu rádi nakupovali.
0: Mládek Medě občas vyčetl, že je ještě stále vdaná za svého prvního manžela, ale zároveň sám nechtěl do manželství vstoupit.
1: Ona mu pak na oplátku říkala, že se rozvede, až si ji on bude chtít vzít.
0: Což učinil, jak ostatně vyplývá zejména dnes připomínané osobnosti Medy Mládkové.

0: úvodu dnešních příběhů z kalendáře vás možná napadl popěvek, kde je sládek, tam je mládek, tam je také pivovárek. Ale my jsme se dnes s dcerou Sládka a manželkou Mládka nevypravili do pivovaru, nýbrž do mlýna. Přesněji do sovových mlýnů, kam teprve doputujeme. Prozatím jsme naši protagonistku, paní Medu Mládkovou, doprovodili tanečním krokem do Švýcar. Byli jsme u toho, když se poprvé, pravda, trochu účelově vdala. A také jsme dobře pochopili na příběhu, která se rozhodla získat pro svou věc Jana Mládka, že to byla žena velice cílevědomá. Tato vlastnost se jí ještě mnohokrát bude hodit.
1: Ale také lidskost. Jak probíhala setkání Medy Mládkové s jedním ze zakladatelů moderního abstraktního malířství a autorem děl, která s odstupem času překonávají rekordy na uměleckých dražbách? Ta lidskost tam hrála roli a zejména pak v okamžicích, kdy se Meda s Kupkou loučila. Kromě této kapitoly se ku příkladu dotkneme i několika drobných lstí nebo strategií nebo takových, řekněme, šikovných, promyšlených postupů, které Medě pomohly nejen ve vlastním podnikání s realitami, ale také v jejich kunsthistorických ambicích. A jednou z největších ambicí bylo navrácení československého umění do míst zrození, takže ano, samozřejmě se vydáme i do sovových mlýnů. Mimochodem, nebude u toho chybět ani Medin pes.
2: Historie českého zločinu na dvojce.
3: Neznámý muž postřelil ženu v klenotnictví.
4: Já jsem nevinný, pane komisaři. Já nevěděl, že to střílí.
5: Že střílí co?
4: Ten balíček.
3: Co bylo v záhadném balíčku? A kde k němu zadržený muž přišel?
4: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Já tam hledal jednoho člověka. Dlužil mi, víte?
2: Tajemný balíček.
3: Premiérový díl Historie českého zločinu.
2: V neděli po 18. hodině na dvojce.
6: Lenka Dusilová. Výrazný hlas české hudební scény slaví letos dvě jubilea. Půl století života a 30 let úspěšné kariéry. V sedmém nebi live s Milanem Cajzem se ohlédne za zásadními milníky své hudební cesty a živě zahraje své skladby. Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte sedmé nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Cajzem.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: příběhu z kalendáře Medy Mládkové je na obzoru další osudový muž.
1: Počkej, ale nebude třetí svatba, že ne?
0: Kde pak, uklidním tě, půjde, pravda, o lásku, ale o lásku k umění.
1: Ostatně historii umění začala Meda studovat v Paříži, kde potkala Jana Mládka a později i Františka Kupku.
0: No a to je právě onen další osudový muž. Malíř, jehož dílo pomáhala proslavit a začala jej také systematicky sbírat.
1: Jak k tomu vlastně došlo?
0: No, dalo by se říct, že náhodou. Jejich známý jim přinesl malý obrázek s tím, že ho získal za 50 franků. Prý nic moc, ale třeba by je mohl zajímat, protože je od jejich krajana.
1: Meda zatoužila se s Františkem Kupkou seznámit a navštívila ho v jeho ateliéru.
0: A dalo by se říci, že to byla láska na první pohled. Rozumějte, mluvím o pohledu Medy Mládkové na obrazy Františka Kupky.
1: Meda starého pána navštěvovala i několikrát týdně a bavili se spolu o umění i situaci doma v Československu.
0: Což se příliš nelíbilo Kupkovi ženě, která byla francouzská a nerozuměla jim ani slovo.
1: Často na Medu pokřikovala, ať už odejde, že ho jen zdržuje.
0: Když pak Kupka umíral, dal si pro Medu poslat a ona mu šeptala do ucha, že už za pár týdnů bude jeho velká výstava.
1: Pravda to nebyla, tedy s tím časovým údajem, ale Meda si přála, aby odešel ze světa šťastný a o mnoho Kupkových výstav se v budoucnu skutečně zasloužila.
0: Také se nedokázala smířit s tím, že nesměla na jeho pohřeb. Kupkova rodina si přála velmi komorní obřad a Meda na něj původně pozvána nebyla.
1: To by ale nebyla Meda, aby si neprosadila svou. Na pohřeb se dostala a na rakev položila kytici červených a bílých karafiátů ovázaných modrou stužkou.
0: Na tu stuhu nechala napsat: Meda a Jan od těch z Československa, kteří se nemohou přijet rozloučit s tímto velkým Čechem.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dámy a pánové, míříme do Ameriky.
1: Jan Mládek byl povolán do centrály měnového fondu ve Washingtonu a jelikož po smrti Františka Kupky naši hrdinku, paní Medu, v Paříži nic nedrželo, přestěhovali se tam natrvalo.
0: Ostatně Amerika začínala být ve světě umění důležitější než Paříž, takže to bylo jen k dobru.
1: A Kupku, tedy jeho dílo a cíl ho prosadit, si Meda odvezla sebou.
0: Medě bylo jasné, že k jeho prosazení bude zapotřebí sestavit reprezentativní sbírku a věděla, že ty nejlepší kousky má stále doma paní Kupková.
1: Která, jak si jistě uvědomíte, Medu příliš v oblibě neměla.
0: A tak Meda použila lest a obrazy kupovala přes prostředníky, přičemž většinou nabízela cenu výrazně vyšší než reálnou.
1: A kde na to vlastně brala peníze?
0: Začala podnikat v realitách a už jen její jméno většinou stačilo jako záštita na bankovní půjčku.
1: Koupila schátralý dům, opravila ho, doslova ho vymazlila, včetně starožitného nábytku, a pak ho mnohonásobně dráž prodala.
0: Nakonec se jí podařil i její hlavní cíl, a to prosadit Františka Kupku jako jedinečného umělce.
1: Ptáte se, jak se to dělá? Inu nejprve dostala jeho obrazy do reprezentativních soukromých sbírek.
0: A potom se malou lstí, či spíše taktikou, vzdala jednoho z mistrovských děl a výrazně pod cenou ho prodala Národní galerii ve Washingtonu, kde se Kupkův obraz objevil po boku obrazu Pabla Picassa.
1: A bylo to. Senzace byla na světě a František Kupka se opravdu stal uznávaným autorem.
0: Jako mnoho jiných, podobně geniálních, až léta po smrti.
1: Ovšem Kupka nebyl jediným českým autorem, kterému Meda pomáhala se prosadit.
0: V době rozvolnění koncem 60. let se vydávala do Prahy, o čemž se šířeji zmíníme zase za chvíli.

0: době kolem pražského jara se protagonistka tohoto dílu příběhů z kalendáře Meda Mládková vydala do Prahy pomoci současným umělcům.
1: Mnozí, včetně jejího manžela, ji od cesty zrazovali, že prý by mohla umělcům svojí přítomností naopak ublížit.
0: Ale Meda si trvala na svém a žertem říkala, že přece nakupovala celá léta šaty, aby si je užila při návratu do Prahy. A nyní, když skříň puká ve švech, je prý na čase je provětrat.
1: A jako vždy, i tentokrát se Meda díky svým cenným kontaktům a doporučením dostala, kam potřebovala, a zakoupila mnoho děl současných českých výtvarníků, která následně proslavila za oceánem.
0: Dokonce si v této době psala s Václavem Havlem, pro kterého získala stipendium.
1: Ten však měl mnoho aktuální práce a tak až po revoluci Medě s úsměvem pravil, že by konečně rád stipendium využil, ale pracovní povinnosti prezidenta mu to jaksi nedovolí.
0: Když už jsme přes Václava Havla tak nějak skočili do času po revoluci, musíme se aspoň na okamžik zastavit u Sovových mlýnů.
1: Jan a Meda Mládkovi si hýčkali velký sen vrátit svou velkou sbírku československého umění tam, kde vznikla, do Čech.
0: Jan se toho nedočkal, bohužel zemřel, ale paní Meda za jejich plánem šla s odhodláním sobě vlastním.
1: Hledala vhodné místo, kam by svou sbírku umění umístila. Když se svěřila Václavu Havlovi, že ji chce věnovat Praze, odkázal ji na hradního architekta Miroslava Masáka, který ji doporučil jako vhodný prostor právě Sovovy mlýny.
0: Jenže pražský magistrát s nimi měl jiné plány.
1: Dopis, ve kterém to primátor Medě Mládkové sděloval, roztrhal její pes hned po doručení. Když se jí podařilo dopis sestavit a zjistila, co v něm stojí, primátorovi odepsala, že ji zjevně její pes chtěl ušetřit šoku.
0: V jednání byl i prostor na Karlově, kde dnes sídlí muzeum policie, ale nakonec se do hledáčku vrátili Sovovy mlýny.
1: A tak po mnoha tahanicích skutečně vzniklo muzeum Kampa. She's crazy like a fool.

0: Také scénárista tohoto dílu Příběhů z kalendáře Filip Jan Zvolský si uvědomuje, že spláchnout vznik sovových mlýnů jednou jedinou větou ke konci našeho minulého vstupu je poněkud neúplné.
1: No jo, ale co s tím? Kdybychom měli líčit všechny překážky, které Meda Mládková musela překonat, než v sovových mlýnech vzniklo muzeum Kampa, tak bychom si asi tady zadělali na další celé příběhy z kalendáře.
0: No ale já si dělám nenápadnou poznámku tuškou, že by to možná za to stálo. Však jsem na začátku upozorňoval, že ta hodina nám stačit nebude. Vždyť o paní Medě vznikla i celovečerní divadelní hra, mimochodem uváděná příznačném místě na nádvoří sovových mlýnů.
1: A nám nezbývá, než celý její příběh zkusit nějak shrnout do jedné věty?
0: To je nadlidský úkol. Máš na mysli nějaký citát?
1: No, anebo spíš heslo. Heslo, kterým se Meda podle vlastních slov celý život řídila a které jí také pomohlo dosáhnout všeho, čeho dosáhla.
0: Tak poslouchejte. Z ničeho, co dělám a co chci, nesmím slevovat. Jakmile začnete ustupovat, ničeho nedosáhnete.
1: Jak zdánlivě jednoduché.
0: Ano, možná i pravdivé, pokud máte dostatek síly vytrvat, tak jak paní Meda vždy dostatek síly měla a nebála se jí projevovat.
1: Snad i vás inspirovala k nějakým zajímavým, byť klidně menším počinům.
0: No nebo bohatě stačí, když zajdete do sovových mlýnů a vzpomenete si na tuto sympatickou, energickou dámu, díky které tohle krásné místo na břehu Vltavy můžeme navštěvovat.
1: Přejeme vám hezký zážitek a těšíme se na vás zase příště. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Mým dalším inspirativním hostem bude tentokrát přední česká odbornice na filmovou politiku Helena Bezděch-Franková, která letos zcela po právu získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Těžko by totiž bez ní bylo Česko vyhledávanou destinací pro zahraniční produkce. Jak složité bylo prosadit u nás filmové pobídky? Jaké prostředí by si pro tuzemské filmaře přála? A jak vnímá postavení českého filmu ve světě? Odpovědi nám přinese elitní filmová bojovnice Helena Bezděch-Franková.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce. Rozhlasová hra na Dvojce.
0: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
3: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí, takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
0: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
4: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
0: Perspektivy.
1: Premiéra 3. a 4. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
5: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Hasiči už druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Premiér Babiš se v Jerevanu setkal s prezidentem Zelenským. Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku. Čekejte většinou polojasno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hasiči se už druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se nešíří, situace ale zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu.
6: Hasiči s ohněm bojují za pomoci dronů, velkokapacitních cisteren i 7 vrtulníků. Jeden z nich odpoledne pilotoval Pavel Vetchý.
7: Máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějaké 67 tisíc litrů vody jsme schodili.
6: Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
8: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká. Znamená, že je třeba často střídali ty hasiče.
6: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím neznáme. Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro třikrát víc než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice, 3 jsou ve vážném stavu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu, kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno. Plzní projel tradiční Convoy of Liberty. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
9: Že se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
10: Mává tady koloně.
9: Majka Vatková.
10: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
11: Je to perfektní.
10: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
11: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
10: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude v Čechách velká oblačnost, později odpoledne a večer. Čekejte výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Poděbrady. Na 29. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona je z kilometru 37 na 20 minut. Na D1 je velmi silný provoz z Brna do Prahy. Kolony začínají u sjezdu na Divišov na 42. kilometru. Asi 20 minut pojedete nesouvisle do omezení na mostě Šmejkalka. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
12: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme v premiérové řadě historii českého zločinu. Odpoledne 28. října 1938 se z klenotnictví ve Spálené ulici ozval výstřel. V zápětí vyběhl z obchodu muž, za sebou zanechal postřelenou ženu a podivný balíček. Jak se později ukázalo, byl v něm uschován revolver. Tak začíná případ, kterého se ujal vrchní policejní komisař Zdeněk Borkovec a o kterém bude vyprávět premiérový stý 95. díl Historie českého zločinu s podtitulem Tajemný balíček. Reálný případ zpracovala Bronislava Janečková a odborným poradcem byl Miloš Vaněček.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 195. Tajemný balíček.
0: Odpoledne 20. září 1938. Spálená ulice v Praze. Ze dveří svého klenotnického obchodu volá majitel Rudolf Tejc.
2: Hyďte toho chlapa! Toho s balíčkem! Hyďte ho! Podstřelil mou ženu!
0: Neznámý muž s balíčkem v rukou přebíhá tramvajové koleje. Pár lidí se pouští za ním, ale prchající člověk jim uniká. Pak se mu do cesty postaví dopravní strážník Václav Jelínek. Muže chytí, srazí na zem a drží do okamžiku, než na místo přiběhnou další pronásledovatelé. Muž je v zápětí předveden na sídlo pražské kriminálky v Bartolomějské ulici. Vyšetřování se ujímá vrchní policejní komisař Zdeněk Borkovec.
3: Jméno, věk, povolání.
4: Stanislav Janeček, prosím. A je mi 46 roků. Jsem knihař. Ano, knihař a mám svůj obchod. Ale já jsem nevinný, pane komisaři.
3: Přiznáváte, že jste postřelil ve Zlatnickém obchodě paní Tejcovou?
4: Totiž ano, ale já nevěděl, že to střílí.
3: Že střílí co?
4: Ten balíček. Já to netušil, že...
3: Střílející balíček?
4: No, taky je mi to divný. Asi v něm bylo něco, co střílí.
3: Jak jste k tomu balíčku přišel?
4: Našel jsem ho. V jednom domě.
0: Balíček, který měl zadržený Stanislav Janeček u sebe, je zabalený v hnědém papíře a na boční straně má prostřižený malý kulatý otvor. Při bližším pohledu je v otvoru vidět hlaveň střelné zbraně. Na pravé straně je druhý, větší otvor, kudy se dá nahmatat spoušť. Uvnitř je jako výplň vrstva zmuchlaného papíru, smotané dámské punčochy a kus dětského růžového svetru. Revolver je značky Rastgasser. Ve svislé pozici jej uvnitř balíčku udržuje černý, těsně přiléhající kartón. Kriminalisté se pokoušeli na zbrani a na kartónu najít otisky prstů, ale bez úspěchu. Vše je pečlivě otřeno. Jediné otisky byly vně balíčku. Patřili Janečkovi.
4: Našel jsem to, ten balík, v jednom domě. Snad ve Vodičkově ulici.
3: Snad? A proč jste do toho domu šel?
4: Je já? No,

0: Ale proč by měl majitel knihařství potřebu střílet ve zlatnictví? Tohle není pobuda a běžný zloděj. Dobře oblečený, slušné chování.
1: Pane komisaři, ten muž v posledních dnech postával tady venku před naším obchodem. Poznal jsem ho a upozorňoval na něj i moji ženu. Říkali mi hodináři a zlatníci z okolí, že okouněl i u nich. Vcházel opakovaně i do obchodu, že prý chce opravit přívěsek ve tvaru lebky. O, bylo to vyřezané z kosti se zlatým řetízkem. Hodnotu to moc nemělo. Druhořadý šund.
2: Jak se ten člověk choval, pane Tejci?
1: No, právě že dost divně. Dlouho se v krámě rozhlížel a vyptával se na ceny různého zboží. Prohlížel si i dveře od obchodu. Díval se, odkud co vyndaváme. Pak vytáhl z kapsy ten přívěsek s lebkou. Prý, kolik by stála oprava. Když jsem mu řekl částku, tak dlouho jen tak stál a pak prohlásil, je to drahý, a odešel. Po dvou dnech přišel znovu. Prý, že chce opravit hodinky. A situace se opakovala. Byli jsme z toho s Ludmilou nervózní. Ve zlatnictví ve Vodičkově ulici dokonce prodavač pro kolegy napsal vzkaz a vyvěsil ho vzadu v krámu. Pozor na muže s lebkou.
2: Byl jste u toho, když došlo ke střelbě?
1: Byl jsem tamhle v dílně. Slyšel jsem, že je někdo v obchodě, ale to je přece normální. Vyběhl jsem, až když jsem uslyšel výstřel. Když mne ten člověk uviděl, sebral balíček, co ležel na pultě, a utekl. Jen jsem rychle zavolal na ulici, ať ho chytí, a běžel jsem k Ludmile. Ležela chudinka tady za pultem na zemi a naříkala. Silně krvácela. Bylo to strašný, pane komisaři. Doktoři říkali, že to snad přežije.
2: No, doufejme. A udělal jste dobře, pane Tejci. Nebýt toho, že jste zakřičel na ulici, patrně by ten člověk utekl. Takhle ho máme.
1: Tady, podívejte se sem na ty bicí hodiny. Až sem ta kulka dolétla. Vaši kolegové ji našli zavrtanou do dřevěného obložení. Musela to být pořádná rána, když proletěla tělem mojí ženy a ještě poničila tento vzácný kousek.
2: Revolver Rastgastry je sice starší zbraň, ale poměrně velká a těžká. Balíček se zbraní ležel na pultě a vaše paní stála přímo před ním, takže střela vyšla z bezprostřední blízkosti. Mohl to být tak metr. Je pak pochopitelné, že kulka měla sílu proniknout do dřeva. Bylo velké štěstí, že vaše manželka nezemřela na místě.
0: Druhého dne ozbrojená eskorta doprovodila zadrženého Stanislava Janečka do centra Prahy. Komisař Borkovec ho vyzval, aby ukázal, kde našel balíček s revolverem. Ulicemi však obviněný bloudí už druhou hodinu a není schopen místo nálezu najít.
3: Říkám vám, že to bylo tady. Tady, v tomhle domě.
2: Paní správcová, ale jak jste slyšel, řekla jasně, že to není možné.
3: Tak se spletla.
2: Tvrdí, že v místě, které jste uvedl, balíček být nemohl, protože tam do včerejška stála velká almara a teprve dnes ráno si ji jeden nájemník odvezl. Ta paní jako správná domovnice pozorně sleduje, co se kde v domě šustne.
3: Tak lže.
2: Taky rozhodně vyloučila, že by tam bydlel někdo se jménem Odhá.
3: Há?
2: Hronek? Nebo Hánek? Prostě ten váš dlužník.
3: Ale já ten balíček našel tady. Trvám na tom.
1: Manželka má za sebou druhou operaci. A doktoři říkali, že přežila se štěstím. Střela pronikla okrajem jater. Prostřelila žlučník, jen o 2 cm minula páteř a poškodila kyčelní kost.
0: Mezitím si kriminalisté z bezpečnostního oddělení zjistili o zadrženém Janečkovi další informace. Je opravdu majitelem knihařství a má navenek spořádanou rodinu. Manželka Helena, 16-letý syn a 14-letá dcera jsou přesvědčeni, že zatčení manžela a táty je omyl. Na jejich adrese v Michalské ulici však policie několikrát zasahovala. Janečkovi totiž jeden pokoj bytu pronajímají prostitutkám. Kromě měsíčního paušálu si berou 6 korun navíc za každého jejich klienta. Ale i přes tyto roztodivné zdroje příjmů má Janeček finanční problém, o kterém zatím rodina

0: neví. Jeho knihařství moc neprosperuje, a tak bance neposlal už druhou splátku. Na zřízení svého podniku si totiž půjčil 60 tisíc korun.
1: Večeře? No, děkuju. Ježišmarja, zase jen polívka. A kdy půjdu k výslechu? Už druhý den se nic neděje. Říkám vám, že jsem nevinný.

0: Jsou momenty, kdy se usvědčení jednoho pachatele najednou stává nicotnou a nepodstatnou epizodou života. 29. září 1938. Po podpisu Mnichovské dohody se v Praze a dalších městech konají demonstrace proti nucenému odstoupení československých území Německé říši. Česká policie odmítá proti demonstrantům zasahovat. Vládní policejní rada Alois Kindner vyzval detektivy na bezpečnostním oddělení, aby pokračovali v práci. Kriminalisté se tedy brzy vracejí ke svým zlodějíčkům a násilníkům, jakkoliv velké světové zločiny patrně potrestány nebudou. Pražské deníky, snad aby odlehčili temným politickým tématům, se věnují střelbě v Tejcově zlatnictví podrobně a pravidelně.
1: Heleno, konečně.
2: Staničku, já nevěřím, že bys provedl něco z toho, o čem píšou v novinách. Je to strašný.
1: Ten balíček jsem našel. A všechno byla nešťastná náhoda. Nic na mě nemají.
2: Děti se bojí do školy. Spolužáci na ně pokřikujou, že mají tátu vraha. Sousedi mě nezdravějí a radši přejdou na druhou stranu ulice. Bojím se, že budeme muset pryč z bytu, protože dlužím za nájem. Bože, kam jen my půjdeme? A taky přišla upomínka z banky. Ty jsi nezaplatil tu splátku.
1: To bude dobrý, Helenko.
2: Nebude, Stáničku. Nebude. Vždyť i ten náš pokoj. Při tom, co se teď děje, nikdo nemá náladu na prostitutky a holky nemají kunčafty. I kdyby měli, 6 korun za jednoho zákazníka mě stejně nevytrhne. A víš, co mi jedna z těch holek, potvora drzá, řekla? Pani, buď slevíte, nebo jdeme jinam, kdo by taky chodil do bytu vraha, že? Stejně všechny zmizely po tom, co k nám přišla policie udělat domovní prohlídku. Policajti prohrabali úplně všechno. I v tvojí dílně, představ si, odnesli si kusy papíru, kartonů a dokonce i starý rozstříhaný šaty. To oni objevili tu upomínku z banky. Stanoušku, že jsi to neudělal, že ne?
1: Věř mi, bude líp. Začíná jiná doba. Co ty víš, třeba to pro nás bude dobré.
0: V dílně Stanislava Janečka byl při domovní prohlídce nalezen stejný karton, z jakého byla vyrobena krabice v balíčku, a také hnědý papír, stejný, jako byl zmuchlaný uvnitř.
1: Ale takový materiál používá každý knihář. To přece není žádný důkaz.
3: Dále byla u vás nalezena i krabice, vyrobená úplně stejně jako ta s revolverem. Jen trochu větší. Má dokonce vystřížené kolečko na straně.
1: Jo, tohle! Můj kluk si zkoušel vyrobit budku pro ptáky.
0: Ale Janečkův syn s kriminalisty mluvit odmítl.
3: Ano, pane Rado, já vím, že má na to právo. Takže jsou i nejsou to důkazy. Ale ještě byl v té krabici nastříhaný dětský růžový svetr jako utěsnění revolveru. Pomohlo by, kdybychom u Janečkových v bytě našli jeho zbytky. Ještě se tam podíváme. Děkuji. Naschledanou, pane Rado. Dále...
4: Promiňte, pane komisaři, kolegové mě pustili dovnitř, když jsem jim řekl, o co jde.
3: A o co jde, pane Tejci? No,
4: podívejte se, co jsem našel. Tenhle papírový sáček byl v obchodě zakopnutý pod pultem. Všiml jsem si ho až dnes ráno, víte, měl jsem pár dní zavřeno, ale Ludmila už je na tom líp. A tak jsem dnes otevřel. No, podívejte se.
3: Tak to je zajímavé. Hlavně ty dva náboje. Vsadím se, že budou pasovat k revolveru, který zranil vaši ženu. Mohl by to být důkaz, který hledáme. Jestliže měl pachatel náboje zvlášť, pak nesedí jeho verze, že balíček s revolverem kde si našel. Ale co je tohle? Jakýsi háček, šroubky, očko a miniaturní šroubovák? Sahal jste na to, pane Tejci?
4: Bohužel ano, pane komisaři. Já netušil, že to může souviset s tím případem. Říkal jsem si, jestli v tom sáčku není nějaká ztracená zakázka z hodinářství.
3: To se dá pochopit. Ale k čemu ten háček může být?
5: Tak jsem zase tady, Stanoušku. Přinesla jsem ti škvarkový placky, co máš rád. Maška od švagra přinesla sádlo, zabíjeli prase, tak jsem vyškvařila a tobě na přilepšenou. A představ si, že máme na bytě zase plno. Z pohraničí se sem hrnou mraky lidí, jsou jich s kuframa a povozama plný ulice. Schánějí ubytování. Za každou kůlnu, za každej einclík jsou vděční. Představ si, že o ten pokoj po holkách měli zájem 3 rodiny. Tak jsem jim řekla, kdo dá víc, ten tam bude. Připlatili si pořádně a stejně mi málem líbali ruce. Takže na nájem už máme s přehledem. Jsem si říkala, co kdybych poklidila v tvojí dílně a ubytovala tam taky někoho. Stejně teď kšeft stojí, co? Pár lidí by se tam vešlo. To by pak bylo dost i na tu splátku bance. Možná ten nájem ještě zvednu, když je tolik potřebných. A když seš teď tady, tak se načas s dětma můžeme přestěhovat k mamince a já můžu pronajímat celý byt. Měl jsi pravdu, že pro nás bude doba lepší. Všude je takový zmatek, že se pomalu zapomíná i na ten tvůj případ. Lidi mají jiný starosti. A to je pro nás moc dobře. Moc dobře. Zaplať pámbů za tu Mníchovskou dohodu. Nebo jak se to jmenuje.
3: Přišel jsem se podívat, jaké tu máte dveře, pane Tejci.
6: Dveře? Proč, pane komisaři? Jsou to festovní masivní dveře. Bukový dřevo.
3: Myslel jsem si to. Podívejte se na to očko a háček, které jste tady našel pod pultem. Háček se dá našroubovat ke dveřím, očko k dveřnímu rámu, pak se to takhle zarýgluje a kdokoliv by chtěl přijít zvenčí, se sem nedostane. To byl zřejmě plán pachatele. Zastřelit vaši ženu, zablokovat dveře, pak pobrat všechny cenné věci a zmizet. Překvapilo ho, že jste byl v obchodě i vy.
6: Dvojnásobné štěstí, pane komisaři. Já chtěl tehdy právě odejít. Měl jsem zakázku na Karlově náměstí. Opravu velkých sloupkových hodin.
2: Tak jsem tě přece našla, Zlatouši. Jak to, že jsi jinde, to jsem nevěděla. Proč tě přestěhovali, Stanoušku?
7: Protože už nejsem v předběžné, ale v soudní vazbě, Helenko. To znamená, že už podali žalobu a přestěhovali mě sem, než bude soud.
2: No, hlavně, jestli to tu máš hezký. A neboj, určitě to dobře dopadne, teď ty jsi nic neproved. Ty, takovej hodnej ťuňťa. Dneska jsem ti upekla posvícenský koláč. To víš, jsem v jednom kole. V tvý dílně bydlí dokonce 2 rodiny. Nabídla jsem jim, že když si zaplatěj, uklohním 1 jídlo denně a souhlasili. Takže se máme docela dobře.
5: Jo, ale byli u nás zase chlupatý. Skrze tu domovní prohlídku. A představ si, ten komisař se vyptával, jestli máme ještě nějaký dětský oblečení. Jakoby nevěděli, jak jsou ty naše starý. I jich se ptali. Prej, jestli holka mývala růžovej svetr. Jsem jim řekla, že jo. A že jsem ho dokonce pletla sama. To bylo i vče asi 5. Ale nemohli jsme ho nikde najít. A tak jsem se jim aspoň pochlubila, že jsem ze zbytku té vlny uháčkovala ozdobný kytky na polštář, co máme na kanapy. Moc se jim to líbilo. A ten komisař si ho odnes. To je co? Možná, aby ho ukázal svojí ženě. Ale říkali, že mi to vrátí. Je to ale divný, že jo?
0: Policejní komisař Zdeněk Borkovec byl přesvědčen, že případ střílejícího balíčku brzy uzavře. Zbytky růžové vlny z krabice se shodovaly s háčkovanými ozdobami na polštáři. Detektivové obešli zlatnictví a hodinářství v centru Prahy a získali i další usvědčující detaily. Janeček tyto obchody obcházel už 14 dní před svým trestným činem a minimálně týden balíček nosil sebou. Vždy ho položil na pult. Bylo tedy jasné, že měl zbraň dříve a že takzvaně záhadný balíček nenašel až v den trestného činu. Šlo jen o to přimět pachatele, aby se přiznal. Ale právě to Stanislav Janeček odmítal. Komisař Borkovec se proto rozhodl uskutečnit rekonstrukci trestného činu ve zlatnickém obchodě Rudolfa Tejce. Té se zúčastnilo i několik novinářů.
3: Místo paní Tejcové, která je stále v nemocnici, stojí za pultem jeden z našich detektivů. Vyrobili jsme balíček, stejný jako původní. Uvnitř je autentická zbraň, která střílela v den činu, jen je nabita slepými náboji. Pane Janečku, položte jej na pult, jak jste to udělal tehdy.
7: Asi takhle nějak?
3: To byste měl vědět vy. Ale takhle určitě ne. Musíte ho otočit tím kulatým otvorem od sebe. Takhle byste zastřelil sám sebe.
7: No, dobrá, jak myslíte. Ale já přece nechtěl nikoho zabít. Teď jsem se ho nějak neopatrně dotknul a ono to vystřelilo.
3: Dobrá, tak to zkuste.
7: No. Nejde to. No. Musím ho přidržet druhou rukou. No. Ale stejně to nejde.
3: Udělejte to tak, jako když před vámi stála paní Tejcová.
7: Chce to větší sílu, no? Pořádnou. Je to starý krám, ten revolver.
3: Jak to víte? Vždyť jste ho podle vašich slov nikdy neviděl. Tak znovu. Vidíte sám, že letmý dotek nemohl výstřel vyvolat. Podle našich balistiků chce tento typ revolveru vyvinout tlak na spoušť v síle 3 až 4 kilogramů. A ještě něco, pane Janečku. Tohle vám tady v obchodě asi vypadlo. Háček s očkem, ten jste si přinesl na uzavření dveří zevnitř, že? A dál. Ráže a typ těchto dvou nábojů odpovídají revolveru, který byl uvnitř balíčku. Jestliže jste měl dva náboje u sebe, tak nesedí vaše tvrzení, že jste balíček našel.
7: No tak, já to udělal. Udělal jsem to, ale kvůli reklamě, jako v těch amerických filmech. Říkal jsem si, že když se tu bude střílet, každý bude zvědav na knihaře, který to způsobil. A budu mít větší kšeft. Teď, co vím, se sem zvědaví zákazníci jen pohrnou. No, ještě by mi měli poděkovat. Já chtěl udělat senzaci.
8: I když to, co knihař Janeček řekl, bylo svým způsobem doznání, všichni si v tu chvíli mysleli, že se ten člověk zbláznil. Nebo začalo novou hru na duševní nespůsobilost.
7: Ten revolver mám z Francie. Ano, z Francie. Byl jsem v bitvě u Verdénu. 8krát raněn, pak mě otrávili plynem.
3: Ale tato zbraň byla vyrobena až v roce 1919 ve Vídni. Z války tedy mít nemůžete. A taky, když byste šel do té bitvy, bylo by vám, pokud se nemýlím, 12 let.
7: To nevím, ale já jsem ji odtamtud přivezl. A taky jsem se potřeboval dostat do kriminálu. Víte vy vůbec, že ve věznicích jsou knihařské dílny? Ale co se tam dělá, je fušéřina, neskutečné svinstvo. To kazí nám, knihařům, pověst. Tak jsem chtěl lidem otevřít oči a dostat se do věznice, abych ty nešvary napravil. No? Obětoval jsem se pro dobrou pověst našeho knihařského řemesla. A to by mělo být oceněno.
3: Pánové, myslím, že v rekonstrukci už nemá smysl pokračovat, protože obviněný je mimo reálnou rovinu komunikace. Odveste ho zpět do soudní vazby.
8: Podobných nesmyslů zopakoval Janeček při soudním přelíčení ještě víc, a to k radosti reportérů, kteří je s chutí citovali ve svých článcích. Duševní stav pachatele byl zkoumán psychiatry. Ti však prohlásili, že je za svůj čin odpovědný. Z Janečka si dělala legraci celá Praha. Bylo to pro většinu lidí až úsměvné rozptýlení v temné době. U soudu svědčila i paní Ludmila Tejcová. Přišla pomalu, s oporou svého manžela a s hůlkou. Bude mít doživotní zdravotní následky. Bohužel na ní čekala další a ještě větší hrozba, kterou na sklonku druhé republiky a hlavně v protektorátu přinesly represe vůči židovskému obyvatelstvu. Pro vinu Stanislava Janečka hlasovalo u soudu všech 12 porotců. Byl odsouzen pro zločin úkladné vraždy loupežné, i když nedokonané. Pro nízkost a nečestnost pohnutek k činu, pro těžké ublížení na zdraví a nepovolené držení zbraně. Rozsudek zněl 18 let těžkého žaláře.
5: Nesu ti vánoční cukroví, Stanoušku, na přilepšeno. Uvidíš, že to bude dobrý. Němci tu udělají pořádek. Ty půjdeš domů a s těma, co tě poslali sedět, se vypořádají po svým. A nakonec buď rád, že jsi v klidu, v teple a v bezpečí. V téhle době člověk nikdy neví, k čemu se připlete.
8: Soud po vynesení rozsudku obdržel zmateční stížnost. Obhájce se dovolával přezkoumání duševního stavu pachatele a státní zástupce žádal naopak zpřísnění trestu. Soud znovu celý případ posoudil a rozhodl, že Stanislavu Janečkovi trest zvýší. Byl nakonec odsouzen na 20 let těžkého žaláře. Ale v něčem měla paní Janečková pravdu. Mnozí čeští kriminalisté, včetně vrchního komisaře Zdeňka Borkovce, budou během 2 let zbaveni svých funkcí a z rozhodnutí K.H. Franka dostanou zákaz vykonávat detektivní práci.

0: Tak to byla premiéra z té 95. epizody cyklu Historie českého zločinu. Díl nazvaný Tajemný balíček za odborné asistence Miloše Vanečka napsala Bronislava Janečková. Režisér Dimitrij Dudík obsadil Aleše Procházku, Petra Stacha, Kamila Halbicha, Danu Černou a Ivana Řezáče. Zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj, hudba Krištof Marek. A ještě připomínám, přátelé, že premiéru z té 96. části s podtitulem Muž z ledu uvedeme 10. května v podvečer na Dvojce.
1: Nenechte si ujít výstavu České televize.
2: Večerníček slaví 60 let a pro velký zájem prodlužujeme oblíbenou výstavu až do 17. května. Navštivte pohádkový svět pro celou rodinu na brněnském výstavišti, kde si mohou děti hrát a dospěláci vzpomínat. Vstupenky najdete na večerníček60let.cz. Těšíme se na vás.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další část cyklu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Tereza Stýblová.

0: Božena Brodská, zvaná Býba, se jako Křepelková narodila v Praze 27. července 1922. Atraktivní, energická mladá žena byla talentovaná v mnoha směrech, nakonec se rozhodla pro umění. Stála u zrodu české taneční historiografie a díky jejímu baratelskému nadšení a úsilí známe kompletní dějiny tuzemského baletu. Mnoho let byla tato cílevědomá dáma také vysokoškolskou učitelkou. Božena Brodská umírá v Praze 23. června 2019 v nedožitých 97 letech.
1: Za dlouhověkost nemůžu, ale je dobré včas se zbavit mužského. To je sice humor, ale být samostatná je velmi důležité. Když si můžete sem tam fňukat a uchýlit se pod něčí ochranu, spohodlníte.
0: Říkala o sobě Božena Brodská v mnoha rozhovorech. Bylo pro ní typické hovořit s nadhledem a nadsázkou o svém životě. Otázka pro hosta pořadu, teatroložku a dokumentaristku Českého profesionálního divadla Lucii Čepcovou.
2: Ano, tak to bylo. Její projev byl úsporný, výstižný, neobávala se pojmenovat věci pravdivě, možná někdy až trochu příkře.
0: Do jakého rodinného prostředí se Božena Brodská narodila?
2: Tatínek byl doktor práv, pracoval na ministerstvu. Maminka Boženy Brodské byla z rodiny ředitele mostárny ČKD, stavěli mosty po celém Rakousku-Uhersku. Maminka byla vystudovaná pěvkyně, taky to byla Božena. V této části rodiny byl významný vztah k hudbě. Konzervatoř vystudovala nejenom maminka Boženy Brodské, ale i babička a teta. Babička se věnovala zpěvu koncertně, vystupovala s Českou filharmonií, s dirigenty Václavem Talichem a Karlem Kovařovicem. A dokonce skladatel Vítězslav Novák jí věnoval cyklus Melancholické písně o lásce. Teta měla ve Slaném svou hudební školu. Zůstala svobodná, hodně jezdila po světě, byla zcela samostatná a také nepotřebovala mužského.
0: Život malé Boženky ovlivnila taky vrozená vada. Božena Brodská na to vzpomínala například v knize Ženy v pohybu.
1: Na to, že kulhám, se přišlo v době, kdy jsem začínala chodit, kolem druhého roku. Dědeček našel ortopéda, docenta Tobiáška, ten byl snad geniální. Měla jsem vykloubené kyčle a on mi je bez řezání a operace nasadil zpět do jamek. Pak jsem ještě půl roku nosila sádrový korzet a pak jsem rovnou začala běhat.
0: Ovlivnilo to nějak Býbin budoucí život?
2: Částečně nedokázala udělat to, co by dokázala úplně zdravá baletka, například pro vás špagát, jak ona tomu říkala, ale přesto mohla docházet do hodin tance a dokonce po válce byla chvilku jako tanečnice angažována v dnešním hudebním divadle v Karlíně. Byla to dívka ze vzdělané středostavovské rodiny, takže měla možnost všeobecného rozvoje a ji sama chválila své rodiče, říkala, že se jí dobře postarali o výchovu duševní a fyzickou. V meziválečném období se u nás rozvíjelo hnutí výrazového tance a jednou z jejich reprezentantek byla například Milča Majerová, která měla v Praze soukromou školu uměleckého tance a Býba tam chodila v 30. letech. Přála si to maminka, protože neměla ráda klasický balet, ale také to bylo velice módní a chodili tam v té době všechny slečny z dobrých rodin. Žačky Majerové měly i veřejná vystoupení. Předváděly choreografie, které si děvčata sama připravila. A pak se dochovala krásná památka. Fotografie, kde Milča Majerová pod svůj portrét napsala věnování velké tanečnici, malé Bíbě se srdečnou pusou. A tato fotografie v rámečku dneska visí na taneční katedře HAMU, kde ona potom dlouhá léta působila. Kromě této školy chodila ještě k žačce Majerové a to byla Lída Mišáková, což byla dcera slavného cukráře Mišáka, který má dodnes cukrárnu ve Vodičkově ulici. Tam chodila počátkem 40. let a jak o ní Býba říkala, byla to překrásná, citlivá osoba. Mišáková zase měla kurz postavený trošku jiným způsobem. Vyučovala v Lucerně, ale třeba také v létě zvala své frekventantky do své vily, kterou postavil Jaroslav Frágner a děvčatům dokonce zprostředkovávala možnost malého přivýdělku a účinkovali v choreografiích, které ona připravovala například v Národním divadle.
0: Vypadá to, že maminka se postarala o baletní průpravu své dcery, ale on ji dost sportovně rozvíjel i tatínek.
2: Tatínek byl velký milovník tenisu. Rodina měla letní sídlo v Podštejně nad Orlicí, kam dojížděli. Trávili tam dlouhé měsíce, děti tam, Bíba i se svým bratrem tam dokonce chodívali před prázdninami a po prázdninách nějakou dobu do školy. Bylo to sídlo plné kulturního a sportovního vyžití, jezdila tam smetánka a to sídlo bylo tak významné, že dokonce v letních měsících tam mimořádně stavěl rychlík, který v 7:30 nabral pány profesory a ostatní, aby je v 10 hodin večer vyklopil v Praze. Hrál se tam mohutně tenis a i když Bíba říkala, že nebyla nějak zvlášť talentovaná, že to měla trošku vydřené, tak on jí nutil, aby hrála a trénovali třeba způsobem, že položil čepici na lajnu a ona, když se trefila, tak dostala 5 korun. Nicméně své úspěchy nebo svoji píly zúročila, byla úspěšná na juniorském mistrovství republiky v Pardubicích. I v Praze docházela do hodin na Štvanici, jezdila dlouhou cestu tramvají, v tramvaji se učila slovíčka nebo něco do školy, trénovala a zase jela zpátky domů.
0: Takže sportovní vyžití měla bohaté. Já předpokládám, že to Bíbu i bavilo, ale co chtěla ve svém životě opravdu dělat?
2: Možná zajímavý moment byl, když končila měšťanku, blížila se válka a tatínek chtěl, aby si zvolila něco praktického a chtěl, aby se šla vyučit kadeřnicí a to ona strašně nechtěla, aby právila, že si vyplakala, vydupala, že bude chodit na Drtinovo reálné gymnázium na Smíchově, které i úspěšně absolvovala, byla velice dobrá v matematice, v deskriptivě, v dějinách, v chemii, ale nebavila jí biologie.
0: Sama Bíba Brodská na toto období vzpomínala takto.
1: Po osvobození jsem uvažovala o studiu chemie. Podmínkou přijetí byla 14-denní brigáda odklízení následků náletu na budovu školy v Dejvicích. Odhazovat cihly, ušpinice, jezdit s vozejkem. A já jsem řekla, to mě ani nenapadne. Nebyli jsme žádní svatoušci, byli jsme drzí děti vychovaný válkou.
0: Nakonec se Bíba zapsala na hudební vědu na Filozofické fakultě. Co rozhodlo, že se vydala tímto směrem?
2: Měla velice dobré základy z domova. Maminka klavíristka každý den po obědě 2 hodiny hrála. Díky maminčině výchově měla, jak doslova říkala, tý hudby nasoukaný v hlavě strašně moc. Zapsána byla bez přijímacích zkoušek.
0: Později se přihlásila na AMU a na divadelní fakultu na katedru tance a tam se setkala s významným člověkem pro její život.
2: Byl to Jan Reimozer. Zaměřovala se především na odbornou kritiku, také psal baletní libreta. Bral studenty na všechny premiéry po celé republice. Jezdili vlakem, na představení třeba do Ostravy, v noci se vraceli, sebou měli jenom termosku s kávou, ráno šli do školy a rozebírali představení, které večer předtím viděli.
0: Jaký ovlivnil v jejím profesním životě, respektive věřil v její kvality a nadání?
2: Bez pochyby ano, například proto, že ještě než dostudovala, stala se tajemnicí a posléze i asistentkou na katedře a velice záhy začala učit. A nasměroval její budoucí specializaci tím, že jí zadal diplomovou práci na téma Prozatímní divadlo a jeho tanečníci v letech 1862 až 1882.
0: Boženě Brodské bylo v té době 24, byla to bez pochyby půvabná mladá dáma. Jaký byl její soukromý život? Co lásky v jejím životě?
2: V té době se její cesty začaly protínat s cestami Vlastimila Brodského. Zaujali mimo jiné v roli Švejka v divadle Větrník a tato inscenace měla premiéru v roce 1945.
1: Výkon Vlastíka se mi neobyčejně líbil. Bylo to chytrý, nešlapal do toho. Říkal to s vnitřním humorem. Zaujal. My jsme se v podstatě s Broďou znali několikrát. Poprvé jsme se potkali v Pardubicích, kde jsme hráli tenis. Tehdy jsem si ho nevšimla. Po válce jsem dělala křoví ve filmu, kde Broďa hrál. Tam si pro změnu všimla já jeho a už se mi začala líbit.
0: Osud tomu chtěl, že se kamarádila se Soňou Rubličovou.
2: To byla její spolužačka.
0: Píše se rok 1946.
3: Dobrý den. Hledáte někoho?
4: Dobrý den. Přišla jsem za Soňou Rubličovou.
3: Aha, ta není doma.
4: To je mrzuté. Kdy se vrátí?
3: To nevím. Tuším, že nikdy.
4: Ona se odstěhovala?
3: Odjela do Francie a mě přenechala tenhle podnájem.
4: Půjčila jsem jí skripta a potřebuju je nutně zpátky.
3: No tak se po nich podíváme. Pochybuju, že by si je brala sebou. Pojďte dál.
4: Děkuji, pane Brodský.
3: Vy mě znáte?
4: Ještě z Větrníku. Já jsem Božena Křepelková.
3: Aha, tak to mě těší. Tak se tu porozhlédněte.
4: Děkuji.
3: Vy jste taky tanečnice?
4: Tak napůl. Studuju na Damu dějiny tance. Kam to ta Soňa mohla dát?
3: A jak ta skripta vypadala?
4: No, jako skripta. Všechna vypadají podobně. Napsal je František Goetz.
3: Aha. Nic takového jsem tady neviděl.
4: Nutně je potřebuju ke zkouškám.
3: Tak hledejte klidně dál. A až je najdete, já chtěl jsem jít do kina. Nešla byste taky?
0: Jak to dopadlo? Přijala Bíba pozvánku do kina.
2: Ano, zdá se, že toto třetí seznámení již bylo osudové, začali spolu chodit.
0: Jaký to byl vztah?
2: Jednoduchý nebyl, Brodský se zrovna rozešel s Jarkou Adamovou, později se zakoukal do Jiřiny Jiráskové, se kterou hrál ve Vinohradském divadle. Bíba se to dověděla, rozešla se s ním, prý si dokonce Jiřinu měla brát.
0: Na toto pro ni nelehké období má Bíba Brodská takovou vzpomínku.
1: Pak jsem jednoho dne přijela ze zájezdu, utahaná, a sotva jsem se vysprchovala a chystala se, že si odfouknu, někdo zvoní. Za dveřmi stála sestra jeho maminky, tetinka, kterou jsem dobře znala. A že se bude Broďa ženit. A že už si s Jiřinou koupili ledničku. Prý mám něco udělat, jelikož mám na něj nárok. Nakonec to dopadlo tak, že Broďa těsně před svatbou cuknul a namluvil Jiřině, že musí babičce na funus. A začali jsme spolu zase chodit.
2: Vzali se v roce 1953. Prý kvůli domovnici. Tehdy to fungovalo tak, že návštěva se musela ohlásit, zvláště pokud chtěla zůstat přes noc. A oni bydleli každý na opačné straně linky číslo 6, měli to k sobě daleko. A Bíbu to věčné zapisování u domovnice otravovalo.
0: Takže se vzali, žili spolu. Jaké to bylo soužití, jaké dvě osobnosti se potkaly pod jednou střechou?
2: No, jak říkala Bíba, Broďa byl moc hodnej člověk, ale opora do života to nebyla. A byl trochu škot. Dneska spíš říkáme škrt. Neměli moc peněz. Ona brala jako asistentka na katedře 1850 korun, on jako herec na Vinohradech to též. Měli zavedený systém obálek na činži, na elektřinu, každý dával přesnou polovinu. Mnohokrát již zazněla historka o snědeném vánočním dárku, ale je opravdu roztomilá. Dostala od něj k Vánocům štangli u Heráku. Neměli ledničku, tak ho pověsili za okno. A když si konečně chtěla jít uříznout, visel tam už jenom špagátek.
0: Jaký byl v době soužití s Broďou její profesní život?
2: Nebyl jednoduchý. Ještě koncem 40. let za studií si musela začít přivydělávat, protože tatínek byl v penzi a maminka zemřela. Byla dlouho vážně nemocná, měla těžké astma, alergii, 10 let byla upoutána na lůžko. Bíba tancovala jako externista v divadle u Ev Buriana.
0: V roce 1955 Bíba Brodská dokončila studia, ale zůstala na fakultě u Jana Rajmozra jako odborný asistent a vzpomíná na toto období takto.
1: Nechal mě učit cokoliv. Pedagogickou psychologii, tu jsem zhltla přes prázdniny, dějiny českého baletu a třeba i pohybovku se studenty dirigování. U mě stál u tyče i Jiří Bělohlávek, chudák.
0: Musím říct, že to je úsměvná představa. Lucie, jak moc byl taneční obor, ve kterém Bíba Brodská působila, tehdy propracován, co se týče metodiky a předmětů, které do něj spadaly?
2: Obor vlastně teprve vznikal. Byl naprostý nedostatek odborné literatury. Tu Bíbě posílali přítelkyně, které byly tehdy na západě. Na školu ale jezdili představitelé ruské baletní školy a doslova diktovali učebnice tance.
0: Bavilo to Bíbu? Nevnímala to jako zasahování do toho oboru jako takového?
2: Nedomnívám se. Ona sama cítila, že má otevřené ruce díky tomu, že Rajmozr jí dal naprostou důvěru a začala se věnovat svému vlastnímu výzkumu.
0: Jak vlastně vnímala Božena Brodská společenské a taky politické ovzduší té doby 50. let?
2: Jednou řekla, že byla životně sociální demokrat. Že byla členkou této strany, ale některé členy prý převzala komunistická partaj a tak se k ním dostala. A že jí to vlastně pomohlo při přijímačkách k Rajmozrovi. Během studia ztratila legitimaci a doufala, že by mohla vyklouznout, ale to se nepodařilo. A najednou dostala pozvánku na schůzi KSČ v místě bydliště. ve straně nakonec byla až do roku 1989.
0: A v roce 1959 se manželům Brodským narodil syn Marek. Co to pro jejich rodinu znamenalo?
2: Bíbě bylo téměř 37. Vlastík dlouho dítě nechtěl, bylo to údajně i téměř důvod k jednomu z rozchodů. On sám byl o 2 roky starší, prý říkal, že dítě nechce, protože kdyby se eventuálně rozešli a on by ho měl rád, tak by mu bylo líto, že ho neuvidí a tak dále. Vedle toho Brodský měl kladný vztah i k dalším ženám, objevila se nová kolegyně v divadle. Dobrá kamarádka Bíbě donesla, která je viděla spolu v cukrárně a on jí nabízel bonbonky a to pochopitelně Bíbu rozčílilo. Rozhodla se vztah ukončit, bylo to o Vánocích, on přišel na večeři, tu nachystala, ale zároveň už mu zbalila kufry a zavolala taxíka.
0: Bíba možná v tu chvíli působila vyrovnaně a rozhodnutě, ale jak to ve skutečnosti prožívala?
2: I říkala, že to oplakala, bolelo jí to, ale zároveň, že by z ní Brouďa udělala stíhačku a to nechtěla. Zůstala tedy s malým dítětem. Každou středu ale měla pro sebe. Vlastíková maminka tchýně si brala malého Marka k sobě a nechala jí, aby po výuce zašla do divadla.
0: Setkávala se Bíba s Brodou i po rozvodu?
2: Ano, rozuměli si a zůstali přáteli. Bíba respektovala jeho další přítelkyni i posléze ženu Janu Brejchovou, měla hezký vztah i k její dceři Tereze. Brodia posílala Bíbě pohlednice, některé se dochovaly, vždycky byly humorné, setkávaly se na rodinných oslavách, syna i vnučky Báry.
0: Jaká byla Bíba Brodská maminka?
2: I syn Marek někde říkal, že byla náročná, možná zklamaná, že čekala holčičku, nelíbil se jí úplně Big Beat, kterému se věnoval, to, že hrál na bicí, což byl podle ní nástroj, na který uměl každý neandrtálec. Sama ve stáří přiznávala, že nebyla ideální matkou.
0: Měla Bíba později v životě ještě jiné muže?
2: Ale ano, už se nevdala, ale měla přítele Tondu. Byl to kamarád jejího bratra z dětství. Cestovali.
0: A tady je vzpomínka Bíby Brodské.
5: 5 let jsem žila s přítelem, bez závazků. Bylo to nejšťastnější období mýho života. A profesně bylo moje nejlepší období, když jsem bádala v zámeckých knihovnách. Mně se to zdálo jako detektivka. Mohla jsem objevovat něco nového, dávat dohromady různé vazby a hledat souvislosti.
0: Další muž, další láska. Už se později neobjevila v životě Bíby?
1: Možná ano, ale ona o tom sama příliš nemluvila a asi to není třeba ani rozmazávat.

0: Bibo, dáš si ještě kafíčko?
1: To by bylo dneska pátý. Nemáš cigaretu? Došli mi.
0: Už taky nemám. Vždycky, když tady s holkama bádáš, kouříš jako lokomotiva.
1: Uklidňuje mě to.
0: Prosím tě, co je na práci v muzeu tak stresujícího?
1: No, já se vždycky klepu, abych něco v těch fondech nepřehlédla. Ještě mám půl hodiny, pak musím do školky.
0: Příští týden vám připravím další fond z Křimic. A v létě byste za mnou mohli přijet do Českého Krumlova. Budu tam třídit sbírky. Můžeš vzít i Marka, to nebude problém. Bibo, slyšíš mě?
1: Ano, ano, co je?
0: Říkala jsem, že v létě...
1: Přece tu něco je, podívej.
0: Venus und Adonis.
1: Jo. Série pantomimických baletů od Albertiho, uvedených 3. prosince 1775.
0: Takže objev.
1: Jo, to bych řekla. Ten Alberti se původně jmenoval Vojtěch Morávek a vyškolil se u Novéra ve Vídni. V roce 1770 přišel do Prahy a v divadle v Kotcích působil jako tanečník a choreograf.
0: A proč si říkal Alberti?
1: No, poitalštil si jméno, aby to bylo atraktivnější.
0: Aha.
1: Tohle jsou jeho libreta. Já jsem tak šťastná.
2: To byla ta radost, to nejšťastnější profesní období v životě Bíby Brodské?
3: Přesně, v tom se našla. V Národním muzeu s 3 kolegyněmi zpracovávali seznamy teatrálií, které tam byly sváženy z fondů různých zámeckých knihoven. Celé dny trávili v suterénu, kam se chodilo po točitém schodišti. Okny viděly leda podpatky lidí, kteří chodili po Václaváku. Jak říkala, byla to krásná únikovka od světa nahoře. Materiály byly často ve francouzštině a latině, psané Švabachem a Courantem. A učinila několik objevů právě ta neznámá libreta Jeana Novéra. Česká šlechta to měla do Vídně docela blízko. Pravidelně navštěvovala tamní představení a proto se našlo tolik pokladů.
2: Už na začátku jsem zmínila, že Biba Brodská je legendou naší baletní historiografie. Co byla její specializace?
3: Bylo to především baletní umění v českém prostředí od 18. do poloviny 20. století, ale díky tomu, jak byla důkladná ve svém studiu, tak nakonec obsáhla i širší geografické okolí.
2: Přijde mi, že práce Bíbu Brodskou naprosto pohltila. Měla vůbec možnost spoza archivů sledovat i společenské dění, jak vlastně vnímala uvolněnou atmosféru 60. let.
3: Myslela si, že volnost myšlení a tvorby v 60. letech už se nedá zastavit nebo utáhnout. I když prošla politickými prověrkami a kádrování jí vadilo, neměla výraznější problém.
2: Je konec 70. let a Biba Brodská kromě bádání stále učí na AMU. My se ocitáme na recepci, kde se Biba Brodská potkává s tehdejším ministrem kultury Milanem Klusákem.
4: A soudružka Brodská, pilíř našeho baletu. Na čem teď pracujete?
1: Pořád se nimrám v archivech.
4: Jste v autorském týmu dějin Českého divadla, že? Záslužná činnost.
1: Krásná práce, ale někdy mám pocit, že je nekončící.
4: A co na katedře? Máte dost nových talentů?
1: Soudruhu ministře, upřímně, když je to talent, tak mi ho nevemou. Když to není talent, tak mi ho vemou. Tak to teď prostě chodí.
4: Jak to myslíte?
1: Nedávno byly u nás přijímačky. A toho nejlepšího kluka mi na městě neschválili.
4: A v čem byl problém?
1: Vyškrtli ho kvůli mamince. Proč, to se zeptejte jich.
4: Je to opravdu takový talent?
1: Váďa? Tančí už moka.
4: Nedávno jsem na jejich představení byl.
1: Tak to jste ho viděl.
4: No, všichni byli výborní. Jak se jmenuje ten váš Vláďa?
1: Kloubek. Vladimír Kloubek.
4: No, zkusím s tím něco udělat.
3: Ministr se skutečně zasadil o dodatečné přijetí talentovaného studenta.
2: Byl to precedens?
3: To byl spíš výjimečný případ.
2: Ale zároveň tu dobu svým způsobem charakterizoval. V roce 1975 se Božena Brodská stala po odchodu Jiřího Rajmouzra do penze vedoucí katedry a tuto funkci složila v roce 1986 kvůli věku, ale na fakultě dále vyučovala. Jaká byla přednášející?
3: Vychovala mnoho nástupců v baletní historiografii. Mnoho studentů se k ní dodnes s hrdostí hlásí. Byla oblíbená pedagožka, vyprávěla příběhy, studenti ji prostě měli rádi.
2: Co měla Býba Brodská ráda kromě své profese? Pokud je na něco dalšího ještě zbýval čas.
3: Hrála bridge, a to až vášnivě, už s Broďou. V požehnaném věku si dopřávala partie s dalšími třemi dámami a s humorem říkala, že dohromady jsou starší než dvě Národní divadla. Měla ráda své studenty, svou rodinu, vnučku Báru, pravnoučka. Stále chodila do divadla, ale sedala si na kraj řady, aby mohla odejít, kdyby to nebavilo. Už neměla zapotřebí ztrácet čas tím, co se jí nelíbí.
2: A co její blízký vztah ke sportu? Celé mládí sportovala? Jak to bylo v tomto věku?
3: Dlouho hrála tenis do vysokého věku, až si jednou zlomila nohu na kurtu a tím to skončilo.
2: Jak se Býba Brodská ohlížela za svým životem?
3: Měla velikou schopnost nadhledu a sebereflexe. Dokázala přiznat chyby i věci, které se jí nepovedly, nebo situace, kterých litovala, možná to angažmá v KSČ, že dostatečně nepodporovala svého jediného syna, ale byla si velice dobře vědomá svých úspěchů a zasloužených.
2: Božena Brodská umírá v Praze 23. června 2019 v nedožitých 97 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, teatroložky a dokumentaristky Českého profesionálního divadla Lucie Čepcové.
3: Pro mě je Božena Brodská obdivuhodná pro svou odhodlanost, razanci a vytrvalost. Nebylo jistě jednoduché rozhodnout se zůstat sama na výchovu syna. S jakým elánem se pouštěla do výzkumu? Do neskutečně piplavé práce, u které si nemohla vypomoci záznamovou technikou, takže spočívala jen v podrobných výpiscích. Kolik práce odvedla na katedře, vedle vědecké i organizační, byla i proděkankou a kolik studentů dokázala ovlivnit. To vše navíc s humorem a s nonšalancí.
2: Učí se do dneška podle skript Býby Brodské?
3: Ano, učí. Všichni studenti AMU je měli v rukou.

0: Tím se u nás na dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét tanečnice, historičky baletu a pedagožky dějin baletu na pražské AMU Boženy Brodské. Připravila a slovem provázela Tereza Stýblová, hovořila Lucie Čepcová, autorem doku dramat je Hynek Pekárek, účinkovali Kristýna Frejová, Jan Zadražil, Růžena Merunková a Ivan Řezáč. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. No a další z Osudových žen přiblížíme na dvojce příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
1: I dnes vám během následující necelé hodiny nabídneme spoustu muzikálových melodií i informací z aktuálního dění u nás i v zahraničí. A začneme v Praze.
0: Dalším divadlem, které nedávno na tiskové konferenci ohlásilo plány na příští sezónu, tedy alespoň na její podzimní část, je pražské divadlo Lucie Bílé. V září bude na jeho scéně uveden původní český muzikál Obyčejná holka, tedy další autorský projekt úzce spjatý s osobností principálky Lucie Bílé. Nový muzikál je věnován jejímu životnímu jubileu a zároveň vychází z hudebního repertoáru nejúspěšnější české populární zpěvačky posledních desetiletí. O tom ostatně svědčí i název muzikálu, shodný s pojmenováním posledního alba Bílé a jeho titulní písní, která pochází z autorské dílny Pokáče a kterou si za malou chvíli poslechneme.
1: Autorem libreta je Antonín Procházka, který je s divadlem spojen už dlouhodobě. Inscenace nabídne celkem 25 hudebních čísel, a to jak původních, tak převzatých, včetně titulní skladby ze stejnojmenného alba Obyčejná holka, které bylo v divadle pokřtěno na podzim loňského roku a nedávno získalo platinovou desku.
0: Příběh muzikálu se točí kolem švadlenky Dáši, kterou staví do kontrastu s nablízkaným světem slavné pěvecké hvězdy Rebecky Gray. V centru dění tak stojí dvě hlavní ženské postavy, obě stvární ve dvojroli právě Lucie Bílá. Herečka, producentka i oslavenkyně k nové inscenaci sama uvádí, že její nový muzikál osobně velmi blízký a, jak říká, nese v sobě kus jejího života.
1: V dalších rolích se objeví především jména spojená s divadlem už z předchozích projektů. Například Markéta Šimerová-Procházková, Petr Pecha, Kateřina Pechová či Denny Ratajský. Ale také nové tváře, například Martin Holec, jehož domovskou scénou je plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla. Zajímavostí také je, že v muzikálu Obyčejná holka se vedle Lucie Bílé na jevišti objeví také její syn Filip Kratochvíl, pro kterého jde o dosud největší hereckou příležitost.

0: polovině dubna byly v Londýně oznámeny nominace na letošní ročník nejprestižnějšího britského divadelního ocenění, ceny Laurence Oliviera. Slavnostní večer byl o to významnější, že se jednalo o kulaté 50. předávání těchto cen. Každoroční vyhlášení vítězů proběhlo tradičně v legendární Royal Albert Hall.
1: Bojovat o cenu Laurence Oliviera v celkem 26 kategoriích letos mohly produkce, které měly svou premiéru mezi 15. únorem roku 2025 a 17. únorem 2026. V rámci muzikálů byly na počet nominací nejúspěšnější revival slavného Sondheimova Into the Woods a úplná novinka muzikál Paddington, oba shodně s 11 nominacemi. Pět jich získal největší hit loňského roku, revival Evity, 4 revival producentů a 3 velký Gatsby.
0: Po dvou nominacích pak obdrželi muzikály Americké psycho, Brigadoon, Shucked a Nepravděpodobná pouť Harolda Fráje. Vítězné ceny si však ze všech nominovaných muzikálů odnesly pouze 3 z nich. Které? To se dozvíte po ukázce ze zmíněného nového muzikálu Paddington o slavném medvídkovi. So close, I can almost hear him calling out my name.

0: Nyní tedy k výsledkům letošních cen Lawrence Oliviera. Tou vůbec nejúspěšnější produkcí se nakonec stal muzikál Paddington, který zcela letošnímu ročníku dominoval. Odnesl si dohromady 7 sošek, čímž navíc dorovnal rekord na poli muzikálu, který nyní schodně drží spolu s Hamiltonem, Matildou, revivalem Kabaretu z roku 2021 a revivalem Sunset Boulevardu z roku 2023.
1: Paddington se stal mimo jiné nejlepším novým muzikálem, zvítězil v kategorii nejlepší režie a také ve třech ze čtyř kategorií za nejlepší výkony. Cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli přebrali netradičně dva lidé, kteří uvádí v život medvídka Paddingtona. Arty Shah za stvárnění medvídka na jevišti a James Hamid za jeho hlas a ovládání loutkových prvků.
0: Nejlepším revivalem je Into the Woods, druhý nejúspěšnější muzikál letošního roku s 2 výhrami. Druhá je za světelný design. Stejný počet, tedy 2 sošky, si také odnesl nejdiskutovanější muzikál poslední doby, revival Evity z dílny Jamieho Lloyda.
1: Ten nepřekvapivě zvítězil v kategorii nejlepší choreografie a nejlepší herečka v hlavní roli muzikálu. Cenu získala Rachel Zegler. Speciální cenu si pak odnesla legendární muzikálová herečka Ellen Page.
0: Pokud vás zajímá kompletní přehled všech výsledků, najdete ho na našich webových stránkách. A nyní už píseň z legendární Evity v podání Rachel Zeglerové, tedy nejlepší muzikálové herečky tohoto ročníku britských cen Lawrence Oliviera.

0: Den před premiérou tohoto vydání Muzikál Expressu, tedy v sobotu 2. května, oslavil své 75. narozeniny hudební skladatel a v současnosti i náš rozhlasový kolega Ondřej Soukup.
1: Svoji kariéru začínal po absolvování Pražské konzervatoře v polovině 70. let jako baskytarista, například v Pražském výběru, ale hrál i v doprovodné kapele Karla Gotta. V 80. letech začal aranžovat a také skládat vlastní hudbu.
0: Jeho melodie tak zní ve více než 20 celovečerních snímcích. Za všechny připomeňme například Oscarového Koliu nebo Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka. A nebo Nejasnou zprávu o konci světa v režii Juraje Jakubiska, za níž Soukup obdržel společně s kolegou Janem Jiráskem Českého lva.
1: Řadu let velmi úzce spolupracoval se zpěvačkou Lucií Bílou, pro kterou složil několik úspěšných alb, za něž oba získali mnoho ocenění. Mezi Soukupovy nejzajímavější projekty patří hudba k baletu Šachmat z roku 1989 nebo ke scénickému oratoriu Zahrada rajských potěšení, inspirovanému životem Hieronyma Bosche a uvedenému v roce 1992 v divadle Ta Fantastika.
0: Na stejné scéně měl v roce 2000 premiéru jeho první a rovnou veleúspěšný muzikál Johanka z Arku, který posléze následovali jukebox muzikál Láska je láska, dále Elixír života anebo Mowgli a Robin Hood nastudované v divadle Kalich. Ve východočeském divadle Pardubice pak byly uvedeny jeho muzikály Rasputin, Blázinec boží nebo Makropulos muzikál.
1: Ondřej Soukupovi přejeme za celý Muzikál Express i naše posluchače do dalších let mnoho zdraví i tvůrčí invence. Teď už ale snad největší Soukupův muzikálový hit Most přes minulost a s ním ještě jednou Lucie Bílá.

0: Posloucháte Musical Express.
1: Na konci dubna uplynulo kulatých 30 let od broadwayské premiéry dnes už kultovního muzikálu Rent, v češtině známého také pod názvy Nájemné nebo Bohémové. Jedná se o rockový muzikál skladatele a libretisty Jonathana Larsona, který je vystavěn na půdorysu děje Pucciniho opery Bohéma.
0: Larson však vyměnil prostředí pařížské bohémy ohrožované tuberkulózou za nezávislou newyorskou generaci 90. let, stojící na okraji společnosti a snažící se vyrovnat s všude přítomným nebezpečím nemoci AIDS.

Děj muzikálu Rent se odehrává v alternativní newyorské čtvrti East Village. Celý příběh komentuje a dějem provází ambiciozní filmař na počátku umělecké dráhy Mark Cohen. Kromě něj se vše točí zejména kolem dvou mladých lidí, nakažených virem HIV. Rockového kytaristy a skladatele Rogera a jeho lásky drogově závislé tanečnice Mimi. Kromě nich však v muzikálu vystupuje i velké spektrum dalších postav.

0: Muzikál Rent se rodil téměř celé desetiletí. Skladatel a textař Jonathan Larson na něm pracoval už od konce 80. let. První verze spatřila světlo světa v roce 1994 v jedné z tvůrčích dílen mimo Broadway, kde si během dvouletého uvádění získala řadu příznivců.
1: Během několika měsíců po prvním veřejném uvedení Rentu jeho autor dotvořil děj, dopsal některé písně a ty stávající částečně upravil. I nová verze se líbila a proto se vše začalo připravovat k oficiální premiéře na Broadway. Naplánována byla na leden 1996, tedy na stoleté výročí uvedení Pucciniho Bohémy.
0: Avšak podobně jako příběh muzikálu postrádá jednoznačný happy end, nekončí jim ani osud vlastního díla. V průběhu předpremiér totiž autor díla Jonathan Larson zemřel a slávy a uznání svého dlouholetého tvůrčího úsilí se tak nedočkal.

Rand po svém uvedení získal množství ocenění, především Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a také 6 cen Tony, mimo jiné za nejlepší muzikál roku 1996. Následovala i velká spousta cen méně oficiálních. Na Broadwayi se pak muzikál hrál 12 let a měl více než 5000 repríz. Celkově je tak dnes na 11. příčce nejhranějších muzikálů na nejslavnější divadelní ulici světa.

Od doby své premiéry se Rent dočkal uvedení v řadě míst po celém světě a před několika lety i u nás. Nejprve v angličtině a posléze také v českém jazyce, v Pražském divadle Na prádle a krátce i v divadle Kalich. Později následovala také inscenace v Městském divadle Brno.

0: V roce 2005 byla vytvořena i filmová verze Rentu a na plátně mohli diváci spatřit značnou část původního hereckého obsazení. Film nebyl tak výpravný a bohatý na efekty jako jiné muzikálové snímky té doby typu Moulin Rouge, Chicago nebo Sweeney Todd. V každém případě však zachoval drsnou výpověď původního příběhu.
1: Zaznamenáno bylo také poslední broadwayské divadelní představení, které vyšlo i na DVD nosičích a několikrát ho vysílala také Česká televize. I hear there are great restaurants out west, some of the best. How could she? How could you let her go? You just don't know.

0: Poslední hudební ukázkou z muzikálu Rence rozloučíme nejen s tímto výjimečným dílem, ale také s dnešním vydáním Muzikál Expressu.
1: Připravili a uváděli ho Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí. Naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaj s podtitulem Žerikovi k narozeninám. No a ve 20 hodin uvedeme v premiéře třetí a čtvrtou část rozhlasové hry Perspektivy. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Že mají Spejbl a Hurvínek psa Žerika, který je náramně chytrý a šikovný, určitě víte. Dnes si poslechneme, co se stalo, když měl svoje první narozeniny. Užil si pejsek oslavu? To se dozvíte už za chvilku. Pohádka Žerikovi k narozeninám právě začíná.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ahoj, Žeričku. Ahoj, Horvínku.
1: Ahoj.
0: Tak už jsem to spočítala.
1: Co jsi spočítala, Máničko?
0: Žerika jsem spočítala.
1: A čeho jsi dopočítala, Máni?
0: No, že jak jsme tu? Jsme všichni stejně staří.
1: Chci říct, stejně mladí, že ano?
2: Jo, jo.
0: No, jsme všichni oba stejně mladí, ale nejmladší je Žerik. Je mu jeden rok, takže je mu 7.
1: Počkej, jak to 7?
0: No, u psů se to tak počítá. Je jim vždycky 7krát víc než člověk.
1: Tak to tě vítám, prvňáčku Žeriku, do první psí třídy. Tak se pochlup, co umíš a co neumíš. Dobrý večer.
2: Ahoj.
0: Je?
1: Jo, ahoj říkáš, to je nějaký pozdrav.
0: Je, minkote. To bude ale přepilný žáček, že jsou druhou učitelí.
1: Ano, ano, to nebude takový lajdák, jako ten kluk z Pejblovic, Humrýnek, nebo Hudrýnek, nebo jak se jmenuje.
0: Hurvínek, prosím.
1: Počkej, Máni.
0: No.
1: Ale teď vážně, je ti jasný, že bys Žarika mohl být prima artista? Vsaď se se mnou, o co chceš, že udělá všechno, co si zamanu.
0: No, tedy já se vsázet nebudu. Sázení je nesprávné. Člověk tím jenom zbytečně rizikuje.
1: No tak počkej. No tak nerizikuj. Hele, když vyhraju já, tak mi nedáš nic. A když prohraju, tak ti dám třeba co mám nejraději.
0: To ne, já nic nechci.
1: A co když ti dám rovnou Žerička?
0: Počkej.
1: No?
0: To bys přece neudělal.
1: Uklidni se. A ty taky, Žeriku. Mám jistotu, že nemůžu prohrát. Mohu tedy rizikovat. Ticho. Hodíš něco, Máni, co jsi ještě nikdy neviděla a už taky neuvidíš. Žerík noze, předvedeš salto mortale.
0: Hurvinku, netrap ho. Podívej, jak se převelice třese po celé těle. Třeba ani neví, co je to salto mortale.
1: Salto mortale?
0: Počkej, vlastně, co je to salto mortale?
1: Dívka tak převelice příkladná a neví, co je to salto mortale. To je krkolomný a nebezpečný přemet celým tělem ve vzduchu.
0: No počkej, to přece na Žeričkovi nemůžeš jít, není na to cvičený.
1: Tak se dívej, Žerík noze. A teď předvěď salto mortale. To bude to. Teď jsi slyšel, jak se dělá salto mortale, hned ho předveď. Co tobě se nechce, tak dostaneš výprask.
0: Žádný výprask. Prohrál.
1: Žeriku.
0: A nikoho řezat nebudeš, protože od této chvíle patří Žerik mně. Žeričku, odchod.
2: Jo.
1: Ale Máni, to přeci...
0: Odchod, Žeričku, pojď. A nezapomeň, kdo jinému, já mu kopá, sám do ní padá.
1: Ale Máni, no tak počkej přece.
0: Pojď, Žeričku, pojď na procházku, pojď. Je. Dobrý den, pane Spejble.
3: Dobrý den. Máničko, kam pak vedeš našeho Žerička?
0: Já ho prosím vedu domů. On je teď můj.
3: Ale to snad ne. Jak pak to?
0: No, Hurvínek udělal takovou hloupou sázku. Večeričku.
2: Jo.
0: Ale když chcete, tak já vám ho vrátím. Ale nesmíte dovolit, aby se k němu Hurvínek zase ošklivě choval a chtěl na něm nějaká... Salta mortale.
3: No počkej, něco takové. Počkej, Mančko, uděláme to jinak.
0: Ano.
3: Já jako nic nevím,
0: ano?
3: Jdu teď domů.
0: Aha.
3: A ty k nám za chvilku přijdeš a budeš na Hurvínkovi žádat všechno, co k Žerikovi patří.
0: Ano?
3: Pěkně ho potrápíme. No počkej,
0: ty kouře. Tomu ale opravdu patří. Tak my se zatím se Žeričkem pěkně proběhneme. Pojď, Žeričko,
3: naschledanou. A dejte na sebe pozor. No počkej, Hurvajs, já ti dám sázení. Tak, už jsem tady. Trochu jsem se zdržel, ale za to nesu něco pro Žerička.
1: Aha, no, pro Žerička, no.
3: No, ten bude mít, panečku, pošušňáníčko. Jestli pak víš, Hurvinku, že Žeriček má dneska své první psí narozeniny. když si tak vzpomenu, že dneska je to přesně rok, co jsem Žerička přinesl. Ano, ano, léta běží, vážení. Tak pojď sem. Žery! No tak kde pak jsi? Kde Žeriček?
1: On jak si, on tady byl, tatí, tady zrovna, co...
3: Kde?
1: Zrovna tady, co stojíš, tady byl, no, asi někam vyběhl.
3: Šmanko, ty, co říkáš, vyběhl? Aby se nám nezaběh. Teď, když jezdí tolik aut, může vběhnout pod nějaký ty kola a...
1: Ale to snad ne, tatí.
3: Já ho jdu hledat, chudáčka malýho chundelatýho. Kde pak se mu teď asi po nás týská?
1: Nikam nechoď, tatí, já ho jdu hledat sám. Mně se po něm taky stýská a jak strašlivě.
3: No tak jdi, bude to lepší. Vždyť já prostě si ani nevidím.
1: Uklidni se, tatí, já už běžím.
3: Něco slyším. Ale to asi se mi zdá ze samýho žalu.
0: Dobrý večer.
3: A Žeričku, pejsánečku milovaný, tak ty jsi byl venku s Máničkou? To seš hodná, Máničko, že si nám ho šla vyvětrat.
0: Ale já ho hned zase odvedu, pane Spejble. Ale prosila bych, aby mi Hurvínek dal všechno, co k Žeričkovi patří.
3: Ale co pak to mluvíš? A co ti má dát?
0: No prosím, oboje, křemínek, náhubek. Chci chodit často se svým pejskem na procházku.
3: Se svým pejskem, prosím?
0: No jistě víte, pane Spejble, že teď už Žeriček patří mně.
1: Máni, prosím tě.
3: Já tomu ale vůbec nerozumím.
0: Ale on se vám, prosím, Hurvínek, ještě nepochlubil.
3: A čím se měl pochlubit? No tak mluv, Hurvínku.
1: No já, tati, já jsem...
3: Tak bude to?
1: Já jsem, tati, Žerika prohrál v sásce, víš? Ale já už to nikdy neudělám.
3: A to se podívejme.
1: Až já už to nikdy neudělám.
3: Tak dost bulení, synu.
1: To neudělám.
3: Já už stejně všechno vím, rozumíš? A teď jde hlavně o to, aby si laskavě zapsal za uši, že když máme něco nebo někoho rádi, tak se ho jen tak lehkomyslně nevzdáváme, protože by nás to taky mohlo mrzet celičkej dlouhý život.
1: Já ti, tatí, slibuju.
3: No dobře, dobře, já neslibuju. Ale protože, no, Máničko.
0: Jo. No? Protože má dnes Žeriček své první narozeniny.
3: Ano.
0: Tak já opět vracím do rukou jeho pána.
1: Je to jsi hodná, Máni, že mě
0: ho... Moment. Kdo říká, že ho vracím tobě, Hurvínku? No říkám přeci převelice jasně, že ho vracím jeho pánovi, panu Spejblovi.
3: Děkuji, Máničko. A ty, Žeričku, tady máš celou kost očunky. A jako zákusek jitrničku s růžovou mašličkou.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Už za chvíli vám nabídneme rozhlasovou adaptaci románu Perspektivy, a to v premiéře. Miroš Birka a vzpomínka na jeho pořad Mám rád v 21 hodin. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Ovšem začínáme slibovanou premiérou. Zavedeme vás do světa renesanční Florencie, kde umění, politika a záhady tvoří neodolatelný příběh plný napětí a emocí. Autorem románu Perspektivy je Laurent Binet. Ten se mimo jiné snaží navrátit slávu románu v dopisech a opravdu mistrně kombinuje detektivní intriku s historickou věrností.
4: Laurent Binet, Perspektivy. Část třetí a čtvrtá. Florencie roku 1557. Slavný malíř Jacopo da Pontormo byl zavražděn v kostele svatého Vavřince. Jeho tělo bylo nalezeno přímo pod jeho freskou zobrazující potopu světa. Podle stop čerstvé barvy se zdálo, že někdo, možná dokonce vrah, přemaloval část této fresky, což na celku zanechalo viditelný přechod. V ateliéru mrtvého byl navíc nalezen obraz Venuše v necudné poloze. Jejíž tvář však byla nahrazena tváří nejstarší vévodovy dcery Marie Medičejské. Vyšetřování se na žádost florenského vévody ujal Giorgio Vasari.
5: Giorgio Vasari, Vincenzovi Borghinimu, Florencie, 1. února 1557. Důstojný otče Převore, zde jsou nové zprávy z Florencie. Vyslechl jsem vévodovu dceru Marii, která nejenže neví nic o Pontormovi, neboť se s ním letmo setkala dvakrát v životě, ale netuší ani, že je zaslíbená synovi vévody z Ferrari. Je tak bezelstná, že to z ní nečiní právě pravděpodobnou kandidátku na vražetkyni. Pochybuji, že toto mladé stvoření by někdy dokázalo spáchat cokoliv nečestného. Nyní bude potřeba se zaměřit na onoho Alfonse d'Este, za něhož se má provdat. Slyšel jste ty zvěsti, které o něm kolují? Říká se, že je nemluvný a surový. Nemohl byste zajet do Ferrari a trochu se na něj vyptat? Jeho otec, vévoda Herkules, vás přijme se vší vlídností, neboť je to humanista, ochránce umění. A jsem si jist, že vás nenechá odjet dříve, než vám ukáže svou sbírku vlámských tapisérií, které si nesmírně považuje.
6: Florenská vévodkyně Eleonora Tolecká svému choti Cosimovi Medičejskému. Florencie, 2. února 1557. Drahý příteli, dozvídám se o princi Alfonzovi velice nepříjemné zprávy. Říká se, že bije služebnictvo a k ženám se chová krutě. A víte, co ještě se povídá? Že prý ho nešťastný pád z koně už v dětství připravil o mužnou sílu. Zapřísahám vás, zrušte ten plán. Jste vévoda florenský. Všechny velké italské i evropské rody by byly hrdé, kdyby s vámi mohly být zpřízněny. Smilujte se nad ní. Z lásky ke mně napište vévodovi z Ferrari list. Řekněte mu, že naše dcera je příliš mladá, nebo že trpí záchvaty melancholie. Řekněte mu, že má francouzskou nemoc. Zkrátka mu něco řekněte. Medičejská krev stojí za víc, než vám může nabídnout rod d'Este. Prodávejte, neboť prodávat se musí, ale neprodávejte pod cenu.
2: Florenský vévoda Cosimo Medičejský, vévodovi z Ferrari, Herkulovi d'Este. Luka, 2. února 1557. Píši vám, vévodo, abych potvrdil, co vám jistě již sdělil váš syn. Byli vzájemně představeni s mou dcerou a nezdráhám se říci, že mladý princ učinil výtečný dojem. Na vaší straně pevně doufám v totéž, abychom se mohli ujednotit na jarním datu. Obřad se samozřejmě, jak se sluší a patří, bude konat ve Florencii se všemi náležitými poctami pro vaši rodinu a se vší nádherou, jaké je Florencie schopná. Nemyslete si, že výběrem jarního data se snad snažím tuto záležitost, jež mi leží na srdci jako žádná jiná, pozdržet. Jde o to, drahý vévodo, že jakkoliv Marii již běží 17. rok, je to stále ještě dítě a je velice připoutaná ke svým rodičům a městu. A vévodkyně a já budeme potřebovat jistě několik měsíců, abychom ji připravili na ono velké štěstí, kterým pro ní svazek s vaším synem je.
6: Francouzská královna Kateřina Medičejská francouzskému maršálovi Pierru Strozzimu. Fontainebleau, 3. února 1557. Milý bratranče, ráda bych vám položila dvě otázky, které mi v poslední době tanou na mysli. Proč nemám žádné nové zprávy o vašem člověku ani o jeho úkolu v paláci signorie? Je tomu snad 100 let, co mi nasliboval, že pro mne vykoná hotové divy, a já nevidím žádné výsledky. Což mne přivádí ke druhé otázce. Uvažoval jste o možnosti, že ten muž je nakonec jen neschopný, budiš k ničemu? Říkala jsem si, že byste snad mohl pověřit někoho jiného, neboť hodláme-li ten obraz získat, tlačí nás podle mého názoru čas, protože bude uchováván jen do chvíle, než vyjde najevo pravda o skutečné příčině malířovy smrti. A pak bude zničen.
5: Benvenuto Cellini, francouzské královně Kateřině Medičejské. Florencie, 7. února 1557. Madam, svěřila jste mi zcela nesplnitelný úkol a proto potřebuji trochu času navíc. Nejde jen o to proniknout do pevnosti střežené tisícovkou mužů a odnést odtud před očima všech dřevěnou desku značných rozměrů. V první řadě je třeba tu věc najít. Sdělila jste mi, že se nachází ve vévodově šatně. Avšak, tato místnost sama je děsivým skladištěm, jež si ten, kdo jej nespatřil, nedovede představit. A aby vévoda potěšil vévodkyni, jejíž komnaty k šatně přiléhají, což situaci dále komplikuje, uznal za vhodný obraz nepověsit na zeď. Domnívám se, že řečený obraz se skrývá v jedné z nesčetných skříní. Ale vzhledem k tomu, že místnost často navštěvuje nejen vévoda s vévodkyní a jejich děti, ale i nekonečné zástupy malířů, zlatníků a řemeslníků, není nijak jednoduché místnost prohledat. K tomu si prosím představte, že právě nyní, tu celé dny, pracuje starý bakjaka, který zlatí dřevěné figury na posteli určené pro vévodu,

0: ani vy, pane Piero, si nedokážete představit nesmírné obtíže, jimž musí váš služebník čelit. Od rána do večera se ve vévodově šatně promenuje celé město a v noci sem na stráž nastoupí 1000 mužů. K tomu si přemyslete, že cestou do šatny je třeba projít komnatami vévodkyně. Ta však ke mně chová takovou nechuť, že se na mne ani podívat nedokáže. Důsledkem je to, že jakmile se dostanu do paláce, dlouze otálím, protože vévodkyně je zvyklá zdržovat se v předpokojích, kterými musím projít a konat zde potřebu. A jelikož v jednom kuse churaví, nestane se, že bych ji cestou nevyrušil. Nejednou se mi stalo, že když jsem do těchto soukromých pokojů tiše a nečekaně vstoupil, nalezl jsem zde vévodkyni, jak si ulevuje. Vidíte tedy, na čem váznou ty nejcti žádostivější plány. Na rozhašeném pajšlu jedné suchopárné Španělky. A pokud se mi povede překonat tuto první překážku, čeká mne další zkouška. Když se člověku podaří přebrodit se vším tím harampádím a nešlápnout přitom na toho dětka bakijaku, který se tu činí celé dny, už zbývá jen postupně pozotvírat jednu po druhé nějakých 30 skříní. V nich je kromě množství dalších obrazů uloženo stříbro, porcelán, tapiserie a látky všeho druhu. A když konečně najdete, co jste sem přišli hledat, zbývá vám už jen projít pokoji kolem pilně seroucí vévodkyně a pokynu vše vévodovým městským strážím vyjít z paláce s lupem pod paží. Uznejte, že to není snadné.
1: Marie Medičejská, francouzské královně Kateřině Medičejské, Florencie, 7. února 1557. Má drahá teto, pomozte mi, umírám. Otec vynesl ortel a já se obávám, že proti němu není odvolání. Musím se provdat za syna vévody z Ferrari, za onoho Alfonze d'Este. Nemám kromě vás nikoho, na koho bych se mohla obrátit. Slyšela jsem, že jste se s ním na francouzském dvoře setkala. Prosím vás, povězte mi, že tento princ je kavalír, že je příjemnější, než vypadá, a že manželství s ním se nebude podobat žaláři, jak si již dopředu představuji. A hlavně mne ujistěte, že budu moci nadále vídat svého rytíře Malatestu. Dosud nepromarnil jedinou příležitost, aby se se mnou mohl setkat. Už jsem vám říkala, že využil okamžiku, kdy všichni odešli, aby mne zatáhl do matčiny kaple a pokusil se mne políbit. Přísahám vám, že jsem skutečně chtěla vzdorovat, ale Merty mne odmítly poslouchat. Byl to božský pocit a mně připadalo, že stoupám na nebesa. Nerozumím, proč by to nutně mělo být něco špatného. Proč je Bůh tak krutý, že jakmile nám něco poskytne, i hned nás o to zase připraví? Ráda bych věřila, že je zatím nějaký boží záměr, ale v těch zmatcích a nejistotách, které mne sužují, jej nedokážu rozpoznat.
2: Francouzská královna Kateřina Medičejská francouzskému maršálovi Pieru Strocimu. Paříž, 9. února 1557. Bůh je na naší straně, drahý bratranče. Vy jste dopis Kozimovy dcery i mou odpověď, které jsem vám zde přepsala. Upozorněte toho svého člověka, že to páže mu přijde pomoci a dodá mu informace, které mu chybí. A tak už nebude mít výmluvu a bude moci bez otálení přejít k činu. Mohli bychom přes ní dostat Kozima tam, kam chceme, oslabit ho natolik, že k jeho zničení bude stačit jen drobné úsilí. Francouzská královna Kateřina Medičejská, Marii Medičejské, Paříž, 9. února 1557. Nyní k vám budu, mé drahé dítě, promlouvat, jako byste byla mou vlastní dcerou. I já jsem kdysi dávno snila o lásce. Leč narodit se v rodině Medičejských je těžký kříž a být ženou je neštěstí. Pokud se provdáte za mladého prince z Ferrari, bude to jen proto, aby se váš otec usmířil s mocným rodem d'Este. My ženy jsme

0: figury, kterými se pohybuje po šachovnici říší. A i když máme svou hodnotu, rozhodně o svých tazích nemůžeme svobodně rozhodovat sami. Vy, co by vévodská dcera, máte za úkol poslouchat otce. Co by vévodská manželka, budete mít za úkol sloužit svému muži, jak se mu zlíbí, a rodit mu zdravé děti. Přeji vám, abyste byla silná. Tiše budete trpět rozmary svého pána, jeho nevěry a záchvaty vzteku. A bude-li tomu Bůh chtít, bude se k vám manžel chovat laskavě. Byť vzhledem k tomu, co jsem slyšela o princově povaze, bych se k této myšlence příliš nepřiklánila. Nicméně vidím vaše nadšení pro to páže, o němž mi vyprávíte se všemi známkami poblouznění. A také si všímám, že on je zjevně poblouzněný vámi. Pokud byste se však dopustili té bláhovosti, že byste společně uprchli jak ze své vlasti, tak od svých rodin, přirozeně byste byli na francouzském dvoře přijati s otevřenou náručí. Pomyslete však, jaký skandál by to způsobilo. Svým způsobem byste dala zapravdu onomu hanebnému obrazu, který vám působí tolik starostí a obav o vaši pověst. Dokud obraz zůstává ve Florencii, měla byste tam zůstat i vy. Pokud byste se ale přes můj výslovný zákaz rozhodla zvolit nebezpečí útěku a dobrodružného života s člověkem, kterého milujete a který miluje vás, obraz musí zmizet. Shodou náhod vám přinejmenším v této záležitosti, a aniž bych předjímala vaše rozhodnutí, na němž závisí vaše životní štěstí, snad mohu pomoci. Požádejte svého přítele, aby spravil o současném úkrytu, v němž se obraz nalézá, pana Celliniho. Ten už bude vědět, co dělat.
1: Marco Moro, dělníkům z cechu Arte dei Medici e Speciali. Florencie, 9. února 1557. Druhové. Události ze svatého Vavřince nesmějí a nemohou ohrozit to, co jsme započali. Jsou pouhou zastávkou na naší cestě, nikoliv jejím koncem. Naše věc je spravedlivá a taky naše vítězství jisté. Mnozí z nás měli strach scházet se na vlastní pěst, neboť se domnívali, že by mohli být považováni za povýšené nebo obviňováni z přílišné ctižádosti. Když jsme ale shledali, že mnoho Florentianů se den co den a zcela bez obav schází jak v soukromí, tak na nejrůznějších sněmech, nikoli ve veřejném zájmu, nýbrž aby vyhověli svým osobním cílům, usoudili jsme, že kdo se sdružuje pro užitek a dobro ostatních, nemusí se ničeho bát. A co se stalo pak? Na každém našem dalším shromáždění se naše řady rozšířily o dělníky z dalších oborů a také pochopitelné a oprávněné, abychom se spojili v bratrstvu, které překonává hranice řemesel a ruší rozdíly mezi uměními. Brzy vévodovi nezbude nic jiného, nežli přistoupit na naše požadavky. Neboť jsou oprávněné a je nás den ode dne víc a dají se shrnout takto. My, kteří nejsme ničím, se snažíme stát něčím.
2: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu, Florencie, 9. února 1557. Pokud jde o naši věc, pane Vasari, vězte, že jsem ve starobinci navštívil pana Francesca Riccia, neboť byste opovrhl mou radou a tuto cestu jste nevykonal. Nože, milí příteli, jsem čím dál tím silněji přesvědčen, že jsem tak neučinil nadarmo. Nejprve vězte, že Francesco Riccio je duševně zcela zdrav a je při smyslech stejně jako v časech, kdy býval majordomem vévody, na něhož měl donedávna takový vliv. Co se onoho šílenství týče, přestože jej jeho náročné úkoly přivedly až na pokraj vyčerpání, příčinou jeho vypuzení rozhodně nebylo jeho zdraví. Vévoda tvrdí, že se ho zbavil pro jeho dobro, jelikož usoudil, že po tom, co se zosnovalo na Tridentském koncilu, už mu nemůže zaručit bezpečí, a to kvůli jeho postojům, které jsou dnes považovány za kacířství. Není v mých silách ověřit vše, co mi Francesco říkal. V tom, že přičítá nepřízeň osudu, jež ho zasáhla vévodovým ambicím, může nebo nemusí mít pravdu. Jedním si ale můžeme být jistí. Francesco Riccio žije a není blázen. Z těchto dvou informací, které máme, můžeme nyní s jistotou vyvodit následující. Pokud si někdo z vévodova okolí objednal Pontormovu vraždu, vévoda je v tom nevině. Jestliže nechal naživu Riccia navzdory tomu, jaké potíže mu jeho filozofické a umělecké postoje mohly způsobit, jistě by nenechal zabít Pontorma, jehož si, ať už si o tom myslíme cokoliv, jako malíře nesmírně vážil. Můžeme tedy naštěstí zavrhnout jednu velmi skandální hypotézu. A ještě drobnost. Čel jsem navštívit Bronzína při práci do svatého Vavřince. Dobře víte, že proti vašemu úsudku se ohrazují jen málo kdy, neboť je pro mne zcela věrohodný a že my dva spolu se co do vkusu a názoru téměř vždy shodneme. Viděl jsem však ty fresky. A nejsou takové, jak říkáte. Ony hromady těl jsou tím nejstrašnějším, co jsem kdy směl zhlédnout. Ale právě v tom tkví jejich hodnota i jejich nízkost. Pontormo nám skrze ně ukázal lidství v celé jeho velikosti i bídě. Pokud se Bronzino svého úkolu zhostí správně, a já se domnívám, že je toho schopen, kněžiště svatého Vavřince bude moci soupeřit se Sixtinskou kaplí. Asi vám, milí příteli, nemusím připomínat, abyste dbal na to, že tento dopis nesmí padnout do nesprávných rukou, neboť některé jeho pasáže by mohly být mylně pochopeny.
3: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Arezzo, 10. února 1557. Velmi mě těší, že jste se byl na fresky podívat, neboť bych rád věděl, jak vnímáte onu část potopy, jež byla opravena s tak necitlivým přechodem. Napadla mě zvláštní myšlenka. Co když tuto část stěny nepřemaloval Pontorma? Co když Noema, Beránka a žirafu maloval někdo jiný? A proč? Jakkoliv však může má hypotéza působit blouznivě, není blouznivější než představa Pontorma ledabile zanedbávajícího opravy svého díla. Prozkoumal jsem tu část fresky co nejpečlivěji a to, co jsem při této prohlídce zjistil, mne ještě více znepokojilo. Kresba je tak věrná zbytku obrazu, že jde bez nejmenší pochyby o dílo téhož autora. Pokud však mohu soudit nyní, kdy je freska téměř suchá, barva mi připadá jaksi téměř nepostřehnutelně jiná. Jakoby neladila. Jakoby ji Pontormo přemalovával ve spěchu a nepředjímal, jak se barvy změní během schnutí. Když už jste, můj příteli, viděl ty fresky, nemohl byste se vydat do paláce, sám zde prozkoumat tu Venuši s Marijinou tváří a říci mi, co si o ní myslíte? Je možné, že ve svém důvtipu odhalíte něco, co mě třeba uniklo.
4: Sestra Kateřina de Ricci, sestře Plautile Neliové, Prato, 10. února 1557. Odpustím, můj pane, neboť nevědí, co činí. Tvůj portrét se tak úžasně vydařil, milá Plautilo, že probudil závist přímo v srdci kláštera. Boží prst, který kdysi ukázal na mou kolébku, mne naštěstí vyzbrojil i proti útokům, jež co by vyvolená přitahuji ve velkém množství již od útlého dětství. Vzpomínám si na všechny ty, kteří později v době, kdy ke mně začal náš spasitel promlouvat, o mých stavech vytržení pochybovali a kteří mne dokonce i podezírali, že si stigmata způsobuji sama. Přestože však nakonec všichni, včetně papeže Pavla III., uznali, že má vidění jsou pravá, Ono poselství, které Kristus mými ústy předával po celých těch 12 let, kdy mne každý čtvrtek navštěvoval, nestačilo, aby z povrchu zemského vymítilo hřích závisti, jež postupně začínám považovat za ten největší ze všech hříchů. Jak spupně lidská stvoření nakládají s učením svého stvořitele. Když jsme po tvém odjezdu všechny společně obdivovali božský půvab tvého obrazu, vyvolala sestra Marie Serafina, podporovaná sestrou Marie Perpetuou a sestrou Marie Modestou, nechť jim Bůh odpustí, drobný výstup. Když jsem propůjčila tvář tvému portrétu svaté Kateřiny Sienské, provinila jsem se prý pýchou a pokrytectvím. Naštěstí mi opět přišel na pomoc můj pán, jenž mne nikdy neopustil a uvedl mne do mimořádného stavu vytržení, v němž se mi zjevil sám bratr Girolamo Savonarola v žíněném rouše, popálený a s mihotavou svatozáří a ujistil mne, že jelikož dnes už není prostředku, kterým bychom zjistili podobu svaté Kateřiny Sienské, bylo zcela správné a vhodné použít mne jako předobrazu a využít rysů mé tváře pro stvárnění té její. Dodal, že tvůj obraz je tak krásný, že je třeba jej vystavit pro všechny. A proto jsme jej po domluvě s podpřevoryší a s otcem spovědníkem pověsili do refektáře, aby nad ním při jídle všechny sestry mohly rozjímat alespoň 4x denně.
5: Sestra Plautila Neliová, sestře Kateřině de Ricci, Florencie, 11. února 1557. Dobře víš, že v mém srdci svatá Kateřina ze Sieny a ty jedno jste. A jinak než s tvou tváří bych ji namalovat nedovedla, neboť už nyní se pro mne tvá svatost rovná té její a o tvém budoucím blahořečení vůbec nepochybuji. Tak či tak mne ale vědomí, že můj portrét vyhovuje tvému vkusu nesmírně těžší. A velice si považuji té zcela nezasloužené cti, již si mu prokázala vystavením v refektáři kláštera svatého Vincence. Pokud chceš vidět skutečnou peleš neřesti, zvu tě, abys za mnou přijela do Florencie, jež právě teď střídmostí v skutku nevyniká. Neboť jako každý rok v období karnevalu město ovládlo smilstvo a opilství až do té míry, že jsme se se sestrami rozhodli setrvat v klášteře a nevycházet do ulic. Všude se vznáší puch moči tak nesnesitelný, že je to jistě cítit až k vám, do Prata. Mě na tom ale vůbec nesejde, neboť nyní pracuji na obraze, kterému věnuji téměř veškerý čas. Jde o snímání z kříže v novém stylu, který, jak doufám, se ti bude líbit alespoň tolik, jako mé předchozí malby. Ne-li více.
1: Marco Moro Giambattista Vinaldinimu. Florencie nedatováno. Allori se mnou odmítá spolupracovat a informovat mě o příchodech a odchodech svého mistra. Ale pokud se chceme zase začít setkávat, musíme mít jistotu, že nás Bronzino nečekaně nepřistihne. V tuto chvíli nevím, zda se chystá pracovat na freskách i jindy než ve dne, ale to nebezpečí je příliš veliké. A kdyby nás překvapil, nemáme jistotu, že si to nechá pro sebe. Z toho, co vím o jeho postavení u dvora, se mi zdá spíše velice pravděpodobné, že by nás prozradil vévodovi. Spoléhám na tebe, že se ti podaří toho mladého Alloriho přesvědčit. Měl by naší věci pomoci, i kdyby to, stejně jako ty, dělal pro peníze.
6: Sandro Allori, Giambattista Vinaldinimu. Florencie, 11. února 1557. Battisto, můžeš mi říci, kdo je to ten Marco Moro? Ten divný chlap za mnou přišel a začal mne krmit řečmi, kterým jsem nerozuměl ani zbla. Vlastně má ale pravdu. Proč my malíři patříme zrovna k cechu lékařů a lékárníků?

0: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 12. února 1557. Příteli můj, nebýt přímo u té neuvěřitelné zvěsti, kterou vám chci svěřit, sám bych tomu nevěřil. Podle vašich pokynů jsem se vydal do šatny v paláci, abych ten hanebný obraz prozkoumal. Bůh je mi svědkem, že nejsem z těch, kdo by vás chtěli krmit báchorkami. Ten obraz tam už nebyl. Strávili jsme tam celé dopoledne a všechno jsme obrátili vzhůru nohama. Obraz nikde. Vévodkyni ta vřava zburcovala a vydala se zjistit, proč tropíme takový poplach. Nemusím vám popisovat, jak ji rozzuřilo, když jsme jí vše vysvětlili. Obávám se nicméně, že její hněv je jen něžný a slabý vánek ve srovnání s hněvem vévody. Snažně vás prosím, pane Vasari, pospěšte si, pokud nechcete vidět, jak se tělo vašeho přítele houpe pod okny paláce signorie. Neboť nyní už vévoda nepopřeje sluchu nikomu jinému než vám. A jen vy budete vědět, jak ho v jeho rozlícení utišit.
1: Giorgio Vasari, florenskému vévodovi Cosimovi Medicejskému. Florencie, 13. února 1557. Abych jeho nejjasnější výsost úplně a do všech podrobností spravil o okolnostech nevysvětlitelného zmizení obrazu, zde je přehled, který jsem sepsal. 11. února se na mou žádost do šatny vaší jasnosti dostavil převor špitálu nevinátek pan Vincenzo Borghini, aby zde onen obraz podrobil zkoumání, jež mělo ukázat, zdali naší pozornosti neunikly nějaké indicie či stopy. A při této příležitosti bylo shledáno, že obraz zmizel. Podle mých prvních závěrů, jež jsem s přispěním vaší nejjasnější výsosti učinil, nemohl být obraz ukraden jindy než mezi 6. únorem, tedy dnem, kdy byl před zraky vaší výsosti uložen do dotyčné skříně, a mezi předvčerejškem. Bylo shledáno, že během těchto 5 dnů šatnou prošlo obrovské množství lidí, takže je takřka nemožné z toho davu vybrat někoho, kdo by byl podezřelejší než ostatní. Zároveň nebyl při odchodech zaznamenán žádný obraz velikosti a tvaru onoho odcizeného. Ať už se ta záhada odehrála jakkoliv, všichni informátoři vaší excelence se v tuto chvíli snaží dostat se mu na stopu. Městská stráž pročesává příbytky osob, které v posledních 5 dnech vkročily do paláce. Nutno ale poznamenat, že vše se stále točí kolem Pontormovy smrti. Je zcela jisté, že objasníme-li tajemství jeho smrti, pomůže nám to pochopit i záhadu obrazu a jeho zmizení. Slibuji, že s pomocí boží a s přispěním pana Borghiniho tuto záležitost vyřeším a ztracený obraz naleznu. Giorgio Vasari, Vincenzovi Borghinimu. Florencie, 13. února 1557. Vévodovi jsem shrnul události a pokroky v pátrání v tom nejpříznivějším světle, ale popravdě řečeno nemám téměř nic, čím bych mohl upokojit jeho netrpělivost. Městská stráž pročesává město a snaží se sebrat každou nevěstku, na kterou narazí. Věřil byste, že takto chtějí dopadnout tu naši večerní návštěvnici? Jelikož však známe Pontormův vkus v těchto záležitostech, představu galantního dostaveníčka můžeme opustit. Možná by se naše úvahy mohly ubírat jiným směrem. Ta žena nepřišla za malířem. Nýbrž jeho domov navštívila, protože věděla, že malíř tam nebude. A pokud mám pravdu, co tedy k němu přišla hledat? Za předpokladu, že nám Naldini nelhal a ta žena skutečně existuje, řekněme, že přišla pro onen obraz. V tom případě připouštím, nelze vyloučit, že to mohla být jak vévodkyně, tak i její dcera, tedy jediné 2 ženy, které měly důvod se obrazu zmocnit. Je tu však také možnost, že nám Naldini lhal a v tom případě bychom měli podezírat jeho. Existuje ovšem ještě 3. hypotéza, kterou bychom také měli vzít v úvahu. Naldini nelhal a do Pontormova příbytku skutečně pozdě večer přišla žena, leč nepřišla pro obraz. Pokud ale přišla pro něco jiného, pak pro co? Kromě obrazů, kartonů a skic tu nebylo co ukrást. Mezi kněžištěm svatého Vavřince a Pontormovým ateliérem je nutně nějaké spojení a to spojení souvisí s freskami. Přesto ale stále nevím, k čemu by nás to všechno mělo dovést. Příteli, snažně vás prosím, přijďte mi pomoci rozptýlit hustou mlhu halící tuto ožávou záležitost. Potřebuji vás. Giorgio Vasari, Michelangelovi Buonarrotimu, Florencie, 14. února 1557. Proč jen, mistře, nejste ve Florencii, abyste tu fresku mohl spatřit na vlastní oči? Neboť právě váš neporovnatelně pronikavý pohled je tím, co bychom zde potřebovali. Jsem si v tuto chvíli téměř jistý, že onu přemalbu, které jsem si všiml na části zobrazující potopu, nevytvořil Pontormo. Pokud mám však pravdu, muselo nutně jít o malíře mimořádně zručného a nadaného nesmírným talentem. Talentovaní malíři nám tu nescházejí a tak bychom je vlastně měli podezírat všechny, leč z čeho bychom je měli podezírat? Z toho, že přemalovali kus zdi? Vazba mezi tou malbou a Pontormovou smrtí mi stále ještě uniká a přesto musí být nutně nějak propojené. Že by Pontormo někoho překvapil, jak jeho potopu přemalovává? Nevěřím, že by mladý Naldini, byť se u Pontorma učil, byl schopný svého mistra napodobit s takovou dokonalostí tahu. Pravdou je, že ze všech žáků, kteří prošli Pontormovou dílnou, je jen jeden, který by si mohl činit nárok na mistrovství, s jakým by bylo lze dosáhnout podobných výsledků. Povězte mi, božský mistře, co si vy myslíte o těchto mých nesouvislých vývodech?
2: Agnolo Bronzino, Michelangelovi Buonarrotimu. Florencie, 15. února 1557. Nevěřil byste, do jak povzneseného a zároveň úzkostného stavu mne práce na výzdobě svatého Vavřince uvádí. Přetěžký je můj úkol dokončit Pontormovy fresky. Ale jak povznášející je naproti tomu, že smím kráčet v jeho stopách. Musím vnímat jako on, vidět jako on, malovat jako on, myslet jako on. Musím si osvojit jeho řeč. Můj hlas se musí promísit s tím jeho a zároveň nemohu přestat být sám sebou. Věštil jste mi, mistře Michelangelo, že dosáhnu jedinečné slávy v umění a literatuře, a já stejně jako všichni zde sním o tom, že se vrátíte do své vlasti. Bylo by mi nesmírnou ctí, kdybyste mne navštívil ve svatém Vavřinci. Netuším, zda mi Vasari do té doby dovolí opravit onu velmi nenápadnou barevnou odlišnost zasahující Noémovu hlavu, jež je náhodou zároveň také posledním úsekem stěny, na který Pontormo maloval, pročež mi Vasari brání v tom, abych jej pojal po svém. Nicméně to vlastně není nic závažného, neboť jde jen o trochu příliš výrazné barvy, přičemž jemné tahy štětce a celkové pojetí jsou stejně skvostné jako zbytek díla.
3: Michelangelo Buonarroti Giorgiovi Vasarimu. Řím 16. února 1557. Pane Vasari, máte pravdu, že bych tu retušovanou část stěny, které zřejmě ve svém pátrání přikládáte značný význam, měl vidět na vlastní oči. Jste si ale opravdu jistý, že Noéma s tou žirafou a jehnětem mohl přemalovat jen a jen Bronzino? Viděl jste poslední Naldiniho práce? A pokud jde o samotného Bronzina, nedělá mu pomocníka onen mladý Allori, jehož schopnosti jsou už nyní opěvovány? A co vy sám? Vy byste se této opravy dopustit nemohl? Vidíte, že pokud si s tím dáte trochu práce, o podezřelé ve Florencii není nouze. Navíc vůbec není jisté, že autor té falešné retuše je zároveň vrah. A též se nedá navzdory vašim znamenitým úvahám zcela vyloučit, že své dílo opravil sám Pontormo. Vy sám svá podezření zakládáte na skutečnosti, že ona oprava protiřečí jak pravidlům tvorby fresek, tak tomu, co víte o osobě autora, ale nenaznačoval jste vy sám hned několikrát, že pan Pontormo se dal označit, když ne rovnou za polovičního blázna, pak přinejmenším za výstředníka? Nesnažím se vést vyšetřování místo vás. Jen vás chci nabádat k opatrnosti. Podle mne by bylo předčasné Bronzína obviňovat. Neboť konec konců nemáte žádný důkaz. Michelangelo Buonarroti Anjelu Bronzinovi, Řím, 17. února 1557. Pane Bronzino, vězte, že ve mně váš dopis probudil zvědavost a ještě naléhavější touhu tu fresku spatřit, což se mi pevně doufám podaří dříve, než si mne Bůh povolá k sobě. I co se týče té barevné nepravidelnosti, kterou zdůrazňujete, tu je tedy potřeba, máte-li pocit, že znehodnocuje celek, pojednat znovu, přemalovat. Jestli však naopak soudíte, že je to niance drobná a tak málo viditelná, že celek nenarušuje, možná byste ji mohl ponechat tak, jak je.
4: Marco Moro Giambattista Vinaldinimu. Florencie, 17. února 1557. Podobáš se nyní svým postavením spíš mně nebo svému mistrovi? Nastoupil jsi nyní po jeho smrti na jeho místo? Něco ti povím, Naldini. Ve svatém Vavřinci den co den nepotkávám tebe, nýbrž Bronzína. To Bronzína navštěvuje vévoda, to jeho zve do paláce. To Bronzino se obléká krásně jako dvořan, zatímco ty nosíš umaštěné hadry. Jak dlouho si myslíš, že tě ještě nechají bydlet v příbytku tvého bývalého mistra? Jen počkej však, on ho zdědí Bronzino a tebe vyžene. Nebo ho schrábne nějaký vzdálený Pontormův příbuzný, co se tu z ničeho nic vynoří. Pontormo se k tobě nechoval jako k žákovi, ale jako ke sluhovi. Vy učedníci děláte, jako kdyby vaše kreslířské nadání bylo bůh ví co. Mně se ale zdá, že ti to, že jsi dobrý kreslíř, doposud k ničemu příliš neposloužilo. Ale poslouchej mě dobře, bratře. Každý nemůže být Michelangelo. Kdyby drobní řemeslníci, obchodníci a učedníci spojili síly s dělníky, sluhy a příručími, každý by z toho měl užitek. Nabízím ti cestu, která by tě vyvedla z tvé samoty, neboť by tě obdařila bratry, které jsi nikdy neměl. Ve skutečnosti po tobě nežádám nic mimořádného. Až Aloryho příště uvidíš, jen od něj zjistí, kdy hodlá Bronzino zvát hosty k večeři, a co nejrychleji mi to sděl.
5: Malatesta de Malatesti Marie Medicejské. Florencie, 17. února 1557. Nevěřte hlavu, vzácná paní, neboť příčina vašeho soužení zmizela kouzlem, k němuž jsem přispěl. Jakkoliv se však podařilo zažehnat nebezpečí ohrožující vaši pověst, to nebezpečí, které ovlivní celý váš život, nadále stojí přímo za dveřmi, je připraveno vniknout vám do pokoje a vklouznout až do vašeho lože. Povězte mi, prosím, zda jste změnila názor. Dokážete si nyní již sama sebe představit, co by choď vévody z Ferrari? Stačí jediné vaše slovo a já nešťastný zmizím, odejdu ze služeb vašeho otce a už o mě nikdy neuslyšíte. Dokud však váš postoj zůstal nezměněn, pak se tedy radujte. Jste volná. Francie nás očekává. Připravte si na cestu jen to nejnutnější. Máte služebnou či dvorní dámu, již důvěřujete a která by byla ochotna vás následovat? Já se ujmu úkolu nalézt koně a vůz. Vy jen určete den odjezdu. Snažně vás prosím, pospěšte si. Pomyslete na to, komu vás zaslíbili a že s každým dnem, který uplyne, jste tomu strašlivému manželství blíž.
6: Francouzský maršál Piero Strozzi Benvenutovi Cellinimu. Řím, 17. února 1557. Celou Florencií jdou zvěsti o vašich chrabrých kouscích a vy budete mlčet? Královna jen hoří netrpělivostí. Jak vůbec hodláte tu věc vynést z města? Je něco, co bych pro vás mohl udělat? Ve Florencii se díky bohu stále ještě najdou tací, kdo vám budou ochotni z lásky k mé rodině či republice pomoci.
7: Marie Medicejská, Malatestovi de Malatesti, Florencie, 18. února 1557. Můj drahý příteli, s jakým spěchem se mne snažíte vytrhnout z lásky plné rodičovské náruče? Nebudu vám zastírat, že mne váš dopis dosti vylekal. To si myslíte, že bych ze dne na den mohla utéci a trmácet se po cestách jako nějaká cikánka? A mimo to, kdo vám řekl, že je má pověst zachráněna? Dobře vím, že ten prokletý obraz už není v otcově šatně, ale jak mohu mít jistotu, že byl zničen? Pokud je mi známo, ta strašlivá věc sice není k nalezení, ale nemám žádnou jistotu, že se znovu neobjeví. Uvědomte si, že dokud byl ten obraz v držení mého otce, mohl se tento alespoň postarat o to, že bude ta věc skryta pohledům. Kdežto, kdyby nyní obraz padl do nesprávných rukou, kdo ví, k čemu by mohl být použit? A co by pak bylo s nebohou Marií?
5: Malatesta de Malatesti Marie Medicejské, Florencie, 19. února 1557. Padám vám k nohám, vzácná paní, a žádám vás o odpuštění. Jen surovec by mohl mladé dívce přikazovat, aby opustila svůj domov, svou rodinu, svou vlast a už se nikdy nevrátila. Račte však zvážit toto. Ať se stane cokoliv, na konci tohoto roku už v paláci signor ježít nebudete. Vím, jak je pro vás těžké z překrásné Florencie odejít. Ale když už to musí být, tak raději do Paříže než do Ferrari. A hlavně, ve Francii budete mít po svém boku mne, jenž vás bude něžně hýčkat až do smrti. A co se toho obrazu týče, nemějte obavy. Je v rukou našeho člověka, za něhož ručím svým životem.
8: Benvenuto Cellini francouzskému maršálovi Pieru Strozzimu. S kopií pro Kateřinu Medičejskou, francouzskou královnu. Florencie, 19. února 1557. Ten nadlidský úkol, který jste mi, pane maršále, svěřil, se vyvíjí nadějně, leč ještě není u konce. Dovolte, abych vám vylíčil mimořádné okolnosti, kvůli nímž jsem vám to, oč jste mne požádal, ještě nepoložil k nohám. Nuže. Zatímco jsem se potloukal po vévodově šatně a předstíral, že pracuji na zlaté vázičce, přitočil se ke mně jakýsi mladý floutek a za pár chvil jsem vyrozuměl, že jste ho poslal vy, aby mi ukázal, kde je ten obraz. A tak jsem to nejtěžší měl za sebou, neboť už mi zbývalo jen obraz odnést pod paží pryč. Potíž ale byla v tom, že tu stále zevlovala spousta obejdů, počínaje starým bakiakou, který pracuje na vévodově posteli, a pak tu byli mladí zlatníci, kteří doufali, že ze mne vytáhnou tajemství mého umění. Během karnevalu se mi ale naskytla příležitost, na kterou jsem čekal. Když padla tma a začaly se ozývat první salvy ohňostroje, mladí zlatníci se vydali ven a zůstali jen bakiaka. Rozběhl jsem se ke skříni, vytáhl jsem obraz z úkrytu a vsunul jej pod vévodovu postel tak, že by ho mohl vidět jen ten, kdo by si lehl na zem na břicho. Potom jsem ho upevnil prkny a vytvořil tak pro něj pod postelí bezpečný úkryt. To vše mi trvalo jen okamžik a chudák Bakyaka mne přitom celou dobu vyděšeně sledoval. Než se ostatní vrátili, řekl jsem mu, ať kouká mlčet, jinak ho zabiju. A jelikož je to můj starý přítel a znám mne, poslechl. Ze začátku si zmizení obrazu nikdo nevšiml. Ale abych nevzbudil podezření, vracel jsem se den co den do paláce až do chvíle, kdy na to ten hloupý Borghini přišel. Ten obraz teď hledají po celém městě, i když se skoro ani nehnul z místa. Nejsem s tímto mistrovským kouskem nespokojen, avšak sám vidíte, urozený pane Stroci, že než francouzská královna svého Pontorma obdrží, bude muset být ještě chvíli trpělivá.
7: Marie Medičejská, francouzské královně Kateřině Medičejské, Florencie, 22. února 1557. Drahá teto, rytíř Malatesta na mne naléhá, abych s ním opustila Florencii jako nějaká zlodějka. Tvrdí, že obraz je na bezpečném místě. Co mám dělat? Jsem vévodská dcera, jsem z rodu Medičejských. Patřím ke své rodině, ke svému rodu. Patřím do Florencie a patřím Bohu. S něčím se vám však musím svěřit. Jakožto otcovo páže smí Malatesta chodit po paláci dle libosti. A tak večer vklouzl do mého pokoje, aby se mnou pohovořil o podrobnostech přípravy našeho tajného útěku. Chtěl, abychom uprchli ještě téže noci. A aby mne přesvědčil, vzal mne kolem pasu a přitom mi stále šeptal do ucha. Neboť nechtěl probudit mou společnici, jež spala ve vedlejším pokoji. Jak naléhavě hovořil a jak pevně mne tiskl. Přísahám vám, že jsem mu chtěla odolat, ale mé tělo mne tak říkajíc přestalo poslouchat. A pak, na rozdíl ode mne, která jsem šeptala ne, ne, jeho dotekům podlehlo. Křičet jsem nemohla, neboť pak by ho sluhové našli v mé komnatě a otec by jej dozajista nechal oběsit. Naštěstí nikdo nic neslyšel. A můj rytíř mne nikým neviděn opustil uprostřed noci. Řekl, že jsme se před Bohem stali manželi. A za důkaz prý považuje, že v jisté chvíli jsem řekla ano. Byť já sama nevím, kdy ani k čemu jsem svolila. Po zbytek noci se ve mně strnulost mísila s takovým rozrušením, že jsem nebyla z toho zamhouřit oka. Pro lásku Boží poraďte mi, co mám dělat. Nebo jsem snad ztracena. Ostatně, má-li ten obraz ve svém držení, proč ho jednoduše nezničí? Já snad zešílím. Pomoci mi můžete jen a jen vy. A vy jste tak daleko.
9: Francouzská královna Kateřina Medičejská Marii Medičejské. Fontainebleau, 25. února 1557. Drahé dítě, netrapte se více, než je nutno. A dovolte mi, abych vám sdělila několik pravd, jež mi vštípil život. Tím nejdůležitějším bodem vašeho vyprávění je skutečnost, že jste dokázala nekřičet. To je velice dobře, neboť tou pravou urážkou pro nás ženy je pohoršení veřejnosti. Vzhledem k okolnostem, v nichž se nalézáte, je nejistější cestou tajný sňatek s tím vaším pážetem. Tím mám na mysli nejen výměnu slibů před Bohem v soukromí vaší komnaty, ale jejich zopakování před knězem. Čímž by se napravilo to, co nebylo než chvilkovým pokleskem. Pak už nic nebude bránit tomu, abyste se objevila před svými rodiči v náruči svého chotě. Samozřejmě se budou trochu hněvat, ale při dojemném pohledu na svou dceru, navždy zaslíbenou čestnému kavalírovi, budou muset přiznat, že Boží vůle se opět jednou a navzdory všemu naplnila. Francouzská královna Kateřina Medičejská francouzskému maršálovi Pierru Strozimu. Fontainebleau, 25. února 1557. To je mi ale úspěch, milý bratranče. K čemu to je mít obraz tu či onde, když neopustil palác a když ten váš člověk není z toho odtamtud vynést a dopravit ho k nám? Marie, která má víc zdravého rozumu nežli vy, to dobře pochopila. Ani se nehne, dokud nedostane důkaz, že tu věc buď máme v rukou, nebo byla zničena. Ostatně to vůbec není důležité a dokonce je tento vývoj událostí lepší. Pokud by se vypravila k nám a tím spíše pokud by se tu chtěla vdát za svého milence a pokud by ji Francie přijala s otevřenou náručí, bylo by to nevyhnutelně vnímáno jako vyhlášení války vévodovi a ten za tímto počinem jistě uvidí mou ruku. Nebo jinak řečeno, myšlence rozpoutání krize ve Florencii jsem plně nakloněna. Ale tak, aby do ní Francie nebyla oficiálně zapletena.
10: Francouzský maršál Piero Strozzi francouzské královně Kateřině Medičejské. Řím, 1. března 1557. Milá sestřenko, nyní, když je obraz považován za ukradený, bude mnohem snadnější jej ukrást doopravdy. Ve chvíli, kdy městská stráž obrací celé město vzhůru nohama, už nikdo nemyslí na to, že by se měla také hlídat vévodova šatna. Trpělivost, sestřenko. Váš plán pokračuje přímo skvěle. Pokud jde o případný Mariin útěk s pážetem, nemohu vám než poradit, abyste se jí v tom snažila podpořit. Nic by mi nebylo větším rozptýlením, než kdyby se stalo něco, co by ponížilo zároveň vévodu florenského i vévodu d'Este, který, na čem se shodují úplně všichni, je prý učiněný tupohlav.

0: Lorraine Binet, Perspektivy. Končí příběh, který dramaturgicky zpracovala Klára Novotná. Hudebně spolupracoval Stanislav Abraham. Účinkovali Aneška Burdová, Dana Černá, Klára Suchá, Magdalena Borová, Helena Dvořáková, Petr Lněnička, Jaroslav Plesl, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Adam Ernest a Matěj Převrátil. Technická spolupráce, zvuk Dominik Budil, asistentka režie Radka Tučková. Příběh natočil v tomto roce režisér Lukáš Hlavica a já doufám, že vás premiéra tohoto příběhu zaujala a také pobavila.
1: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
3: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
3: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
3: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
1: Kriminálka.
2: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
1: Noční mikrofórum.
4: Hostem Marty Marinové bude odbornice v oblasti lidských zdrojů Petra Slabá. Na čem vlastně závisí proměny pracovního trhu u nás? Jaká jsou očekávání mladých lidí, kteří se chystají na profesní dráhu? A proč mají Češi o některá zaměstnání citelně malý zájem?
1: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
1: na dvojce.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
5: Nepotřebuješ pomoc?
6: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
5: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
6: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
5: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
6: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
5: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle 3. květnového večera, přátelé, tu pro vás máme vzpomínku. Na pořad Mám rád, kterým vás pravidelně provázel Miroš Birka. Dnes se vracíme do 30. května roku 2020.
2: Mám rád.
1: Miroš Birka
2: na dvojce.
7: Je to úplně relácia Mám rád. Týždeň preletěl, ale to tu hovorím tak často, že to už nebudem opakovat. Mám připraveného zpěváka jménem Cliff Richard. Taký mírný sound. Mírný big beatík, by som to povedal, v porovnaní s tým, čo potom po týchto chlapcoch prišlo. Ale v tej ére, keď ich hrali, boli veľmi cool, môj brat ich veľmi uznával. To boli tí speváci, ktorí nemali gitaru v ruke. Ako Elvis, alebo Cliff Richard a mnohí ďalší. To bolo vtedy úplne jasné, že spevák tam má stáť, eventuálne mať mikrofón v ruke, alebo stojan a robiť show. To sa potom zmenilo, keď sa Beatles postavili s nástrojmi. Takže pripomeňme si tú éru, ktorá to všetko začala, hoci Cliff Richard bol aj rock'n'rollovým spevákom, ale predsa len to bol nežnejší chlapík. A taká je aj táto skladba, Living Doll.

Tak to bylo malé připomenutí pravidelného pořadu Mám rád, který i v roce 2020 pravidelně nabízel Miroslav Žbirka. My jsme se dnes vrátili k vydání ze 30. května roku 2020. No a další setkání s Miroslavem Žbirkou uvedeme příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Mým dalším inspirativním hostem bude tentokrát přední česká odbornice na filmovou politiku Helena Bezděch-Franková, která letos zcela po právu získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Těžko by totiž bez ní bylo Česko vyhledávanou destinací pro zahraniční produkce. Jak složité bylo prosadit u nás filmové pobídky? Jaké prostředí by si pro tuzemské filmaře přála? A jak vnímá postavení českého filmu ve světě? Odpovědi nám přinese elitní filmová bojovnice Helena Bezděch-Franková.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Lenka Dusilová. Výrazný hlas české hudební scény slaví letos dvě jubilea. Půl století života a 30 let úspěšné kariéry. V Sedmém nebi live s Milanem Cajzem se ohlédne za zásadními milníky své hudební cesty a živě zahraje své skladby. Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte Sedmé nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Cajzem.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný májový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech nabízíme velké drama z malého jihočeského městečka, které v roce 1832 zasáhla epidemie cholery. Začíná příběh Krajina rozstavených zvonů a uslyšíte Pavla Oubrama, Jiřího Untermillera, Danielu Bambasovou, Danu Verzichovou a Davida Krňavého. A ještě připomínám, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy.
5: Sestra mi nabídla, abych u ní byla, když pořád běháš po lidech, aby z domů něco nepřitáhl. Ale řekla jsem jí, že chci být s tebou. Koukni. Už zase jdou. Budou na to peníze v městský kase. Třeba by na to něco přidal i pan hrabě, kdyby se za ním jelo. Kolik lidí zbyde?
6: Cholera je v každém třetím domě. Jan Soukup sepisuje doporučení pro městskou radu. Na základě vlastních statistik upozorňuje na blížící se katastrofu. Myslí na všechny muže a ženy, kteří mu ještě včera otevírali dveře, aby nechali ošetřit své pacienty, ale dnes se jimi už stali sami. Padají k zemi rychlým vysílením. Úmrtnost je děsivá, blíží se 60%. Neonemocní každý. V některých domácnostech jsou lidé tak blízko nemocným, že lze téměř vyloučit, že si udrží zdraví a přesto zůstávají bez příznaků, tedy snad i bez nemoci. Ženy padají častěji než mužové. Nelze vynechat žádný věk. Nejméně postižená je třetí dekáda života. Kojenci zmírají všichni. Po straně papíru si Jan Soukup dopisuje otázky. Vzniká po prodělané nemoci imunita? Je trvalá, nebo příští rok mohou stejní lidé ochořet znovu a tentokrát dokonce zemřít? Řádí nemoc v různý čas s různou intenzitou? Lze z dat, která průběžně sbíráme, takovou statistiku vytvořit. A přijde konec, až se nakazí všichni a silní se stihnou vyléčit. V regionech, kterými cholera prošla, se objevují celé ostrovy míst, kterých se pandemie nedotkla. Je styď ku vzplanutí cholery v některém okršku zapotřebí jisté místní a časové dispozice, ale také setkání se jistého počtu obyvatelů, kteří k onemocnění jeví zvláštní náchylnost. Jediným lékem je přísná izolace zamořených domů a osad, zaznamenává Jan Soukup do zprávy. Chtěl by definovat centra nákazy, ale sviny jsou tak malé, že lze označit za velké ohnisko celé město. Nikde nevidí větší koncentraci nemocných. Nejvíc pacientů pozoruje v domech, kde žije na malém prostoru příliš mnoho lidí. S přeplněným špitálem a zaplněnou šatlavou ale už není kam odkládat umírající a tak se lazaretem stává každá infikovaná domácnost. Jan Soukup naslení pero a napíše, o čem přemýšlí už 2 dny a 2 noci. Navrhuje zbudovat stanový lazaret při svatotrojičních lázních, tedy nedaleko trhových svinů, ale už mimo hustě obydlenou zástavbu, 30 minut svižné chůze od náměstí. Jsou tam obytné budovy i poutní kostel, silný pramen čisté vody, cesta ze svinů vede udržovaná, jen mírný svah by komplikoval stavbu ležení. Jan Soukup chce, aby právě tam hradní přesunuli všechny nemocné. Kohokoliv dalšího, u koho se objeví infekce, by měla okamžitě čekat cesta z města. Pro mnohé pak cesta poslední. Důsledně trvám na vybudování svatotrojičního pohřebiště, abychom nákazu ponechali za humny.
7: To bys musel odříznout sviny od okolního světa, utrousí Klára.
6: Především chci oddělit nemocný od zdravých. Vidí před sebou záplavu bělostných prostěradel, sněhovou krajinu připravenou na první pacienty. Vidí je přijíždět po poutní cestě. Věří, že především hygiena je cestou k uzdravení. Nemocní už se nebudou topit v potu svých dětí nebo sourozenců. Opustí špinavé dvory, mizerné záchody, přestanou dýchat smrduté výpary z nevyvětratelných domů.
7: Stejně si myslím, že z toho ten Žid vyšel moc jednoduše, řekne Klára, když jde se svíčkou vykonat poslední toaletu před usnutím.
6: Jan Soukup ví, že sám spát jen tak nepůjde. Chce toho ještě hodně přečíst a zprávu nad ránem doručit na radnici. Nemůže ztrácet čas. Chuť k jídlu je potlačena.
8: Stolici zatím drží, ale obávám se, co přijde. Však soused má prej během pár hodin 10 i 20 stolic a výměty řinou se z něj jako z okapu. To není průjem, ale prostej tok ze střev. Jestli tohle u ní nastane.
9: Mrzí mě, že jste nedorazil rovnou k nám. Což pak jsem nenechal vzkázat hned ráno. Nevychází ven, straní se lidí. Jeví se mi to skoro jako zázrak. Nad ránem, pane doktor. Radní Jakub Cifrajn stojí nad svou sestrou s šátkem přes ústa. Přivolala mě před svítáním. Bědákovala, že má nesnesitelnou bolest hlavy, napínání v lejtkách, že jí nohy chladnou.
7: Jsem celá v závrati. Špitne jenové fa Cifrajnová, ponořená do načechraných peřin. Ložnici má jen pro sebe. Pod oknem stojí klavír a nad ním ve zlatém rámu obraz rodičů, kteří obchodovali s látkami a patrový dům zakoupili v dražbě.
9: Stěžuje si na šumění v uších, doplňuje Jakub Cifrajn.
7: Jakoby vedle mě někdo šustil jemným papírem.
9: Pak ta neuhasitelná žízeň celou studnu by vypila.
6: Udržte ji v posteli, řekne Jan Soukup a Cifrajn na něj ukáže prstem, přivolá si ho k sobě, stojí dál od dívče na lože. Jan Soukup si uvědomí, jak prázdně k němu místnost hovoří. Je tu jen postel, velká skříň, truhla a klavír pod portrétem.
9: Četl jsem ten váš návrh, pronese Cifrajn potichu. To ležení je zhola nesmysl. Jen si představte, jak bych sestře vysvětlil, že ji odneseme z domu a bude se léčit u svatotrojičních lázní.
6: Potřebujeme dostat stonaví z města.
9: Myslím si, že byste to měl formulovat poněkud opatrněji. Nebýt toho velkého požáru, měli bychom tu teď choleru v každém domě. Čak to víte sám. Řada baráků vyrostla lepších, pohodlnějších. Zdi jsou zdraví. To se nedá vůbec s těma dobama před ohněm srovnávat. Ale přece jen tady zas stojí baráky, kde má každej v prdeli vši. Takový bych odstěhoval z města natrval.
6: Každej nemůže žít v podmínkách jako vy, pane radní.
9: A proto každej nemůže ležet v lazaretu za městem. Vždyť ten váš plán vůbec nemyslí na lidi, jako je naše Jena. Městská rada o tom dnes samozřejmě bude jednat, ale s mou podporou v téhle věci počítat nemůžete. Ještě včera bych snad... Ne, však se na ní podívejte. Zemřela by hrůzou ještě po cestě.
6: Máte lepší řešení? Zeptá se doktor.
9: Snad by to mohlo fungovat na jistý dobrovolnosti nebo nezbytný nutnosti.
6: Blázníte?
9: Máte dojem, že sestra ve svý ložnici nějak strádá?
6: Před nemocí a smrtí jsou si snad všichni rovní.
9: A to je právě mailka, pane doktor.
6: Potřebujeme lazaret už jenom proto, aby o nemocný pečoval zkušený personál. S dovolením, pane radní, předpokládám, že při vašem řemesle nemáte za sebou lékařskou nebo ošetřovatelskou praxi.
9: Jsem truhlář, jak jistě víte.
6: V tuhle chvíli je to výnosná živnost, vidíte?
9: Nemáme se špatně. Jenom jsme teď museli dočasně změnit sortiment.
6: Aumary si lidé tolik neobjednávají.
9: Klasický aumary ne.
6: Jan Soukup to nechce vzdát tak rychle. Přemýšlí, jestli nepožádá městskou radu o slyšení. Ovšem předpokládá, že povolení nedostane, protože městský aparát se s ním až na výjimky osobně potkávat nechce. Někdy se ostraní i ti, kteří pečují o své blízké, jako by teprve s doktorem vcházela do domu nákaza. Na některých adresách si připadá jako malomocný.

0: lékaře s mírným úšklepkem. A jiný květ?
1: Pokud si vzpomínám, už 2 roky hovoříte o tom, že znovu vysázíte lípy kolem kostela.
0: A vysadili jsme je snad?
1: Pane radní, můžu já za to, že jste zatím neobnovili stromy, který sebral oheň? Vaše sestra potřebuje odvar z lipového květu. Jistě tu někde na kraji města lípu najdete.
2: Helejte ho, felčara!
3: Tohle není doktor, to je mastičkář.
4: Ranhojič, kolik lidí z toho dostal?
0: Šarlatán je to!
1: Není si jistý, zda ji skutečně zahlédl. Neviděli se dlouho. 4 roky. Od požáru se to počítá dobře. Kdysi se vídali pravidelně, 1-2x do měsíce. Většinou se dávala ona u nich, protože bydlejí ve městě a ona až v Boršíkově. Chodívala k něm po trhu, když chlapi v hospodě zapíjeli handl. Většinou s ní chvíli poseděl a pak si šel po svém. Hrnek čaje nebo sklenici piva spolu ale vypili vždycky. Učil se Balbínu respektovat. Však jsou jedna jako druhá. Sestry a někdo by řekl dvojčata. Co ovšem snášel na Kláře, odmítal u Balbíny tolerovat. Měl dojem, že jim nadmíru mluví do života. Příliš věděla, co je pro ně správně. Balbínu rozčilovalo, že se Jan jejími radami neřídí. Říkala, že by u ševce v trhu radši koupil boty 2x dražší než u vedlejšího stánku, kdyby na ten levnější ukázala ona. Jan jí to nevyvracel. Hovořili spolu ve frázích. Vždycky se ptal na jejího muže, dotazoval se, co dnes ponese z trhu domů. Ona se zajímala o to, kdo právě onemocněl a s čím leží. Důvěrnější hovor začal, až když se s ženami rozloučil a odešel si za svými papíry a knihami. Věděl, že mluví o něm. Nevadilo mu to. Někdy se tlumeně chichotali, jindy držela jedna druhou za ruku, to když vzpomínali na někoho, koho měli obě rády. Chtěl jim to dopřát. Věděl, že proberou všechny sousedy, které přes týden zahlédli nebo o nich něco slyšeli, že tohle je jejich svět a jiný nebude, že právě jedna druhé potvrzuje, že se má dobře nebo že má alespoň správný úsudek. Nechtěl kazit koncert pro 2 dechové nástroje psaný dokola ve stejných větách. Po požáru návštěvy utichly. Balbínu nevídal, její muž ani děti neonemocněli a pokud ano, možná si povolávají doktora ze Stropnice nebo až z Nových Hradů. Hledí do chumlu žen a přemýšlí, jestli je to ona. Stojí před řeznictvím pod farou, přistoupí k ní blíž. Balbína ho zahlédne, ženy mluví dál. Pokývne na něj a Jan ji pozdraví. Je to zdvořilé, jako vždycky bylo.
2: Tady jste, pane doktor, jdou za mejma. Houkne na něj z podloubí stará pachnerka.
1: Jan Soukup má pocit, že stará musela být vždycky. Ty hluboké vrásky vídal už před 12 lety, když poprvé přišel do Svinu a jistě měla i tenhle žlutý šátek. Nosí ho na hlavě v zimě i v létě a lidi říkají, že ho dostala od samotné Marie Terezie, když se s manželem Františkem I. Štěpánem a synem Josefem II. Zastavili v Budějovicích při návratu po korunovaci v Praze. Šátek je potrhaný, řídký, z děr vykukují bílé vlasy. Pachnerka žije v obecním Chudobinci, ale ukazuje doktorovi na druhou stranu. K Novému městu mluví o svých. Doktor je zvědavý. Projde kolem Balbíny a následuje babku. Na svůj věk jde rychlým krokem. Vlají za ní dlouhé bílé vlasy, které se osvobodily z děravého sevření. Dveře do nízkého domku proti ostrého hospodě jsou do kořán otevřené a Jan Soukup ucítí ten zápach. Směs průjmu a zvratek. Pachnerka řekne, ať jde hned s ní dovnitř, že tam leží na zemi. A Soukup v kuchyni na podlaze uvidí 3 lidi. Dospělého muže, dospělou ženu a dítě, asi tak 8leté. Pachnerka řekne, ať se na ně podívá, že se jí nezdají.

0: Jan Soukup přitom ví, že tihle tři jsou už den dva mrtví. V hlíně jsou rýhy od bot, jak je někdo tahal mrtvé po domě. Přemýšlí, jestli by je utáhla pachnerka, nebo s nimi šiboval někdo jiný.
1: Dávaj mi jídlo a dneska z nich nic nebude, řekne pachnerka. Blahoslavený jsou ty, co mají choleru. Vždyť jim vaří erár. Ale co mám jíst já? Jak se to dostane, pane doktor?
2: Víte vy, co jsou to kompetence?
3: Hledíte moc daleko. Svíny nejsou Budějce. Viděl jsem jejich nemocnici, však na to také z velké části padl finanční odkaz biskupa Šavkoče. Tady jsme si vždycky vystačili se špitálem a chudobincem.
2: Na Trojici máme nájemníky. Ty bychom zase stěhovali sem? Do města?
3: My samozřejmě musíme petrachtovat, co tomu řekne naše měšťanstvo. Lidi umírali vždycky. Stejně nemáme jistotu, že ta všechna úmrtí jsou cholera morbus, řekne starosta Jan Borovanský, ještě než s Janem Soukupem zasedne k jednomu stolu. Řádný katolík se smrti nebojí. Kdo vykřikuje na smrtelným loži, že ještě nepřišel jeho čas, toho lze podezírat z toho, že si sebou do hrobu ponese nejeden ze smrtelných hříchů.
0: Mluvíte jako velebnej pán. Odvětí Soukup a usadí se ke stolu. Borovanský zatím postává u okna, odhrnuje závěs a vyhlíží ven.
3: Pan Falář to na lidi ví. Já se jenom domýšlím. Pronese Borovanský směrem k okenní tabulce. Jste vzdělaný člověk, pane doktor. Tak víte, že každý století má svoji epidemii. A na nás dolehla v téhle divné době cholera.
0: Což pak se naši předci nebránili proti moru?
3: Jistě, že bránili. Asi tak stejně účinně jako my.
0: Dokážeme infikovaný pacienty odvážet už s prvotními příznaky. To je teď nejdůležitější. Dostat nemocný v první chvíli pryč.
3: Už teď vidíme, že cholera morbus nelikviduje veškerý lid.
0: Úmrtnost je vysoká, pane starosto. K dnešnímu dni 57%.
3: Ale to přece jen z těch, kdo nákazou onemocní, je to tak? Pokud tedy říkáte 57%, měl byste zapracovat do čísel i ty, který jsou vůči nemoci imunní. Jak jinak mi vysvětlíte případy, kdy v jedné rodině ulehnou všichni, ale jeden, dva se jeví jako zcela zdraví?
0: Což pak víme, kolik lidí zůstane zdravých? A kdo to bude?
3: Teď mi řekněte, pane doktor, jestli byste i tyhle lidi zavíral do toho svýho lágru.
0: V první řadě chci izolovat všechny pacienty, u kterých je nemoc zjevná.
3: To ovšem předpokládáte, že je nemoc zjevná u každého. Co když ti dva z nemocné rodiny taky cholerou trpí, ale jaksi nepatrně, neviditelně? Starosta odsune židli od stolu, snad se chce posadit, ale váhavě přešlapuje. My tu máme taky systém karantény, kdy celou rodinu držíme pohromadě.
0: Radní Cifrajn s váma dnes ráno mluvil a jeho sestra leží s cholerou, udeří Jan Soukup.
3: Jak o tom víte?
0: Sám mi to řekl.
3: Existují samozřejmě výjimky.
0: V návrhu, který jsme spolu zpracovávali ještě před epidemií, žádné výjimky nebyly.
3: Ten plán zachodu upravujeme podle potřeby.
0: A zbavujete ho tak účinnosti?
3: Myslím, že na to jdete příliš vědecky.
0: I můj zdravý rozum říká, že nemocní, ti, kteří s cholerou leží, vyžadují akutní péči. Někdo se o ně musí starat a to jsou vždycky jejich příbuzní. Řekněme třeba, že radní Cifrajn...
3: Nechme Cifrajna Cifrajnem. Co proti němu pořád máte?
0: Máme mezi sebou mnoho lidí, kteří by dokázali nabídnout odbornou pomoc. Jen v okolí je 5 zkušených porodních bab, ve špitále 2 sestry a nabízejí, že sem pošlou další ze svých řad.
3: Vy jste skutečně nelenil, pane doktor. Ale takhle radikální plán přece jen potřebuje širokou podporu. S vaší pomocí jsme se na nemoc delší dobu připravovali, netušili jsme však, že nás zasáhne takovou měrou. Lidi si pochvalují zásobování potravinami a na to jsme skutečně hrdí. V tuto chvíli ve Svínech nikdo nehladoví a některý si vyžírají víc, než vůbec kdy byli zvyklí. Taky za to lidé chválí celou městskou radu a myslím, že naprosto oprávněně. Pracujeme s tím, co máme a nebojíme se plán upravovat, když vidíme, že má někde mezery.
0: Nebo že by omezil někoho, koho omezit nemá.
3: Samozřejmě. Někdo tohle město řídit musí. Tohle město řídíme my.
0: S plným respektem vůči vám a ctěný městský radě jsem do vašich rukou směřoval svůj návrh. Nemusíme na něj hledět jako na hotovou věc.
3: To ani nemůžeme. Budeme se nad tím zamýšlet. Nikdo z nás nelenil, ale takhle podrobně a takhle daleko nejsme. A co ten vídeňský lék? Lze mu věřit?
0: Přijměte moje opatření ještě dnes, pane starosto, ať uchráníme před nemocí další lidi. Čím dřív začneme stavět, tím víc duší nám tu zbyde a nevydá se na věčnost. V tuhle chvíli skutečně rozhodují dny, než kvůli hodiny. O léku jsem slyšel. Čekám na podrobnější informace. Zatím by byla radost jistě předčasná.
3: Proberu s radními, jestli bychom uvolnili školu. To přece taky není špatný plán. Získáme nový prostor.
0: A co pak?
3: Pak to přece skončí, ne? Starosta Borovanský zasune židli blíže stolu. Dává najevu, že v rozhovoru už nehodlá pokračovat.
0: Až to na vás přijde, pane starostu, budete na smrtelným loži ležet klidně?
3: Jsem o tom přesvědčen.
4: Myslíš na ten den před 4 lety často? Noc před požárem jsem se ve snu procházela po slunci. Šel si vedle mě ty s Klárou a vaším chlapcem. Muže jsem v tom snu neměla. Lidi o tobě mluví hezky, jen. Pokládám kytku ke křížku, co je na cestě k hrádku, k tomu bezejmenýmu, za vašeho kluka. Taky přece neměl jméno.
0: Klářina sestra Balbína stojí ve dveřích do doktorova domu. Jan Soukup odemkne a pobídne ji, aby vešla.
5: Nechci jít dál, řekne. Se sestrou jsem už mluvila.
0: Děje se něco?
5: 3 dny po sobě se mi o tobě zdálo. Některé věci se dějou, i když člověk nechce, pronese Balbína.
0: Jsi tady přesto, že nechceš?
5: Nepřišla bych, kdybych nechtěla. Byla jsem od rána připravená, že tě potkám.
0: Balbína nezestárla. Má sestřiny oči. Dělí se o jednu vrásku mezi očima. Klára ji má o něco výš a Balbína zase hlubší. Jen ruce ukazují, že každá z nich žije docela jinak. Zatímco Klára se stará o domácnost, Balbína s mužem hospodaří na statku. Dlaně jsou mozolnaté a paže silné jako leckterého floutka z města.
5: Bála jsem se týhle chvíle. Nohy mě pálí, jako bych šla po střepech.
0: Někdy na to zabere slaná lázeň.
5: To je bolest od srdce. To ty léčit nedovedeš.
0: Prohlédnu tě, jestli chceš.
5: Nestojím o tvoji péči.
0: Tak proč jsi tu?
5: Přišla jsem ti odpustit. A poprosit i tebe o odpuštění.
0: Po tolika letech.
5: Smál by ses tomu, kdybych ti vyprávěla o kohoutovi, který po 3 rána nekokrál? Smál. Jako vždycky by ses těmhle věcem vysmíval. Na univerzitě vás učí spoustu věcí přehlížet a neuznávat. Nechcete vědět, že se věci dějou taky jinak. 3 noci si ležel vedle mě a kohout to nechtěl vykřičet po vsi. Tak jsem tady, abych mohla zase klidně spát.
0: Já ti nemám co odpouštět, Balbíno.
5: Je to moc velká milost.
0: Což pak ti něco zazlívám, podíví se doktor.
5: Ale já to dávám za vinu nám oběma.
0: Pojď dál. Ukáže ještě jednou do průjezdu. Popovídáte s Klárou, je teď hodně sama.
5: Přes okno jsem s ní mluvila. Slíbila, že zítra přijde za mnou. Zařekla jsem se, že do tvýho domu nevstoupím. A tak to i zůstane.
0: Co je to pak za odpuštění?
5: Odpustila jsem ti, Jene. Ale sobě odpustit nedovedu.

Jan Štifter, Krajina rozstavených zvonů. Pro dnešek končí četba, kterou do vysílání připravila Martina Toušková. Účinkovali Pavel Oubram, Jiří Untermiller, Daniela Bambasová, Dana Verzichová a David Krňavý. Technická spolupráce Michal Kolář a Roman Kamba. Režii měla Martina Šlegelová. Připomínám, přátelé, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Lenka Dusilová. Výrazný hlas české hudební scény slaví letos dvě jubilea. Půl století života a 30 let úspěšné kariéry. V Sedmém nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne za zásadními milníky své hudební cesty a živě zahraje své skladby. Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte Sedmé nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný nedělní večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, které strávíte s Martou Marinovou, ale především s mým hostem. Možná jste mladí a poohlížíte se po zaměstnání. Možná jste zralější a říkáte si, že byste v profesním životě chtěli zkusit něco jiného. A nebo jste hodně zralí a bojíte se, že vás nikde nebudou chtít přijmout. A možná jste na mateřské a chtěli byste najít práci na částečný úvazek. Tak či onak, v tom případě nejspíš narazíte na někoho, kdo se zabývá lidskými zdroji, anebo jak se moderně říká, na HR specialistu či specialistku, pokud je to žena, tak jako v případě našeho dnešního hosta. Velice ráda tu vítám Petru Slabou, specialistku v oblasti lidských zdrojů. Petro, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům, kteří ještě v tuhle hodinu poslouchají a zajímá je HR.
0: Vždyť víte, že lidé jsou skřivani a sovy.
1: To určitě. Já jsem mimochodem taky sova.
0: Takže zdravíme všechny sovy. Vy jste HR specialistka. Je to to, čemu se dřív říkalo personalista?
1: Ono se tomu pořád říká všemi různými pojmy. Zaplať pánbu, už se tomu neříká kádrovák. To se tomu říkalo před rokem 89 a ta profese existovala od jak živa. Ale zaplať pánbu, teď už má zcela jinou roli a zcela jinou funkci v organizacích. Ale ano, je to personalista, je to HR profesionál, HR specialista, můžete si vybrat.
0: A proč jste si to vybrala? Co je tou náplní, která vás k tomu zlákala?
1: Já jsem úplně původně chtěla studovat psychologii, a nějak se to prostě nepodařilo. A pak jsem si všimla, že existuje na Filozofické fakultě obor andragogika a personální řízení. A že tam z té psychologie taky můžu udělat státnici. A říkala jsem si, že je potřeba s lidmi pracovat jak se zdravými, tak s nemocnými, nebo kteří potřebují psychologickou pomoc. A zkusila jsem to. Tehdy bylo na psychologii strašně moc kandidátů, ale na andragogiku a personální řízení ne. A do dneška si pamatuju, jak mi pan docent sociologie po přijímačkách řekl, že pokud nepřijde basketbalové mužstvo géniů, tak jsem přijatá. A bylo to skvělý studium a je to skvělá práce.
0: Tak doufám, milí posluchači, že vás náš dnešní host nalákal, vlastně nalákala Petra Slabá, HR specialistka.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si povídáme s Petrou Slabou, která je odbornicí v oblasti lidských zdrojů, neboli HR specialistka. A představte si, že se to studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Petro, ale musím říct, že to mě fakt překvapilo, že to je vlastně humanitní obor. Vy jste říkala, že tam je psychologie, co tam ještě je?
1: Psychologie, sociologie, personální řízení. Spousta zajímavých oborů a ten nejméně zajímavý je statistika. Ale ten tam je také, ten k nám chodili doplňovat nebo přednášet profesoři z Vysoké školy ekonomické a byli z nás všech humanitně vzdělaných dost divoký. To je velká matematika, ale zvládli jsme to. Byla z toho jedna důležitá zkouška, ale prošla jsem.
0: S odřenýma ušima nebo za jedna?
1: Tehdy s odřenýma ušima.
0: Chápu. A vy se taky věnujete i koučování a dokonce jste absolvovala nějaký výcvik, čeho se to týká. A má to vlastně s tím oborem HR nějakou spojitost?
1: Možná spíš s tou psychologií. Coaching je cesta, jak vlastně, nebo intenzivní cesta rozvoje, jak vlastně zdravým lidem pomoct, aby se v sobě, ve svých přáních, ve svých cílech lépe vyznali, takovou jako specifickou metodou. A používá se k tomu vlastně kladením otázek, abych nebyla moc tajemná. Ale používá se k tomu řada různých technik a nástrojů a já jsem zrovna systemický coach a vlastně studovala jsem systemickou metodu asi v ročním kurzu a pak se z toho taky teda skládají zkoušky. Ale dobrým koučem se spíš naučíte být v průběhu praxe. Tím, že s těmi lidmi opravdu pracujete, nabízíte jim právě prostor pro to, aby na sobě pracovali intenzivní, protože to je jeden na jednoho. A to minimální sezení je okolo hodiny, takže je to taková jako verze terapie, ale zaměřená na lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, na duševně zdraví lidi, kteří na sobě chtějí pracovat.
0: A já vím, že jste někde řekla, že vlastně coaching je jenom jeden, že vůbec nezáleží na tom, jestli těm lidem jde o pracovní nastavení nebo o osobní. Je HR taky jenom jedno bez ohledu na obor? Já vím, že jste pracovala pro různé firmy v zahraničí i doma. Musíte vidět do problematiky nebo prostě to HR je také jenom jedno?
1: Já jsem naprosto přesvědčená, že HR je jenom jedno. To, co ale každý HR opravdu musí, je velice dobře znát tu firmu a znát ten biznes, znát ten produkt. A pokud porozumíte tomu biznesu, ale pokud chcete porozumět, tak ho nasajete poměrně velmi rychle během několika týdnů, měsíců ve spolupráci samozřejmě s manažery z té společnosti, pro kterou jako HR pracujete. Dozvíte se maximum o chodu té firmy a pak realizujete vlastně ten HR, tu HR strategii nebo HR servis šitý na míru té konkrétní firmě, pro kterou ten HR pracuje. Ale techniky, nástroje, proces, metody jsou stejné.
0: Když jste tak jako zažertovala o tom, že dřív to byl ten kádrovák, jak se váš obor za roky proměnil a v čem třeba k lepšímu?
1: Naprosto dramaticky. To je, já samozřejmě, že by vám to asi řekl skoro každý, kdo pracoval nebo znal svůj obor v té době a pracuje v něm dnes. Já jsem to teda naživo nezažila, ale pamatuju si to z různých filmů nebo knížek, kde vždycky ten kádrovák byl ten zlej pes, který v té firmě většinou ve spojení samozřejmě s politikou tehdejší a to nebylo HR. HR je vlastně partner pro biznis, je partner pro vedení té společnosti a jeho cílem je vlastně podpořit tu společnost k tomu, aby dosahovala svých strategických cílů. Každá firma si nastaví nějakou strategii, nějaký cíle a dokud v těch firmách pracují lidé, což se třeba ještě během pár let změní.
0: Nestrašte.
1: Ale dokud v těch firmách pracují lidé, tak na těch lidech záleží, jestli ta firma těch cílů dosáhne. Protože i kdyby ta strategie byla úplně geniální, tak bez těch lidí, kteří na ní pracují a naplňují, má ta firma stejně smůlu. A o lidi v těch firmách, o to, aby to byli ti správní lidé na správných místech, to je takové HR heslo, a tak o to se právě stará HR. O jejich rozvoj, o jejich vzdělávání, o to, abyste získala z volného trhu práce ty správné lidi do firem, o to, abyste nějakým způsobem pomohla a podpořila jejich interní kariéry, jejich rozvoj, aby ti lidé byli dobře a motivačně zaplacení, aby měli takové benefity, které potřebují, aby se dobře cítili, aby měli kompetence, které potřebují mít, aby v té firmě dokázali pracovat. O tohle všechno se stará HR.
0: Hmm. No právě, to jste vlastně řekla. Firma je prostě taková, jací lidé v ní jsou. Ano. A to znamená, jaké lidi vy pro ní
1: ve spolupráci s manažery.
0: Prověříte, ano, ano. A znamená to tedy, že obor HR může třeba tu firmu úplně proměnit nebo dokonce transformovat? Zažila jste to?
1: Myslím si, že naprosto zásadním způsobem já právě tuhle práci nebo tenhle ten typ HRových projektů opravdu miluju, protože na tom nejlíp vidíte, jak vlastně, když opravdu spojí HR sílu s biznesem a najdou potřebnou sílu k tomu dělat velký změny a tu firmu třeba od základů přebudovat, tak jakým způsobem pak dokáže ta firma nádherně kvést a fungovat. A zažila jsem to v několika situacích u několika firm. A musím říct, že tohle to jsou projekty, na které jsem ve své praxi nejvíc pyšná.
0: Je to, co vás na tom baví vlastně, že můžete proměnit prostě...
1: Je to sexy.
0: Něco jako v zaměstnání snů?
1: Jasně. A můžete to změřit, můžete si to potvrdit, není to jenom jako vizibilní věc, ale HR je velmi dobře měřitelná funkce ve společnosti, takže vy jste schopná velice dobře vidět, by the way, na těch obchodních výsledcích té společnosti, jak ta celá HR strategie, HR projekt, HR změna funguje a jestli naplnila to očekávání.
0: No tak vy vlastně teď řadu let pracujete v oblasti služeb, hotelnictví nebo...
1: Já pracuji pro společnost, která je investiční a vlastní velký český hotelový řetězec. A musím říct, že to je strašně zajímavá práce, protože nevím, jestli si dokážete představit to, že vlastně naši zaměstnanci, naši mý kolegové a moji kolegyně jsou ten, a teď to bude znít strašně ošklivé, ale jsou ten produkt, protože jakou službu poskytnou naši kolegové v provozu, našim hostům, tak úspěšná bude ta firma, protože tak spokojení budou ti hosté. A výkonný ředitel naší společnosti má moc hezkou rovnici. Říká, že motivovaný zaměstnanec rovná se spokojený host a spokojený host rovná se spokojený investor.
0: No, ale to jste mi teda vzala skoro z pusy, protože já jsem to zažila u svých známých několikrát, když třeba pracovali pro nějakou i cizí firmu nebo pro korporát, že si vlastně postěžovali, že tam nejsou za lidi, že jsou to jenom taková čísla v tabulkách. A jak tedy vlastně motivovat ty lidi, aby se změnil ten vztah k té firmě, aby měli chuť se tam rozvíjet, chuť tam chodit. To je docela důležité, když tam chodíte 300 dnů v roce.
1: To je naprosto zásadní. Právě v hospitalitě, ale i v každé jiné společnosti. Toho zaměstnance vlastně nemáte šanci žádným způsobem přimět, aby opravdu pracoval tak, jak má. Pokud on sám nechce. Můžete to napsat do směrnice, můžete to vyhlásit firemním rozhlasem, může to manažer na nějakých mítinzích jako hlasitě pronášet jako důležitou věc, ale ti lidé stejně pracovat nebudou, pokud nebudou chtít. A to, aby ti lidé chtěli, to je to, co potřebujeme v těch firmách dosáhnout. A samozřejmě to nedosáhne HR sám, vždycky to musí být ve spolupráci s vedením té společnosti a musí se všichni spojit pro to, aby vytvořili takové podmínky, ve kterých se ti lidé cítí s tou firmou mentálně, ale i přes srdce spojení a ve které mají pocit, že je jim v té práci dobře, ve které mají pocit, že dostávají adekvátní odměnu za svoji práci. Musí mít pocit, že ta firma na ně myslí, že s nimi dobře komunikuje, že jim dává všechny informace, které potřebují. A pak se v té firmě cítí dobře. A pak vám taky třeba do těch dotazníků, kterými měříme motivovanost, jsou ochotní odpovídat, jak se cítí. A my pak vidíme, jestli to opravdu funguje nebo ne. A v každé firmě, ve které se lidé dobře cítí, to poznáte v okamžiku, kdy do ní vkročíte.
0: Fakt?
1: Mhm. Naprosto spolehlivě.
0: Je tam prostě atmosféra, která jasně vypovídá.
1: Je to něco, čemu se souhrně říká firemní kultura. Taky je to takový terminus technicus, ale vlastně je to přesně to, co jste zmínila, je to atmosféra, kterou v té firmě cítíte. Buď to se na vás ti lidé přirozeně dívají, usmívají, mají tendenci vás oslovit, zajímá je, co tam děláte, chtějí vám nabídnout pomoc, anebo všichni odvrací oči, tváří se, že tam nejsou, dělají, že mají zrovna nějakou práci. Na první pohled a v prvních minutách budete vědět, jestli je v té firmě lidem fajn, anebo ne.
0: Tak to pak ještě rozebereme po písničce. Milí posluchači, to říká o oboru HR náš dnešní host a tím je Petra Slabá.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je specialistka HR Petra Slabá, je to odbornice na lidské zdroje a my jsme si povídali o tom, co to vlastně je. Můžu se zeptat, je to takový vlastně, řekněme dneska, nový trend vidět zase v tom zaměstnání lidi, zabývat se lidmi?
3: Tak v HR se lidmi zabýváme z principu.
2: Já, ale víte, jak to myslím v těch firmách, že...
3: Jo, rozumím, co myslíte.
2: Že to nejsou jenom výrobní prostředky.
3: Chápu. A on je ten pojem, i ten název, to lidské zdroje, já to vlastně nemám moc ráda.
2: Že ne.
3: Protože člověk je člověk a lidi nejsou zdroje. Ale hold, je to nějaký terminus technicus, který se používá pro náš obor, tak třeba najdou brzo něco lepšího nebo něco vymyslím. Ale já si myslím, že ty firmy z principu musí vidět lidi. Musí si uvědomovat, co ty lidi potřebují, musí přemýšlet nad tím, jaký lidé pro ně pracují a jakým způsobem pracovat s nimi. A pokud to nedělají, pokud to jenom proklamují, a vzhledem k tomu, že už dělám poměrně dlouho to, co dělám, tak jsem taky potkala pár firem, ve kterých to bylo napsáno v hodnotách nebo na zdi jako plakát, jak si vážíme našich lidí, ale nebylo to v reálu cítit. Mm-hmm. A pak se s tím vždycky potkáte, protože pokud lidé jsou strašně senzitivní, citliví na to, jestli jim ta firma říká pravdu nebo neříká, jakým způsobem s nimi mluví, jestli plní své sliby, taky je, myslím, velice naivní v mnoha případech si myslet, že když něco hezkého napíšeme do novin, tak si to naši zaměstnanci nepřečtou a nezeptají se, jak to můžeš říct do novin, když je to třeba u nás jinak. A proto jsem právě moc ráda, že pracuji pro firmu, kde se takhle k lidem prostě nechováme. Hmm. Kde černá je černá, bílá je bílá a ty sliby, které zaměstnancům dáváme, buď to splníme, anebo se omluvíme a vysvětlíme, proč jsme je splnit nemohli. Hmm. A tohle je, myslím, taky velká, tohle je, myslím, taky velký důvod nebo velký zdroj toho, čemu pak v těch firmách říkáme motivovanost. A zase se vracím k tomu, že jenom motivovaní zaměstnanci jsou pak schopní v těch firmách úspěšně fungovat. Díky tomu ty firmy mají ten výkon, který potřebují, díky tomu nakonec splní své strategické cíle a díky tomu jsou na konci i spokojení ti investoři. Jsou samozřejmě i firmy, které fungují jiným způsobem, na principu třeba skvělého jména a lidé tam chodí pracovat rok, dva, tři, něco se naučit a vydrží cokoliv, vydrží nízkou mzdu, vydrží náročné zacházení, protože vědí, že to jednou skončí a pak půjdou někam jinam. Ale to je taky politika a taky HR strategie. Z mého pohledu to není HR strategie správná, já bych ji takhle formulovanou naplňovat nemohla, ale je to fungující HR strategie.
2: A víte proč? Protože to musím posluchačům říct, protože jsme si při písničce tady řekli, že vy máte ráda lidi a to se mi moc líbí. A když to teď vezmeme prakticky, byste třeba mohla trošičku poradit posluchačům, jak na pracovní pohovor? V čem jsou dnes pohovory jiné?
3: No, dneska je potřeba se připravit na to, že velká část toho pohovoru se může odehrávat online. Firmy mají na svých kariérních stránkách různé nástroje, do kterých vkládáte životopisy, odpovídáte na otázky chatbotům, své požadavky anebo představy o tom, jak to zaměstnání bude vypadat, si nejdřív vyřešíte vlastně takovou preselekcí s někým, kdo není člověkem. A až když vlastně na druhé straně vyhodnotí třeba zrovna AI, že odpovídáte tomu popisu práce, tak pak vás pošle až do toho kola, kde se potkáte s živým člověkem, s manažerem nebo s HR profesionálem, jako jsem třeba já. Ale tohle je, myslím, velmi jako aktuální téma a na to by se měli kandidáti připravit. Pak je taky potřeba vědět, že dnešní CVčka, pardon, životopisy.
2: Rozumím.
3: už taky vypadají trošku jinak, máte k dispozici spoustu zdrojů, takže to, co napíšete ve vašem životopisu, by mělo korespondovat s tím, co máte třeba na sociálních sítích. A je potřeba prostě trošku přemýšlet o tom, co o sobě, kde vydávám za informace. Taky je potřeba se zamyslet nad tím, že pokud jste ten kandidát, o kterém firma přemýšlí, takže třeba se podívá na ty sociální sítě.
2: Teď jste mi ale vlastně odhalila jednu kladnou věc na sociálních sítích, že vlastně by se třeba mohlo míň lhát.
3: To určitě. Za chvíli, myslím, pokud budeme používat tak intenzivně sociální sítě, jako používáme dnes, tak myslím, nikdo nebude moc lhát. Ale pak samozřejmě v okamžiku, kdy projdete tady tou první branou, tak pak samozřejmě dojde ke klasickému setkání a na ten rozhovor je potřeba se taky dobře připravit. Mě překvapuje, že se pořád ještě i dnes, když už těch informací, když si zadáte do Google nebo do AI dnes, jak projít úspěšně pohovorem, tak jedna z prvních informací, kterou vám všechny tyhle zdroje dají okamžitě do hlavy, je zjistěte si maximum informací o té pozici, o té firmě, o tom člověku, s kterým se setkáte, a velice často se to pořád neděje.
2: A přitom byste předpokládala, že to je takové to minimum, které ten člověk splní, když se o tu firmu uchází?
3: Já bych to třeba předpokládala, ale vzhledem k tomu, že se to pořád děje a já jsem došla k závěru, že očekávání jsou jedna z velice složitých věcí v lidském životě, takže se snažím nemít očekávání. A když ke mně na pohovor přijde někdo, kdo je evidentně nepřipravený, tak já mám připravený takový krátký proslov, aby jsme se dostali do informací obou straně. A pak si povídáte a pak je potřeba přesvědčit a být připraven i na to, že se vás někdo zeptá na takové ty otřepané otázky, jako v čem jste dobrý, na co bychom si naopak měli dát pozor, že po vás někdo bude chtít, abyste doložil to, co říkáte v tom životopisu, že jste dokázal, tak abyste to doložil nějakými konkrétními činy, projekty, cíly, kterých jste dosáhl. No a pak se obvykle na třeba pozice, které nejsou úplně jednoduché, tak pak od vás obvykle chtějí firmy nějaký výkon drobný, takže nějakou případovou studii nebo nad něčím se zamyslet, vyřešit nějaký problém. No a pak se taky pracuje s osobnostními testy. Mm-hmm. Takže i když to děláme dlouho, tak nemáme patent na rozum, aspoň já ne. A jsem vždycky moc ráda, když mi kandidát dovolí, aby vlastně to, co já vidím nebo vnímám v tom rozhovoru, tak aby jsme si třeba mohli potvrdit tím, že si zpracuje nějaký osobnostní dotazník.
2: Při vašich zkušenostech, za jak dlouho umíte přečíst člověka?
3: Tohle je strašně, strašně... Když mi bylo 30 a myslela jsem si, že rozumím všemu,
2: ano.
3: Tak jsem si říkala, že ve dveřích vidím, jestli je to ten správný kandidát nebo ne. A čím déle dělám to, co dělám, tím víc si uvědomuju, že vás pořád něco překvapuje. A pořád přicházejí lidé, do kterých byste to neřekla, a oni jsou úžasní. A je prostě extrémně důležité věnovat tu energii a ten čas tomu, abyste tu zajímavou stránku toho člověka a to, v čem je skvělý, abyste to našla. Mm-hmm. A mnohokrát se nám stává, nebo aspoň mně, že v tom výběrovém řízení na tu konkrétní pozici třeba ten člověk neuspěje, protože pro tu konkrétní pozici vhodný není. Mm. Ale vy vidíte, že by mohl být skvělý v něčem úplně jiném. A zrovna minulý týden jsme jednoho kandidáta posouvali na úplně jinou pozici, kde s největší pravděpodobností úspěšný bude. A to je pak radost. On má tu práci, kterou chtěl, nebo tu práci, která se mu líbí, protože se samozřejmě domlouváme. A firma má člověka i na jinou pozici, než původně plánovala. A v lidech je spousta jako krásný energie a talentu. Jenom je potřeba ji najít.
2: A víte, co se líbí? Mně, milí posluchači, mně se líbí, že náš host má prostě rád lidi. A proto je dobře, že dělá to, co dělá Petra Slabá, HR specialistka.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Petra Slabá, HR specialistka. Petro, to už jsme říkali, že vy vlastně pracujete, jak se to řekne správně, ne hotelnictví, ale...
3: Hospitalita.
2: Hospitalita, děkuju, to jste mě naučila nové slovo. A na tom je právě pěkné, že tam jsou vlastně lidé pro lidi. A Potom covidovém období se tak nějak zdálo, že tahle oblast služeb je vlastně na ústupu. Vrátilo se to? Je to pořád z hlediska práce lukrativní oblast? A nebo se to změnilo a co je třeba jinak?
3: Máte pravdu v tom, že náš obor hospitalita byl covidem zasažený jako jeden z nejvíc zasažených. My jsme vlastně, do dneška si pamatuju to datum, bylo to 12. března roku 2020, jsme vlastně z příkazu nebo z nařízení vlády zavřeli všechny naše hotely. A v tom okamžiku máte prostě 750 zaměstnanců, který druhý den nemáte kam poslat. A bohužel velká část našich kolegů v oblasti hospitality se rozhodla řešit to tou nejjednodušší možnou cestou, to znamená začali propouštět. A je pravda, že v té době došlo k obrovskému odlivu vlastně profesionálů z našeho oboru. My jsme měli veliké štěstí, že náš investor byl ochoten do nás investovat i v téhle velice nejisté době a my jsme vlastně mohli zachovat během celého covidu 100% našich kmenových zaměstnanců a dokonce jsme jim mohli doplácet vlastně, jsme jim samozřejmě vypláceli ty příspěvky, které nám umožňoval stát, ale my jsme jim dorovnávali mzdy do 100%. Proto, aby mohli to náročné období přežít. A snažili jsme se udržet s nimi kontakt, snažili jsme se pracovat na vzdělávání, založili jsme online akademii, to je vlastně v každém náročném období, ve kterém se kdy lidstvo nacházelo, tak zároveň to vedlo k velkému rozvoji. Takže my jsme se naučili existovat remote, začali jsme fungovat online, ale pak jsme se zase všichni rádi vrátili zpátky do hotelu k těm hostům.
2: A k normální práci.
3: A k normální práci, ano.
2: A o které třeba práce je zrovna v tom oboru hospitality, teď jsem pyšná, jak jsem to řekla, o které je největší zájem a o které třeba vůbec ne?
3: My vlastně největší jakoby poptávku máme neustále po pozicích právě těch lidí, kteří jsou v přímém kontaktu s hosty. Říkáme tomu provozní pozice, jsou to lidé, kteří se starají o naše hosty v našich hotelích, takže číšníci, servírky, kuchaři, nejvíc úzkoprofilový obor je tedy kdokoliv, kdo pracuje v kuchyni. Pokojské, samozřejmě manažeři v hotelích, tak to jsou pozice, které poptáváme nejčastěji. Na druhou stranu hospitalita je velice komplexní obor, to znamená, my samozřejmě hledáme i všechny ajťáky, marketáky, HRy, obchodníky, všechny tyhle funkce se u nás uplatní a teď samozřejmě i AI profesionálové, i lidé, kteří se podílejí na digitalizaci, protože i hospitalita musí jít samozřejmě dopředu a všechny tyhle oblasti zvládat, kromě toho, že pořád pečujeme o naše hosty.
2: Je třeba nějaký souhrn prací, které čeští třeba zaměstnanci nechtějí dělat nebo by se prostě o takové pozice nehlásili?
3: Tohle je moje oblíbená pověra.
2: Jo?
3: Ano. V Čechách se má za to, a všichni to říkají, lidi říkají, že my neumíme právě služby, že neumí Češi, nebo že nechceme fungovat v těch servisních pozicích.
2: To se o nás říká?
3: Nebo že je problém sehnat zaměstnance do těch servisních pozicí. Není. není, pokud pro ty zaměstnance vytvoříte takové
2: podmínky.
3: Prostředí a takové podmínky, ve kterých pracovat chtějí.
2: Hmm.
3: Takže ačkoliv, a já jsem se na to dívala, když jsem šla na tenhle rozhovor, tak čerstvá informace z března nebo z února je, že nezaměstnanost v České republice se opět pohybuje kolem 3%.
2: Hmm.
3: Což prosím, dokonce ani není nezaměstnanost. Když jsem právě chodila do školy, jak jsme se o ní na začátku bavili, tak nám říkali, že do 4,5% je to plná zaměstnanost, protože někteří lidé jsou prostě přirozeně, mění zaměstnání, maminky jsou na mateřské dovolené, nikdy nebudete mít nulovou nezaměstnanost. A to znamená, tady vlastně všechny obory, všechny industries hledají lidi. A samozřejmě i my občas přivezeme nějaké kolegy třeba ze zahraničí, ale všechny pozice v oblasti hospitality máme víceméně velmi dobře naplněné českými kolegy a dělají to skvěle a dělají to rádi.
2: Hospitalita si myslím, že je zrovna takový obor, kde jsou sezónní špičky. Které to jsou? Určitě je to léto.
3: V našem řetězci je to legrační, protože my máme prakticky špičku celý rok.
2: Aha.
3: My máme hotely, které jsou vlastně městské hotely, kongresové hotely, konferenční hotely, říkáme jim city hotely. Pak máme rezervace.

0: Větší špička, to máte určitě pravdu, je léto, protože prázdniny, protože dovolené, protože rodiny s dětmi a naše rezorty jsou obvykle plné až po střechu. A pak je to samozřejmě zima, protože my máme rezorty především v horských oblastech. A takže zima, leden, únor, březen, zimní prázdniny a zase víkendy, lyže, volno. A, tak to jsou naše hlavní sezóny.
1: A sezónní pracovníky také máte?
0: Mm-hmm. My máme takových zhruba 200-300 sezónních pracovníků v průběhu celého roku a kolísá to právě podle těch sezón.
1: A jak třeba přesvědčíte sezónního pracovníka, když on si třeba oddělá to svoje léto, našetří si na něco třeba, co by chtěl, na cestování, aby se potom na další sezónu zase nebo na další sezónní špičku zase vrátil?
0: Já možná budu úplně nudná, protože vám zase odpovím úplně stejně. Vy prostě musíte s tím sezónním pracovníkem jednat tak férově, tak dobře a musíte mu připravit takové pracovní podmínky, aby on se chtěl k vám vrátit. A samozřejmě pro sezónní pracovníky je hrozně důležité, aby se měli kam vracet. Oni si tak řídí svůj život, takže s velkou řadou z nich my jsme prostě domluvení, že zase zaklepou před další sezónou a vrátí se. Máme své stálé sezónní pracovníky. Ale pak nám hodně pomáhají studenti. A když si představíte, že jste student, skončí vám semestr a vy můžete po pár odpracovaných hodinách skočit na kolo nebo na snowboard a tu sjezdovku nebo tu nádhernou přírodu, ve které jezdíte na kole, máte prakticky za hotelem, tak u nás je docela zájem o brigády.
1: To věřím. A já jsem si právě říkala, jestli se v oblasti hospitality běžně spolupracuje i se středními a vysokými školami z oboru, jestli třeba je tam nějaký program exkurzí, praxí.
0: To rozhodně je. My dokonce, a já se omlouvám, ale musím se pochlubit, my jsme dokonce zaměstnavatelem roku pro letošní rok. Získali jsme druhé místo a tahle anketa se dělá mezi studenty středních a vysokých škol. A studenti sami spontánně hlasují pro firmu, ve které by chtěli nejvíc pracovat. A my jsme v našem oboru na druhém místě a na to jsem teda opravdu moc, za to jsem moc ráda. A jak se to dělá? My, jak jsme regionálně rozmístění vlastně po celé republice, tak v každém z tom regionu my spolupracujeme s většinou dostupných středních škol, učilišť i vysokých škol, dokonce jsme byli generálními partnery jediné vysoké školy, která v oboru hotelnictví v České republice je. A snažíme se ty mladé lidi něco naučit, oni si u nás mohou odpracovat své odborné praxe, my zase máme šanci se s nimi potkat, seznámit a s těmi vybranými se samozřejmě pak snažíme i dál komunikovat a spolupracovat a nabídnout jim třeba práci.
1: A oni mají také nějaké ponětí o tom, jak vlastně pak třeba bude jednou vypadat jejich zaměstnání, anebo je třeba ten styk s realitou i odradí?
0: Tak to zase je otázka, kam jdou na tu praxi. Pokud jdou k nám, tak já si myslím, že je neodrazujem. Ale často se nám stává, že třeba jsou studenti překvapení z toho, že ta práce je opravdu fyzicky náročná. A že ne každý dneska má představu, že prostě bude vykonávat takhle fyzicky náročnou práci. Nevím, jestli si umíte, jestli vás napadne, kolik kroků může ujít servírka ve svém běžném pracovním dni?
1: Napadne. To budou kilometry.
0: A kolik byste řekla?
1: Tak třeba 15 kilometrů.
0: 25 tisíc kroků za den, za směnu. A takový ten doporučovaný scénář říká 10 tisíc kroků za den, tak pojďte k nám pracovat, máte skvělý fitness.
1: Jakou máte z pozice HR zkušenost s mladými lidi? Vy se už asi setkáváte se středoškoláky, to už je vlastně generace alfa, nebo s úplně mladými, to jsou Zetka. Jaká mají třeba očekávání od své budoucnosti?
0: Já moc nemám ráda generalizace.

0: nebaví mě takový to dělení, jaký jsou zetkaři, jaké jsou alfy, jaký jsou mileniálové. Generalizace je vždycky generalizace. Prostě nevztahuje se na každého příslušníka té generace. A já se setkávám s mladými lidmi, kteří jsou moc fajn. Vědí, co chtějí od práce, vědí, co chtějí od života. A to samozřejmě může občas někomu připadat trošku třeba rozmazleně, nebo možná můžou mít jako starší profesionálé pocit, že my jsme pracovali víc, my jsme věnovali té práci, obětovali jsme jí život, ale mně se strašně líbí, že ty lidi přesně vědí, co chtějí. A že už jako mladí velice dobře vědí, co chtějí. A vědí, co chtějí od svého života i od své práce.
1: No ale to s těmi generacemi, to zní zajímavě, na to se po písničce podíváme. Jak zajímavé to může být v oblasti služeb, pokud hledáte práci, nám říká náš dnešní host HR specialistka Petra Slabá.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kus nočního mikrofora. My si povídáme s HR specialistkou Petrou Slabou a trošičku jsme nakousli mezigenerační vztahy na pracovišti. Jsme si povídali o těch mladých, jaká mají očekávání, jak funguje ta spolupráce už třeba starších, zkušených a těchto úplně mladých, kteří třeba mají úplně jiné obzory dneska, než jsme mývali my, když to řeknu takhle.
1: Obzory máme všichni stejný, ale je to téma, který se v té naší HRové komunitě hodně jako řeší a hodně se mluví o tom, jak zaměstnavatel má jednat s alfa generací, se zetkaři a jak třeba ti xkaři nebo boomři jsou prostě úplně jako jiná, úplně jiní lidé. Já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že lidé, pokud chtějí se domluvit, tak se prostě domluví. A ty kluci a holky jsou moc fajn a že jim občas ujede nějaký slovo v angličtině nebo nějaký pojem, který je dneska pro třeba i pro mě už jako složitý, ale tak když chcete, tak se dozvíte a oni když chtějí, tak to nepoužívají. A kouzelný je, když pak vidíte, třeba zrovna když jsme mluvili o těch kuchyních, my jsme v jednom hotelu měli pána, který teda bohužel už opravdu řekl, že půjde do důchodu, ale myslím, že už mu bylo přes 70 a my jsme ho pořád přemlouvali, aby ještě vydržel, protože to je prostě úplně úžasný pan kuchař s velkým P, protože umí ty nejlepší omáčky, které si dokážete představit a který se prostě nenaučíte tím, že v učilišti absolvujete pár hodin, ale naučíte se tím, že prostě 50 let svýho života vaříte a nakonec je vaříte tak úžasný, že všichni mlaskají. A ty kluci a holky se to chtějí naučit, takže my jsme ho vlastně přemlouvali, aby zůstal a učil a předával tu zkušenost dál. A jeho to bavilo a ty kluky a holky to bavilo. A já si myslím, že když jsou to prostě lidi, kteří chtějí, vědí, proč tam jsou, baví je ta práce, tak se vždycky domluví.
0: A našli svoji parketu, to je možná taky to důležité.
1: Určitě.
0: Když mluvíte vlastně o té starší generaci, sice jste řekla, že vlastně u nás je ta nezaměstnanost momentálně takřka neexistující, ano. Přesto lidi nad 50 vám asi jako HR specialistce řeknou, že dost těžko zavadí o práci. Platí to třeba i v oblasti hospitality, nebo jakou máte zkušenost s lidmi 50+?
1: Teď jsem zrovna zpracovávala nějaké HR reporty a dívali jsme se na dobu pracovního poměru a my máme vlastně více než 15% zaměstnanců, kteří jsou u nás déle než 15, třeba i 20 let a to se teda blíží tomu věku, o kterém mluvíme. A já si myslím, že pro fungování firem jsou hrozně důležitý právě diverzifikovaný týmy, že týmy, kde jsou jenom mladí lidé nebo jenom starší lidé, fungují vlastně omezeným způsobem. Mm-hmm. Nedochází tam k té interakci, nedochází tam k tomu, že by se navzájem ovlivňovali a společně rostly v tom ideálním případě. Ale samozřejmě se může stát, že mají lidé nad 50 trošku problém s hledáním zaměstnání. A myslím si, že v mnoha případech to souvisí jednak s přístupem k technologiím, protože prostě dnešní svět technologiemi žije a pokud technologie neovládáte dobře nebo odmítáte, tak pak vás to samozřejmě může omezovat a na tom trhu práce diskriminovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že hrozně záleží na postoji. Potkáte se s padesátníky, s šedesátníky a nebo ten náš pan kuchař 70-letý, kteří jsou energičtí, komunikativní, otevření, chtějí se učit nové věci, život je baví, práce je baví, tak tihle lidi myslím, že problém nebudou mít nikde. Pokud je člověk unavený a všechno mu vlastně připadá už jako obtížný a nic ho nebaví a vlastně mu to všechno přijde jako komplikovaný a složitý, tak pak s největší pravděpodobností bude mít i trochu problém při hledání práce. A myslím, že by stálo za to tak jako při přípravě na ten pohovor, o kterém jsme spolu mluvili, takže by bylo fajn, kdyby se člověk předtím, než tu práci začne hledat, nad sebou trochu zamyslel a řekl si, co té práci chce taky sám dát. A podle toho a je v pořádku být unavený a je v pořádku být jako trošku otrávený, ale pak je potřeba si třeba najít práci, která je jednodušší, která vám umožní trošku víc relaxovat nebo do ní chodit kratší čas.
2: To jsou krásná slova na závěr, milí posluchači, to vám říká náš dnešní host Petra Slabá, HR specialistka. Jestli máte rádi práci, nebojte se to zkusit, nebojte se zkusit cokoliv. Petro, moc vám děkuji, že jste s námi strávila čas v nočním mikroforu a přeji vám co nejvíce důvodů mít pořád ráda lidi a ať vás obklopují takové, které ráda uvidíte. Dobrou noc.
1: Dobrou noc všem, já moc děkuju, bylo to moc prýmá povídání.
2: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, zítra bude samozřejmě další a pokud se vám nechce spát, je tu ještě noční proud. A od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu. Sobotu 16. května. Velmi zajímavá akce. Budu přítomen a těším se, že se osobně s některými z vás potkáme a poznáme. Těšil jsem se i na tento noční proud. Na jehož úvodu hned přeju dobrý večer a krásné noční chvíle všem dámám, pánům i ponocujícím dětem. Noční proud z neděle do pondělí uvádí Zdeněk Vrba. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Tenhle ten nedělně pondělní noční proud je také první nedělně pondělní noční proud v máji. A tak zcela logicky začínáme písničkou Máme máj.

0: Máme máj, je to tak, konkrétně v tuto chvíli jsme na konci neděle 3. května a první dvě hodiny nového dne pondělí 4. května můžete rovněž strávit s nočním proudem, kterým vás provede Zdeněk Vrba. Ale ještě k té první písničce. Ta písnička se v originále jmenovala White is White a stále také jmenuje. Zpíval ji Michel Delpech a byla vlastně reklamou na hudební festival na ostrově Man a on to zpíval na filmovém festivalu na jihu Francie. Česká verze toho hitu, který napsali pánové Vincent a Delpech, potom byla dílem Ivana Resslera, ano, ten napsal český text a natočeno to bylo v roce 1970 v Československém rozhlase Ostrava. Ostravský rozhlasový orchestr řídil Pavel Staněk. Tak tolik veškeré informace k předešlé písni, která otevřela tento noční proud a hned u té následující se musím zastavit u dámy, která už řadu dní slaví své 95. narozeniny na nejrůznějších povedených akcích, až ten narozeninový den je vlastně dneska, byl a je dneska, protože 3. květen, 3. májový den je dnem rodný pro paní Jiřinu Bohdalovou, která má úžasné 95. narozeniny. Měl jsem tu čest s ní vést několik besed třeba v Redutě pro seniory Prahy 1, měl jsem tu možnost s ní besedovat na pódiu před nabitým divadlem U22 v Uhřiněvsi, když Dalibor Janda dostával zlatou desku ve dvakrát vyprodané sportovní hale na pražském výstavišti v Holešovicích, tak tam jsem měl tu čest, že paní Bohdalovou jsem od moderátorského pultíku vedl na pódium a vždycky to byly příjemné chvíle. Teď si paní Jiřinu Bohdalovou určitě vychutnáme i v písni, která se jmenuje Meziměsto. Taková byla doba kdysi, že většinou nešlo volat tam, kam jste potřebovali a bylo třeba někdy potřeba kvůli tomu meziměstu zajít na poštu a tam potom docházelo ke spojení. Ten volající z pošty tehdejší doby je Karel Štědrý. Na druhé straně drátu ten, který je v nějakém sanatoriu, je Darek Vostřel a do toho telefonistka Jiřina Bohdalová.
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte, prosím, ale pilně.
1: Haló, je špatně rozumět.

0: nenadávám, já jsem slušný člověk. Jarošku, neškrtej ty srdčičky.
1: Tak to byl meziměstský hovor Karel Štědrý v hlavní roli, co by zde Alfons, v sanatoriu ležící Darek Vostřel a velmi aktivní telefonistka Jiřina Bohdalová. Tak to skutečně vypadalo a často jste s někým telefonovali a do toho dáma, která to obsluhovala třeba na té poště, tak křičela, mluvte, mluvíte, přesně jak to bylo v té písně. A my jsme si tak připomněli ty, stále ještě můžeme říci, dnešní 95. úžasné narozeniny paní Jiřiny Bohdalové. Jednou se také vrátím do včerejška, protože včera měla narozeniny významná osobnost českého hudebního showbiznisu a tou je bezesporu Petr Janda, lídr a frontman skupiny Olympic. Měl 84. narozeniny, na ten věk nevypadá, protože třikrát týdně nejenom hraje, ale i organizuje tenis a tomu dodává spoustu síly, že po koncertě je ze všech muzikantů nejméně unavený. Olympiku se bohužel stala taková nepříjemná věc, protože Milan Broum, basový kytarista, měl před jednom z víkendových koncertů Olympiku nehodu a vykloubil si při ní rameno, takže Olympik zcela nečekaně a zcela odvážně a vítězně přitom hrál ve třech. Samozřejmě, že klávesy pomohly s některými basovými linkami, ale v každém případě to byl další zajímavý koncert, který vejde do dějin a my hlavně Milanovi Broumovi přejeme brzké uzdravení. Petr Janda teď solově bez Olympiku nám zaspívá ke svým včerejším narozeninám písničku U starýho Rocha a můžete v ní čekat i na dva další bývalé členy skupiny Olympik.

0: Petr Janda má spoustu času, ale my spěcháme dál, protože je tady další oslavenec, a to dokonce dnes, a navíc jsou to kulatiny pro slovenskou zpěvačku Celeste Buckingham, která je americko-švýcarského původu. Narodila se 3. května přesně před 30 lety v Curychu ve Švýcarsku a my si ji poslechneme spolu se skupinou Slza.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Stejně tě na srdci mám, skupina Slza a spolu s ní ta, která má dneska krásných 30, Celeste Buckingham. Další narozeniny, které zmíníme v nočním proudu, jsou žel nedožité a dneska by měl 93 soulový král James Brown, který svět ve zdejší opustil na Vánoce roku 2006 v 73 letech. Takže připomene se zásadní písničkou Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

Sex Machine a James Brown. Poté bude následovat poslední písnička, která se ještě váže k datu neděle 3. května 2026. Po té písni zazní snad ta nejkrásnější melodie Česká státní hymna, potom půlnoční časové znamení a poté už se ozve hlavní zpravodajská relace, aby ji následně vystřídala znělka rozhlasového pořadu Noční proud a vydáme se non-stop až do 2. hodiny raní do světa hudby a spousty informací a vůbec myslím, že tahle ta smršť hudby a slova z Nočního proudu by vás mohla doprovázet na všech nočních činnostech, ať už jste na silnici, anebo třeba doma. No a teď ta poslední písnička ve chvíli, kdy si připomínáme, že právě 3. května 1494 byla objevena Jamajka. Takže zakončíme ten dnešní den písní Son of Jamaica. A to znamená, že jako poslední si zaspívají a zahrají 3. května 2026 Goombay Dance Band. A po zprávách znovu naslyšenou. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Také v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc a poté nový den.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Zítra dorazí na pomoc slovenské vrtulníky. Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Řekl to po jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Sparta porazila na úvod ligové nadstavby Jablonec. Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové. Dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 4. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko u Rynartice na Děčínsku. Ohniska požáru v neděli ze vzduchu likvidovalo 7 vrtulníků. Hasiči využívají i drony a 4 kolky. Podle vedení hasičského záchranného sboru se zatím podařilo mírně zmenšit plochu, na které les hoří. Během pondělí by se situace mohla dál zlepšovat.
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka by hasiči mohli během dne dostat požár pod kontrolu.
4: Ten plán je takový, že bych chtěl, ať pro večera lokalizaci máme.
3: Jak mi řekl velitel zásahu Dušan Uhlík, počet hasičů zatím není nutné navyšovat.
5: My počet hasičů nebudeme navyšovat, protože síly a prostředky jsou na místě dostačující. Letecká podpora je pro nás naprosto zásadní a je obrovským pomocníkem, protože samozřejmě šetří čas a síly zasahujících hasičů.
3: V pondělí se k 7 zasahujícím vrtulníkům přidají ještě další 2 ze Slovenska. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Hoří taky na jiných místech v Česku. Třeba na Vysočině hasiči od soboty likvidovali desítky požárů. U Rusavy na Kroměřížsku zase hoří asi 2,5 hektaru mladého smíšeného lesa. Zasahuje tam 17 jednotek hasičů a platí 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Voda se na místo musí dopravovat kyvadlově. Příčinu požáru a rozsah škod hasiči společně s policisty zjišťují. Česko v neděli zažilo i zatím nejteplejší den letošního roku. V Plzni, Bolevci a Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňů. Celsia. Podle meteorologů hrozí zvýšené riziko požáru až do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu šéfa hnutí ANO do čela české vlády.
6: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a cez ten plynovod.
7: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Francouzská vláda povolila kompletní vyřazení jaderné elektrárny Fessenheim z provozu. Vyplývá to z dekretu, který podepsal premiér i ministr hospodářství. Francie vypnula elektrárnu Fessenheim poblíž německých a švýcarských hranic před 6 lety. Následovalo odebrání paliva a příprava na demontáž.
8: Vypnutí nejstarší jaderné elektrárny ve Francii bylo tématem prezidentských voleb před 4 lety a znovu se o něm mluví i teď před prezidentskými volbami příští rok. Kandidátka nacionalistů Marine Le Penová tvrdí, že bylo chybou Fessenheim vypnout a že bylo možné životnost elektrárny prodloužit. Vládní dekret počítá s rozebráním reaktorů i s detailním harmonogramem vyřazení elektrárny. Operace se bude odehrávat ve 4 etapách: demontáž, dekontaminace, demolice a obnova celého areálu. Práce mají být hotové nejpozději do června roku 2048. Energetická společnost EDF chce v blízkosti bývalé elektrárny postavit továrnu na recyklaci slabě radioaktivních kovů. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Záchranáři během nedělního pražského maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro třikrát víc než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice, 3 byli ve vážném stavu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kies. Nepomohla ani brzký start závodu, kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
9: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
10: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
11: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
10: Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Nobelův výbor vyzval Irán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Mohammadiovou režim v Iránu opakovaně vězní kvůli jejímu boji za lidská práva a zrušení trestu smrti.
12: Mohammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Plzní projel tradiční konvoj svobody do jedné z nejvýznamnějších akcí každoročních oslav konce druhé světové války se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
13: Že se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
14: Mává tady koloně.
13: Majka Vatklář.
14: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
15: Je to perfektní.
14: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
15: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
14: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty v prvním kole nadstavby šance ligy porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávy ztrácí 8 bodů. A Plzeň vyhrála 3-1 nad Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Čeští hokejisté prohráli se Švýcarskem 0-1 po nájezdech a na českých hrách obsadili druhé místo za vítěznými Švédy. A ve čtvrtek začnou švédské hry a trenér Radim Rulík na poslední přípravu před mistrovstvím světa pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alšera a Hovorky.
16: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláš Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z 20, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na to, ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
2: Volejbalisté LVU Praha porazili ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko 3-1 na sety. O držitelích titulu rozhodne pátý zápas, který se bude hrát v úterý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na pražském okruhu před plzeňskou dálnicí i na D1 u Jihlavy. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Studulky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Už je to bez kolony, projíždí se plynule. S nočním omezením počítejte i na dálnici D1 z Prahy do Brna. U Jihlavy mezi kilometry 112 a 113 opravují vozovku. Uzavřené jsou oba pruhy, průjezdné je to pouze po kolektoru. Výrazněji se tam ale nezdržíte. A u náchodu pokračuje stavba kruhového objezdu na silnici 33 před hranicí s Polskem. Kvůli budovanému napojení přeložení silnice se teď přes křižovatku bude až do poloviny června projíždět k Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 18 8 stupni. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Tak už jsem znovu odjistil stavidlo pořadu zvaného Noční proud. Noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A díky tomu se rozlévá znělka tohoto pořadu celým krajem. A já vás vítám při poslechu této nejstarší rozhlasové diskotéky v zemi. Průvodcem touto majovou nocí bude Zdeněk Vrba a spolu se mnou řada interpretů, třeba i Bruno Mars.

Hey Mr. DJ, I Just Made a Bruno Mars, to byla první písnička nového dne, který už je bezmála 15 minut, tedy čtvrt hodiny už máme pondělí 4. května, léta páně 2026. Paradoxem je, že ten dnešní den je Mezinárodní den hasičů, který se slaví celosvětově už od roku 1999. Je ten dnešní den Mezinárodním dnem hasičů, protože má svátek svatý Florian z Lorchu, mimochodem katolický světec a mučedník, který se ne narodil, ale zemřel 4. května roku 304 našeho letopočtu. A vzpomínám si, že jsem před časem v okrese Plzeň-Sever uváděl takový slavnostní okamžik, kdy byla otevírána nová hasičská zbrojnice. Byl u toho i kněz, který měl, prosím pěkně, to tak v tom katolickém světě mají přesně i příručku, jak se má taková hasičská zbrojnice otevírat. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Bohužel dneska a i v tuto chvíli zhruba 400 mužů nasazuje svůj život a aby ten požár odvrátili. A my na ně budeme myslet i během tohoto nočního proudu a zahrajeme si třeba také nějakou ohňovou píseň. Teď ale Dua Lipa a Houdini. To není nic, co by mělo s ohněm společného. To je slavný iluzionista.

Houdini, slavný maďarsko-americký iluzionista, o kterém zpívala Dua Lipa. Před půlnocí jsme si připomínali už v tuto chvíli před včerejší narozeniny, a to 84. Petra Jandy. Přitom jsme také si vzpomněli na to, že během víkendu měl autonehodu basový kytarista Milan Broum, který má vykloubené rameno a byl odpoledne a večer nebo k večeru v nemocnici. Potom zpíval Petr Janda písničku, ve které se objevili také někdejší členové Olympiku Béda Berka a Ferda Peroutka. No a teď máme 4. května, a to je den, kdy Milan Ferda Peroutka přesně před 13 lety po koncertu v Karlových Varech nešťastně zakončil svůj život v pouhých 49 letech. Tak ještě vzpomínka na Ferdu Peroutku v písni Giordano Bruno, kde nepřeslechnete jeho bicí.

Giordano Bruno a skupina Olympika zároveň vzpomínka na Milana Ferdu Peroutka, bubeníka Olympiku, který na den přesně před 13 lety odešel do hudebního nebe v pouhých 49 letech. Tak teď něco veselejšího. Třeba to, že 75. narozeniny ve zdraví prožívá Jackie Jackson, jeden z té velké hudební rodiny sourozenců Jacksonových, do které patří slavná zpěvačka Janet Jackson, zpěvačka Latoya Jackson, Rebby Jackson, nejslavnější Michael Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson a Brandon Jackson. To všechno jsou Jacksonové a svého času mnozí z nich tvořili skupinu Jackson 5, která nám teď obohatí tento noční proud písničkou I Want You Back.

I Want You Back, Jackson 5, kde nechyběl Jesse, respektive Jackie Jackson, který má dneska 75. narozeniny. Teď si poslechneme jeho partnerku, to není nikdo jiný než Paula Abdul, americká zpěvačka, která je 63, to znamená, že je o 12 let mladší. Byla vdaná za Emilia Estaveze začátkem 90. let, ale teď už je několik let partnerkou právě Jackieho Jacksona. Vzpomínám si, že jsme ji na konci 80. a na začátku 90. let hráli také v diskotékách. Paula Abdul a v nočním proudu s písničkou Rush, Rush.

Rush Rush a Paula Abdul. Partnerka Jackieho Jacksona a jak jste sami slyšeli, vynikající zpěvačka. Během té písně jsem si vzpomněl na našeho bývalého vynikajícího kolegu Jakuba Jakoubka, který když hrál píseň Rush Rush, tak vždycky říkal, že to je píseň, kterou mají zcela určitě v oblibě všichni horníci, kteří razí chodby pod zemí a přitom si zpívají Rush, Rush. Tak to byla taková jemná tradiční slovní hříčka, kterých měl Jakub Jakoubek spoustu. Teď už se dostáváme k těm ohňovým písním. Zdravíme všechny hasiče, i ty, kteří právě zasahují, i ty, kteří zrovna odpočívají, protože je to velká věc. Na stejném místě v Hřensku opět požár a už vlastně několik dní, dá se říci, že hasiči s ním zápasí, i když se prý blíží chvíle, že už bude pod kontrolou. Nicméně myslíme na vás a hrajeme písničku Fire, tedy oheň. V tomto případě se jedná ovšem o oheň neškodný, jedná se o jistý zápal ve sportovním zápolení, protože tahle písnička Fire se stala oficiální písní UEFA Evropského šampionátu v roce 2004. Natočili italští DJové Meduza, americká skupina One Republic a zpěvačka, která se jmenuje Leony. Takže Fire.

Fire, Medusa, One Republic a Leony, oficiální píseň evropského fotbalového šampionátu v roce 2024. A když tu písničku člověk poslouchá, tak se říká, s čím pak asi přijde ten letošní šampionát, navíc mistrovství světa, které se koná ve třech státech, ve Spojených státech amerických, v Mexiku a v Kanadě, a na kterém startuje, pokud si to dobře pamatuji, 48 týmů, to je nejvíce, co kdy, ať už na světovém nebo evropském šampionátu startovalo. Tak věříme, že i tato mega akce přinese nějakou velkou píseň, která se bude pěkně hrát v nočním proudu na dvojce. A teď ještě jednou požár, tentokrát nebude hořet ve zvlněné krajině, ale na moři. To byl velký diskotékový hit druhé poloviny 80. let, Orlando, River Sound a Fire on the Water.

Hned dvěma písničkami jsme pozdravili a povzbudili hasiče na Děčínsku, ať se dílo daří a ať ten oheň brzy zmizí. Tak pojďme si něco říci o zpěvačce, která se jmenuje Eva Farná. Poslední dobou nejpopulárnější zpěvačka České republiky, která sbírá neuvěřitelné body zhruba před rokem. Její píseň, která se jmenuje Na ostří nože, byla interpretována na pražském prvním koncertě dnes světově známé zpěvačky jménem Dua Lipa. Při tom druhém koncertu, který Dua Lipa měla v největší aréně u nás, už s ní Eva Farná zpívala. Další úžasný zářez do své kariéry, dá se říci, měla před několika dny, zhruba dá se říci před týdnem, kdy v Praze probíhal pátý ročník mezinárodního setkání autorů filmové a seriálové hudby, který navštívila také jedna z nejpopulárnějších amerických spisovatelek a textařek, která napsala spoustu písní kompletně a která napsala spoustu skvostných textů pro, co já vím, Belindu Carlisle, Diane Warren, Celine Dion, Faith Hill, Tony Braxton a takhle bychom mohli pokračovat a tahle ta úžasná dáma Diane Warren doprovodila Evu Farnou v rámci této světové akce, která probíhala u nás a ona to běžně nedělá, to udělala skutečně výjimku a doprovodila ji v písni, kterou známe v podání Faith Hill v originálu a kterou samozřejmě bravurně zaspívala Eva Farná, která se teď hlásí o slovo i v nočním proudu na dvojce 4 a 40 minut po půlnoci. Spolu s ní je také připraven Miraj a písnička se jmenuje Vzpomeneš si?

Vzpomeneš si, Eva Farna a Miraj položili tuhletu otázku a je to jejich novinkový hit, který si myslím, že bude mít velký úspěch a uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Říká Zdeněk Vrba v pořadu Noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka a kde pokračuje Nick Kamen. I promise myself.

I Promise Myself a anglický zpěvák, hudebník, skladatel Nick Kamen. Dneska je to přesně 5 let, co odešel na věčnost, ale těch několik písniček hitových, jako ta, co ještě v tuto chvíli doznívá ve vašich uších, tady s námi bude na věky věků a hlavně nás ty písničky všechny přežijou. Tak už dlouho, velmi dlouho jsem vám v nočním proudu nezahrál duet Pavla Rota a Ivy Hajnové, této dávné dvojice, která v 90. letech nahrála první album Lůžko strávy a z něj písnička se stala velkým hitem a několikrát vyhrála hitparádu Česká 12. Druhé společné album této dvojice se jmenuje Hořký očenáš a my si z něj poslechneme právě titulní píseň.

Hořký očenáš, Pavel Roth a Iva Hajnová, dvojice, která už dávno neexistuje. Iva Hajnová už bezmála 20 let zpívá ve skupině Rangers a v loňském roce si pořídila svoji vlastní kapelu a zatímco Rangers hrají, řekněme, že folk, tak ta nová kapela Ivy Hajnové hraje pop. No a Pavel Roth, ten se věnuje hodně studiové práci. Přesto, když se potkají, rádi se vidí a mají rádi i různé oslavy. Mimochodem, teď si zahrajeme písničku Celebration. A proč zrovna v tuto chvíli, to vám řeknu hned, co píseň skupiny Kool & The Gang dozní.

Hudební a taneční skupina Cool and the Gang a Celebration, tedy oslava. Já bych dneska vlastně také mohl mít tady takovou oslavu, protože vysílám svůj 1800. noční proud, že někdy odvysílám 1800 nočních proudů, kdyby mi někdy na Prahu 90. let někdo řekl, tak bych řekl, že se zbláznila, ať jde k psychiatrovi. No vidíte, ono se to stalo a dneska je to můj 1800. noční proud. Mám tady vodu z rozhlasové studánky, v rezervě minerálku a slavím to i takhle v pohodě, aniž bych cokoliv vymýšlel a aniž bych cokoliv pořádal. Já myslím, že vy jste na moje noční proudy, vy, kteří ty nedělně pondělní posloucháte, zvyklí tak, jak jsou, takže já nic neměním. A teď si zahrajeme postupně hned tři zpěvačky, které měly to štěstí, že měly na svém koncertě na Copacabáně v Rio de Janeiro 2 miliony diváků. To byla oslava.

Kolumbijská zpěvačka Shakira, v této písni jí vydatně napomáhal Alejandro Sanz. A tahleta kolumbijská zpěvačka měla minulou noc v Brazílii, v Rio de Janeiro na pláži Copacabana 2 miliony lidí na akci, kde se nevybíralo vstupné. A byla to už třetí zpěvačka, která tohle dokázala. Tu druhou i první si zahrajem za chvíli. Teď už mám před sebou píseň Dalibora Jandy, který velmi často zajíždí na Slovensko. Dívám se do jeho diáře a čtu ty slovenská města, kde bude v letošním roce zpívat. Je to Čadca, Topolčany, Ružomberok, Pezinok, Poprad, Prešov a ještě možná některé další. No a on dal svému managementu pokyn, že musí být mezi každým koncertem, mezi dvěma koncerty, že prostě musí být 5 dní volno. Takže koncertuje většinou další koncert třeba po 6, po 7 dnech a vzhledem k tomu, že jezdí velmi často, dalo by se říci ze 40% na Slovensko, tak ten se tedy pěkně najezdí, protože někdy ty koncerty nespojí a vždycky cestuje autem. Ale ví, proč to dělá, pracuje dobře se svým zdravím a my mu toho hodně zdraví také přejeme i z písní Oheň, voda, vítr.

Tak nechť se ten vítr utiší a voda oheň uhasí. To byl Dalibor Janda, který kromě toho, že zajíždí na řadu koncertů na Slovensko, chystá také něco pro něco většího pro své příznivce tady v Čechách. V Karlínském fóru 17. prosince bude mít 5000 koncert se skupinou Prototyp. A ten bude určitě velmi zajímavě vymyšlený a plný hostů, tak se můžeme na 17. prosince s Daliborem Jandou těšit. A hrajeme si druhou zpěvačku, která dokázala mít 2 miliony fanoušků na Copacabáně v Rio de Janeiro v Brazílii. Tou byla Lady Gaga.

Jo, ho, abrakadabra a Lady Gaga. Tak turné, které připomíná písničky velké legendy českého popu Petra Nováka, nebo možná ještě lépe řečeno českého big beatu Petra Nováka, pokračuje. Konec konců kolega Martin Hrdinka, který už teď se těší na svůj noční prout ze dneška na zítřek, tak uváděl v brněnském Semilasu jeden z těch koncertů, kdy na Petra Nováka vzpomínají ti, kteří mají, protože s ním měli více či méně něco společného, ať už jsou to Karel Kahovec, Viktor Sodoma, skupina George and Beethovens, Michal Pavlík, Slávek Janoušek, Josef IX. A jeho kapela a samozřejmě také Petr Bende, který písničky Petra Nováka natočil dokonce s Filharmonií. No a vrchol vlastně této šňůry vzpomínka na Petra Nováka v rámci jeho už loňských nedožitých 80. narozenin vyvrcholí 6. září, což je rodný den Petra Nováka, legendy i také nočního proudu Českého rozhlasu. A Petr Novák měl jednu úžasnou písničku, na kterou ani Karel Kahovec, který často zpívá některé jeho hity, kromě řady svých od, řekněme, podobných autorů, abych připomněl Iva Plicku, tak netroufli si ani ti nejbližší na píseň Klaunova zpověď. To byla vlastně taková, dá se říci, Petrova hymna, aniž by on to nějak zamýšlel. A Petr Bende se do toho pustil a odvaha se cení, protože udělal to úžasně. Udělal to úžasně s Filharmonií i bez ní a právě co by přídavek těchto vzpomínkových koncertů je ona Klaunova zpověď, kterou my si poslechneme pochopitelně v originále.

Před písničkou Klaunova zpověď jsem vám řekl, že ten poslední vzpomínkový koncert na Petra Nováka bude 6. září v den jeho rodný den, ale neřekl jsem kde, to bych zcela určitě také měl na speciálním místě zcela, což je amfiteátr na zastávce vlakové Radim u Kolína. Velmi zajímavé koncertní místo, ale už vyzkoušené. Tak jedeme dál do třetice, zpěvačka, která měla 2 miliony lidí na Copacabáně v Rio de Janeiro v Brazílii. Po Lady Gaga a po Shakire je to Madonna. Celebration.

Jedna hodina, 25 minut a 20 vteřin. Pondělí 4. května svátek mají pánové, kteří se jmenují Květoslav, a jim k dnešnímu svátku zpívá Šárka Marková.

Sofia. Sofia a Alvaro Soler, který včera koncertoval v Karlíně v Praze ve Fóru, už po několikáté v České republice. Pokud jste to nestihli, tak máte prostě smůlu, ale na druhou stranu on bude mít v létě spoustu koncertů v Německu a 31. července v Drážďanech. No a to je třeba pro ty, kteří jsou z Děčínska nebo z Ústí nad Labem, z Teplice okolí, tak to je doslova, co by kamenem dohodil. Věřím, že tahle písnička potěšila i ty, kteří právě z toho včerejšího koncertu třeba někam dorážejí a že si připomněli právě tenhle ten moment, protože Sofia nemohla chybět. Na turné je také Lucie Bílá, jmenuje se podle její úspěšné písničky Obyčejná holka. Pozítří 6. května to bude Banská Bystrica, 8. května potom Košice a protože je absolutně vyprodaný tenhle koncert, tak se přidal ještě další 9. května. Tak to je, tak to má být a Obyčejná holka už zpívá v nočním proudu.

Vtipná písnička Obyčejná holka, která tento týden bude znít jednou v Banské Bystrici a dvakrát v Košicích. Na další koncert, který teď zmíním, můžete vyrazit už dneska do O2 Areny. Nemá ho nikdo menší než slavný kytarista Eric Clapton.

Eric Clapton a Tears in Heaven, píseň věnovaná jeho synovi, který vypadl z mrakodrapu v 53. patře. Tak od ve tři, ne, ještě není tři čtvrtě, v 1:42 otevírám francouzské okénko, v něm písničkář Vianney, který zaspívá písničku Bo Papa. Bo Papa, to je něco jako otčím a on je také otčímem, protože jeho žena, mimochodem vynikající kontrabasistka, tak má synka, kterého má z předchozího vztahu, a Vianney se o něj moc hezky stará, konec konců složil mu písničku, tak si ji poslechněme. Bo Papa.

Nebyl to kontrabas, bylo to violončelo, na něj hrála manželka. Ten, který písničku kompletně napsal a naspíval, tak to byl manžel. No a jejich synek, ať už její vlastní a jeho nevlastní, tak o něm ta písnička byla Bo Papa. To znamená očím, který vyjádřil k němu svoji lásku. To je přece moc krásné. Říkám ve chvíli, kdy putujeme do Mexika zásluhou Les Humphrey Singers.

Les Humphrey Singers a Mexico předposlední písnička. V tuto chvíli už se pozvolna začíná rozcvičovat kolega Martin Hrdinka, který má svůj pravidelný pondělně úterní noční proud a ten začíná už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut a určitě vám řekne i nějakou zajímavost třeba z hitparády Česká 12, kterou uvádí v neděli mezi 4. a 5. odpolední. Repríza je potom, pozor, už zítra večer ve 21 hodinu. Tak tolik k tomu, co bude následovat. Já se těším samozřejmě za týden v nedělně pondělní noci v nočním proudu na dvojce, ale ještě musíme ošetřit a to co nejlépe ty poslední dvě písničky. Tu předposlední zaspívá zpěvačka Sandra, jmenuje se Maria Magdalena, ne zpěvačka, ale ta písnička. A Sandra se nějak zabydluje u nás, protože v létě bude mít koncert v jednom tuzemském vinařství, zatímco 6. prosince letošního roku v Karlínském fóru chystá svůj koncert 50 let na scéně a do toho už se inzeruje 10. únor příštího roku, kdy bude mít velký koncert v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Tak takhle to je se Sandrou.

Ještě se jukněme na rekordní teploty v pražském Klementinu. Nejchladněji bylo už kdysi dávno v roce 1864 minus 0,3 stupně Celsia a nejtepleji v roce 1977 plus 28,8 stupně Celsia. A ku podivu budeme útočit tentokrát spíš na ten plusový rekord, protože předpověď od rosničkářů je taková, že dneska by mělo být mezi 22 až 27 stupni Celsia, i na horách bude teplo stupňů celkem 18, tak si ten krásný teplý den užijte, nezapomeňte při něm poslouchat Český rozhlas Dvojku, protože Dvojka ta vysílá non-stop 24 hodiny denně. A Zdeněk Vrba vám přeje krásný zbytek této májové noci.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Hezký podvečer, milí posluchači. Archeologie je dobrodružství a o takovém povolání určitě v dětství snila řada z nás. Jan Musil s Chrudimi si ten sen splnil. Po vysoké škole zamířil do Chrudimského regionálního muzea a v současné době působí jako archeolog a kurátor Východočeského muzea v Pardubicích. V pořadu Kdo umí, ten umí nás zavede hluboko do minulosti. Povídat si budeme nejen o středověké Chrudimi a zmizelých obcích v jejím okolí, ale taky třeba o unikátních nálezech z hrobů období stěhování národů, které objevil. Poklady se ale dají najít i v depozitářích Pardubického zámku. I o tom vám bude Jan Musil za chvíli vyprávět. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.